0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se společně zaměříme na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky a divočálky za antilopy a pakoně a naučíme vás vyrábět jednoduché návnady na ryby. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že se blíží měsíc srpen a je to pěkný lišák, přes den se tváří jako léto a v noci už jako podzim. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Recyklace, obcyklace, čili kreativní přeměna starého či nepotřebného odpadu v nový produkt, tak to jsou v naší

0: Já jsem tam třeba plesnivý chleba nebo zbytky potravin v igelitovém pytlíku, takže nakonec jsem se nedivila, že ta specializovaná popelnice ze sídliště zmizela, protože to zřejmě nemělo ten efekt, který by to mít mělo. Takže poučovat, vykládat.
1: Je to bohužel tak, hodně obcí s tím hodně zápasí. I se třeba na nás obrací s tím, jak to jako zlepšit, protože to, co jste tam viděla, tak není ojedinělé. I jako potom na těch kompostárnách, kam ty hnědý popelnice přijdou, tak potom nám říkali, že v zakládkách třeba igelitové sáčky jsou ten nejmenší problém. Tam jsou i oděvy, bohužel se našly třeba i baterie, takže to třídění do těch hnědých popelnic není zdaleka ideální a asi mě teď nenapadá jakoby jiná věc, než opravdu ta nekonečná osvěta směrem k těm občanům, jak to správně třídit, co tam patří a co ne.
0: Tak a modelová situace. Mám zájem ten odpad třídit, papír, plasty, sklo, kov a teď kam s tím bioodpadem, pokud zrovna v dosahu tu biopopelnici nemám. Viděla jsem i určitou reklamu na takové domácí, řeknu, kompostéry.
1: Pokud jste v bytě, teda řekněme, že žijete ve městě, nemáte žádnou zahradu ani přístup k nějakému tam zahradnímu kompostéru. Někdy to bývá, že ve vnitrobloku třeba vlastně obyvatelé jednoho bytového domu, tak si třeba pořídí kompostér, tam je to pak jednodušší. Pokud tady tu možnost nemáte, tak existují i různé jakoby menší interiérové možnosti, varianty. Tak, existuje vermikompostování. Kompostování za pomocí žížel, to znamená teda, že si domů nastěhujete žíželky v takovém menším vermikompostéru, který doporučujem teda mít jakoby v bytě, protože ty žížely mají rádi teploty mezi 15 až 25 stupni Celsia. Ne každý ovšem chce mít takového domácího mazlíčka, i když produkují velmi výživné hnojivo vermikompost a také takový řekněme výluh z toho žížalý čaj, který je také velmi výživným hnojivem právě i třeba pro pokojové nebo balkonové rostliny, takže má to řadu výhod, ale je to samozřejmě extra péče. Pak ještě existuje takzvaná bokashi fermentace, to už není úplně kompostování, je to kvašení toho bioodpadu, probíhá tam mléčné kvašení, můžete si to představit trošku jako když třeba vyrábíte kimči, tam vlastně dochází teda spíš k takovému jakoby zakonzervování a hygienizaci toho bioodpadu. Je takový už jako předrozložený, ale je s ním pak potřeba ještě dál pracovat. Dá se připravit například, říká se tomu soil factory, kdy si vlastně obohatíte třeba vyčerpaný substrát z pokojovek pomocí tady toho kvašenýho bioodpadu.
2: Tak co vy na to? Pořídíte si vermikompostér nebo malý domácí kompostér? Je to jenom na vás. A o zahrádce a o problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli. Tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy a zaměříme se na hnící rajčátka ve skleníku. To se může hodit.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosím vás, já jsem se chtěla zeptat na narcise. Každý rok mě kvetou velkokvěté narcise a je to letos mě kvete jenom jeden trs. A co mám, myslím, tak z 8, tak to vůbec nenasadilo pupeny na květ.
0: Tak s tím by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Stává se narcis takovou velice prodávanou rostlinou v předjarním nebo jarním období. V květináčích hrnkové narcisy jsou, které se dají vysadit do zahrady, nebo i zase se vrací na zahrady ty staré trubkové narcisy, ten odruda Carlton, které se používaly, ale používají i k řezu. A tak, aby nám kvetly, tak samozřejmě ty koupené, co jsou v květináčích, dál po odkvětu ošetřujeme, zaléváme, hnojíme, aby cibule byly co nejsilnější, a můžeme je tedy i hned, pakliže se s nimi potěšili, jsme doma na stole a máme je kam dát, vysadit do zahrádky a nechat je tedy dorůst nebo dožít ten svůj život v zahrádce. Ty, které jsme měli již třeba od loňska, předloňska nebo delší dobu na záhonech, se stává opravdu, že časem kvetou méně, tak tam je potřeba je teď během vegetace, dokud jsou zelené, hezky zalévat, hnojit. Je to, přestože jsou to cibuloviny, jsou náročné poměrně na vodu a na výživu. A jakmile ty narcisy odkvetou, dál pěstovat nať, neostříhávat nať, nechat ji až do sežloutnutí, uschnutí. A v té době, když ta nať jako uvadá, žloutne, je můžeme vyrýt a buď dát stranou do nějaké krabičky nebo bedínky v tom suchém stavu a nechat je až do září a vysadí znova na nové místo dál od sebe, a nebo je můžeme jednoduše zase vzít a rozsázet někde dál od sebe, aby se dostali do nové půdy a oni nám tam zase pokvetou. Ale podstatné platí u všech, a vídám to velice často, že sotva ten narcis odkvete v té volné půdě nebo i na tom okně, tak někdo jde, aby se ty listy nerozklánily, je ostříhá, zkrátí. A to je, myslím si, ta hlavní příčina.
0: A nedávno mi napsal jeden náš posluchač Jirka, že má chuchvalce řas v hadici s vodou a jestli je ta voda vhodná na zalévání pro květiny a brambory a hrášek. Tak všeobecně, voda z chuchvalci řas je na zalévání zahrady zcela vhodná a pro rostliny dokonce prospěšná. Řasy fungují jako přírodní hnojivo, protože obsahují cenné živiny, především dusík a fosfor, a voda samotná je obvykle měkká a ideálně vyhřátá ze slunce. A tady v té souvislosti, když má někdo strach z toho, jestli voda z chuchvalci řas je vhodná na zalévání, tak jsem si vzpomněl, jak jsem jednou před léty jel lodí po Nilu v Egyptě a sem tam jsme zastavovali v místních vesnicích. No a můžete hádat třikrát, čím asi místní zemědělci zalévají své zahrádky a pole, a pak krásná velká rajčata, pórek, jahody nebo třeba citrusy a melouny posílají do Evropy. No, zalévají to přece vodou z Nilu. A to je, když to řeknu slušně, jedna velká tekoucí stoka. Co je proti tomu voda s živými řasami? Máme tady další dotaz.
3: Minulý týden jsem tam nahlásila hnilobu na plodech rajčat ve skleníku. Děkuju, naschledanou.
0: Ptali jsme se na to plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
4: Prosím vás, paní posluchačko, jedná se o suchou hnilobu špiček rajčat. Je to fyziologická choroba, ne škůdce, je to dané fyziologicky a je potřeba, aby se o ty rajčata starala jinak. První, co můžete udělat, je to, že tam potřebujete dodat vápník. Okamžitá pomoc. A můžete nalézt postřikem, aplikovat nějaký roztok vápníku, který je tady tomu určený, třeba nějaký vukal, kalcium, něco, vápník tam potřebujete dostat, jo. Pokud tam bude dostatek toho vápníku, dítě to nebude, a na ty další sezony můžete třeba udělat to, že tam letos na podzim zarijete třeba z kořápky od vajec. Je to proto, že je tam prostě nedostatek vápníku. Další příčina může být nepravidelná zálivka na ráno v poledne a pak na přes rok ve čtvrtek, tak to, co tím rajčatům taky jako nedělá dobře. Ideálně zalévat pravidelně, a za mě, já chápu, že přijdete prostě z práce odpoledne nebo k večeru, takže jdete zalít zahrádku, protože je suchá, Ale lepší zálivka, pokud můžete, je brzo ráno a ne na listy, na tu zem. Takže pravidelná zálivka, ta tomu taky pomůže. Potom dost často nám dělá nepořádek toho, že to máte doslova přehnojený, jo? Že jste prostě tak natěšený zahrádkář, že to hnojíte tak vším možným, co vám přijde pod ruku a slepičince a jícha a tady hnojení a tamto. To znamená, když té půdě potom je příliš dusíku, případně i draslíku, tak to může také vést k tomu, že se vlastně změní možnosti té rostliny přijímat ostatní prvky a živiny a může to opět skončit u té suché hniloby špiček rajčat. Takže to je další věc, na kterou se můžete podívat. Hnojit, přiměřeně zalévat, pravidelně. První a rychlá pomoc je vápník pro ty další sezony, tak tam třeba můžete dát skutečně ty skořápky od vajec nebo třeba na jaře aplikovat dusíkatý vápno, který zarijete, tím to taky vyřešíte, ještě tu půdu dezinfikujete, no a mělo by se vám to začít dařit. Tak já doufám, že budete mít velkou úrodu.
0: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Na Vysočině vede myslivecký spolek Ve Žďáře nad Sázavou a zároveň v Jihoafrické republice provozuje loveckou farmu. Jak to jde dohromady? Český myslivec Jan Velík dokazuje, že se může starat jak o srnky a zajíce, tak o antilopy a pakoně. Natáčela s ním naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
2: Kdy jste začal chodit do lesa? Kdy to přišlo?
3: Já jsem první rybář, protože táta byl veliký rybář, dělal předsedu spolku tam. A potom jsem se přiženil do rodiny Hajnýho. Začal jsem bydlet na Hájence a tím to všechno začalo. A navíc jsem z Vysočiny, takže ta nádhera Vysočiny a les, protože my zatím máme ty lesy, podívejte se po Kůrovcovi, pořád máme lesy.
2: Tak a pojďme k tomu, vás zlákala Afrika.
3: Po roku 89 se najednou otevřely možnosti vůbec vycestovat. A samozřejmě, protože jsem měl Hemingway přečtený od začátku do konce a ten tam popisuje zelené pahorky africké, to kdo přečte, tak musí do Afriky. Takže já jsem řekl, já tam chci, já to chci vidět a chci to prožít.
2: Která část Afriky byla ta první, protože teď jste v Jihoafrické republice?
3: Já jsem začínal v Tanzánii, ale když jsem pochopil, jak to všechno tam funguje, že se mnou jezdili státní zaměstnanci, šoféři a pak tam byla hrozná korupce. Takže jsem to tam vydržel 4 měsíce a začal jsem v Jihoafrické republice.
2: Teď máte v severním Kapsku farmu, která má 2000 hektarů.
3: A já to mám jako loveckou farmu, takže tam chovám zvířátka.
2: Je to možné srovnat s péčí třeba o oboru tady u nás?
3: Těch zvířat tam nikdy nesmí být tolik, jako je u nás v oboře. Dokonce v Africe existuje jakýsi zákon, kde ochrana přírody hlídá, jak moc je spaseno. Takže se snažíme, aby zkrátka zvěře bylo tolik, i když nebude pršet, aby dobře přežila.
2: I tady je regulace zvěře v lesích.
3: Ano, to je ale dík tomu, že ta zvěře by mohla začít dělat nějaký škody.
2: Jsme na druhé polokouli, ve stejném pásmu, jako my jsme tady nahoře. Kdy je tam ten náš říjen?
3: Přelom května června.
2: Takže největší hice, co my máme v létě, tam mají prosinec leden.
3: Prosinec-leden je nejhorší.
2: Když jste v Čechách, staráte se o srny, jeleny, muflony, zajíce. Co máte v Africe na farmě?
3: Začneme antilopou skákavou, která má asi 6 různých variant barevností. Pak bůvlec biločelí, pakuň bilocasí, pakuň žíhaný, kudu, impala, prase bradavičnatý, 11 druhů tam je.
2: Myslivec kontroluje les, krmeliště, seníky, stav zvěře. Chováte se podobným způsobem i v Africe?
3: Moji zaměstnanci musí každý týden 2x obejít plot, aby nebyla díra vyhrabaná od predátora, nebo od prasat, nebo od něčeho, aby se mi tam nedostali šakaly, aby se tam nedostal rys červený, karakal. Není to porovnání jako myslivost tady, protože myslivost tady se stará o tu zvěř, musí nadělat nějaký krmení, dostane nějaký plán lovu. Já na té farmě se starám o to, aby tam byl dostatek vody a dostatek trávy.
2: Jak vypadá váš myslivecký rok, kdy jste v Čechách, kdy jste v Africe?
3: Odlítám už začátkem února do Afriky a do toho května jsem určitě v Africe.
2: A tady si plníte své myslivecké povinnosti kdy?
3: Doprovázím na jeleny v Maďarsku.
2: Počkejte, zůstaňme na Žďársku.
3: Tady dělám předsedu OMSu, zastupuju ty naše myslivce tady na okrese.
1: S myslivcem Janem Velíkem natáčela naše hobby redaktorka Irena Šarounová. Dáme si teď pěknou muziku a pak si dáme takovou krizovou situaci, jako že jdete k vodě chytat ryby a nemáte návnady. Tak jak z toho rychle ven?

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zkušení rybáři dobře znají mnoho druhů návnad. Těm začínajícím se však může hodit dobrá rada, jak si připravit jednoduchou návnadu z toho, co dům dá. Zvlášť, když na přípravy není moc času. S mikrofonem se za brněnskými rybáři vydal náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář.
2: Kamarád mi zavolal, pojď na ryby, jenomže jsem nebyl připravený, takže nemám žádnou návnadu. Můžeme si nějak pomoci i v této situaci?
3: Tak určitě můžeme. Půjdem se podívat do kuchyně a vždycky tam něco najdem. Tak jako první tady vidím starší rohlík. Ideální návnada na skoro všechny ryby.
2: Radí rybář Martin Pařil.
3: Vemu rohlík, dám ho do igelitového sáčku, postříkám trošku vodou a dám ho do mikrovlnné trouby. Zapnu na 10 vteřin. Na takhle krásně napařený rohlík dám pod prkínko, zatížím ho buď to knížkama, anebo to dám pod nohy od stolu. Za 5 minut mám hotovo, můžu vytáhnout, nakrájím si to na malé kostičky a jdu na ryby.
2: To byl tedy pařený rohlík, jsou ještě nějaké další možnosti. Vidím, že tu máte připravenou i mouku.
3: Tak, mám tady mouku, mám tady strouhanku a mám tady vajíčko. Další rychlá návnada, která už funguje od pradávna, je, že si vyklepnu vajíčko do misky. Vemu si vidličku. Rozdělám si mouku a teďka si z té mouky a vajíčka udělám takový těstíčko. A jako tajný tip vám dám univerzální takovou pomůcku. Pokud mám doma trošku magii, cáknu tam trošku magii a ty ryby to přiláká daleko líp. Takhle mám připravený těstíčko a můžu dávat na háček a chytat ryby.
2: Námnady jsme si tedy na poslední chvíli připravili hned dvě, pařený rohlík a také těstíčko. Které ryby na takovouto návnadu berou nejčastěji?
3: No, tak chytneme na to od malých rybiček, ploticí perlín, oukleji, tak na to dokážeme chytnout i velké ryby, jak třeba kapitálního kapra, tak nebo amura. Do toho těstíčka vlastně můžeme přidat úplně cokoliv, co nás napadne, nebo co vidíme, co máme po ruce. Ve fantazii se mezi nekladou, takže vanilkový cukr, trošku masoxu, čehokoliv a ten úspěch je zaručený.
2: A co se týče rybářských stylů, tak jaké jsou vhodné právě pro tento druh návnady?
3: Tak, můžeme chytat na plavanou, což je na splávek, nebo můžeme tyto návnady použít i na položenou. A jak vidíte, tak nezoufejte, vždycky se něco najde, nějaká nástraha se vyrobí, vytvoří a už si užívejte u vody a klid a spoustu ryb.
1: Přeje rybář Martin Pařil, se kterým v klubovně rybářského spolku v Brně Jundrově natáčel náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se jako vždy dozvíte, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: pranostikářský kalendář.
1: Tady ta pranostika se mi velice líbila, je na svatého Abdona, ten bude mít svátek 30. července a praví se v ní toto. Okolo Máří, Abdona a Hinka pracuj ožněch i v noci a popíjej stenka. Takže žádné pivečko do noci v hospůdce, pracovat na zahrádce se musí. A za pár dní je tady srpen a o něm se říká, že je to takový letní podvodník, protože přes den si hraje na teplý den a sluníčko připaluje, ale večer a ráno je pěkně chladno. Každopádně pokud je srpen suchý, musíte hodně zalévat, nešetřit, protože srpen je měsíc sklizně. Ale zpátky k zahrádce. Srpen je ta správná chvíle na odstranění odplozených, tedy starých výhonů, maliníku. Stříhá se to hned u země a rovnou odstřihněte i slabé výhony. A kdo nemá co dělat, tak by mohl odstřihnout rajčatovým rostlinám vršky. Další plody by už do podzimu stejně nedozrály, protože takto na té naší středoevropské zahrádce chodí. No a na záhonky se tak v půlce srpna hodí sazenice dvouletek, třeba macešky, sedmikrásky a poměnky. A kdo má muškáty, tak je právě teď vhodná doba k řízkování. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. A máme pro vás pár dobrých rad, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě, to, aby vám sloužila, jak má. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, objevíte naše webové stránky, mailovou adresu máte artur.kubica@rozhlas.cz, no a telefonovat své dotazy a nápady můžete na záznamník 221 553 790. Příjemný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte ve východních Čechách na zámku Nové Hrady. Malé české Versailles v rokokovém stylu si nechal postavit hrabě Chamaré v druhé polovině 18. století po vzoru francouzských letních sídel. K zámku patří ohromné pozemky plné zahrad, parků, skalek, rybníků, vyhlídek a přináleží k němu také jelení obora. A já vás zvu na návštěvu k současnému zámeckému pánovi, kterému příští rok bude 80. Ale energii má na rozdávání.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně navštěvujeme místa, kde žili původně starobylé šlechtické rody a dnes je zachraňují nadšenci a mecenáši. Tentokrát zamíříme na zámek Nové Hrady u Litomyšle. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současným majitelem, který na zámku trvale žije od roku 1999.
2: Začneme tak jako v případě zástupců šlechtických rodů. Jaké je celé vaše jméno?
3: Petr Kučera, jsem křtěný Petr Pavel, což mě trošku navádí k tomu, že vlastně mám to jméno jako je dnešní prezident.
2: Máte nějaké šlechtické předky nebo někoho třeba z významnějších společenských kruhů v té historii?
3: Myslím si, že vážím si všech svých předků, protože nebýt jich, nebyli bychom tady my, ale abych mohl jmenovat nějaké předky, jako to mají šlechtické rody, to v žádném případě. Ale nechali jsme, ne my, ale náš příbuzný si nechal udělat rodokmen, takže víme, že ta rodina naše paradoxně pochází z tohohle toho kraje. Můj tatínek se narodil tady za kopcem a první zmínka o těch Kučerových, o těch našich předcích, je z toho prvního sčítání lidu po 30leté válce, kdy české země přišly vlastně o třetinu obyvatel. Je to největší úbytek obyvatel ve válečné době za celou historii. Takže se dělalo sčítání povinné a tam se objevují ty první předci. Takže od té doby paradoxně máme nějaký vztah k tomu kraji. Byli to většinou hajní forsti, kteří byli tady a paradoxně i na tomto panství.
2: Možná tam někde v těch genech je láska k té přírodě, ve vašem případě i k těm zahradám.
3: Možné to je, těžko bych to

0: že máme to obrovské štěstí, že se můžeme vlastně o část výsledku té své práce podělit s veřejností. Je to nádherné místo pro kulturu, pro to zastavení, pro ty okamžiky, které by neměly být úplně všední. A k tomu vám ten areál zámecký dává neuvěřitelné možnosti.
1: Kde se v člověku bere ta šlechetnost, ochota podělit se o tu krásu s ostatními, budovat něco, spravovat památku víc než rodinného typu, něco, co patří i té společnosti, protože je to doklad její historie. Kde se to v člověku bere?
0: Já myslím, že to je individuální. Je to individuální, vím to, podle, mám spoustu samozřejmě kamarádů, přátel. Ne všichni to mají takto, ale řada z nich to má. A je to ten moment, kdy naleznete i to místo, kde tu svou otevřenost, tu svou vstřícnost můžete rozvíjet. Tady proto je veškerá možnost. A jestli je něco, co ve svém věku považuji za opravdu velké štěstí, je to, že se o to můžete podělit s tou společností. Že to je možnost nějakým malinkým způsobem, dílkem přispět tomu, že děláte hezké věci, snažíte se kultivovat až takto, až kultivovat ten vkus našich spoluobčanů. A myslím si, že to je největší dar, který mohu mít, který jsem dostal.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme si vybrali zámek Nové Hrady ve východních Čechách. Jedná se o skvost rokokové architektury, ale jak už název napovídá, než postavili zámek, byl tu hrad, jak připomíná současný majitel Petr Kučera.
2: Máte pravdu, jo? Samozřejmě nový hrad, postavený po husitských válkách, zbohatlý husitský hejtman Koska z Postupic, majitel Litomyšla, důvěrný krále Jiřího z Poděbrad, tehdy kališnická šlechta ohromně zbohatla, řada z nich, na úkor katolické církve, tady to bylo podobně. Do té doby ta obec se jmenovala Boží dům a byla majetkem biskupství litomyšelského. To zaniklo, už nikdy nebylo obnoveno. A Koska z Postupic se rozhodl, že si postaví sídelní hrad. Takže on si vybral ten kopeček nad námi, postavil si tady sídelní hrad, dokončil ho v roce 1456. No a nazval ho Nový hrad. A v plurálu Nové hrady se nám dochovaly dodnes, protože to byl středobod Velkého panství. A samozřejmě ten hrad byl postupně přestavován, protože byla potřeba lepšího bydlení, komfortnějšího bydlení. Tak to bylo se všemi hrady. Dostalo to v podstatě zámeckou podobu, nejprve to dostalo renesanční, později barokní podobu. A tak se dožil až do roku 1750, respektive 1774. Tehdy to vlastnili hrabata Chamaré, francouzská šlechta, ve službách Habsburku přišli sem. No a druhý z majitelů, Jan Antoní, hlavní postava Jiráskova románu Poklad, nesmírně talentovaný, všestranný mladý muž, typický osvícenecký intelektuál, který se rozhodl, že to nebude opravovat, ten zámek, nebude ho modernizovat, zboural ho, udělal to dokonale, zůstala tady zbytek gotické zdi nahoře a rozhodl se postavit si nové sídlo. To byla doba klasicismu, měl architekta Jägra, který mu postavil dva paláce v Praze, tady mu navrhl vlastně jakoby klasicistní zámek, moderní zámek tehdejší doby, ale on chtěl daleko zdobnější, zhlédl se v těch francouzských letních sídlech a postavil rokokový, myslím si, že docela rokokový skvost.
3: Ale to ve své době už bylo trochu zpátečnické, protože ten styl už byl pryč, ale jemu se to líbilo.
2: Jemu se to líbilo, je to nadneseně se tomu říká, samozřejmě slyším, můžete to zaslechnout, používal to i František Kinský v nějaké své reportáži, říká se tomu české Versailles, ono je to opravdu hodně jako takové nazdobené a v Chamaré se v tom zhlédl, udělal to, jel, a to je jeho, bych řekl, vlastnost nebo slabost spíš, kterou popisuje Jirásek, všude, kde byl na počtejně, tak i tady ten starý objekt rozkutal, protože hledal poklad, nenašel a tak si ho nakonec tady udělal. Takže nám se dochovala váza, do které nechal dát mince od prvních ražeb českých grošů až do současníka tolary Josefa II. No a nechal to zazdít. Tady nechal udělat niku, tam to zazdil a v kapli nechal cedulku. Tady se nachází velká cennost. Každý to bral, že to je teda vtip, že jo, hraběte. Nicméně v 30. letech při velké opravě zámku se na to přišlo. Mince zůstaly tehdejším majitelům, Bartoňům z Dobenina a nám tu zůstala ta váza. Já jsem velice rád, opravil jsem si ji.
3: Už do ní spoříte, abyste ji zase zazděl?
2: Zatím se nám to nepodařilo, všechno, co se vydělá, se vrací jakoby zpátky do toho areálu, ale třeba k tomu dojde.
3: No a jak Chamaré, pan Chamaré postupoval dál, nebo komu to předal? Vy jste jmenoval i další jména vlastníků?
2: Tak byl to klasika, protože oni tady byli do počátku 20. století, přestalo se jim úplně dařit, tak se rozhodli, že panství prodali to podnikatelům. Tehdy to bylo docela obvyklé, protože to byla nastupující movitá vrstva. Bohužel Nové Hrady měly smůlu, takže to šlo z ruky do ruky a většina těch podnikatelů to používala jako zástavu u bank, aby dostala výhodnější úvěr pro své podnikání. Takže ten zámek opravdu chátral, tak to bylo až do poloviny 30. let. Tehdy to koupili Bartoňové z Dobenína, což je také novošlechta.
3: Textilní průmyslníci.
2: Průmysl, měli dva bratři Josef a Cyril, měli tři zámky. Koupili si nejprve Nové Město nad Metují, to jim architekt Jurkovič nádherně upravoval secesně. Cyril Barton z druhý z bratrů koupil z Braslav u Prahy. No a nakonec v roce 36 pro svou dceru provdanou Čerichovou, to byli podnikatelé z České Skalice, koupil Nové Hrady. Začali to opravovat, opravili to hodně, ale nestihli všechno, protože přišla válka a oni protože podepsali prohlášení české šlechty na podporu první republiky, tak Němci těmto šlechtickým rodům, ale vlastně všem majitelům tohodle to ty majetky obstavili.
1: Za války tu byl Wehrmacht. Po ní se na chvíli vrátili Bartoňové, než odešli v roce 1948 do ciziny. Později tu byla nevhodně základní škola, depozitář památkářů a zkázu dovršil státní statek. Po sametové revoluci se vrátili Bartoňové do Beninové, ale neměli odvahu zámek opravit a nabídli ho k prodeji. A tak ho v roce 1997 koupili manželé Kučerovi a začali s jeho opravami.
2: Trvalo nám to 14 měsíců. Takže to bylo opravdu rychlé. No a záměr byl jasný, už jsem to zmínil, otevřeme to pro veřejnost. Měli jsme kliku, já jsem celoživotní klikař. Největší kliku jsem měl, že jsem našel partnerku, manželku, jakou mám.
3: Jak to přišlo, že zrovna Nové Hrady vás jako oslovili, nebo jste se rozhodli je koupit? Kdy se ten nápad zrodil, nebo proč jste k tomu dospěli?
2: On se rodil samozřejmě postupně. Já jsem vystudoval historii, takže k tomu máte nějaký a priorní, bych řekl, pozitivní vztah. To je jeden moment. Druhý moment je, že mám zásadu trošku šokující. Když se vám nejlépe vede, tak zkuste změnit trajektory. Zkuste začít něco úplně nového. My jsme to udělali třikrát v životě a vždycky se nám to vyplatilo. Takže je to tak, bez ženy bych do toho samozřejmě nemohl jít. Měl jsem takovou kuriózní situaci, kdy já už jsem věděl, do čeho jdu, nebo měl jsem dohodu s bratry Čerichovými, kteří to restituovali a říkal jsem, podívejte, za tu cenu, kterou jsem vám nabídl a kterou vy akceptujete, to uděláme, ale má to jednu podmínku, žena to nevěděla. A manželka to musí vidět a když ona řekne, že se jí to líbí, že do toho půjdem, tak to moje slovo platí. Když řekne, že ne, tak mě je líto, ale půjdeme jinam. Těch objektů, které jsem viděl a které se nabízely, byla celá řada.
3: Tohle by každý manžel neudělal.
2: Já myslím, že to je úplně základní předpoklad. Chcete-li něco v životě dokázat, musí na to být aspoň dva. Takže tohle to se nám dařilo, žena přijela, viděla to, řekla ano, sice tady ten zámek byl velice, velice v nedobrém stavu, abych tak řekl, ale...
3: Chodil jste za ní a bál jste se, že pak na konci řekne ne?
2: Ne, ne, já ji znám, já vím, že všechna ta dobrodružství šílená, která jsem vymyslel, prostě, že nakonec akceptovala. My jsme se stěhovali na konci 70. let, kdy jsme přišli oba dva o zaměstnání, jsme koupili největší soukromou zahradu v Praze, v Nebušicích nad Šárkou. Nikdo to nechtěl, to byl prvorepublikový produkční sad ze Stárlí a my jsme se stěhovali tehdy jenom se třemi dětmi do 1+1 se suchým záchodem. Z prostor, které byly totálně vybavené, měl jsem nábytek na míru a tak dále, a tak dále. Takže dobrodružství. Chovali jsme krávy, prodávali jsme mlíko, tloukli máslo, měli jsme plemený ovce, Vysadil jsem 170 višní, což moje žena do dneška občas mě připomíná, že to nebylo úplně uvážlivé. My jsme 20% možná spotřeby Prahy prostě pokrývali ze svých zdrojů, ale šílená práce, 170 višní, než odčešete, ono to chvíli trvá. Tak všechny tyhle ty věci jsme měli za sebou. Postavil jsem nádherný dům. Prodali jsme chalupu v Krkonoších, kterou jsme měli nádherně udělanou, aby jsme měli zase prostředky. Zvelebili jsme to. Když jsme byli v tom nejlepším, nebo když jsme to měli hotové, přišla revoluce. Výzva obrovská. Já jsem se vrhl tedy do té politiky, zakládal jsem Občanské fórum. U nás se zakládala kruh nezávislé inteligence předtím a tak dále. Takže jsem měl spoustu kamarádů a najednou prostě byla výzva. Už nechovat ty krávy, už nechovat ty ovce, ale začít dělat něco, co má dlouhodobější smysl. Byl to okamžik, kdy jsme, a to už zrálo předtím, že jsme věděli, že nebudeme schánět jinou nemovitost v Praze. Těžko bychom tak luxusní, jakou jsme měli, my i sehnali. A že půjdeme pryč a že zachráníme jednu památku. Ta volba padla na Nové Hrady kvůli tomu, že ten objekt je prvoplánově líbivý, on stojí i na té terase, když sem lidé přijíždějí, tak vlastně vidějí ten věčný billboard. Nejde to přehlédnout, první věc. Druhá věc byla, že to nikdy nebylo přestavované. To znamená to obrovskou kulturní, architektonickou hodnotu. Nesmí to mít zničené okolí. My jsme přesně věděli, že chcete-li uživit venkovský zámek, a to my chceme, nemáme zlatý důl, nemáme naftový vrt, takže jsme věděli, že to budou zahrady, které to budou, ten exteriér, který budou tím hlavním zdrojem těch financí. Takže zase to uděláte, obohatíte si svůj seznam toho, co za vám je, ale především to nabídnete té společnosti.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Měsíc.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Tento rokokový skvost vybudoval hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré. Vedle správy zámku se zajímal také o vzduchoplavbu. Například v červenci 1791 provedl v Počtejně několik pokusů s balóny z hedvábné tkaniny. A to dokonce o pár měsíců dřív, než francouzský vzduchoplavec Jean-Pierre Blanchard předváděl své balóny na korunovačních slavnostech císaře Leopolda II. V Praze. V té době už na Novohradsku žili předci Petra Kučery, současného majitele zámku Nové Hrady. On sám se sem stěhoval na konci 90. let minulého století.
2: Pamatujete si na ten první den, kdy jste od toho takzvaně dostali klíče a přišli jste sem jako majitelé? Na ty emoce, na ten dojem, na ten den?
3: No, my jsme to měli na etapy, protože my jsme se stěhovali vždycky v noci. Jsem měl nákladák.
2: Proč v noci tajně?
3: No ne, protože jsme měli nějaké prostě, že jo, bylo vždycky prostě ještě práce, kterou jsme měli třeba v Praze. Večer jsme naložili třeba část nábytku, zařízení, tohle a jeli jsme sem. My jsme přijeli ve 2 hodiny v noci s tím pick-upem a najednou jste viděli oblohu plnou hvězd. Všude byla tma. Všude byla tma, ale nádherná obloha. Takže to v Praze jsme na to jsme už zvyklí nebyli, tam to bylo přesvícený, tady to zářilo, to byla nádhera. Vstupovali jste do etapy, která byla výzvou. Oplynuli 2 roky, my jsme měli zámek opravený a začali jsme ho provozovat a žena říká, no škoda, že není větší, protože to nazbíráte po cestě. To byla věc, kterou jsme nevěděli. K tomu, abyste mohl provozovat venkovský zámek, v dnešní době musí být dostatečně velký. Kdyby byl 2x větší, tak vám ta oprava bude trvat třeba díl, bude to i finančně třeba náročnější, ale ten potenciál toho objektu je výrazně zvýšen.
2: Kdy jste se přestěhovali z toho bočního křídla sem do zámku?
3: My jsme se stěhovali na Vánoce roku 1999. Takže za 14 měsíců od toho, co jsme začali zámek opravovat, jsme se stěhovali do zámku.
2: Vy jste si dali termín, to si dává hodně lidí. Na Vánoce do konce roku, vám se to povedlo, jo?
3: až takhle to nebylo, byla to trošku samozřejmě to, ale jako určitý moment tohodle toho typu tam třeba byl. Vzpomínám si na to, že jsme tady slavili Vánoce a i když už jsme měli topení, topíme z plynové kotelny a tak dále, ale je to celé z opuky, to je celé z kamene, kromě klenebních oblouhů, které jsou z cihel. Takže ten objekt nebyl vytopený, tady to bylo opravdu zima. A naše 2 děti, dcera a syn, ustrojili stromek. My jsme byli asi zřejmě poměrně dost unavení, takže jsme u toho nebyli. A bylo to zase takové milé, prostě na Vánoce 99 jsme tady měli první oslavu.

0: Když bydlíte na zámku, musíte si zvyknout na spoustu nových věcí, úkonů, zvuků a povinností. Jak se žije na Nových Hradech panu Kučerovi a jak svůj velký dům zná, zjišťoval Patrik Rozehnal několika všetečnými otázkami.
1: Co tu na zámku vydává nejvíc protivný zvuk?
2: Asi, když nemáte namazané dveře, no, to prostě je to tak.
1: Kdo je maže?
2: Většinou já. Alebo nemažu a potom teda je to ten protivný zvuk.
1: Klíče od čeho nejčastěji hledáte?
2: Klíče, naštěstí zatím to není tak hrozné, máme jich hrozně moc, ale právě proto vás to naučí, že musíte vědět, kde jsou.
1: Kolik schodišť tu máte?
2: Kolik schodišť? To je počouchlá otázka. No, máme dvě hlavní, protože to je vlastně pravidelná dispozice. To znamená to, co je v tom východním křídle, v západním křídle. Máte něco jako slavnostní, to končí tou podestou a jde se do sálu. Ta druhá strana vlastně vede to schodiště až na půdu, až do těch podkrovních prostor.
1: Kde skladujete zahradní náčiní?
2: No, těch prostor máme naštěstí hodně. Takže máme tady samozřejmě, jenom ve vlastním areálu je 14 budov. Takže máte ten nepořádek mít kde uklidit tak, aby nebyl úplně prvoplánově na očích.
1: Máte i traktor, kombajn nebo něco takového?
2: No, tak jsme skromní, takže máme 5 traktorů, máme samozřejmě baličku, máme velké sekačky, máme obraceče, máme 3 bagry, máme nákladní auto a tak dále.
1: Kdo zalévá zahradu?
2: Zalévá zahradu, kdo má ruce. A máme tady 6 kilometrů závlah.
1: Jak se svoláváte k večeři?
2: K večeři je úplně jednoduchý. Velká výhoda je v to, když máte zaměstnance, tak vy máte také pravidelný režim. Začíná se po snídani, pak je svačina, pak je oběd, pak se končí, tak můžete mít svačinu, no a večeři podle toho, jak se stihnete z té práce své vrátit. To už tady ty zaměstnance nemáte, ale musíte dělat věci, na které jste se nedostal v době té jejich pracovní doby.
1: Který strom je tu nejstarší?
2: Nejstarší tady máme jasan vedle zámku a máme grafiku z roku 1804, na které je nakreslený, tedy není fotografovaný, pochopitel, nakreslený jako veliký dospělý strom. Má obvod kmene přes 5 metrů.
1: Kde je to největší zima?
2: Dole máme samozřejmě v tom přízemí. Oni to udělali velice chytře. Tam, kde byla nejstudenější místnost, tam si udělali spižírnu a odvěšovnu a vedle byla kuchyně.
1: Máte zámecké razítko?
2: Razítko zámecké máme, myslím, že máme i takové, jakože zámek Nové Hrady, ale používáme samozřejmě, protože musíte mít své podnikatelské razítko, takže máme své osobní razítka s těmi všemi údaji, které jsou důležité, jako je DIČ, IČO a tak dále, tak dále.
1: Vy nemáte pečeť a pečetní prsten?
2: Ani pečeť, ani pečetní prsten.
1: Máte jako majitel zámku svůj erb?
2: Nemám.
1: A uvažoval jste někdy o rodovém hesle? Nebo jaká slova by v něm mohla být, kdyby?
2: Asi pokora. Já myslím, že to stačí.
1: 3 slova, která by charakterizovala ten váš život na zámku.
2: Asi duševní klid, nadšení z prostředí a pak vlastně celkově pohoda.
3: Zámecké léto. Piano.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás čeká prohlídka zámku Nové Hrady ve východních Čechách. Provede nás současný majitel a zachránce rokokové nádhery Petr Kučera.
2: Teď se ocitáme v místnosti, která odpovídá vlastně tomu zámku jako takovému zařízení.
3: Ano, je to rokokový nábytek, všechno bylo prolamované, všechno bylo přezdobované, někdy to bylo na úkor funkčnosti. A hlavním motivem vlastně byla ta roka, je mušle, podle toho to dostalo jméno. A když sem přijdou do toho pokoje, do té velké místnosti, když přijdou třeba školní výpravy, tak vidím na těch děvčátkách, jak se jim rozzáří oči, protože oni by chtěli taky takový nábytek do toho
2: pokoje. Jak pro princeznu.
3: Jak pro princeznu. No, já tomu říkám, že to je cukrárenský nábytek, protože všechno je naslazený. To vidíte i na těch pastelech, na těch obrázcích, že tohle, protože oproti tomu baroku, který mělo šerosvět a temné, tak tohle bylo všechno najednou hrozně sladké. My jsme vlastně měli štěstí to, jak jsem říkal, zámek nebyl nikdy přestavován. Já jsem si udělal analýzu, jak šly za sebou ty výmalby, protože za těch 250 let ten zámek měl různé barvy, různé omítky a došel jsem k tomu, že vlastně ta pomerančová červeň a holubí šeď, kterou dneska máme, to byla první výmalba, kterou udělal hrabě Šamare. Takže jsem to okopíroval. Jestli se na nás dívá, možná, že by mě pochválil, že jsem se vrátil k té původní podobě.
2: Je to takový dort ve východních Čechách.
3: Tak, je to dortový, tak to jste řekl správně, já tomu říkám cukrárenský. Je to všechno prostě nazdobené, je to sladké barvy a tak dále. V té době se to prostě ujevilo jako to nejdůležitější.
1: Až přijedete do Nových Hradů, budete mít pocit, že jste přijeli do Francie. Na kopečku před vámi se za honosnou branou, otevřenou návštěvníkům denně od 9 do 17 hodin, objeví dvoupatrová budova s bočními křídly, která jakoby byla zdobena šlehačkou. V rámci prohlídek se podíváte i do velké místnosti nad vstupem.
3: To je hlavní sál, je to osa zámku, je 140 čtverečních metrů, má plochu, 6 metrů výšky, jediná neobyvatelná místnost na zámku. Nikdy taky samozřejmě k normálnímu bydlení nesloužila, vždycky to byla společenská prostora.
2: Co tu bylo původně, kdysi v tom sále pro tu šlechtu?
3: No, zase to byla společenská prostora, nikdy to nebyla, jak říkám, úplně normální obytná prostora. Máme tady doklad, jediný kus nábytku, který se dochoval. Máme tady vestavěnou skříň, barokní, nápojový bar, protože všechno ostatní, tady nebylo žádné zařízení, když jsme sem přišli, bylo to vybydlené.
2: Jenom bar?
3: Jenom bar, protože ten byl zazděný. Restituenti, aby zaplatili advokáty české, kteří se ukázali jako velice šikovní, tak je obírali postupně o ten majetek, který oni restituovali, platili koberci, nábytkem, obrazy a tak dále. Tohle nám tady zůstalo, protože je to vestavěné.
2: Je takový bar, bych chtěl mít. Ten je krásný a je na něm vidět, jak má ty... Nechci, aby to znělo špatně. Léta za sebou, prostě je tam vidět ta patina, ta historie.
3: Jo, ne, tak jako samozřejmě, tohle je hezká věc.
2: To je úplně do luxusního obchodu.
3: Je to tak, že samozřejmě ta šlechta už na konci toho 18. století, to byla doba, kdy se uvolnili mravy, že jo, byla to doba osvícenectví a tak všechny ty požitky, které byly dostupné, tak se využívali, včetně tohodle toho.

0: Ocitáme se teď na balkóně, který je v návaznosti na ten velký sál v patře. Díváme se na vstup, na tu krásnou zahradu zdobenou. To tu bylo, nebo to je vaše dílo?
1: No, samozřejmě v době hraběte Šamare, který to stavil, dostavěno to bylo v roce 1777, tak tady nějaká si zahrada byla. Žádné plánky, žádné dokumenty z té doby se bohužel nedochovaly, takže ten prostor byl různým způsobem upravován během těch staletí. My, když jsme sem přišli, tak tady běhaly slepice, nad námi rostla v těch okapech, rostla zeleň, byly děravé střechy a ta prostora pod námi, která je terasová, vlastně se nabízí, musí to být pravidelná zahrada, že jo, jsou tady tedy kašny, jsou tady záhony s buxusem, které jsou stříhané, jsou tady tisové, dominanty a tak dále a tak dále.
0: Vykropíte, plejete?
1: Já většinou stříhám. Teď jsem ráno jsem stříhal.
0: Prosím vás, jak se stříhají tyhle ty konické jehličné, co to jsou tisy? Nebo
1: máte to buď to podle šablony, anebo máte 25-letou zkušenost a potom šablonu nepotřebujete a jedete podle toho na první dobrou.
0: To má jak to jako nějakou motorovou střihačku, nůžky?
1: Máme kvalitní nástroje.
0: Děláte to všechno ze země nebo lezete někde po žebříku?
1: No, musíme u těch pyramidálních tisů, ale to neplatí jenom u nich, musíte mít lešení třeba. Takže máme posuvné lešení, lehké, hliníkové a pomáháte si tím. Někdy stačí žebřík, ale většinou se to dělá z lešení.
0: Tohle všechno děláte ve svém věku, jo?
1: No, dělám to ve svém věku a je to dobré, protože tím, že jste neustále činnosti, tak to přispívá k tomu, že ten organismus přece jenom tak rychle nechátrá.
0: No, energie máte na rozdávání, to potvrzuju, ale zároveň obdivuju, nedovedu si to představit i já pro sebe, že bych takhle tady lezl po lešení a ještě stříhal do toho krásného povrchného tvaru bez šablony ze zkušenosti.
1: Jo, je to tak.
0: A kde jste k tomu přilnul, k tomu zahradnictví?
1: No, jednak se s nějakými geny rodíte, to je první věc. Druhá věc je to, že to byla souhra okolností. Já jsem se narodil v Liberci vedle botanické zahrady.
0: Aha.
1: A první ředitel po váleční, pan Mádle, to byl velký přítel naší rodiny, takže já jsem tam byl pečený, vařený, jak se říká. A to je jeden zdroj. A druhý už potom byl jenom to, jak jdete tou poutí, těmi lety, tak si, kde jste, kde se zastavíte a máte tu možnost, tak si děláte zahrady. Tohle je asi šestá zahrada, kterou dělám. No a tady se můžu opravdu vydovádět, protože máme 20 hektarů těch zahrad, máme 12 typů zahrad, máme brodériové francouzské, zeleninovou, máme dvě rozáry a italskou zahradu, anglickou zahradu, velké arboretum, máme terasové zahrady, máme labyrint a tak dále, tak dále.
2: Desetihektarový zámecký areál nabízí také pohledy na jelení stádo, návštěvu unikátního muzea mopedů a motokol v barokní sýpce nebo expozici anglických klobouků. Tohle vše je práce manželů Magdy a Petra Kučerových. Mají už pokračovatele?
1: Máme jich hodně. Máme 4 děti. Máme dospělé, velké, máme spoustu vnoučat. Udělali jsme to tak, že nám bude 80. Takže jsme se rozhodli, že musíme to řešit, dokud jsme fit. Udělali jsme rodinný trust. Ten trust, my máme dynastický nebo rodinný svěřenský fond.
0: Je to něco, jako byl takzvaný fideikomis v případě té šlechty?
1: Přesně tak, přesně tak. Máte, jste dobře informovaný. Navazuje to v podstatě na ten podobu toho fideikomisu, který na rozdíl od té západní Evropy se týkal většinou vysoké šlechty. V západní Evropě, která byla v mnoha ohledech napřed, se to týkalo třeba těch podnikatelů, velkoobchodníků, rejdařů a tak dále. Takže to je trust. Takže máme samozřejmě svěřenský fond, trust, ze zákona u nás, máme kebecký systém, nesmí podnikat. Takže my máme, jsme vytvořili SROčko, jednatelem je nejstarší syn, správci svěřenského fondu jsme my, členové rodiny, máme rodinnou radu a tak dále. Je to prostě udělat rodinnou ústavu. Je to uděláno tak, aby ten majetek, pokud budou ti naši potomci chtít, zůstal celiství a aby majetek se nestal předmětem sváru v rodině. Důležitější než všechen majetek, než celý zámek je, aby naše rodina pokračovala v souladu, aby byli, měli dobré vztahy, což mají, a já jsem za to hrozně rád. Takže to bylo hlavní vodítko, abychom jim nepředali danajský dar.
3: Rodinu máte vyřešenou, tak to jako přistupujete k tomu, myslíte na to. Co byste přál naší zemi nebo Čechům do budoucna?
1: No, bylo by toho samozřejmě víc. Bylo by dobré a chtěl bych, aby celá společnost si uvědomila, že nejdůležitější pro budoucnost je vzdělaná společnost, společnost, která bude citlivá a vnímavá, to znamená podporovala kulturu a aby dbala na to své okolí, aby dbala na životní prostředí. Takže to jsou tři pilíře, které si myslím, že když by se povedlo naplnit, tak budeme patřit do té elity toho světa.
3: Jste hrdý Čech?
1: Jsem hrdý Čech. A myslím si, že být dobrý Čech je zároveň závazkem být dobrý Evropan, být dobrý světoobčan, být dobrý člověk.

Aristokratický rod Harbuvalde Chamaré, jehož sídlo Nové Hrady tak nádherně opravili manželé Kučerovi, byl šlechtickým rodem z francouzsko-belgického pomesí. V 18. století přesídlili do Slezska a poté do Čech, kde získali hraběcí titul. Rod ale vymřel v roce 1972. Zatímco oni odešli, jejich odkaz v podobě krásné architektury nám tu zůstává a Petr Kučera se svou rodinou se o něj citlivě stará. To vše v duchu rodinného hesla – pokora. Buďme pokorní, stejně jako odvážní, a buďme jako Češi na svou zemi hrdí. Váš František Jinský.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hradec Králové vypsal soutěž na projektanta rekonstrukce památkově chráněného Gočárova schodiště. Cestující na železnici z Hradce Králové do Trutnova musí počítat s komplikacemi. České slalomáře čeká na mistrovství světa závod v kajakkrosu. Dnes bude polojasno s teplotami kolem 26 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Radnice v Hradci Králové hledá projektanta plánované opravy Gočárova schodiště. Lhůta pro podání nabídek skončí 17. srpna. Památkově chráněná stavba z roku 1911 je v havarijním stavu. Cenu projektové dokumentace město předběžně odhaduje na zhruba 3,5 milionu korun. Samotná oprava schodiště by podle náměstka primátorky Lukáše Řádka z TOP 09 mohla stát asi 50 milionů.
2: Potom, co bude vybrán projektant, tak zpracuje všechny stupně projektové dokumentace, zajistí povolovací proces a když všechno dobře půjde, tak v roce 2028 by měla být zahájena vlastní rekonstrukce Gočárova schodiště, což je naprosto klíčová záležitost. Není to jenom spojnice mezi Komenského ulicí a historickým centrem, ale také významné kulturní dědictví.
0: Na železnici z Hradce Králové do Trutnova pokračuje výluka. Informují o tom České dráhy na svém webu. Vlaky mezi Jaroměří a Starkočí jsou kvůli údržbě trati nahrazené autobusy. Omezení potrvá do pondělní půlnoci. Nestálé počasí v červenci v Beskydech změnilo způsob rezervace pobytů na horách. Lidé si místa v hotelech a penzionech zamlouvají až na poslední chvíli podle předpovědi počasí. Více dodává manažerka hotelu Horal Kristýna Boniaty.
3: Hosté si nedávají příliš na čas a v hodně případech rezervují až na poslední chvíli, hodně se dívají na počasí a na tu prognozu, jak bude vlastně. Aktuálně máme přes 80% a obsazujeme třeba takových 35 až 40% až méně než 5 dní před příjezdem.
0: Úbytek turistů až o 20% evidují v některých kempech. Lidé méně využívají místa určená pro stany. Po třech měsících se slavnostně sešel americký prezident Donald Trump s korespondenty Bílého domu. Dubnovou večeři předčasně ukončila střelba. Americký prezident kvůli ní nedokončil svůj projev a bezpečnostní složky ho odvedly do bezpečí. Akce se teď v posunutém termínu uskutečnila znovu za zesílených bezpečnostních opatření a s menším počtem hostů. Sport. Češi mají na mistrovství světa ve vodním slalomu nejvíce medailí ze všech. Pátý cenný kov přidal kánoista Lukáš Kratochvíl, který v americké Oklahomě získal bronz. Ještě o dvě příčky lépe skončila Tereza Kneblová, ta si dojela pro titul mistryně světa. Další úspěch může přidat pětice českých reprezentantů, kteří budou dnes bojovat o medaile v kajakkrosu. Do vyřazovacích jíst nastoupí stříbrní medailisté z úvodní časovky Jakub Krejčí a Kateřina Beková a do závodu se kvalifikovali i Matyáš Novák, Vít Přindiš a Olga Samková. Počasí. Čeká nás jasno nebo polojasno, nejvyšší teploty 25 až 28, na horách kolem 21 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý, postupně bude zesilovat na mírný jihozápadní rychlostí kolem 10 km za hodinu. Rozptylové podmínky po ránu mírně nepříznivé, během dne dobré až velmi dobré, aby ohlásí dvojku. Střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Hradci Králové očekávejte zdržení na Gočárově třídě na křižovatce na okruhu, kde směrem k nádraží pokračují práce na silnici a provoz je omezen. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, je sobota 25. července a začíná další den s Českým rozhlasem Hradec Králové. Svátek dnes slaví Jakubové, jméno hebrejského původu znamená doslova ten, kdo se drží za patu a v přeneseném významu je pak druhorozený. A pranostika připomíná, na Jakuba prvních brambor průba, tedy pokud máte zahrádku, možná nastal čas zjistit, jaká byla letošní úroda. Dnešek je také spojený se svatým Krištofem, patronem všech motoristů a cestovatelů. vozidlů. Na silnicích už jsou naplno prázdniny, takže se jeho ochrana může hodit více než jindy. Organizace Spojených národů navíc vyhlásila dnešek Světovým dnem prevence tonutí. Právě v létě odborníci připomínají, že opatrnost u vody je stejně důležitá jako na silnici. A narozeniny dnes například slaví textařka a herečka Gabriela Osvaldová, autorka stovek písní, textů i muzikálových libret. Přejeme jí všechno nejlepší a vám přejeme krásné sobotní ráno.
1: Dobré ráno s Kateřinou Prouzovou.

0: Chrudimské baště, prachárna se návštěvníci můžou vrátit o několik století zpátky a podívat se, jak město vypadalo ve středověku. Skončila velká obnova této památky, která z ní má vytvořit turistický cíl. Věž z 15. století dokázala krýt palbou město ze dvou stran. Do obrany se ale nikdy nezasáhlo. Teď znovu ukrývá poměrně pestrý arzenál. V reportáži Josefa Kopeckého uslyšíte jaký.
1: Máme tady zbraně, které se používaly k obraně městského opevnění.
2: Do bašty Prachárna jsme teď přišli s manažerem cestovního ruchu města Chrudim Tomášem Černým. Luky a šípy, no to jsme hodně daleko. Kuše, to už je blíž, ale to jsou věci méně obvyklé. Co to je?
1: Ano, to jsou první palné zbraně. Máme tady píšťalů, hákovnici, nebo už trošku takovou lepší hákovnici, což byla arkebuza.
2: Vypadá to trochu jako puška, ale funguje to
1: ano,
2: asi jinak.
1: Ano, vypadá to trochu jako puška. Už má vlastně jakousi takovou jednoduchou spoušť.
2: Tady se střílí?
1: Tady se nestřílí, i když samozřejmě jsme něco tady už z těchto zbraní testovali.
2: Kromě toho jsou tady ještě těžší kalibry, to jsou různé kanony, anebo moždíře, jestli to říkám správně.
1: Jsou to repliky a i když se z některých dá vystřelit, což mohu potvrdit, tak máme pouze plastové gumové koule, takže nehrozí žádný úraz. Například tato je to takový gumový míček.
2: No, tak opravdu dá se krásně stisknout, to nikomu neublíží.
1: Jo, ale máme i větší a ta už je trošku...
3: A poměrně náročná byla i poslední úprava prachárny, jak vysvětluje.

0: je mluvčí Chrudimi Libor Dufek.
1: Trvalo to zhruba rok, ta první fáze to byly ty stavební úpravy a pak začaly úpravy vevnitř vlastně a to už byla ta samostatná instalace té výstavy, která tady je. Tady ta bašta je vlastně jako závěr prohlídky po opevněných městech Chrudim, která začíná u informačního centra na náměstí a tady na té baště to končí.
0: Komentované prohlídky se opakují každou sobotu a pondělí dopoledne. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: 5 hodin a 18 minut ladíte ranní vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Pokud přemýšlíte, kam dnes vyrazit, jedním z typů je Food Festival v Harachově. V parku hraběte Jana Haracha budou vonět speciality z celého světa, ale také tradiční krkonošská kuchyně. Chybět nebudou živé kuchařské show, hudba ani kreativní dílny pro děti.
1: Počasí.
0: Sobota nabídne hodně slunce, obloha bude jasná nebo polojasná a počasí bude přát výletům i práci na zahradě. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Na severu našeho kraje zůstanou mezi 22 až 25, na horách čekejte pak 19 až 23. Dopoledne se rozfouká mírný jižní až jihozápadní vítr. Zlepší se také kvalita ovzduší. Rozptylové podmínky budou během dne dobré až velmi dobré a biopředpověď zůstává na stupni číslo 2.
2: Společnost GE Aerospace představila průlom v letu s hybridně elektrickým pohonem. Nádorové buňky unikají imunitě a vytvářejí metastázy díky proteinu. Archeologové zkoumají renesanční letohrádek v České Lípě, čeká ho rekonstrukce. V Paříži našli dosud neznámou Mozartovu hudbu. S rozluštěním objevu pomohla i česká odbornice. Olomoučtí vědci využili umělou inteligenci k odhalení detailů dosud skrytých za limity přístrojů. Tyto i další zajímavosti vám nabídneme v magazínu Techno. Pořad o vědě a technice vysíláme každou sobotu 5 minut po 8:30 ráno. Těší se na vás Michal Klokočník.

0: 7 minut před 17:30 je tady spotřebitelský servis a nás dnes čeká jedna reklamační otázka. Josef Černý vysvětlí, co to jsou nejnižší možné náklady na dopravu.
1: Paní Katka potřebovala reklamovat vysoutěž vlasů a protože bydlí v malé obci se špatným spojením, jela do prodejny vlastním autem. Prodejce jí ale odmítl proplatit náklady na dopravu. Paní posluchačko, pokud byla reklamace uznána, máte nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů. Obecně se má za to, že se jedná o náklady nejnižší možné. V případě, že reklamujete drobný spotřebič, měl by vám prodejce proplatit náklady na cestu hromadnou dopravou, případně poštovné, ale dopravu autem nikoliv.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Přes 35 tisíc řidičů letos v prvním pololetí dosáhlo 12 bodů a přišli tak na rok o řidičský průkaz. Více uslyšíte v dalších zprávách. Železnice na Jičínsku nabízí občanům výměnu nádob na sběr tříděných plastů. Domácnosti budou mít nově možnost získat nádobu o dvojnásobném objemu, tedy 240 litrů. Příjem žádostí uzavře obec 10. srpna. Ministerstvo financí nezvažuje obnovení regulace cen paliv. Českému rozhlasu to řekl mluvčí Stefan Fous. Nafta a benzín v minulém týdnu výrazně zdražily. Roli v tom má i růst ceny ropy na světových burzách. Kabinet přestal cenové stropy určovat v pondělí. V železniční stanici v Broumově na Náchodsku je do nedělního večera k vidění legiovlak. Návštěvníci si můžou zdarma prohlédnout 15 historických vagónů. Ty přibližují každodenní život i boj československých legionářů na transsibirské magistrále. Zítra startuje nejvyšší ročník první fotbalové ligy. Hradečtí otroci vyzvou na domácí půdě Pardubice. Derby začne ve 20 hodin. Čeká nás jasno nebo polojasno, nejvyšší teploty 25 až 28, na horách kolem 21 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý, aby ohlásí dvojku. Střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Rychnově nad Kněžnou pokračují opravy ulice Na Drahách. V tomto místě očekávejte možné komplikace a jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A za chvíli už nás čeká přehled tisku, teď je 5 hodin 32 minuty a na startu Hana Zagorová.

0: 5 hodin 38 minut.
1: K ranní kávě denní tisk.
0: Mladá fronta dnes zjistila, že přestavba hlavního nádraží v Hradci Králové způsobila pokles hladiny podzemní vody v okolních čtvrtích. Kvůli odčerpávání vody při ražbě podzemních kolektorů vyskly nebo výrazně ubyly desítky studní. Správa železnic nyní slibuje urychlit budování zasakovacích objektů a prověřit další opatření, která by měla vodu vracet zpět do krajiny. Deník Právo upozorňuje, že rekordnímu podvodu za 46 milionů korun ve správě nemovitostí Hradec Králové se zřejmě dalo předejít. Ministerstvo vnitra rozeslalo městům varování před falešnými bankéři ještě před odesláním peněz. K odpovědným pracovníkům ale dorazilo pozdě. Interní audit navíc ukázal, že převody z účtu nemusela schvalovat druhá osoba. Policie letos řeší už více než 1000 podobných případů. Hradecký deník píše, že na Hřidojeckém vrchu v Podkrkonoší dokončí novou rozhlednu vysokou téměř 39 metrů. Slavnostně se otevře 19. září a na vyhlídkovou plošinu povede 189 schodů. Vstup bude zdarma a návštěvníci budou moci na údržbu přispět dobrovolným darem prostřednictvím QR kódu. Mladá fronta dnes zve na novozámecké hudební léto v Kostelci na Torlicí. To nabídne od 30. července 3 koncertní večery se světovými interprety. Vrcholem festivalu bude vystoupení proslulého violončelisty Miši Majského, který zahraje společně se svými dětmi. Koncert se uskuteční v anglickém parku Nového zámku a poslední vstupenky jsou ještě v prodeji. Na další články se podíváme přibližně za hodinu.

0: Pokud vás láká Afrika, nemusíte kvůli tomu cestovat přes půl světa. V Safari parku Dvůr Králové dnes začínají africké dny. Čeká vás africké tržiště, tradiční jídla, hudba, tanec i setkání s umělci. Dnešní program navíc nabídne workshop hry na marimbu. Africké dny potrvají až do 2. srpna.
1: Počasí.
0: Čeká nás letní den jako spohlednice. Po většinu dne bude jasno nebo jen s malou oblačností a slunce se postará o příjemné teploty. Odpoledne naměříme většinou 25 až 28 stupňů. Na severu kraje bude o něco chladněji, kolem 22 až 25 stupňů. Na horách 19 až 23. Ranní slabý vítr během dne mírně zesílí a rozptylové podmínky se z ranních mírně nepříznivých zlepší na dobré až velmi dobré. Biopředpověď má hodnotu číslo 2, tedy mírnou zátěž.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním číslu 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Dospívala Iveta Bartošová, je 5 hodin 48 minut. Nejen o prázdninách můžeme za odpočinkem a relaxem zajet do lázní. Dětí se na ně proto v čase dovolených zeptala i redaktorka Petra Beránková.
1: Co jsou to lázně?
2: My tam jezdíme se školkou. To je taková odpočinková zóna.
3: Moje babička tam byla na operaci. Tam jezdí babičky, aby byly zdravé.
1: Kde jsou třeba v České republice nějaké lázně?
2: V Pardubicích. V Pardubicích.
1: A jak to v lázních vypadá?
2: Že podlaha je taková čtverečková.
3: Jsou tam bazény a výživky.
1: Co tam ještě je?
2: Masáže. Je to tam hezký úplně. Je to tam zbarvení.
1: Proč si myslíte, že lidé jezdí a chodí do lázní?
2: Aby byli zdraví.
4: A až by asi mohli třeba i vykoupat.
2: Aby pomohly ty čárky na rukách je trochu uzdravit.
4: Aby si tam odpočinuli a aby jim tam a aby byli jako na dovolený.
1: Co to znamená v lázních procedura?
2: Že to tam je zbarvení a ještě tam lidi plavou na odpočinek.
1: A co jsou masáže?
2: Že nás někdo masíruje a hladí.
5: A takhle to vidíme my.

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Petr Nač zpíval s nohami na stole. No nemá se to dělat, ale pokud sedíte někde na zahradě a vychutnáváte se dnešní krásné ráno, proč ne? Za 4 minuty tady bude 6. hodina. Karolína Davidová pro vás chystá zprávy, co se například dozvíte, že 3/4 absolventů terapii pro řidiče už neopakují závažné přestupky. Tak to má nějaký význam. Přejeme vám krásné ráno, zdraví vás od mikrofonu Kateřina Prouzová. A teď Phil Collins.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: 3/4 absolventů terapii pro řidiče už neopakují závažné přestupky. Prázdninové opravy mateřské školy Števcova v Hradci Králové pokračují s předstihem. Ve Vyžňově na Náchodsku pořádají svatoanenské slavnosti. Čeká nás polojasnost s teplotami kolem 26 stupňů. Hezké sobotní ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Více než 3/4 řidičů, kteří absolvovali povinné terapie po závažném přestupku, už chyby neopakují. Vyplývá to z průzkumu Centra dopravního výzkumu. To se zabývalo chováním tisícovky řidičů, kteří terapie absolvovali v roce 2024. 5 povinných terapií musí pro opětovné získání řidičského průkazu absolvovat řidiči se zákazem řízení na 18 a více měsíců, říká Pavel Řezáč z Centra dopravního výzkumu.
4: Typicky se jedná o nějaké závažné delikty řízení bez řidičského oprávnění, maření výkonu úředního rozhodnutí, řízení pod vlivem vyšších dávek alkoholu či návykových látek. A další skupina, tak to jsou řidiči, kteří se odmítnou podrobit dechové zkoušce nebo zkoušce na návykové látky.
3: Povinné terapie úřady nebo i soudy nařizují přes 2 roky. Pardubická městská policie upozorňuje na podvodné SMS o nezaplaceném parkovném. Zprávy se tváří jako výzvy k úhradě parkovného nebo pokuty za parkování a obsahují odkaz, přes který se podvodníci snaží získat citlivé údaje nebo peníze. Strážníci proto řidičům doporučují, aby na podobné zprávy nereagovali a na odkazy neklikali. Stav parkování si mohou ověřit přímo v aplikaci EasyPark nebo na jejich oficiálních webových stránkách. V mateřské škole Števcova v Hradci Králové pokračuje oprava chodníků. Dělníci teď betonují nové obrubníky a připravují podkladní vrstvy. Práce mají skončit asi o měsíc dříve, než město původně předpokládalo. Hned poté začne také oprava ploché střechy. Součástí bude nová hydroizolační vrstva i oprava střešních prostupů. Za obě investice radnice zaplatí více než 1,25 milionu korun. Hotovo by mělo být ještě před začátkem školního roku. Obec Vyžňov na Náchodsku dnes pořádá svatoanenské slavnosti. Zázemí budou mít návštěvníci poprvé v areálu u Zlaté kotvy. Slavnosti začínají ve 14 hodin a nabízí například ukázku historických vozidel. Hudební program popisuje jedna z organizátorek Lenka Svobodová.
5: Ve 4 hodiny přijde skupina Ironic zahrát, budou hrát do 7. Od 7 hodin nám začíná revival Michala Tučného do 9. A pak zase bude hrát kapela Ironic. Sport.
3: 2 české tenistky čeká zápas o postup do finále turnaje WTA na pražské Štvanici. Šampionka z roku 2021 Barbora Krejčíková se utká s Rakušankou Tagerovou a Tereza Valentová narazí na Ukrajinku Snigurovou.
2: Počasí.
3: Čeká nás jasno nebo polojasno, nejvyšší teploty 25 až 28, na horách kolem 21 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý, postupně bude zesilovat na mírný jihozápadní rychlostí kolem 10 km v hodině. Rozptylové podmínky po ránu mírně nepříznivé, během dne dobré až velmi dobré, aby ohlásí 2. Střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: V Trutnově neprojedete ulicí Ivana Olbrachta, kde pokračují práce na silnici. Dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Jsou 4 minuty po 6. hodině a Český rozhlas Hradec Králové vám přeje dobré sobotní ráno. I v této hodině pro vás máme všechno, co k takovému ránu patří. Podíváme se na dnešní počasí, pozveme vás na zajímavé akce v našem kraji, připravíme přehled tisku a samozřejmě nebudou chybět ani písničky. Uslyšíte třeba Dalibora Jandu, Ksindla X, Jitku Zelenkovou nebo Vítězslava Vávru. A už za pár minut se vrátíme do 17. století. V seriálu Hradecké minuty si připomeneme vznik jezuitské školy v Hradci Králové. Dozvíte se, jak rychle přibývali první studenti a z čeho jezuité financovali provoz školy.
6: Dobré ráno s Kateřinou Prouzovou.

0: Dalším dílem pokračuje seriál Dějiny města Hradce Králové, který pro nás připravují historičky Jana Vojtíšková a Pavla Korytenská. Všechny už odvysílené díly i s obrázky a fotografiemi najdete na našem rozhlasovém webu hradec.rozhlas.cz. Soboty pravidelně patří Janě Vojtíškové z Univerzity Hradec Králové. Minule nám přiblížila příchod jezuitů do Hradce, kdy jim v roce 1636 byla povolena výstavba jejich rezidence. Problémem byl ale výběr místa.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: Jezuité se nejprve neúspěšně pokusili získat pozemky bývalého hradu, kde byly ovšem sklady používané i pro zeměplanské účely, a poté objekt purkrabství Hradeckého kraje, jenž ale nebyl v majetku obce. Za vhodnější pro vybudování jezuitské rezidence a školy byly nakonec vybrány pozemky 9 domů v jižní frontě rinku, tedy dnešního Velkého náměstí, které byly dříve ve vlastnictví předních hradeckých rodin. Protože byly vybrané domy ve své většině v žalostném stavu, rozhodla se rada, že je jezuitům prodá. Již v období června až září 1636 jezuité zakoupili za velmi nízké ceny první domy, které byly následně opraveny.

0: Vytvořilo se tak základní zázemí pro příchozí spolubratry a pro školu, která již v říjnu 1636 zahájila svou působnost a navázala na proslulou předbělohorskou partikulární školu, která dospěla vlivem války k naprostému úpadku. V rodícím se jezuitském gymnáziu se vzdělávala od počátku asi stovka žáků, rozdělených prozatím jen do třech tříd. Další domy, které se nacházely na místě pozdější koleje, tedy dnešního Adalbertina, byly zakoupeny počátkem roku 1637. V témže roce byla ve škole přidána čtvrtá třída a uskutečnila se ve spolupráci se školní mládeží první dvě divadelní představení. Jedno z nich, o narození páně, bylo v češtině zahráno v kostele svatého Antonína. K roku 1638 ve městě již působilo 9 jezuitů, kterým se podařilo otevřít pátou třídu gymnázia a svými pozoruhodnými akcemi získávat přízeň prvních štědrých dárců. O rok později již jezuité vychovávali na 200 žáků a jejich majetek se rozrůstal.
1: Hradecké minuty.

0: Sportovní příběhy nemusíte sledovat jen v televizi, dnes je můžete zažít i ve Špindlerově míně ve ski areálu Svatý Petr, kde začínají v 16 hodin festivalové ozvěny sportfilmu. Čekají vás filmy o vrcholovém sportu, beseda s olympijskou vítězkou Zuzkou Maďarovou i dalšími osobnostmi a vstup je zdarma.
1: Počasí.
0: Slunce bude mít dnes hlavní slovo, oblaha zůstane většinou jasná nebo jen s malou oblačností a teploty se vyšplhají na 26 až 30 stupňů. V horských oblastech bude přinejmenším 19 až 22 stupňů, odpoledne se rozfouká mírný jižní až jihozápadní vítr a biopředpověď zůstává na stupni číslo 2.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Mým hostem bude mořeplavec Richard Konkolský.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Také jste vyrazili dneska na chatu, tak si to tam užijte. Je 6 hodin 25 minut. Petra Nárožného vám asi dlouho představovat nemusíme. Jeho televizní práci jste určitě mnohokrát ocenili, stejně tak jako jeho herecké a komické dovednosti. Jak jsme ale zjistili v našem rozhlasovém archivu, kde se naši posluchači pátrali i po jiných stránkách jeho osobnosti. A tak musel například přiznat, jak je na tom s manuální zručností.
1: Pověsit obraz znamená, že vypadne metr umýtky a skončí to tím, že budeme se přijít zedník a napravit to po mně takzvaně. A teď je dvojí teorie, jak se vyhnout domácí práci. A já, než jsem se ženil, tak strýc mě dobře poradil, protože říkal, není dobrý manželce se vymlouvat, že se ti jako do ničeho nechce. Protože to si jí nezbavíš a ona furt bude jako, prosím, tak tady je to kousek, kdyby se koupila barva, kdyby jsi to natřel, tak prostě to, tady nejde vypínač, tak se to koupí, když to za stolik, ne, přece nebudeme volat elektrikáře, on říkal, tam je ten rozhodující moment, a on to říkal ze své zkušenosti, protože můj strýc Mirek takový byl, on říkal, nesmíš říkat, že se ti do toho nechce, a nesmíš jakože, že až, a říkal v obráceně, musí se do toho pustit a nadělat strašnou škodu, aby si to pamatovala. Jo? Řekne, mělo by se vymalovat, tak musí říct, to udělám já. Nakoupit za strašný peníze barvu a tak to dorazit, že pak musí přijít malíř, musí se to škrábat, padá to a za strašný peníze se to tak opraví a příště vypadne proud, světlo, ty řekneš, kde mám šroubovák, já jdu na to a už ta manželka vyletí, řekne, seč, ty vůbec do ničeho se nepouštěj prostě, zazvoníme vedle u pana Čermáka, ten nám to už dělá minule a on to opraví a je pokoj. To říkal strýc Mirek a ono to funguje ale i v obráceně. Moje maminka říkala, ženská, která manželovi vyžehlí první košeli tak, že se musí vyhodit, už pak nežehlí košele.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Evžen se seznamuje s Bohoušem a Dášou Fuchsovou. Jiří Sovák, Josef Kemr a Jiřina Bohdalová v seriálu Chalupáři. ČT2. Kdo vlastně vládl Francii jako král slunce? Ludvík nebo Filip? Richard Chamberlain je muž se železnou maskou. A ČT Art uvádí u příležitosti významného výročí města Znojma premiérový koncert Harmonie planet. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Na železnici z Hradce Králové do Trutnova pokračuje výluka. Informují o tom České dráhy na svém webu. Vlaky mezi Jaroměří a Starkočí jsou kvůli údržbě trati nahrazené autobusy. Omezení potrvá do pondělní půlnoci. V Safari parku ve Dvoře Králové nad Labem začínají tradiční africké dny. Festival africké kultury a přírody potrvá v prostorách zoologické zahrady do 2. srpna a nabídne například setkání s africkými umělci nebo workshopy. Ředitelství silnic a dálnic dnes pořádá den otevřené dálnice na právě dokončovaném úseku D35 Ostrov Vysoké Mýto. Lidé si ho můžou prohlédnout ještě před zprovozněním a projet se po dálnici na kole, na bruslích nebo na koloběžce. Akce potrvá od 10 do 16 hodin. V kostele svaté Máří Magdaleny v Lázních Bohdaneč pořádají dnes magdalenskou pouť. Ta začíná v 11 hodin varhaním koncertem, pokračuje odpolední mší a prohlídkami kostela i věže. Cyklisty čeká na Tour de France královská etapa. Předposlední den závodu ujedou trasu dlouhou 171 km a absolvují 4 náročná stoupání. První místo v celkovém pořadí drží Slovinec Tadej Pogačar. Čeká nás jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30, na horách kolem 21 stupňů. Vyohlásí dvojku střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: V Hořicích neprojedete ulicí Nerudova, kde pokračují práce na silnici. Přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásné ráno, je 6 hodin 32 minut, před námi je báječný letní den a k tomu se dáme i trochu letní muziky právě teď. Laisla Bonita, Ilona Čáková, navazovat bude Michal Tučný a potom už nahlédneme do dnešních novin. Zůstaňte s námi.

0: Vy, kdo jste dříve narození, možná, že se pamatujete ty doby, kde se každé ráno chodilo do trafiky pro noviny. A nebylo to jenom pro ty tištěné noviny, protože trafikant věděl nebo trafikantka i novinky ústně předávané a všechny zajímavosti a drby z okolí. Drby pro vás teď nemáme, ale novinami společně listovat budeme.
1: K ranní kávě denní tisk.
0: Hradecký deník uvádí, že technické služby Hradec Králové kvůli pokračujícímu suchu výrazně posílily zálivku městské zeleně. Veškerá technika určená k rozvozu vody pracuje ve dvousměnném provozu a část běžné údržby musela jít stranou. Podle odborníků krátké letní přehánky situaci příliš nezlepší, protože vysklá půda vodu často nepropustí až ke kořenům stromů. Mladá fronta dnes píše, že Královéhradecký kraj vybuduje v Opočně dva nové byty pro děti z dětského domova Naděje. Vzniknou přestavbou části bývalého internátu za zhruba 15,5 milionu korun. Kraj tím pokračuje v přechodu od velkých dětských domovů k menším domácnostem, které mají dětem nabídnout prostředí bližší běžné rodině. Deník Právo informuje, že Pardubice chtějí zlepšit dopravu k dostihovému závodišti. Připravovaná studie navrhne nové silniční napojení, které má usnadnit příjezd při běžném provozu i během Velké Pardubické a dalších akcí. Zabývat se také bude parkováním, bezpečnějšími trasami pro pěší a cyklisty i bezbariérovým přístupem. Hradecký deník zjistil, že pevnost Josefov u Jaroměře bude od 5. do 8. srpna hostit festival Brutal Assault. Na 5 pódiích vystoupí přes 160 kapel z celého světa a pořadatelé očekávají kolem 20 000 návštěvníků. Největší lákadla letošního ročníku patří americké skupiny Body Count a Primus nebo norská kapela Vardruna. Do dalších novin nahlédneme za hodinu, teď je 6 hodin 41 minut a vy stále ladíte frekvence Českého rozhlasu Hradec Králové. Hezké ráno.

0: pobavit se a možná se i vykoupat neplánovaně. Můžete dnes v Lanžově. Tradiční lanžovská lávka začne ve 13 hodin a nabídne netradiční soutěže pro děti i dospělé při překonávání lávky nad vodou. Letos přibude i nová disciplína, a to soubou dvojic, a od 17 hodin zahraje kapela golf.
1: Počasí.
0: Dnešní sobota nabídne typicky letní počasí, bude jasno až polojasno a odpolední teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů. Na horách čekejte 19 až 22 stupňů. Ranní slabý vítr během dne mírně zesílí, rozptylové podmínky se z ranních mírně nepříznivých zlepší na dobré až velmi dobré a biopředpověď hlásí dvojku.
1: Rádio na cestách a neb 30 let posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku. Chcete poznat zákulisí šarmantních gala večerů? Poslechnout si pěkné písničky a přitom se setkat s oblíbenými moderátory? Český rozhlas Hradec Králové vás zve ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin na náměstí Československé armády v Hronově, kde budeme součástí festivalu Jiráskův Hronov. Programem vás provedou Lada Klokočníková, Aleš Cibulka a Jiří Kánský. Jejich hosty budou herci Jan Přeučil, Eva Hrušková a zpěvačka Iva Marešová. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 6. srpna v 19 hodin v Hronově. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Stále je s vámi vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové a teď se budeme věnovat úplně jiné disciplíně. Sport. Bývalá česká reprezentantka v plavání Martina Elnická proslavila Trutnovskou plaveckou školu nejen v České republice. Dnes 32letá bývalá účastnice světového šampionátu už pár let nezávodí a se sportovním redaktorem Tomášem Borovcem ale zazpomínala na své začátky. Přestože měla ráda delší vzdálenosti, pod širým nebem moc nezávodila.
1: Na otevřené vodě jsem plavala jenom párkrát, to bylo v Račicích, kde ta voda je taková přívětivější, bych řekla. I to místo je vlastně takovej větší bazén, je to ten Veslařský kanál. Na úplně otevřené vodě jsem ve finále plavala jenom jednou, tam jsem vymrzla do takové míry, že už jsem říkala, že už asi ne.
2: Kde to bylo?
1: Bylo to na Seči, někdy o prázdninách, ale zároveň ta voda pořád měla asi 19-20 stupňů, takže 10 km 2 hodiny. Už jsem to nechtěla moc opakovat.
2: Kolik vám bylo?
1: No, hodně málo, řekla bych tak 17.
2: Když se vrátím k vašim začátkům, vy jste z Trutnova. Trutnov dal České republice několik výborných plavců, ale jsou tam také skvělí atleti, běžkaři, běžkařky na lyžích. Proč zrovna u vás plavání?
1: Začalo to vlastně, když jsem byla hodně malá, byly mi nějaký 3 roky a rodiče mě vzali na bazén na takovýto plavání rodičů s dětmi. To by mě trošku asi i vybili nějak energeticky, protože jsem si myslím byla docela malej šílenec a tak nějak jsem už u toho zůstala. Bavilo mě to, měla jsem tam i nějaký kamarády.
2: Jako holka, když plavete s kamarádkami s partou a už jste měla ty větší porce, tak vám to nevadilo, že kamarádky už lezly z bazénu a měly třeba už dotrénováno?
1: Ono to tak v Trutnově nebylo vůbec. Viděla jsem to až pak, když jsem se přestěhovala do Prahy a začala jsem plavat na Strahově ve vysokoškolském centru, tak tam už každý opravdu měl jiný ten trénink nebo se nějakým způsobem lišili, ale já jsem pořád byla v té skupině těch vytrvalců, takže více méně buď jsme trénovali spolu, nebo jsme tam v té vodě byli stejně dlouho.
2: No vy stále, pokud se nepletu, držíte český rekord mezi juniorkami?
1: Myslím, že už ne, že jsme si to někde ověřovali. Aha. Ten na 10 km v bazénu už nedržím a držím jenom na 15-stovku.
2: Volný způsob.
1: Jo.
2: Potom, když jste už mohla postupem času srovnávat, tak je trutnovské prostředí, ten trutnovský bazén v něčem specifický a v čem?
1: Pro mě je to specifický tím, že jsem tam začala, že jsem tam vyrostla a prakticky jsem tam byla každý den od svých 6 let, kdy jsem opravdu už začala jako trénovat a ne tam chodit se koupat a hrát si do vody. Pro mě je to vždycky srdcovka se tam na ten bazén vracet na závody, když už jsem trénovala v Praze, tak to byl vždycky super pocit, že jsem doma a že tam jsou vlastně lidi, s kterýma já jsem vyrostla, nebo přijdou rodiče na bazén se podívat na ty závody.
2: Vzpomíná na svou plaveckou kariéru bývalá česká reprezentantka a rodačka z Trutnova Martina Elhenická. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio 726 46 46 46. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové až do konce července.
1: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
2: Ve Dvoře Králové nad Labem dokončují dělníci úpravy budovy oblastní charity. U Písníku Hrádek nedaleko Pardubic postupně ubývá míst k volnému koupání. V Broumově je k vidění legiovlak, unikátní legionářské muzeum na kolejích. Čeká nás polojasno s teplotami do 30 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Oblastní charita Dvůr Králové nad Labem nabídne od podzimu klientům lepší zázemí. Budova charity a její okolí prochází obnovou za téměř 50 milionů korun. Změny v areálu popisuje ředitelka zařízení Kateřina Hojná.
3: Klienti i pracovníci získají moderní prostory s novým vybavením. Navíc zde vznikne jedna seminární a tři konzultační místnosti. Upravené zahradní prostory s altánem budou přizpůsobeny pro lidi s tělesným handicapem.
2: Volných břehů u Písníku Hrádek nedaleko Pardubic je stále méně. Za posledních 20 let totiž přibylo míst, která využívají rybáři a karavanisté. Prostory u vody jim pronajímají soukromí vlastníci. Na Hrádku se lidé koupají od přelomu 80. a 90. let, říká nezávislý starosta obce Stéblová Vladimír Exner.
4: Vznikla tam vlastně nějakým způsobem rekreační plocha, kterou obsadili vlastně v dnešní době karavanisté, především rybáři, a tak to je určitě velká plocha, kde nedovolí nebo nepustí tam mezi sebe lidi, kteří se chtějí koupat, nicméně prostoru je tam stále dost, si myslím.
2: Téměř 2 miliony korun poskytne Liberecký kraj na obnovu cenných historických objektů. 600 tisíc korun získá bazilika v Jablonném v Podještědí na restaurování barokního oltáře svaté Anny. Částka pokryje polovinu nákladů. Další 500 000 korun půjde na opravu střechy nad presbytářem kostela svatého Jiří v Jeníšovicích na Jablonecku. V železniční stanici v Broumově na Náchodsku je do nedělního večera k vidění legiovlak. Návštěvníci si můžou zdarma prohlédnout 15 historických vagónů. Ty přibližují každodenní život a boj československých legionářů na transsibirské magistrále, ale také druhoválečný odboj a novodobé vojenské mise. Mezi nejzajímavější exponáty patří obrněný vagón vyzbrojený kulomety a kanonem, štábní vůz, lazaret a nebo dílna, kde si vojáci opravovali výstroj a výzbroj. Sport. Kanuistka Tereza Kneblová si dojela na mistrovství světa ve vodním slalomu pro zlatou medaili. O 2,5 sekundy porazila druhou Andořanku Doryovou. Ve 23 letech jela v americké Oklahomě první finále světového šampionátu v kariéře. Svůj životní závod hodnotila v cíli emotivně.
5: Já si to strašně užívám a upřímně jsem fakt v šoku, takže moc nedokážem skládat smysluplný věty, ale jsem strašně vděčná za všechno, za všechny lidi, co mě podporovali. Já jsem ráda, že dělám věc, co mě baví, co mě naplňuje, a ještě k tomu prostě se v ní můžu takhle posouvat, a tohle je fakt neskutečný. Prostě sen, o kterém jsem nesnila ani, a je to skvělý a děkuju moc. Počasí.
2: Čeká nás jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30, na horách kolem 21 stupňů. Vítr povane ráno slabý, během dne mírný jihozápadní, rozptylové podmínky budou velmi dobré, aby ohlásí dvojku, střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Náchodě neprojedete promenádní ulicí, kde pokračují opravy. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Hodiny ukazují 4 minuty po 7 a ze studia Českého rozhlasu Hradec Králové vám krásné sobotní ráno přeje Kateřina Prouzová. Co jsme pro vás připravili v této hodině? V rubrice V co učebnicích nebylo se podíváme na Venuši. Dozvíte se, proč je tahle planeta jedním z nejméně přívětivých míst v celé sluneční soustavě. Přidáme i několik tipů na dnešní výlet. Pozveme vás na noční hrané prohlídky hradu Počtej nebo na projížďku motorovou drezínou Žacléři. Nebude chybět ani naše bleskovka. Tentokrát budeme soutěžit o vstupenky na rodinný festival Friendfest. A už je za pár minut se společně vydáme do Vysokého nad Jizerou, kde připomínají historii prvního ochotnického divadla nejen v Čechách, ale podle historiků i v celé Evropě. Pěkný poslech.
1: Dobré ráno s Kateřinou Prouzovou.

0: Jana Kratochvílová, 7 hodin 12 minut. Výstavu k 240. výročí svého divadla připravili členové ochotnického souboru Krakonoš ve Vysokém nad Jizerou. Návštěvníků místního vlastivědného muzea připomněli i nejslavnější představení naší nejstarší amatérské scény Cestu kolem světa.
1: 240 let Vysockého divadla. Je to asi 5 generací. Jaké to je, Jene, dělat výstavu o svých předcích?
2: No, mě to vždycky bavilo být v divadelním archivu a probírat se starými materiály. Děda byl archivář.
1: A vynikající herec Josef Hejral.
2: Když zemřel, tak to po něm převzala moje mamka. A to všechno, co tam máme, tak jsem se snažil použít.
1: Svatava a Jan Hejralovi divadelníci. Máte co vystavovat. Tady se dávaly věci, které se premiérovaly v Paříži třeba. Svatavo, čemu se říká u vás Indiárna?
3: No, to je právě ta malá místnostka, kde je dneska archiv. A protože se tady uváděla ta nejslavnější vysocká hra Cesta kolem světa za 80 dní, tak téhle Indiárně se přivlíkali Indiáni.
1: Ostatně ta vysocká premiéra byla velmi nedlouho po premiéře pařížské.
3: Roku 1886.
1: A tady slon z Cesty kolem světa. A ten slon skutečně chodil. Pamatuji fotografie, kdy městem jde velký průvod a na tom slonu sedí Auda.
3: To už je slon z posledního nastudování z roku 2004. Ten původní, ten je dneska v muzeu Ochotnického divadla v Miletíně. Ale kostým Audy je z roku 1913, lokomotiva je z téhož roku a nad námi visí ten nejstarší kus, to je krokodýl také z toho roku.
1: Kostým princezny Audy je nádherný, korálkový i s tiárou zlatou. Nechybějí loutky, je tu celá galerie těch vašich slavných předků. Ve Vysokém Ochotnické divadlo začalo. Vy jste na počátku toho zápisu do UNESCO.
3: Pověstný Jan Petruška, tkadlec a také podučitel, který to roku 1786 se cvičil svoji první hru Brunzvík se svými žáky pro potěchu svou a svých sousedů.
1: No ale tu hru také sám napsal na motivy.
3: A tak se to traduje, že první představení bylo za plachtou ve Světnici u Jana Petrušky a ty další se potom hrávaly v hospodách, potom na sále radnice a také, a to dost často, venku v přírodě.
2: A my jako možná asi jediný soubor v celé České republice vlastníme své kamenné divadlo, které postavili naši předci během půl roku v roce 1925. Ta budova stále slouží a proto je taky jeden z panelů věnovaný jenom divadelní budově, protože my jsme na ní patřičně pyšní.
1: Tenač. Z Vysokého nad Jizerou Eliška Pilařová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Hledáte výlet, který bude bavit děti i dospělé, pak zkuste motorovou drezínu v Žacléři. Jezdí každou sobotu a neděli po celé léto a nabídne nevšední projížďku pro pobývalé železniční trati s krásnými výhledy. Drezínou se navíc můžete svést i cestou do hornického skanzenu. Teď je 7 hodin 18 minut a před námi je den, který bude přát výletům i koupání.
1: Počasí.
0: Čeká nás jasno až polojasno a nejvyšší denní teploty 26 až 30 stupňů, na horách kolem 20 stupňů. Vítr bude zpočátku slabý, během dne zesílí. Dobrou zprávou je i zlepšující se kvalita ovzduší. Rozptylové podmínky budou během dne dobré až velmi dobré. Biozátěž 2.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: ze svatebních zvonů, z nebeských bran. No tak, lásko, kdo mi tě vzal?
1: Je 7 hodin 23 minuty a když se podíváte do kalendáře, tak uvidíte, že je také 25. července roku 2026 a svátek má Jakub.
2: Bleskovka.
1: Dnešní pranostika říká na Jakuba prvních brambor průba. Tak schválně, kolik kilogramů brambor sní průměrný Čech za rok? Tak to je naše dnešní otázka a pro vítěze máme dvě vstupenky na rodinný festival Friends Fest, který se koná 8. srpna na dostihovém závodišti v Pardubicích. Uvidíte Marpo, Tublatanku, Hobby Horsing, Davida Kolera, Michala Nesvatbu, Sraz Mustangu, Strongman Show, atrakce pro děti a mnohé další. Tak a k tomu ještě navrch dostanete propisku s logem Českého rozhlasu Hradec Králové. A já už se podívám, kdo se dovolal do našeho vysílání. Dobré ráno, tady je Kateřina Prouzová.
3: Dobré ráno, Jaroslav.
1: Jaroslave, kolik kilogramů brambor sní průměrný Čech za rok? Chcete možnosti?
3: No, určitě.
1: Tak za A je to přibližně 30 kilogramů, za B přibližně 50 kilogramů, a nebo za C dokonce 70 kilogramů. Tak jak to vidíte?
3: Je to těžký, ale zkusím Bčko.
1: Zkusíte Bčko, tak to bohužel není správná odpověď. Tak se s vámi musím rozloučit a dáme prostor dalšímu. Mějte se krásně, naslyšenou. Tak kdo se dovolal jako druhý? Krásné ráno.
4: Krásné ráno, u telefonu Eva.
1: Evo, co vy si myslíte?
4: Tak já si tipnu Ačko.
1: Ačko, 30 kilogramů. Tak ani to není správná odpověď, představte si to. Mějte se krásně, naslyšenou. No a protože ten třetí by to měl skutečně velice jednoduché a my tady máme takovouhle skvělou cenu, tak my ji převedeme třeba na zítra a zase zítra to můžete vyzkoušet. Správná odpověď byla 70 kilogramů. Průměrný Čech sní přesně tolik brambor ročně a přestože jíme méně brambor než naši prarodiče, protože ještě v minulého století připadalo na jednoho člověka přes 100 kilogramů ročně. Důvod, například rýže byla drahá a dovážená a na venkově téměř nedostupná. A co vy dneska budete mít k obědu? Brambory, knedlíky, rýži, těstoviny?
2: Bleskovka.

20. ročník country festivalu Pecka 24. a 25. července v kempu Pecka. Věra Martinová, Michal Horák, Vojta Nedvěd, Tomáš Linka a Přímá Linka, Radek Novák a John Denver Tribute, Lokálka a mnoho dalších. Vstupenky v síti Ticketstream. Country festival Pecka 24. a 25. července. www.countrypecka.cz.

0: sedmé.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Přes 35 tisíc řidičů letos v prvním pololetí dosáhlo 12 bodů a přišli tak na rok o řidičský průkaz. Ve stejném období loňského roku jich bylo asi o 2,5 tisíce méně. Vyplývá to z dat Ministerstva dopravy. Nejčastějšími přestupky jsou překročení maximální povolené rychlosti a používání telefonu za volantem. Železnice na Jičínsku nabízí občanům výměnu nádob na sběr tříděných plastů. Domácnosti budou mít nově možnost získat nádobu o dvojnásobném objemu, tedy 240 litrů. Příjem žádostí uzavře obec 10. srpna. Ministerstvo financí nezvažuje obnovení regulace cen paliv. Českému rozhlasu to řekl mluvčí Stefan Fous. Nafta a benzín v minulém týdnu výrazně zdražily. Roli v tom má i růst ceny ropy na světových burzách. Kabinet přestal cenové stropy určovat v pondělí. Vyžňov na Náchodsku dnes pořádá svatoanenské slavnosti. Zázemí budou mít návštěvníci poprvé v areálu u Zlaté kotvy. Slavnosti začínají ve 14 hodin a nabízí například ukázku historických vozidel. Zítra startuje nejvyšší ročník první fotbalové ligy. Hradečtí otroci vyzvou na domácí půdě Pardubice. Derby začne ve 20 hodin. Čeká nás jasno nebo polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30, na horách kolem 21 stupňů. Biohlásí dvojku střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Nové Pace neprojedete ulicí Kolárova, kde pokračují práce na silnici. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové zpívala také Marie Rotrová. Do tištěných novin společně nahlédneme právě teď v 7 hodin 38 minut.
1: K ranní kávě, denní tisk.
0: Mladá fronta dnes zjistila, že přestavba hlavního nádraží v Hradci Králové způsobila pokles hladiny podzemní vody v okolních čtvrtích. Kvůli odčerpávání vody při ražbě podzemních kolektorů vyschly nebo výrazně ubyly desítky studní. Správa železnic nyní slibuje urychlit budování zasakovacích objektů a prověřit další opatření, která by měla vodu vracet zpět do krajiny. Hradecký deník upozorňuje, že na Rychnovsku vzniká první turbookružní křižovatka v regionu. Řidiči si u ní budou muset zvolit správný jízdní pruh ještě před vjezdem na kruhový objezd, což má zrychlit provoz a omezit nebezpečné přejíždění mezi pruhy. Nové řešení je součástí východního obchvatu Častolovic, který má z centra obce vyvést tranzitní dopravu. Deník Právo upozorňuje, že rekordnímu podvodu za 46 milionů korun ve správě nemovitostí Hradec Králové se zřejmě dalo předejít. Ministerstvo vnitra rozeslalo městům varování před falešnými bankéři ještě před odesláním peněz k odpovědným pracovníkům, ale dorazilo pozdě. Interní audit navíc ukázal, že převody z účtu nemusela schvalovat druhá osoba. Policie letos řeší už více než 1000 podobných případů. Hradecký deník píše, že na Hřibojeckém vrchu v Podkrkonoší dokončují novou rozhlednu vysokou téměř 39 metrů. Slavnostně se otevře 19. září a na vyhlídkovou plošinu povede 189 schodů. Vstup bude zdarma a návštěvníci budou moci na údržbu přispět dobrovolným darem prostřednictvím QR kódu. Mladá fronta dnes informuje, že na vrcholu Černé hory se mohou děti i uprostřed léta užít sníh. Ski resort vyrobil pomocí speciální technologie sněhovou hromadu, na které se dá koulovat nebo stavět sněhulák. Stejný sníh dostali také medvědi ve výběhu u stezky korunami. Tolik z tisku.

0: Je 7:45, kam vás pozveme v této chvíli. Chcete zažít hrad Počtejn úplně jinak? Dnes večer se tam konají noční hrané prohlídky, které vás provedou historií trochu netradičním způsobem. Kvůli omezené kapacitě pořadatelé doporučují rezervaci předem. Pokud máte rádi historickou atmosféru posetmění, může to být pro vás ten pravý nevšední zážitek.
1: Počasí.
0: Pokud máte na dnešek plány venku, počasí jim bude přát. Meteorologové očekávají jasno až polojasno, odpolední maxima mezi 26 až 30 stupni, na horách pak 19 až 22. Dopoledne bude foukat jen slabý vítr, odpoledne zesílí na mírný a biopředpověď zůstává příznivá na hodnotě číslo 2, to znamená mírná zátěž. No a co uslyšíte v našem vysílání už za pár minut po písničce Petra Koláře? Jaké podmínky panují na planetě Venuši? To je otázka, na kterou odpoví Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
4: A my si tentokrát připravíme lososa se zapečenými bramborami. Opět to bude rychlé, chutné a navíc uděláme všechno v jednom pekáči. Což je dobré nejen proto, že máme méně nádobí k mytí, ale především proto, že se ty chutě nádherně propojí. O tom se můžete přesvědčit i vy, pokud budete vařit s námi.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
5: Proudy. Řeky táhnou k nám tvou.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Venuše je nejteplejší planetou sluneční soustavy? Slunce jako zdroj tepla naší soustavy výrazně ovlivňuje teploty na planetách. Přesto není nejteplejší planetou nejbližší Merkur, ale až druhá Venuše. Ta je velikostí i hmotností podobná Zemi, ale vše ostatní je životu krajně nepřátelské. Začněme teplotou. Ta dosahuje díky skleníkovému efektu na povrchu až 480 stupňů Celsia. Sluneční záření proniká hustou atmosférou a ohřívá Venuši, ale tepelné záření jejího povrchu atmosféra s velkým podílem CO2 nepropustí zpět do vesmíru. Dalším extrémem je tlak, který je až 92krát vyšší než na Zemi. Takový působí u nás na ponorku, která je 3000 metrů pod hladinou oceánu. Krom toho planetu bičují deště obsahující kyselinu sírovou. I přesto ve vyšších vrstvách atmosféry okolo 60 kilometrů by teoreticky mohly přežívat nízké formy organismů. Podmínky tam jsou poměrně mírné, teplota je přibližně 70 stupňů Celsia, tlak odpovídá jedné atmosféře a vyskytují se vodní kapičky. Pravděpodobnost skutečného výskytu bakterií je však velmi nízká.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Také se vydáváte na víkendové cesty. My jsme na cestě byli s Vaby Daňkem a teď zazní ještě jedna česká píseň Souměrná a Bára Basiková. 7 hodin 54 minuty.

0: Servis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Na Rychnovsku pokračuje stavba silničního obchvatu Solnice. Nejvíce živelných škod zatím způsobily déšť a krupobytí. V safari parku ve Dvoře Králové nad Labem začínají tradiční africké dny. Čeká nás polojasno s teplotami do 30 stupňů. Je sobota 25. července. Hezké ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Stavba silničního obchvatu Solnice na Rychnovsku pokračuje podle harmonogramu. Už v prvním polovině srpna by se měl řidičům otevřít nový most a silnice mezi Solnicí a Bezhradcem.
2: Na hlavní trase obchvatu pokračují zemní práce u budování konstrukčních vrstev vozovky. Stavbaři zároveň připravují nosnou konstrukci estakády, která povede přes údolí. Po zprovoznění mostu mezi Solnicí a Bezhradcem se uzavře okružní křižovatka na výjezdu směrem na Častolovice, kterou čeká rozšíření. Do stavby obchvatu kraj zatím investoval zhruba 259 milionů korun. Celý obchvat by se měl řidičům otevřít v druhé polovině příštího roku. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Ředitelství silnic a dálnic dnes pořádá den otevřené dálnice na právě dokončovaném úseku D35 Ostrov Vysoké Mýto. Lidé si ho můžou prohlédnout ještě před zprovozněním a projet se po dálnici na kole, na bruslích nebo na koloběžce. Připravený je také bohatý doprovodný program s dětskými soutěžemi nebo ukázkami silniční a stavební techniky. Akce potrvá od 10 do 16 hodin. Otevření úseku je v plánu na 24. srpna. Pojišťovny hlásí za první pololetí menší škody způsobené živelnými pohromami. Proti stejnému období loni je počet případů nižší o desítky procent. Pokles zhruba o třetinu eviduje například Generali Česká pojišťovna. Ta řešila za první půl rok asi 8,5 tisíce pojistných událostí. Pokles o 600 případů eviduje také Unika, říká její mluvčí Veronika Hešíková.
3: Nejčastěji jsme řešili následky krupobytí, přívalových dešťů, ale i silného větru. Nejvíce hlášení přišlo z okolí Krnova, Prahy a Hranic. Přibližně 34 škod se přitom týkaly poškození domů, bytů a dalšího majetku.
0: V safari parku ve Dvoře Králové nad Labem začínají tradiční africké dny. Festival africké kultury a přírody potrvá v prostorách zoologické zahrady do 2. srpna a nabídne například setkání s africkými umělci. Program popisuje mluvčí zahrady Michal Šťastný.
4: Africké dny v safari parku začnou každý den takovou hudební ochutnávkou přímo u vstupu do areálu. Odtud se zájemci mohou za zvuku afrických rytmů protančit až do amfiteátru, kde probíhá hlavní těžiště toho programu. Těšit se lidé mohou na trh a samozřejmě i nejrůznější přednášky a vyprávění, a nebo taneční, bubenické či marimbové workshopy. Sport.
0: 4 zápasy dnes odstartuje nový ročník fotbalové šance ligy. V 17 hodin mají výkop duely Teplice Bohemians, Plzeň Liberec a Zlín Baník Ostrava. Ve 20 hodin pak začne duel brněnské zbrojovky s pražskou Spartou. Počasí. Čeká nás jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30, na horách kolem 21 stupňů. Vítr povane mírný jihozápadní, rozptylové podmínky budou velmi dobré, aby ohlásí dvojku. Střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Provoz na silnicích Královéhradeckého kraje je v tuto chvíli plynulý. Nehody aktuálně hlášené nemáme. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jsou 4 minuty po 8. hodině a pokračuje sobotní vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, který vás dnes provází Kateřina Brouzová. Je 25. července. Všimli jste si, že začínají dozrávat švestky. To je takové nenápadné znamení, že léto se přehouplo do své druhé poloviny. Pojďme se podívat na naši programovou nabídku po 8. hodině. Po 8:30 vás pozveme k poslechu magazínu Techno, který pravidelně přináší novinky ze světa vědy, techniky a moderních technologií. Ještě předtím společně pravidelně zalistujeme kalendářem a připomeneme si osobnosti i události, které se pojí s dnešním datem, tedy 25. červencem. Zavoláme také do Českého hydrometeorologického ústavu, abychom zjistili, jaké počasí nás čeká v dalších hodinách a dnech, a už za pár minut nabídneme pravidelné víkendové tipy na zajímavé akce a výlety. Jestli vy právě chystáte batoh nebo jen přemýšlíte, co se sobotou, poslechněte si, kam všude se můžete vydat v našem kraji.
1: Dobré ráno s Kateřinou Prouzovou.

0: Když tam půjdete, podpoříte nemocné roztroušenou sklerózou, kteří v domově svatého Josefa žijí. Jaký je program letošních svatoanenských slavností, přibližuje za organizátory Andrea Kolová.
1: Slavnosti začínají v 10 hodin tradiční mší svatou v kostele svaté Anny. V parku na pódiu poté vystoupí Jitka Štěrbáková, Žalman, podsta Zuzaně Navarové nebo velmi oblíbená Abba World Revival. Bohatý je i program pro děti. Bude kouzelník, pohádky, cvičení papoušci i oblíbení bubení. Novinkou je bohatá tombola o zážitky i věcné ceny. Vyhrát můžete třeba lístky do Dinoparku, Zoo Liberec, vyhlídkový let, wellness pobyty a další skvělé ceny.
0: A když už jsme u svaté Anny, připomenu ještě, že v Rokytnici v Orleckých horách o víkendu pokračuje anenská pouť. Dnes se v areálu místního zámku můžete těšit na řemeslnický jarmark. Jeho součástí jsou také různá vystoupení. Třeba koncert středověké hudby, zážitkový program s cvičenými kozami nebo pirátské ohnivé divadlo. Na neděli připravili organizátoři v zámeckém parku skotské horalské hry. Z Rychnovska se s další pozvánkou přesuneme do Broumova. V tamním klášteře totiž zítra začínají letní hornové kurzy. Každý rok se jich účastní mladí hudebníci z celého světa. Zmínit můžu pro letošní rok třeba Polsko, Maďarsko, Itálii, Španělsko, Japonsko nebo Jižní Koreu. Letošní 12. ročník nám ve zkratce za organizátory popíše Tereza Kramplová.
2: Kurzy založila solohornistka pražských symfoniků Zuzana Rzonková a kromě českých lektorů se vlastně letos představí i dva zahraniční lektoři z Francie a z Polska a během celého týdne nás čeká zajímavý program plný individuálních a komorních lekcí a hlavně koncertů pro veřejnost, takže všechny srdečně zvu do Broumovského kláštera a do kostela ve Verneřovicích a v Bezděkově nad Metují.
0: No a nezapomenu ani na zámky v našem kraji. V Ratibořicích na dnešek připravili mimořádnou večerní prohlídku a na státním zámku Náchod zas mají hrané večerní prohlídky. Dostali název Ze života Šamburků. No a noční hrané prohlídky pořádají také na hradě Počtejn na Rychnovsku. Než se ale na jakékoliv mimořádné prohlídky vypravíte, doporučuji si dopředu zjistit, jestli ještě mají volné vstupenky. Z Královéhradeckého kraje Jana Házová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: 8 hodin a 17 minut voláme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové.
1: Počasí.
0: A na naší telefonní lince je v této chvíli Jaroslav Tuček. Krásné ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak pane Tučku, vypadá to, že léto se nám vrátilo, je to tak?
2: To se vrací v plné parádě, přesně tak. Počasí u nás ovlivňuje tlaková výše nad jižní Evropou, kolem ní k nám začíná proudit teplý vzduch. Dneska očekáváme málo oblačnosti, jasno až polojasno a teploty by měly být od 26 do 30 stupňů Celsia, na horách od 19 do 22 a vítr máme teď ještě slabý, ale v průběhu dne bude zesilovat na mírný jižní až jihozápadní a bude mít rychlost 2 až 5 metrů za sekundu. Rostové podmínky máme teď mírně nepříznivé, ale v průběhu dne se budou vylepšovat na dobré až velmi dobré a bio to je na dvojce střední zátěž.
0: Máme za sebou pár chladných nocí, tak jaká noc bude ze soboty na neděli?
2: Bude trošičku teplejší, nicméně stále si ještě budeme moct užívat v celku příjemných teplot, protože se to bude měnit hlavně pak v druhé půlce příštího týdne. A vraťme se k té dnešní noci, to znamená, bude jasná až polojasná, s tím, že žádné srážky nebudou. 16 až 12 to budou nejčastější minima. V Bromovském výběžku tam bude kolem 8 stupňů Celsia. Vítr slabý od jihovýchodu až východu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. A přes den zase dopoledne hodně slunce, jasno až polojasno, v průběhu odpoledne pak bude přibývat oblačnost a večer bude možnost nějaké ojedinělé přehánky nebo bouřky, hlavně v té jižní části našeho regionu. Maximální teploty 29 až 32 stupňů Celsia, na horách 23 až 26 stupňů. No a vítr ráno slabý, v průběhu dne mírný, jižní až jihozápadní o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Kdo si přečetl titulky na internetu, tak tam samozřejmě, jak se všechno přehání, tak že přichází neskutečná vlna veder příští týden. Bude to tak dramatické, nebo jaký je výhled?
2: Otázkou je, co je dramatické. V pondělí čekáme studenou frontu, ta nám přinese nějaké ochlazení a i nějaké srážky, takže tam se ochladí na zhruba 24-25 stupňů v maximech po dobu pondělka a úterka, ale od středy už se začne oteplovat s tím, že vlastně ty teploty budou vrcholit v pátek a i v těch následujících dnech, jako je sobota, neděle a další pondělí, a to budou atakovat 35, 36 až 37 stupňů Celsia tady u nás v regionu.
0: Tak to je přece jenom vedro u nás v regionu.
2: Ano.
0: Tak děkujeme za informace a přejeme krásný den i vám.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Charm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Víte, co mají společného herečka Petra Nesvačilová a módní návrhářka Andrea Vytlačilová? Dozvíte se to v dalším díle našeho magazínu. Taky nahlédneme do letního šatníku a povíme, jak se obléci na společenské události, například Garden Party. V seriálu o etiketě probereme cestování o dovolené a v kosmetickém rádci poradíme, jak pečovat o nohy v létě.
1: Charm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
0: A za 4 minuty vás ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové čeká kalendář.

0: Mladá láska.
1: Yes, we can.
2: Sobota 25. července. Svátek má Jakub. Jméno z hebrejštiny se vykládá jako ten, kdo se drží za patu, druhorozený. A dneska je nejčastějším jménem našich novorozenat. Druhý je Matyáš, třetí Jan. U holek vede Eliška. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Nikájský císař Michal VIII. Palaiologos obsadil v roce 1261 bez boje Konstantinopol a obnovil byzantské císařství. Skončilo tak panství křižáky založeného latinského císařství. Michal VIII. Se stal byzantským císařem. První pasažéry svezla lanovka na Petřín přesně před 135 lety v roce 1891. Přesně ve 3 hodiny odpoledne byla zahájena pravidelná doprava cestujících. Nahoru to stálo 12 krejcarů, dolů 6. Zpáteční byla za 15. Letos byla lanovka z gruntu rekonstruována. Na Petřín jezdí docela nové vozy. Od 1. září i za novou cenu, za rovnou 100. Druhý a velmi ničivý podhladinový výbuch atomové bomby, označené jako Baker, provedly Spojené státy u atolu Bikini před 80 lety v roce 1946. V hloubce 27,5 metru došlo k explozi, která měla zjistit účinnost jaderné zbraně proti loďstvu. Kolem atolu byly rozmístěny desítky bojových a obchodních lodí. Mnoho z nich detonaci nevydrželo. Kulatou 80 má manželka krále reggae Boba Marleyho, kubánská rodačka, taky zpěvačka Rita Marley. A 55 slaví britská herečka Chloe Annette, tu znáte z Červeného trpaslíka. Já přeju hezkou sobotu.

0: Za chvíli bude 8:30, uslyšíte krátké zprávy s Karolínou Davidovou, kde pro vás máme i důležitou informaci o tom, že pokračuje výluka na železnici.
1: 20. ročník country festivalu Pecka 24. a 25. července v kempu Pecka. Věra Martinová, Michal Horák, Vojta Nedvěd, Tomáš Linka a Přímá Linka, Radek Novák a John Denver Tribute, Lokálka a mnoho dalších. Vstupenky v síti Ticketstream. Country festival Pecka 24. a 25. července. www.countrypecka.cz.

0: 9.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Na železnici z Hradce Králové do Trutnova pokračuje výluka. Informují o tom České dráhy na svém webu. Vlaky mezi Jaroměří a Starkočí jsou kvůli údržbě trati nahrazené autobusy. Omezení potrvá do pondělní půlnoci. Čechy od cestování do Francie a Španělska požáry neodrazují. Stabilní zájem sleduje vyhledávač letenek kivy.com, stejně jako portály Letuška nebo Zaleč.cz. Pardubická městská policie upozorňuje na podvodné SMS o nezaplaceném parkovném. Více uslyšíte v dalších zprávách. V kostele svaté Máří Magdaleny v Lázních Bohdaneč pořádají dnes magdalenskou pouť. Ta začíná v 11 hodin varhaním koncertem, pokračuje odpoledním mší a prohlídkami kostela i věže. Cyklisty čeká na Tour de France královská etapa. V předposlední den závodu ujedou trasu dlouhou 171 km a absolvují 4 náročná stoupání. První místo v celkovém pořadí drží Slovinec Tadej Pogačar. Čeká nás jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30, na horách kolem 21 stupňů. Biohlásí dvojku střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici z Rudníku směrem na Mladé Buky pokračují opravy a provoz je tam řízen kyvadlově. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Za pár minut vás pozveme do světa vědy a techniky, jaký průlom přinesl hybridně elektrický pohon letadel, jak umělá inteligence pomohla českým vědcům nahlédnout za limity přístrojů, proč se v Paříži mluví o nově objevené Mozartově skladbě. To vše v magazínu Techno. Teď vám zpívá Hana Zagorová.

0: Kam se posouvá svět vědy a techniky, které objevy a inovace mění naši každodenní budoucnost? Posloucháte pořad Techno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Od mikrofonu vás zdraví Michal Klokočník. I dnes jsme pro vás připravili výběr nejzajímavějších novinek ze světa vědy, moderních technologií, přírody i výzkumu. Právě začínáme. Společnost GE Aerospace představila průlom v letu s hybridně elektrickým pohonem. Nádorové buňky unikají imunitě a vytvářejí metastázy díky proteinu. Archeologové zkoumají renesanční letohrádek v České Lípě, čeká ho rekonstrukce. V Paříži našli dosud neznámou Mozartovu hudbu, s rozluštěním objevu pomohla i česká odbornice. Olomoučtí vědci využili umělou inteligenci k odhalení detailů dosud skrytých za limity přístrojů. Tyto i další zajímavosti v magazínu Techno. Americká společnost GE Aerospace oznámila, že jako první na světě uskutečnila let ve vysoké nadmořské výšce, a to s využitím hybridně elektrického pohonu. Podle firmy je to významný krok ve vývoji technologií, které by v budoucnu mohly přispět k úspornějším a ekologičtějším proudovým letadlům. Zkušební let v letové hladině přes 30 000 stop, tedy víc než 9 100 metrů, absolvovalo turbovrtolové letadlo Saab 340, které firma od května využívá k testování nových technologií. Stroj mimo jiné překonal Atlantik s několika mezipřistáními a nyní ho firma představila na mezinárodním aerosalonu v Británii. Na projektu spolupracují americká NASA a společnost Beta Technologies, která se zaměřuje na elektrická letadla. Výsledky testů mají pomoci při vývoji nové generace leteckých motorů pro nástupce nejprodávanějších úzkotrupých letadel světa, jako jsou Boeing 737 a Airbus A320neo. Nádorové buňky unikají imunitnímu systému a vytvářejí metastázy díky takzvanému proteinu NCOR2. Protein potlačuje tvorbu molekul na povrchu nádorových buněk, podle kterých imunitní systém rozpoznává jejich nebezpečnost. Zjistil to mezinárodní vědecký tým pod vedením české lékařky Pavly Tiché z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze a Univerzity Karlovy. Studie byla publikována v časopise Nature Communications. Objev podle vědců přináší nové poznatky o tom, jak se rakovina šíří organismem a umožní efektivnější vývoj cílené protinádorové léčby. Archeologové zkoumají renesanční letohrádek v České Lípě. Spolu se dvěma sousedními domy čeká památku rekonstrukce. Kromě jiného objevili na místě středověkou keramiku a také zřejmě pozůstatky barvírny látek nebo rafinerie cukru, které v takzvaném Červeném domě v minulosti byly. Po dokončení obnovy se letohrádek otevře veřejnosti. Bude tam další expozice vlastivědného muzea a galerie Česká Lípa. Zámeček patří k nejcennějším památkám svého druhu v kraji. Ve stylu severoitalské renesance ho v blízkosti vodního hradu Lipí dal v roce 1583 postavit Jiří Jetřich Berka z Dubé. Jde o patrovou stavbu nepravidelného půdorysu, zdobenou z grafity s otevřenou loďí.
1: Posloucháte Techno. Aktuální informace ze světa vědy a techniky.
0: První psi se podívali na hranice vesmíru přesně před 3/4 stoletím. Voříšci Dezík a Cigán vyletěli na sovětské raketě do výšce přes 100 kilometrů a v pořádku se vrátili na Zemi. Podle odborníků to ale ještě nebyl vesmírný let v pravém slova smyslu. Natáčel Martin Srb.
2: Suborbitální lety, to znamená ty, které jenom překonají 100 kilometrů, nakouknou do kosmického prostoru a pak si je Země přitáhne zpátky.
3: Přibližuje Dušan Majer, šéfredaktor populárně naučného webu Cosmonautics. Na přelomu 40. a 50. let se snažili poslat zvířata na hranice kosmu Sovětský svaz i Spojené státy. Obě země používaly rakety odvozené z německých V2.
4: They're off! at 2000 miles an hour.
3: Jenže hranice kosmického prostoru není úplně zřetelná. A právě proto se za opravdové vesmírné lety považují jenom ty, kdy raketa překoná kosmickou rychlost a začne obíhat kolem Země. Oficiální titul prvního kosmického psa tak dostala až v roce 1957 sovětská Fenka Laika.
2: Přechod atmosféry do vákua je plynulý. Ta hranice kosmického prostoru je čistě matematicky vypočítaná výška ve většině světa stanovena na 100 km nad zemským povrchem. Spojené státy ty to mají trošičku jinak, 50 mil, to znamená 80 km.
3: První pozemská nelétající zvířata, která přežila let i návrat z této výšky, byly až ruští psi Dezík a Cigán.
2: V té době to bylo úplně neznámé prostředí. My jsme nevěděli, jestli živý tvor prostředí snížené gravitace, jestli bude schopen vůbec dýchat.
3: Sovětské experimentální lety se konaly v utajení. Podrobnosti se veřejnost dozvěděla až v roce 1991, včetně příběhů jednotlivých psích posádek, říká v dokumentu serveru News.ru historik Alexander Galkin.
5: Především to měli být voříšci s prominutím nečistokrevní psy. Byli to nejživota schopnější psy, schopní se přizpůsobit nejrůznějším podmínkám.
3: Sovětští vědci postupně poslali na suborbitální lety desítky psů. Někteří skončili tragicky. Dezík letěl znovu a zahynul pouhý týden po svém prvním letu. Jeho kolegu Cigána už proto podruhé do rakety neposadili. Podle pamětníků byl po vesmírném zážitku zuřivější. A když na kosmodromu pokousal generála, jeden z akademiků si ho raději vzal domů.

0: vědecko-technické novinky na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Desítky let ležel bez povšimnutí v knihovním depozitáři. Teď se ukázalo, že malý sešitek skrývá dosud neznámou hudbu Wolfganga Amadea Mozarta. Skladatelův rukopis objevili ve francouzské Národní knihovně. Nejde ale jen o nové melodie. Sešit s kompozičními cvičeními a skladbami pro flétnu a harfu odhaluje i to, jak Mozart vyučoval a vedl svou studentku. Francouzští experti objev konzultovali i v Moravské zemské knihovně. Více v příspěvku Marka Hensla.
2: Právě slyšíme úryvek z Allegra C-dur pro flétnu a harfu z nově nalezeného rukopisu Mozartova, který patří do sbírek Francouzské národní knihovny v Paříži.
3: Nahrávku dosud neznámé Mozartovy skladby popisuje muzikoložka z Moravské zemské knihovny Jana Franková. Vznikla po letošním objevu rukopisu v Paříži a pořídilo ji Radio France. Rukopis samotný našel kurátor Antoine Pierre Gua z Národní knihovny Francie.
4: Mluvím jen trošku česky, ale mám rád váš krásný kraj a váš jazyk. A také rád spolupracuji s doktorkou Janou Frankovou z Moravské zemské knihovny.
3: Jak říká nálezce rukopisu pro Český rozhlas, samotný objev byl vlastně dílem náhody.
5: Pracoval jsem na zpřesnění katalogu asi 20 anonymních hudebních rukopisů ze 17. a 18. století, které mě zaujaly.
3: V únoru si jeden z anonymních rukopisů odnesl do kanceláře. Obsahoval dva různé druhy písma a jeden z nich mu připadal povědomí.
5: Vzpomněl jsem si, že jsem před několika týdny prohlížel několik Mozartových rukopisů. Když jsem je porovnal, zjistil jsem, že všechny charakteristické znaky jednoho z rukopisů odpovídají Mozartovu písmu.
3: Podezření pak konzultoval s dalšími odborníky. Ti potvrdili, že jde o sešit z Mozartových lekcí kompozice z roku 1778, kdy skladatel při svém posledním pobytu v Paříži vyučoval mladou šlechtičnu.
5: Jde o malý sešit o 44 stranách, který obsahuje dosud neznámou Mozartovu hudbu. Rukopis ale nevznikl pouze jeho rukou. Mozart skladbu začal zapisovat a dokončila ji jeho studentka.
3: Objev zároveň zachycuje další mezeru v Mozartově životopisu. Rukopis totiž dokládá jeho pedagogickou činnost, vysvětluje Jana Franková.
2: Tato žačka, celým jménem Marie-Louise Philippine de Monnier de Guin, byla ve své době 19 let ta vynikající harfenistka.
3: Nově objevenému rukopisu vtisklo zvukovou podobu Radio France.
0: Techno. Neznámé novinky na známých frekvencích.
1: Olomoučtí vědci vyvinuli metodu, která s pomocí umělé inteligence umožní z rozmazaných optických snímků získat detaily, jež jsou pro běžné přístroje prakticky neviditelné. Stejný model AI podle autorů funguje při zpracování astronomických i mikroskopických dat bez nutnosti přizpůsobení konkrétnímu přístroji. Za novinkou stojí odborníci z Olomoucké přírodovědecké fakulty. Nová metoda má řešit jedno ze základních omezení optických přístrojů. Pokud jsou dva objekty příliš blízko sebe, jejich obraz splývá do jedné rozmazané skvrny. To komplikuje například astronomická pozorování vzdálených hvězd nebo biologický výzkum buněčných struktur. Dosavadní metody, které se snaží toto omezení překonat, podle autorů vyžadují přesnou znalost vlastností konkrétního přístroje a jeho kalibraci. Z Techna je to všechno. Další výběr vědecko-technických zajímavostí vám přineseme zase za týden. Chcete-li si pořad poslechnout zpětně, najdete ho na portálu můjrozhlas.cz. Hezké dny vám od mikrofonu přeje Michal Klokočník. Mějte se dobře.

Jsou 4 minuty před 9. hodinou a naše dnešní společné sobotní ráno se pomalu chýlí ke konci. Po 9. vás čeká pořad Mezi nebem a zemí. Vydáte se do kostela svatého Václava v Dobrušce, který je svědkem nejstarší historie města. Po 10. hodině nabídne hobby magazíny rady, jak využít domácí bioodpad i ve městě. Nahlédne do práce myslivce pečujícího o revír se srnami, který se ale chystá na farmu za antilopami a pakoni. A dozvíte se také, jak během chvilky připravit návnadu, když na ryby se rozhodnete vyrazit na poslední chvíli. A u ryb zůstaneme, po 11. hodině bude následovat pořad Vaříme s habadějem. Dnes si připravíme rychlého a chutného lososa se zapečenými bramborami. Já vám děkuji za společnost, přeji krásnou sobotu a budu se na vás těšit zase zítra ráno. Za malou chvíli odbije 9. hodina a aktuální zprávy pro vás má Karolina Davidová, loučí se s vámi Kateřina Prouzová.

0: hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Přes 35 tisíc řidičů letos v prvním pololetí dosáhlo 12 bodů a přišli tak o řidičský průkaz. Počet výjezdů horské služby v Česku je zatím o prázdninách téměř stejný jako loni. Dvě české tenistky čekají na pražském turnaji semifinále WTA. Sobota bude polojasná s teplotami do 30 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. 12 trestných bodů dosáhlo v prvním pololetí přes 35 tisíc řidičů. Ti tak na rok přišli o řidičský průkaz. Bylo jich asi o 2,5 tisíce méně než ve stejném období loni. Vyplývá to z dat Ministerstva dopravy. K vrácení řidičského průkazu je následně potřeba splnit několik podmínek, říká mluvčí ministerstva Alena Mihl.
2: Obecně musí řidič požádat o jeho vrácení a doložit splnění zákonných podmínek, například zdravotní způsobilost, dopravně psychologické vyšetření nebo odbornou způsobilost, pokud jsou v jeho případě vyžadovány.
0: O konkrétních podmínkách by se řidič měl informovat přímo na úřadě obce s rozšířenou působností, kam podle trvalého bydliště spadá. Pardubická městská policie upozorňuje na podvodné SMS o nezaplaceném parkovném. Zprávy se tváří jako výzvy k úhradě parkovného nebo pokuty za parkování a obsahují odkaz, přes který se podvodníci snaží získat citlivé údaje nebo peníze. Strážníci proto řidičům doporučují, aby na podobné zprávy nereagovali a na odkazy neklikali. Stav parkování si mohou ověřit přímo v aplikaci Easy Park nebo na jejich oficiálních webových stránkách. Horští záchranáři v Česku mají za první čtvrtinu letních prázdnin zhruba stejný počet úrazů jako loni ve stejném období. Českému rozhlasu to řekl jejich mluvčí Marek Frisch. Celkem zasahovali u 333 událostí. Loni jich bylo o 12 méně. Například v Jizerských horách měli 41 výjezdů, o 2 méně než loni.
3: Podle mluvčího horské služby Marka Frische se meziročně za první čtvrtinu letních prázdnin počet úrazů téměř nezměnil. V loni jich bylo jen o 9 míň. Letos nejčastěji horští záchranáři vyjížděli k raněným v Jeseníkách. Vyšší počet úrazů bývá zpravidla tam, kde jsou cyklistické traily. Z Libereckého kraje Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Japonský parlament schválil návrh zákona, díky kterému může vzniknout druhé hlavní město. Sloužilo by jako záložní řešení pro Tokio v případě mimořádných událostí. Premiér či premiérka mají mít možnost stanovit náhradní hlavní město na základě žádostí prefektur. Ty musí splňovat určité požadavky, včetně počtu obyvatel a síly ekonomiky. Návrh legislativy předložila vláda. Opozice to ostře kritizovala.
1: Sport.
0: Dvě české tenistky čekají na pražském turnaji WTA na Štvanici semifinálové zápasy. Tereza Valentová bude odpoledne hrát s Ukrajinkou Snigurovou. Barbora Krejčíková pak nastoupí proti Rakušance Tagerové.
1: Počasí.
0: Čeká nás jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30, na horách kolem 21 stupňů. Vítr povane během dne mírný jihozápadní, rozptylové podmínky budou velmi dobré, aby ohlásí dvojku. Střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Dejte pozor na uzavírku ulice Jaroměřská v Hradci Králové u letiště směrem na Smiřice, kde pokračují opravy. Počítejte s obíčkou přes Černilov a jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
4: Kostel svatého Václava v Dobrušce je svědkem nejstarší minulosti tohoto města. Jak se proměnil, zajímalo Karla Sladkého. Festival židovské kultury Hamakom dnes vrcholí na zámku v Holešově a pokud to nestihnete, nevadí. Až do konce července tam můžete navštívit výstavu Uloupené umění, která připomíná osudy děl uloupených obětem druhé světové války. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je autorem římskokatolický kněz Pavel Lazárek. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: Golden Kids jsme zahráli v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Zahrada Semanínské fary vedle římskokatolického kostela svatého Bartoloměje hostila otevřenou bohoslužbu pod širým nebem církve Československé husitské. 20 táborových dětí s vedoucími a mnoho pozvaných hostů se usadilo kolem prostého stolku, zdobeného lučními květinami, biblí, svíčkou a nezbytným symbolem této církve kalichem. Táborové bohoslužby se pod těžkými mraky, které nevěštily nic dobrého, účastnila i naše východočeská kolegyně Víta Balcarová.
1: Otevřená bohoslužba je na farní zahradě v Semaníně a majitel fary David Smička je tady se mnou. Davide, ekumenie je na vaší zahradě normální věc, že?
2: Jo, na tom pracujeme už desetiletí. Jeho zveme všechny, určitě. Třeba církev husitská má svůj tábor, který pořádává různě po republice. Koncerty třeba taky.
1: Bohoslužba pomalu začíná. Děkuju a jdu blíž. Celou bohoslužbu vedla Františka Pospíšilová, farářka. Co jste říkala tomu přírodnímu úkazu?
3: Boží vedení, protože my jsme měli to téma soudce a zrovna, když se čet ten žalm 75, tak to tam zahrmělo. Tak to mně přišlo prostě, že ten Pán Bůh je tam s náma a celý to dokresluje.
1: Jak jste to vedli s těmi dětmi? Třeba jste ukazovali biblická povolání.
3: Tak my máme každý tábor nějaký biblický témata, takže letos to byly biblický povolání. Loni jsme měli boží zprávy, takže každý rok máme nějaký biblický téma a to si vyprávíme při ranních chvalách, ale jinak přes den už máme jako normálně hry, jako na ostatních táborech.
1: Ještě jsem zastavila pana faráře Štěpána Kláska. Povězte mi něco o historii vašich táborů.
4: Naše tábory začaly už v době totality, začali jsme jezdit takovou malou skupinkou, máme asi 44 táborů za sebou a jsme pokaždé na jiném místě, vždycky hledáme nějaké otevřené lidi, podobně jako jsou tady Smičkovi ze Semanína, kteří nás přijmou. A to umožňuje teda výborná parta vedoucích a spolupracovníků, kteří nám pomáhají.
1: Jaké máte přípravy?
4: Každý tábor má své vlastní téma, táborové boží povolání, biblické zaměstnání.
1: Mně se moc líbilo, jak vedete děti tou vírou, takovým jednoduchým způsobem.
4: Věříme, že každé dítě je nějakým způsobem otevřeno Pán Bohu. My se nesnažíme ty děti nějakým způsobem postavit do nějakého jednotného ideologického šiku. Spíš na tom táboře právě dáváme zakusit to, že to, o čem se v Bibli mluví a to, co nám říká Pán Ježíš, že to není jenom krásný ideál, ale že se to dá žít. I když jsme my lidi všelijak křehcí a také na tom táboře leco se stane, tak právě ta síla odpuštění a smíření se může docela konkrétně projevit. Není to vázáno na žádnou církevní konfesi, klidněji děti vlastně z rodin mimo církev.
1: Celou bohoslužbu doprovázel pan Štěpán Klásek a mladý trumpetista.
5: Já jsem Ondřej Flíhauf. Jo, vždycky, když máme bohoslužbu, tak hraju na tu trumpetu. Tady hraju dokonce i večerky. Vždycky na 10. hodinu tady v táboře potom hraju pro všechny.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Chybějící peníze na opravu střechy katedrály svatého Bartoloměje v Plzni hledá místní biskupství. Střecha položená před zhruba 35 lety je v kritickém stavu. Břidlicové tašky jsou mnohde popraskané nebo úplně chybí. Do střechy zatéká, takže jsou poškozené krovy. S opravou střechy nad hlavní chrámovou lodí začalo biskupství v lednu. Postupující práce ale odhalují další poškozená místa, která vyžadují okamžitý odborný zásah. Projekt za 85 milionů korun počítá kromě opravy střechy i se vznikem expozice Digitální návštěvník, která provede turisty gotickou katedrálou a jejími krovy. Evropská unie podpoří projekt 39 miliony korun, 3 miliony dá Plzeňský kraj. Strop, krovy i omítky poutního chrámu svatého Jakuba Většího a svaté Anny ve Staré vodě u Libavé na Olomoucku jsou podle odborníků v havarijním stavu. Bez okamžitých zásahů může být památka nevratně poškozena. Správci objektu usilují o získání peněz na záchranu kostela. Prvním krokem bude vybudování lešení, oprava nejrizikovějších míst. Kompletní rekonstrukce chrámu je odhadována na 120 milionů korun. Na kritický stav památky upozorňuje spolek Poutní místo Stará voda společně s městem Libavá, které je vlastníkem chrámu. Staré děkanství v Nymburce se 5. září otevře po rozsáhlé opravě veřejnosti. V památkově chráněném objektu, jehož historie sahá do 13. století, bude pobočka turistického informačního centra, kavárna, obřadní síň, výstavní prostory a zázemí pro kulturní a společenské akce. Práce vyšly na 57 milionů korun bez DPH. Otevření je plánováno na nymburské posvícení. Obnova děkanství začala na podzim 2023. I tuto dobrou zprávu jste od nás dnes slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také Miroslava Žberku jsme teď hráli ve vysílání Českého rozhlasu a do magazínu Mezi nebem a zemí dnes přidáváme i tuto prázdninovou pozvánku. Na zámku v Holešově dnes vrcholí festival židovské kultury Hamakom. Za malou chvíli vystoupí brněnské Nišma Klezmer Trio, odpoledne je na programu divadelní představení Můj golem a festival uzavře koncert skupiny Der Schenstergob. Do Holešova se ale můžete vypravit i v následujících dnech. Až do konce července je na zámku vidění výstava Uloupené umění, kterou připravilo Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí druhé světové války. Výstava je součástí doprovodného programu festivalu a v srpnu se přesune do synagogy Večkyni. Co na ní návštěvníci uvidí, zjišťovala Daniela Brůhová.
1: Výstava Uloupené umění představuje téměř detektivní práci odborníků, kteří dokumentují a identifikují umělecká díla uloupená během druhé světové války. Zároveň připomíná osudy jejich původních majitelů.
2: Ta výstava je takový průřez té naší činnosti. My jsme chtěli, aby právě byly vidět různé způsoby těch konfiskací.
1: Říká Jana Jirásková, ředitelka Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí druhé světové války.
2: Právě ty způsoby, jakým způsobem se to dostávalo do toho říšského majetku, se lišily. Ať už institucí, která třeba tu konfiskaci prováděla, nebo potom tím, co se s těmi předměty dělo.
1: A tady začíná ona mravenčí detektivní práce Centra pro dokumentaci.
2: Jiné to bylo ve chvíli, kdy se někdo stihl zachránit nepovolenou emigrací z protektorátu. Ten majetek v tuhle chvíli zabavilo gestapo. Tam je problém, oni to často prodávali, takže to často z protektorátu mizelo. Jiné to samozřejmě zase bylo u těch, kteří se vystěhovali takzvaně legálně, tedy s povolením okupačních úřadů. Tam se angažovala ústředna pro židovské vystěhovalectví. Jiné to bylo právě u těch, kteří si sebou chtěli vzít nějaký majetek. Museli žádat o to vývozní povolení a samozřejmě naprosto jiné to bylo u těch, kteří byli zařazeni do transportu. To potom skončilo ve speciálních skladech, ze kterých se to prodávalo, darovávalo, protože do těch skladů mohli chodit vybraní říští občané si zařídit své nově získané domácnosti v protektorátu za mírné ceny, když budu citovat dobový dokument.
1: Mluvíme o zabaveném umění, ale ono patřilo konkrétním osobám.
2: Tohle všechno ta výstava ukazuje a ukazuje to na konkrétních předmětech a konkrétních osobách, kterým patřili. Často se nám podařilo najít i podobenku toho původního vlastníka, zrekonstruovat trošku jeho život, protože byť to není tím primárním cílem naší práce, tak my zkrátka chceme připomínat ty lidi. Ty předměty vlastně jsou to jediné, co ještě připomíná jejich osud, takže my se skutečně snažíme zjišťovat, jak žili před válkou, co dělali, jakou měli rodinu, jak to skončilo, kudy se protloukali v případě, že třeba emigrovali. Takže tohle všechno na té výstavě vidět je.
1: A to také vypovídá o pátrání doslova detektivním, které Centrum pro dokumentaci vede.
2: V tom konečném výsledku je vidět to, čím my se tady dost trápíme. Jak se ty původně ucelené majetkové podstaty a ucelené sbírky roztrhaly. Skončily v různých skladech, v různých institucích, část přišla do soukromých rukou, to je v podstatě nedohledatelné. Část se ztratila, část byla ukradena, část byla někomu darována. Takže vlastně zpětně sestavit ten původní celek, to je takřka nemožné.
1: Přesto se vám daří některá díla nacházet.
2: I v případě těch restitucí my najdeme 4 obrazy, ale víme, že ta rodina měla vilu. A ta vila byla vybavená uměleckými předměty od sklepa až prostě po půdu. Na každé stěně něco, protože vlastně v poslední době jsme dělali restituci rodiny, která emigrovala a oni si vzali fotoalbum. A tam skutečně jsou umělecké předměty, kam se podíváte. A my jsme našli 4 obrazy.
1: I to je úspěch, ale tušíte, kam se mohly dostat další umělecké artefakty?
2: Co se stalo s tím zbytkem, o tom prameny mlčí. My víme, že existovala nějaká obsáhlá zpráva gestapa, která se ale nedochovala. Máme jenom menší zprávu, která právě odkazuje na stránky rozsáhlejšího spisu, ale ten jsme prostě přes veškerou naší snahu, a to jsme byli ve Vídni, v Berlíně, všude možně, všechny české archivy samozřejmě, ale prostě nepodařilo se nám to převzít, najít.
3: Snad je to tím.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne. Kostel svatého Václava v Dobrušce je jedním ze svědků nejstarší minulosti tohoto města pod Orlickými horami. Jeho paměť sahá až do dob, kdy město vznikalo. Pravděpodobně už tehdy byl spolu s prvními domy postaven kostel, zasvěcený zřejmě už od počátku paně Marii a svatému Václavu. Kostel ale prošel proměnou. Geofyzikální průzkum mnohé odhalil. Přesvědčit se o tom teď můžete v církevní expozici Vlastivědného muzea v Dobrušce, kde mají i některé zachráněné památky. S Pavlou Žďárkovou o tom natáčel Karel Sladký.
1: Takové nejcennější věci, které máme ve sbírkách, jsou různé zachráněné prvky právě z kostela svatého Václava, takže tady polychromovaná soška Madony, která je velice stará, je už z konce 15. století, původně právě velice pravděpodobně z kostela svatého Václava. O němž víme, že existoval již v době první písemné zmínky o městě Dobruška. A je tady také klenební svorník, takový poměrně možná nevzhledný na první pohled kámen, který ale dokládá, že kostel svatého Václava měl gotického předchůdce, protože dnešní podoba kostela svatého Václava tomu nijak nesměřuje. On byl barokně poměrně výrazně přestavěn, také vyhořel v roce 1806, takže ta přestavba byla nutná. A tenhle ten klenební svorník, protože tam vidíte náběhy žeber, takže už si dovedete představit, že opravdu ta klenba i tím tvarem a tím průřezem toho klenebního žebra nemohla být datována jinak než do gotického období. Na základě toho potom byl iniciován geofyzikální průzkum v kostele, takže my už i víme, jak ten jeho starší předchůdce vypadal, že byl půdorysně menší, že pod kostelem jsou dvě hrobky, jedna kněžská, jedna panská, a tady jsme dokonce nechali v roce 2020 vyrobit i model, jak mohl ten kostel původně vypadat. Přesně to odpovídá tomu nalezenému půdorysu.
2: Víte, když se řekne Dobruška, tak je to bohatá hudební tradice. Předpokládám i pašie.
1: Ano, i zlomek paší, to je velice cenná věc, která se dochovala tady ve sbírce, takže to ilustruje zase tu hudební kulturu.
2: Je to pergamen, abychom popsali posluchačům?
1: Je to pergamen s typickým zápisem gotického písma, který je značně, když vidíte, ochmataný, abych to tak jako řekla, a na těch okrajích je vidět, že se s ním opravdu pracovalo, že fungoval a že se ho lidé dotýkali.
2: Takže tady se vlastně můžeme dozvědět i o kostelu svatého Václava. Určitě. O tom, že původně byl v jiném stylu, v jiném slohu.
1: Tady se můžete dozvědět, na co budete mít chuť, co vás bude zajímat, tak tady jsme v takovém centru, říkáme si hlavní budova muzea, takže tady si můžete objednat prohlídku na jakékoliv téma, si vymyslíte a můžeme se jim zabývat.

0: S magazínem Mezinebem a zemí se teď přesouváme na pár minut do Francie. Už před létem se ve Francii objevilo mnoho nabídek k dobrovolné práci v některém z míst kultu. Je tomu tak i letos v létě? Otázka pro naši spolupracovnici Marii Sýkorovou. Dobrý den.
1: Dobrý den. Ano, samozřejmě těch nabídek je velké množství, a to zejména pro osoby mezi 18 a 35 lety. Jak tedy tito lidé mohou trávit léto a zároveň pomoci? Mnoho náboženských komunit nabízí dobrovolnickou práci, určitý servis, službu, a to výměnou za ubytování a stravu. Často se jedná o místa, která jsou spojená s historickými památkami, a proto hledají i dobrovolné průvodkyně a průvodce o historii těchto míst a těchto regionů. Jedná se přitom o nabídky nejen ve Francii, ale i v zahraničí, třeba v Itálii.
0: Kde přesně?
1: Uvedu pár příkladů, která byla často zmiňovaná ve francouzských médiích, například opatství Notre Dame v Mélis, zvané také Olivetské benediktinské opatství, nabízí práci na zahradě i výpomoc v přijímání na recepci. Zmínila jsem zahraničí, a tím je právě třeba Itálie. Tamní klášter svaté Kolety ve městě Assisi nabízí pobyty pro osoby do 32 let. Právě tady potřebují pomoc dopoledne, a to s přípravami ubytování v hotelnictví. Celé odpoledne pak mají dobrovolníci a dobrovolnice volno a mohou si užívat městečka Assisi. Nakonec bych uvedla ještě jeden zajímavý příklad dobrovolnické práce. Deník La Croix popisuje, jak mniši z opatství Lérance na ostrově Saint-Honorat, což je na Azurovém pobřeží nedaleko u města Cannes, tak právě tam hledají dobrovolnice a dobrovolníky vždy na 20-denní mise, a to na práci, jak popisují, vítání turistů na ostrově, a také by se mělo jednat o služby v kapli. Vždy se samozřejmě tito dobrovolníci mohou střídat. Tyto mise jsou ještě otevřené, mnichy je možné samozřejmě kontaktovat, a to minimálně ještě na srpnový termín.
0: A Marie, co je motivací pro dobrovolnou práci v těchto místech?
1: Nemusí to být povinně víra, ale spíš takový zájem o jisté dobrodružství, prostě dělat něco jiného, smysluplného, někomu také pomoci. Mnohdy je tou motivací i možnost zlepšit si znalost cizího jazyka, to, když je právě dobrovolnictví v jiném státě, třeba ve Francii nebo v Itálii. Navíc v této souvislosti existuje také ekumenické sdružení ARC, které formuje, pořádá školení pro budoucí průvodce a průvodkyně po evropských katedrálách. Záměr je tak tedy i sdružovací, a to na úrovni mezinárodní, té evropské. A nakonec je to samozřejmě i určitá socializace, tak trochu seznamování. Dobrovolnická práce je tak jistou formou takové seznamky, řekli bychom, a i to může být nenápadný důvod nabídek dobrovolných servisů pro právě osoby do 35 let. I když, jak mnohé kláštery píší, zásadní je výpomoc nabízející klid, klidné prostředí, a to zejména k modlení.
0: O tomto typu dobrovolnictví jsme teď hovořili v magazínu Mezi nebem a zemí s Marií Sýkorovou. Za to díky a naslyšenou.
1: Děkuji a pěkný den.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je autorem římskokatolický kněz Pavel Lazárek. A krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Dobrý den. Léto vrcholí. Pole kolem nás se pomalu vyprazňují. Kombajny sklízejí obilí. Zahrádkáři trhají rajčata. Dozrávají jabka, švestky i hrozny. Každý, kdo něco pěstoval, ví, že sklizeň není dílem jednoho dne. Je výsledkem dlouhých měsíců trpělivosti. Nejdříve se připraví půda, potom přijde semeno, déšť, slunce, čekání a někdy i obavy, zda úrodu nezničí sucho, kroupy nebo plevel. Právě obraz pola zahrady používá Ježíš velmi často. V evangeliu mluví o rozsévači, o zrnu, které musí zemřít, aby přineslo užitek, o vinici, o fíkovníku, o pšenici a koukolu. Je zajímavé, že po svém zmrtvých stání se Ježíš poprvé objevuje jako zahradník. Evangelista Jan vypráví, že Marie Magdalena přišla ke hrobu a nepoznala Ježíše. Myslela si, že je to zahradník. Na první pohled omyla. Jenže moravský Augustinián Gregor Mendel si položil otázku, co když to není jen náhoda? Co když nám evangelium chce říci něco mnohem hlubšího? A Mendel ve svém velikonočním kázání říká, je dobře, že Ježíš vypadal jako zahradník. Proč? Protože Bůh jedná jako dobrý zahradník. Zahradník ví, že nic nevyroste přes noc. Nepřijde druhý den po zasetí a nerozčiluje se, že ještě nic nevyrostlo. Umí čekat. To je možná první poselství pro nás. Žijeme ve světě okamžitých výsledků. Chceme všechno hned. Ale člověk dozrává pomalu. Charakter se vytváří roky. Důvěra vzniká dlouho. Láska potřebuje čas. A dobrý zahradník to ví. A stejně tak ví, že na poli nikdy neroste jen pšenice. Vždycky se objeví i plevel. Dokonce Ježíš říká takovou zvláštní radu, služebníkům nechte obojí růst až do žní. Je to zvláštní rada. My bychom chtěli všechno špatné odstranit okamžitě. Jenže někdy bychom spolu s plevelem vytrhali i klas. Kolik lidí bylo v životě odepsáno příliš brzy. Kolik dětí dostalo nálepku, že z nich nikdy nic nebude. Kolik dospělých udělalo chybu, ale později se změnili. Dobrý zahradník nespěchá se soudy. A tady se znovu vrací Gregor Mendel. Ve své klášterní zahradě v Brně celé roky pěstoval obyčejný hrách. Nehledal senzaci. Trpělivě pozoroval tisíce rostlin, zapisoval výsledky a čekal. Jeho práce tehdy téměř nikoho nezajímala. Přesto prý před smrtí řekl jednoduchou větu. Moje doba přijde. A skutečně přišla. Jeho příběh připomíná, že velké věci často vznikají díky vytrvalosti. Možná právě proto si Mendel všiml něčeho, co jiní přehlédli. Že Ježíš po Velikonocích přichází jako zahradník. Ne jako vůdce, ne jako vítěz na tribuně, ale jako ten, kdo pečuje o život. Je krásné, že v Bibli začínají dějiny lidstva zahradou, rajskou zahradou, a končí zahradou u prázdného hrobu. Jakoby Bůh říkal, tam, kde člověk život ztratil, tam ho Kristus znovu navrací. A tak nepřestávejme pečovat o to dobré, co bylo zase to do našich vztahů, rodin, společnosti. Protože každé opravdové dobro potřebuje čas, ale nakonec přináší úrodu. Přeji vám krásné letní dny a dobrou sklizeň. Nejen na polích a zahradách, ale také ve vašem vlastním životě. Vyber.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Hradec Králové vypsal soutěž na projektanta rekonstrukce památkově chráněného Gočárova schodiště. V Česku dlouhodobě končí směnárny. V Lanžově u Dvora Králové se dnes koná další ročník soutěže Lanžovská lávka. Čeká nás polojasno s teplotami do 30 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Radnice v Hradci Králové hledá projektanta plánované opravy Gočárova schodiště. Lhůta pro podání nabídek skončí 17. srpna. Památkově chráněná stavba z roku 1911 je v havarijním stavu. Cenu projektové dokumentace město předběžně odhaduje na zhruba 3,5 milionů korun. Samotná oprava schodiště by podle náměstka primátorky Lukáše Řádka z TOP 09 mohla stát asi 50 milionů.
4: Potom, co bude vybrán projektant, tak zpracuje všechny stupně projektové dokumentace, zajistí povolovací proces a když všechno dobře půjde, tak v roce 2028 by měla být zahájena vlastní rekonstrukce Gočárova schodiště, což je naprosto klíčová záležitost. Není to jenom spojnice mezi Komenského ulicí a historickým centrem, ale také významné kulturní dědictví.
3: Činnost stavebního úřadu v Chlumci nad Cidlinou se podle radnice podařilo částečně stabilizovat. Na práci, na kterou po několika odchodech zůstala jedna zaměstnankyně, přibyla další pracovní síla, říká nezávislý starosta Vladan Kárník.
5: Máme tam teď dvě zaměstnankyně, které zvládají jako příliv a odliv, ale vzhledem k tomu, že tam bylo nashromážděno, bohužel díky situaci ve státě, několik podání, takže se snaží postupně zpracovávat. Myslím, že se jim částečně daří, ale bohužel do toho vstupuje nový stavební zákon, který od roku 2027 ty poměry zase bude měnit.
3: V Česku dlouhodobě ubývá směnáren. Loni jejich počet klesl zhruba o 30 na přibližně 800. Vyplývá to z údajů České národní banky. Před 16 lety přitom fungovalo směnáren skoro dvakrát tolik. Podle centrální banky za poklesem stojí hlavně rozvoj digitalizace a častější používání platebních karet. Vliv mohla mít také pandemie COVID-19 a úbytek turistů. Na koupališti v Lanžově u Dvora Králové se dnes bude soutěžit o nejrychlejší překonání bazénu po improvizované lávce. Tradiční letní zábava má na tomto koupališti několikaletou tradici.
6: Lávku tvoří úzká prkna, která jsou připevněná k nafouknutým traktorovým duším. Celková délka lávky, která se stále vlní, je 25 metrů a soutěžící si mohou vybrat, zda ji překonají na kole přeběhnutím nebo zda někoho převezou na druhý břeh na trakaři. K tradici této zábavy patří i to, že někteří účastníci závodí v maskách nebo kostýmech. Karolína Vokatá, Český rozhlas. Sport.
3: Tereza Kneblová vyhrála na mistrovství světa ve vodním slalomu závod kánoistek. V americké Oklahomě získala svou první individuální medaili z velké akce. Bronz navíc přidal mezi muži Lukáš Kratochvíl.
0: Počasí.
3: Čeká nás jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30, na horách kolem 21 stupňů. Vítr povane během dne mírný jihozápadní, rozptylové podmínky budou velmi dobré, aby ohlásí dvojku. Střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na 112. kilometru dálnice D11 směru na Polsko máme hlášený silný provoz. V tomto úseku očekávejte zdržení a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
7: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se společně zaměříme na bioodpad ve městě. seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky a divočáky za antilopy a pakoně, a naučíme vás vyrábět jednoduché návnady na ryby. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že se blíží měsíc srpen a je to pěkný líšák, přes den se tváří jako léto a v noci už jako podzim. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Recyklace, obcyklace, čili kreativní přeměna starého či nepotřebného odpadu v nový produkt, tak to jsou v naší řeči slovíčka, která zaznívají stále častěji. A jde o to, jak nevyhazovat věci, které ještě mohou sloužit, jak využít odpad. Funguje to u oděvů, u elektrospotřebičů a také u kuchyňského odpadu. Právě na tohle téma naše hobby redaktorka Slávka Brádlová natáčela s, řekněme, kompostářkou Martinou Záleskou.
2: Pracuji v organizaci, která se zabývá komunitním kompostováním a komunitními zahradami. Pomáháme lidem ve městech, jak začít kompostovat. My říkáme uzavřít cyklus jídla, to znamená vlastně z bioodpadu, z něčeho, čeho se chceme vlastně zbavit, tak jak to začít vnímat jako zdroj a vlastně udělat z něj skrz kompostování výživný hnojivo pro naši půdu.
3: Zní to hezky. Na druhou stranu, já si tak pamatuju, když jsem pomáhala babičce a dědovi na zahradě, takže do kompostu nic, co bylo vařeného, nesmělo.
2: No, je to opravdu tak. My to jako úplně nedoporučujeme lidem, protože vlastně ty vařený jídla mohou lákat různý hlodavce. Je potom otázka, jestli je to něco, co v kompostu chceme, jestli si tam chceme pozvat potkana.
3: Zažila jsem i hnědou popelnici na bioodpad, ale bohužel viděla jsem tam třeba plesnivý chleba nebo zbytky potravin v igelitovém pytlíku. Takže nakonec jsem se nedivila, že ta specializovaná popelnice ze sídliště zmizela, protože to zřejmě nemělo ten efekt, který by to mít mělo. Takže poučovat, vykládat.
2: Je to bohužel tak, hodně obcí s tím hodně zápasí. I se třeba na nás obrací s tím, jak to jako zlepšit, protože to, co jste tam viděla, tak není ojedinělé. I jako potom na těch kompostárnách, kam ty hnědý popelnice přijdou, tak potom nám říkali, že v zakládkách třeba igelitové sáčky jsou ten nejmenší problém. Tam jsou i oděvy, bohužel se našly třeba i baterie, takže to třídění do těch hnědých popelnic není zdaleka ideální a asi mě teď nenapadá jakoby jiná věc, než opravdu ta nekonečná osvěta směrem k těm občanům, jak to správně třídit, co tam patří a co ne.
3: Tak a modelová situace. Mám zájem ten odpad třídit, papír, plasty, sklo, kov a teď kam s tím bioodpadem, pokud zrovna v dosahu tu biopopelnici nemám. Viděla jsem i určitou reklamu na takové domácí, řeknu, kompostéry.
2: Pokud jste v bytě, teda řekněme, že žijete ve městě, nemáte žádnou zahradu, ani přístup k nějakému tam zahradnímu kompostéru. Někdy to bývá, že ve vnitrobloku třeba vlastně obyvatelé jednoho bytového domu, tak si třeba pořídí kompostér, tam je to pak jednodušší. Pokud tady tu možnost nemáte, tak existují i různé jakoby menší interiérové možnosti, varianty. Tak, existuje vermikompostování, kompostování za pomoci žížel, to znamená teda, že si domů nastěhujete žíželky v takovém menším vermikompostéru, který doporučujem teda mít jakoby v bytě, protože ty žížely mají rádi teploty mezi 15 až 25 stupni Celsia. Ne každý ovšem chce mít takového domácího mazlíčka, i když produkují velmi výživné hnojivo vermikompost a také takový, řekněme, výluh z toho žíželí čaj, který je také velmi výživným hnojivem právě i třeba pro pokojové nebo balkonové rostliny, takže má to řadu výhod, ale je to samozřejmě extra péče. Pak ještě existuje takzvaná bokashi fermentace, to už není úplně kompostování, je to kvašení toho bioodpadu, probíhá tam mléčné kvašení, můžete si to představit trošku jako když třeba vyrábíte kimči, tam vlastně dochází teda spíš k takovému jakoby zakonzervování a hygienizaci toho bioodpadu. Je takový už jako předrost.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosím vás, já jsem se chtěla zeptat na narcise. Každý rok mě kvetou velkokvěté narcise a je to letos mě kvete jenom jeden trs. A co mám, myslím, tak z 8, tak to vůbec nenasadilo pupeny na květ.
0: Tak s tím by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Stává se narcis takovou velice prodávanou rostlinou v předjarním nebo jarním období. V květináčích hrnkové narcisy jsou, které se dají vysadit do zahrady, nebo i zase se vrací na zahrady ty staré trubkové narcisy, ten odrůda Carlton, které se používaly, ale používají i k řezu. A tak, aby nám kvetly, tak samozřejmě ty koupené, co jsou v květináčích, dál po odkvětu ošetřujeme, zaléváme, hnojíme, aby cibule byly co nejsilnější, a můžeme je tedy i hned, pakliže se s nimi potěšili, jsme doma na stole a máme je kam dát, vysadit do zahrádky a nechat je tedy dorůst nebo dožít ten svůj život v zahrádce. Ty, které jsme měli již třeba od loňska, předloňska nebo delší dobu na záhonech, se stává opravdu, že časem kvetou méně, tak tam je potřeba je teď během vegetace, dokud jsou zelené, hezky zalévat, hnojit. Je to, přestože jsou to cibuloviny, jsou náročné poměrně na vodu a na výživu. A jakmile ty narcisy odkvetou, dál pěstovat nať, neostříhávat nať, nechat ji až do sežloutnutí, uschnutí. A v té době, když ta nať jako uvadá, žloutne, je můžeme vyrýt a buď dát stranou do nějaké krabičky nebo bedínky v tom suchém stavu a nechat je až do září a vysadí znova na nové místo dál od sebe, a nebo je můžeme jednoduše zase vzít a rozsázet někde dál od sebe, aby se dostali do nové půdy a oni nám tam zase pokvetou. Ale podstatné platí u všech, a vídám to velice často, že sotva ten narcis odkvete v té volné půdě nebo i na tom okně, tak někdo jde, aby se ty listy nerozklánily, je ostříhá, zkrátí. A to je, myslím si, ta hlavní příčina.
0: A nedávno mi napsal jeden náš posluchač Jirka, že má chuchvalce řas v hadici s vodou a jestli je ta voda vhodná na zalévání pro květiny a brambory a hrášek. Tak všeobecně, voda z chuchvalci řas je na zalévání zahrady zcela vhodná a pro rostliny dokonce prospěšná. Řasy fungují jako přírodní hnojivo, protože obsahují cenné živiny, především dusík a fosfor, a voda samotná je obvykle měkká a ideálně vyhřátá ze slunce. A tady v té souvislosti, když má někdo strach z toho, jestli voda z chuchvalci řas je vhodná na zalévání, tak jsem si vzpomněl, jak jsem jednou před léty jel lodí po Nilu v Egyptě a sem tam jsme zastavovali v místních vesnicích. No a můžete hádat třikrát, čím asi místní zemědělci zalévají své zahrádky a pole, a pak krásná velká rajčata, pórek, jahody nebo třeba citrusy a melouny posílají do Evropy. No, zalévají to přece vodou z Nilu. A to je, když to řeknu slušně, jedna velká tekoucí stoka. Co je proti tomu voda s živými řasami? Máme tady další dotaz.
3: Minulý týden jsem tam nahlásila hnilobu na plodech rajčat ve skleníku. Děkuju, naschledanou.
0: Ptali jsme se na to plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
4: Prosím vás, paní posluchačko, jedná se o suchou hnilobu špiček rajčat. Je to fyziologická choroba, ne škůdce, je to dané fyziologicky a je potřeba, aby se o ty rajčata starala jinak. První, co můžete udělat, je to, že tam potřebujete dodat vápník. Okamžitá pomoc. A můžete nalézt postřikem, aplikovat nějaký roztok vápníku, který je tady tomu určený, třeba nějaký vukal, kalcium, něco, vápník tam potřebujete dostat. Jo? Pokud tam bude dostatek toho vápníku, dít se to nebude, a na ty další sezony můžete třeba udělat to, že tam letos na podzim zarijete třeba z kořápky od vajec. Je to proto, že je tam prostě nedostatek vápníku. Další příčina může být nepravidelná zálivka na ráno v poledne a pak na přes rok ve čtvrtek, tak to, co tím rajčatům taky jako nedělá dobře. Ideálně zalévat pravidelně, a za mě, já chápu, že přijdete prostě z práce odpoledne nebo k večeru, takže jdete zalít zahrádku, protože je suchá, Ale lepší zálivka, pokud můžete, je brzo ráno a ne na listy, na tu zem. Takže pravidelná zálivka, ta tomu taky pomůže. Potom dost často nám dělá nepořádek toho, že to máte doslova přehnojený, jo? Že jste prostě tak natěšený zahrádkář, že to hnojíte tak vším možným, co vám přijde pod ruku a slepičince a jícha a tady hnojení a tamto. To znamená, když té půdě potom jak příliš dusíku, případně i draslíku, tak to může také vést k tomu, že se vlastně změní možnosti té rostliny přijímat té ostatní prvky a živiny a může to opět skončit u té suché hniloby, špiček, rajčat. Takže to je další věc, na kterou se můžete podívat. Hnojit přiměřeně, zalévat pravidelně. První a rychlá pomoc je vápník pro ty další sezony, tak tam třeba můžete dát skutečně ty skořápky od vajec nebo třeba na jaře aplikovat dusíkatý vápno, který zarijete, tím to taky vyřešíte, ještě tu půdu dezinfikujete, no a mělo by se vám to začít dařit. Tak já doufám, že budete mít velkou úrodu.
0: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Na Vysočině vede myslivecký spolek ve Žďáře nad Sázavou a zároveň v Jihoafrické republice provozuje loveckou farmu. Jak to jde dohromady? Český myslivec Jan Velík dokazuje, že se může starat jak o srnky a zajíce, tak o antilopy a pakoně. Natáčela s ním naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
2: Kdy jste začal chodit do lesa? Kdy to přišlo?
3: Já jsem první rybář, protože táta byl veliký rybář, dělal předsedu spolku tam a potom jsem se přiženil do rodiny Hajnýho. Začal jsem bydlet na Hájence a tím to všechno začalo. A navíc jsem z Vysočiny, takže ta nádhera Vysočiny a les, protože my zatím máme ty lesy, podívejte se po kůrovcovi, pořád máme lesy.
2: Tak a pojďme k tomu, vás zlákala Afrika.
3: Po roku 89 se najednou otevřely možnosti vůbec vycestovat. A samozřejmě, protože jsem měl Hemingway přečtený od začátku do konce a ten tam popisuje zelené pahorky africké, to kdo přečte, tak musí do Afriky. Takže já jsem řekl, já tam chci, já to chci vidět a chci to prožít.
2: Která část Afriky byla ta první, protože teď jste v Jihoafrické republice?
3: Já jsem začínal v Tanzánii, ale když jsem pochopil, jak to všechno tam funguje, že se mnou jezdili státní zaměstnanci, šoféři a pak tam byla hrozná korupce. Takže jsem to tam vydržel 4 měsíce a začal jsem v Jihoafrické republice.
2: Teď máte v severním Kapsku farmu, která má 2000 hektarů.
3: A já to mám jako loveckou farmu, takže tam chovám zvířátka.
2: Je to možné srovnat s péčí třeba o oboru? U nás.
3: Těch zvířat tam nikdy nesmí být tolik, jako je u nás v oboře. Dokonce v Africe existuje jakýsi zákon, kde ochrana přírody hlídá, jak moc je spaseno. Takže se snažíme, aby zkrátka zvěře bylo tolik, i když nebude pršet, aby dobře přežila.
2: I tady je regulace zvěře v lesích.
3: Ano, to je ale dík tomu, že ta zvěře by mohla začít dělat nějaký škody.
2: Jsme na druhé polokouli, ve stejném pásmu, jako my jsme tady nahoře. Kdy je tam ten náš říjen?
3: Přelom května června.
2: Takže největší hice, co my máme v létě, tam mají prosinec leden.
3: Prosinec leden je nejhorší.
2: Když jste v Čechách, staráte se o srny, jeleny, muflony, zajíce. Co máte v Africe na farmě?
3: Začneme antilopou skákavou, která má asi 6 různých variant barevností. Pak bůvlec biločelý, pakuň bilocasí, pakuň žíhaný, kudu, impala, prase bradavičnatý, 11 druhů tam je.
2: Myslivec kontroluje les, krmeliště, seníky, stav zvěře. Chováte se podobným způsobem i v Africe?
3: Moji zaměstnanci musí každý týden 2x obejít plot, aby nebyla díra vyhrabaná od predátora, nebo od prasat, nebo od něčeho, aby se mi tam nedostali šakaly, aby se tam nedostal rys červený, karakal. Není to porovnání jako myslivost tady, protože myslivost tady se stará o tu zvěř, musí nadělat nějaký krmení, dostane nějaký plán lovu. Já na té farmě se starám o to, aby tam byl dostatek vody a dostatek trávy.
2: Jak vypadá váš myslivecký rok? Kdy jste v Čechách, kdy jste v Africe?
3: Odlítám už začátkem února do Afriky a do toho května jsem určitě v Africe.
2: A tady si plníte své myslivecké povinnosti kdy?
3: Doprovázím na jeleny v Maďarsku.
2: Počkejte, zůstaňme na Žďársku.
3: Tady dělám předsedu OMSu, zastupuju ty naše myslivce tady na okrese.
1: S myslivcem Janem Velíkem natáčela naše hobby redaktorka Irena Šarounová. Dáme si teď pěknou muziku a pak si dáme takovou krizovou situaci, jako že jdete k vodě chytat ryby a nemáte návnady. Tak jak z toho rychle ven?

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zkušení rybáři dobře znají mnoho druhů návnad. Těm začínajícím se však může hodit dobrá rada, jak si připravit jednoduchou návnadu z toho, co dům dá. Zvlášť, když na přípravy není moc času. S mikrofonem se za brněnskými rybáři vydal náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář.
2: Kamarád mi zavolal, pojď na ryby, jenomže jsem nebyl připravený, takže nemám žádnou návnadu. Můžeme si nějak pomoci i v této situaci?
3: Tak určitě můžeme. Pojďme se podívat do kuchyně a vždycky tam něco najdem. Tak jako první tady vidím starší rohlík. Ideální návnada na skoro všechny ryby.
2: Radí rybář Martin Pařil.
3: Vemu rohlík, dám ho do igelitového sáčku, postříkám trošku vodou a dám ho do mikrovlnné trouby. Zapnu na 10 vteřin. No a takhle krásně napařený rohlík dám pod prkínko, zatížím ho buď to knížkama, anebo to dám pod nohy od stolu. Za 5 minut mám hotovo, můžu vytáhnout, nakrájím si to na malé kostičky a jdu na ryby.
2: To byl tedy pařený rohlík, jsou ještě nějaké další možnosti. Vidím, že tu máte připravenou i mouku.
3: Tak, mám tady mouku, mám tady strouhanku a mám tady vajíčko. Další rychlá návnada, která už funguje od pradávna, je, že si vykletnu vajíčko do misky. Vemu si vidličku. Rozdělám si mouku a teďka si z té mouky a vajíčka udělám takový těstíčko. A jako tajný tip vám dám univerzální takovou pomůcku. Pokud mám doma trošku magy, cáknu tam trošku magy a ty ryby to přiláká daleko líp. Takhle mám připravený těstíčko a můžu dávat na háček a chytat ryby.
2: Návnady jsme si tedy na poslední chvíli připravili hned dvě, pařený rohlík a také těstíčko. Které ryby na takovouto návnadu berou nejčastěji?
3: No, tak chytneme na to od malých rybiček, ploticí perlín, oukleji, tak na to dokážeme chytnout i velké ryby, jak třeba kapitálního kapra, tak nebo amura. Do toho těstíčka vlastně můžeme přidat úplně cokoliv, co nás napadne, nebo co vidíme, co máme po ruce. Ve fantazii se mezi nekladou, takže vanilkový cukr, trošku masoxu, čehokoliv a ten úspěch je zaručený.
2: A co se týče rybářských stylů, tak jaké jsou vhodné právě pro tento druh návnady?
3: Tak, můžeme chytat na plavanou, což je na splávek, nebo můžeme tyto návnady použít i na položenou. A jak vidíte, tak nezoufejte, vždycky se něco najde, nějaká nástraha se vyrobí, vytvoří a už si užívejte u vody a klid a spoustu ryb.
1: Přeje rybář Martin Pařil, se kterým v klubovně rybářského spolku v Brně Jundrově natáčel náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se jako vždy dozvíte, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Rybářský kalendář.
1: Tady ta pranostika se mi velice líbila, je na svatého Abdona, ten bude mít svátek 30. července a praví se v ní toto. Okolo Máří, Abdona a Hinka pracuj ožněch i v noci a popíjej stenka. Takže žádné pivečko do noci v hospůdce, pracovat na zahrádce se musí. A za pár dní je tady srpen a o něm se říká, že je to takový letní podvodník, protože přes den si hraje na teplý den a sluníčko připaluje, ale večer a ráno je pěkně chladno. Každopádně pokud je srpen suchý, musíte hodně zalévat, nešetřit, protože srpen je měsíc sklizně. Ale zpátky k zahrádce. Srpen je ta správná chvíle na odstranění odplozených, tedy starých výhonů, maliníku. Stříhá se to hned u země a rovnou odstřihněte i slabé výhony. A kdo nemá co dělat, tak by mohl odstřihnout rajčatovým rostlinám vršky. Další plody by už do podzimu stejně nedozrály, protože takto na té naší středoevropské zahrádce chodí. No a na záhonky se tak v půlce srpna hodí sazenice dvouletek, třeba macešky, sedmikrásky a poměnky. A kdo má muškáty, tak je právě teď vhodná doba k řízkování. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. A máme pro vás pár dobrých rad, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě, to, aby vám sloužila, jak má. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, objevíte naše webové stránky, mailovou adresu máte artur.kubica@rozhlas.cz, no a telefonovat své dotazy a nápady můžete na záznamník 221 553 790. Příjemný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Pardubické léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Ročník Country Festivalu Pecka 24. a 25. července v kempu Pecka. Věra Martinová, Michal Horák, Vojta Nedvěd, Tomáš Linka a Přímá Linka, Radek Novák a John Denver Tribute, Lokálka a mnoho dalších. Vstupenky v síti Ticketstream. Country Festival Pecka 24. a 25. července www.countrypecka.cz.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Koncem července se do Česka vrátí tropické teploty. Nové Město nad Metují na Náchodsku má nové venkovní koupaliště. Fotbalová šance liga zítra hostí východočeské derby. Čeká nás polojasno s teplotami do 30 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Na konci července se podle Českého hydrometeorologického ústavu vrátí tropické počasí. Příští týden by se podle meteorologů mohly teploty místy vyšplhat až na 36 stupňů Celsia. Předpověď budou ještě upřesňovat, zatím ale neočekávají tak extrémní vedra, jaká zasáhla Česko na konci června. Tehdy padl nový teplotní rekord pro červen. V Doksanech na Litoměřicku naměřili 28. června bezmála 42 stupňů Celsia. Volných břehů u Písníku Hrádek nedaleko Pardubic je stále méně. Za posledních 20 let totiž přibylo míst, která využívají rybáři a karavanisté. Prostory u vody jim pronajímají soukromí vlastníci. Na Hrádku se lidé koupají od přelomu 80. a 90. let, říká nezávislý starosta obce Stéblová Vladimír Exner.
3: Vznikla tam vlastně nějakým způsobem rekreační plocha, kterou obsadili vlastně v dnešní době karavanisté, především rybáři, a tak to je určitě velká plocha, kde nedovolí nebo nepustí tam mezi sebe lidi, kteří se chtějí koupat, nicméně prostoru je tam stále dost, si myslím.
2: Nové Město nad Metují na Náchodsku má nové venkovní koupaliště se zázemím. Letní areál Metuje vznikl na místě bývalého městského koupaliště. Jeho vybudování přišlo na 125 milionů korun, které zaplatilo z části město a z části dotace od kraje a Ministerstva pro místní rozvoj. Veřejnosti se otevře 9. srpna. Francouzské úřady v noci na dnešek nařídily preventivní evakuaci 7 obcí v okolí Bordeaux. K oblasti se blíží rozsáhlé lesní požáry. V dotčených obcích žije přes 170 tisíc lidí. Některý z nich se ale evakuace týká jen částečně. Desítky tisíc lidí museli své domovy opustit už dříve. V boji s požáry pomůže také vrtulník z Česka, který na západ Francie dorazil včera večer. Požáry zasáhly také Španělsko, kde platí celostátní stav nouze.
0: Sport.
2: Startuje nejvyšší ročník první fotbalové ligy. Pardubice první zápas se hrají zítra na hřišti Hradce Králové. Vedení udrželo v týmu všechny klíčové hráče. Přišli i někteří noví, a to do útoku, zálohy i obrany. Kapitán pardubických fotbalistů Vojtěch Patrák říká, že noví hráči do kádru zapadli dobře.
4: Myslím si, že super, tak Vaška Drchala znám už ze Sparty, takže s tím jsme úplně v klidu navázali vztah a ještě vlastně přišel Traore z Dukly a taky fajn kluk. My jsme si to udělali hezký pořádek v té kabině, takže si myslím, že tam nebude žádný problém.
0: Počasí.
2: Čeká nás jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30, na horách kolem 21 stupňů. Vítr povane během dne mírný jihozápadní, rozptylové podmínky budou velmi dobré a biohlásí dvojku. Střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na 50. kilometru dálnice D11 ze směru na Prahu máme hlášené pomalu jedoucí vozidlo údržby. V tomto úseku uberte plyn a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vaříme s habadějem.
5: Krásné sobotní dopoledne vám opět po týdnu od mikrofonu i z naší rozhlasové kuchyně přejezde na Kabourková a i dnes se těším, že s námi budete vařit. Dnes to bude rychlé a velmi chutné. Pokud máte rádi ryby, tak si určitě pochutnáte. Podávat totiž budeme lososa se zapečenými bramborami. Opět to bude rychlé a navíc uděláme všechno v jednom pekáči, což je dobré nejen proto, že máme méně nádobí k mytí, ale především proto, že se ty chutě nádherně propojí. O tom se můžete přesvědčit i vy, pokud budete dnes vařit s námi. Tak ať je vám s námi i dnes hezky.

Losos se zapečenými bramborami, to je recept pro dnešní den. A co byste měli mít po ruce, pokud budete vařit s námi? 800 gramů brambor, můžete je už začít loupat a krájet na tenké plátky, 120 gramů husté zakysané smetany, 800 gramů lososa bez kůže, sůl, pepř, olivový olej, 90 gramů bazalkového pesta, 50 gramů rukoli a ještě hrst kopru na ozdobení. Tak to jsou tedy suroviny, které potřebujeme dnes. A co vám ještě nabídneme? Další díl našeho letního seriálu s Radkem Pálkou. Opět si budeme povídat s Kateřinou Hájkovou na téma pohanka. No a když už máme toho lososa, tak si z něho uděláme ještě jednu dobrotu. Tak, taková je naše nabídka. Doufám, že se vám líbí.

0: Milí posluchači, opět po týdnu, hostem Radek Pálka, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A my jsme říkali, že protože je léto, takže taková ta těžší jídla, která děláváme třeba na podzim v zimě, takže ty odkládáme a že měníme trošku ten jídelníček a že si děláme lehčí jídla. Když si vezmu saláty, tak vlastně celé léto bych řekla, se bez salátu neobejdeme, protože ty suroviny jsou po ruce. A ještě k tomu, když jsme mluvili třeba o rajčatech, úplně to jinak voní.
1: Celý ten seriál, o kterém se bavíme teďka v létě, je vlastně o nějakých sezónních surovinách. A ten salát to léto k tomu prostě vybízí. A jestliže prostě mám plnou zahradu rajčat a paprik a okurek, tak nebudu jíst, nevím, teď si vymyslím, smažený celer, který mám z loňského podzimu, když prostě teď si můžu dělat výborný salát a udělám si ho na milion způsobů, protože si udělám prostě každý den jinou zálivku a jeden si udělám jako octovou, jeden si tam prostě dám bylinky, třetí den si udělám jogurtovou, kefírovou, jakoukoliv, něčím si to ozvláštním, můžu si tam nakrájet balkánský sýr a udělám si salát řeckého typu, nebo takzvaně, jak máme my Češi rádi, takzvaný šopák, jo.
0: No.
1: A můžu být i teplý saláty samozřejmě, jo. Mám třeba rád salát z grilovaný zeleniny, jo, když opravdu mám tu grilovanou papriku, no. Cuketu, lilek, do toho ty rajčata, znamená, že lehce tu chuť změníte tím teplem, znamená, že teda na ten grill, tak ty cukry, které jsou přirozeně obsažené v té zelenině, vám lehce skaramelizují, dáte to do mísy, trošku citronový šťávy, olivového oleje a máte výborný salát, na který zase dám třeba nějaký segment nějakého teda sýru nebo kousek třeba masa. Mám výbornou večeři, že to nemusí být jako fádní v tom smyslu, že si jenom nakrájím zeleninu, protože když jsme se bavili o tom, že ta chuť toho rajčata je prostě úplně jiná, ale ono se nám to přejí. Ale dá se s tou zeleninou pořád pracovat, takže mám vlastně každý den buď to jako hlavní jídlo, nebo řekněme jako třeba přílohu k tomu masu nebo k něčemu, ale můžu s tím prostě pracovat právě na bázi těch třeba zálivek.
0: Což mě třeba zrovna teď napadá, vynikající jsou v troubě pečené papriky,
1: přesně.
0: Pak se pokrájí, tak je z toho vynikající
1: ideální
0: salát, nebo se naplní balkánským sýrem.
1: Je, že to mám rád.
0: Já jsem se dívala a vy jste tam měl v těch svých poznámkách, a to mě zaujalo, jídlo v jedné misce. K tomu mě vysvětlete, co jste tím myslel.
1: Tak to jsou takový ty známý, oblíbený, takový ty bowls, že jo, ta miska, chodí se do asijských bister, se dává taková ta poke bowls,
0: no.
1: A kdy vlastně to není nic jiného, než prostě XY surovin v jedné misce. To znamená, je tam vždycky nějaká jedna základní surovina, která bývá třeba rýže nebo kvinoa a k tomu se dájí různý druhy zeleniny, kdy tam dávají hračata, nastrouhanou mrkev, nějaký klíčky, mungo fazole, to je úplně jedno, taky se to odvíjí u nějaké sezónnosti. A to je vlastně jídlo, které vy dostanete, který vlastně na první dobrou je takový jako fádní, je to vlastně neochucená zelenina se suchou rýží, ale pak vám k tomu dají tu úžasnou zálivku, která je prostě na bázi buď to nějaký sojový omáčky, nebo rybí omáčky, většinou to je nějaká fermentovaná složka. A tím si to vlastně přelijete a najednou ta fádní miska, ta bowls, jak se říká v angličtině, vlastně má úplně jinou chuť. A lidi to milují po celém světě. Musím říct, že paradoxně, jak to všichni to máme spojený s asijskou kuchyní, tak ty bowls vznikly na Havaji, tam to prostě vymysleli jako rychlé jídlo. A pak už to je jenom o tom, jestli si to teda něčím jako obzvláštní. To znamená, že v rámci těch zdravých jídel a salátů vždycky je dobrý do toho jídla dát nějakou bílkovinu. Ať už je to ve fázi nějakého teda sýru, nebo třeba nějakého masa, nebo případně bílkoviny jakoby teda rostlinný ve fázi, ať už to je nějaká soja, luštěnina nebo něco, protože když si dáte vlastně jenom zeleninový jídlo, máte brzo hlad.
0: Tak já jsem poslouchala pozorně, že tam je velmi důležité, aby tam byla ta bílkovina, ale mě zaujala dvě slova. Jedno z toho byla kinoa. A to bych se vás zeptala, jak ji upravujete, protože tu neděláme tak často. Jak děláte?
1: Tam samozřejmě strašně záleží, jestli mám jako bílou nebo černou kinoa.
0: Ano.
1: To znamená, že loupanou nebo neloupanou, tam vždycky ten proces toho vaření je delší. Pokud mám tu bílou, tu loupanou, tak ta prakticky zastačí jenom zalít horkou vodou. Zalijí horkou vodou, ona si veme jenom kolik potřebuje a řekněme za nevím, 5-6 minut vlastně máte hotovo. Jakmile je vlastně už jako na zkus měkká, propláknutý studenou vodu a máme hotovo. Když ta černá, ta je potřeba vařit, podobně jak ta rýže, třeba 20 minut, ale normálně vařím ve větším množství vody. Prostě si dám vařit vodu, osolenou, do toho dám to kinou a vařím prostě 20 minut, 25 až zase jako měkčí a zase je znovu propláknutou studenou vodou a dá se krásně konzumovat. A co je třeba dobrý, na tom si myslím, že mnoho posluchačů nebude vědět, když si třeba uděláte kinou jako základní surovinu a trošku kinovy vám zbyde, ideálně ty černý, tak si rozpalte trošku oleje. A když má kolem těch třeba 170 stupňů, tak tam nasypte ty zrníčky kolečka ty kinoji a vám to vypraská jako popcorn. A když vám třeba tu pokebol, si si dám tu zeleninu, zalez tu tou dobrou zálivkou, dám si třeba navrch nějakou třeba tu bílkovinu v podobě třeba nějakého lososa, ryby, to je jedno. A ještě to posypete tímhletím popcornem z ty kinoji. Je to úžasný, to takový křupavý, taky nás rozvoní, krásně to chutná a je to skvělý.
0: To bylo to jedno slovo a druhé, to by mi posluchači neodpustili, protože jste použil dnes několikrát slovo zálivka. Tak na tuhle tu misku, na to jídlo jedné misce, jakou zálivku byste nám teda doporučil?
1: Tak já jsem doporučil takovou tu, řekněme, univerzální, která si myslím, že pro Čechy obecně je taková přijatelnější, kde je vlastně sojová omáčka, sezamový olej, med nebo třtinový cukr, limetková šťáva a trošku zastruhaného zázvoru. Mm-hmm. Jo? A to se vlastně promíchá dohromady a vlastně máme hotovo. Jo? Já jsem jenom chtěl říct, že vlastně, jak jsem už říkal, že tam vždycky je ta služka nějaká fermentovaná, to znamená, že buď tu nějaká ústřicová omáčka, rybí omáčka nebo ta sojovka a přesně jenom ta rybí nebo třicová už má trošku výraznější chuť, takže je dobrý to dělat na bázi ty sojovky. Můžu to lehce nařadit jako vodou, pokud by se mi to zdálo výrazný. Určitě bych to nesolil, protože ta sojová omáčka je poměrně slaná. Úplně jednoduchá varianta sojovka, med, sezamový olej, který je velmi aromatický a dá tomu takový ten šmrnc, limetková šťáva, která to zase úplně jako nazvedne a trošku to zázoru a je to skvělý a prostě je to takový čerstvý, je to prostě ta limetka dá tomu tu svěžest a když si přeliju tu zeleninu, která v té kombinaci je ne nějak zcela výrazná, tak to máte skvělý jídlo.
0: A my to vyzkoušíme. A určitě vyzkoušíme i něco dobrého zase příští týden.
1: Určitě.
0: Děkuju.
1: Taky. Na shledanou.

0: Lososa se zapečenými bramborami budeme dnes podávat. Já vám samozřejmě zopakuji, jak na to. Troubu předehřejeme na 250 stupňů, brambory a smetanu dáme do větší zapékací nádoby, osolíme, opepříme, promícháme a rozprostřeme hezky do pekáče. Pokapeme lžící oleje a pečeme nezakryté tak asi 12-15 minut, až budou skoro hotové. Lososa pokapeme s bílým olejem, osolíme a opepříme a rozložíme na brambory. Pečeme dalších asi 6 minut. Pokapeme pestem, ozdobíme rukolou a koprem a podáváme. Tak mimochodem, když už dnes děláme toho lososa, už jste někdy zkoušeli tataráka z této ryby? Jestli ne, pak by se vám mohl hodit recept, který nám před časem řekl kuchař Rudolf Žiak.
1: Na tatráčka z lososa budeme potřebovat přibližně 200 gramů filet z lososa, který opracujeme, stáhneme z kůže, nožem naškrabeme, přidáme sůl, zelené tabasko, najemno nasekané kapary, bílý pepř, najemno nasekanou šalotku, zastříkneme bílým vínem, limetkou a zakápneme zakysanou smetanou a toto vše promícháme. Je to jednoduché, necháme pěkně uložit v lednici, tak 2 hodinky a podáváme s bílými toasty opečenými. Je to opravdu syrová ryba, musí být opravdu ten filet z lososa čerstvý a každopádně do takovéhoto tataráčku z lososa by neměla přijít jakákoliv ingredience, která by nám přebyla chuť vlastně toho masa svěžího. To znamená, že jakýkoliv kečup, hořtice, na tu chuť tam je ta mladá cibulka šalotka, která nám tomu dá takový ten správný říz. Je tam zelené green tabasco, které nám dodá takovou tu jemnou pikantnost toho tataráčku a zakysanou smetanou to prakticky zjemníme a zakysaná smetana je prakticky bez chuti, takže nám nenaruší chuť toho masa.
0: Tak to byl dobrý tip třeba na odpoledne, pokud si chcete udělat nějakou rychlou chuťovku. Věřte mi, bude vám chutnat. Tak a co teď? Teď si pustíme hezkou písničku a pak už si budeme povídat s Kateřinou Hájkovou o pohance. Mimochodem minule její recept na pohankové domácí mysli vážně stál za to. Tak jsem zvědavá, co nám nabídne dnes. Když odcházela, tak říkala, že to bude opět s ochutnávkou.

0: Já už jsem v úvodu říkala, že budeme mít opět hosta, milého hosta, paní Kateřinu Hájkovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak, minulý týden jste nám řekla, že kdo chce zkusit pohanku, která je zdravá, protože obsahuje rutin, a vy jste nám minule říkala, ale neskákejte do vody rovnou,
1: ale
0: zkoušejte zařazovat postupně. Takže pokud jste, milí posluchači, minule neposlouchali, určitě si najděte v archivu na webových stránkách, protože my jsme zařazovali tedy pohankové vločky. Tak, teď si budeme zase zvykat a co vyzkoušíme dnes?
1: Tak, budeme si zvykat a pohanka je samozřejmě dobrá pro lidi třeba, kterým chybí rutin, ale je dobrá pro úplně všechny. Pohanka má v Čechách dlouhou tradici, ano. Pěstovala se tady, jedla se, je to prostě naše tradiční potravina a je opravdu škoda, že je takhle zapomenutá.
0: No a my se k ní vracíme. A my se, k čemu se vrátíme teda dnes?
1: Dneska,
0: minule to byly vločky.
1: A dneska budeme objevovat pohankovou krupici. Ještě než se pustíme do nějakého super receptu, tady bych chtěla připomenout jednu věc. Tady bych doporučila opravdu jít a koupit si kvalitní pohanku. Jde tady o tu kvalitu, takže tady opravdu doporučuju, a pokud už chceme dát té pohance šanci, vaříme z ní, chceme třeba tu rodinu naučit na pohanku, tak opravdu jít do té kvalitní pohanky.
0: Dobře.
1: Pohanková krupice. Pohanka, vlastně když se bavíme o bezlepkových moukách, tak tam už jsme si vysvětlili, že nerozlišujeme hladkou polohrubou. Tam je to úplně jinak. Ale pohanka tím, že je jednodruhová, vlastně záleží, jaký ten mlýn semele, tak tady rozlišujeme hrubou krupici, aha, hladkou. Tady se o tom bavit můžeme. No a ta vlastně nahrubo umletá je tedy krupice. No a tak jako vaříme oblíbenou krupicovou kaši z pšeničné krupice, a zase je to oblíbené letní jídlo a rychlé jídlo, tak my si ale tu krupicovou kaši můžeme úplně klidně uvařit z pohanky. A pokud je to ta kvalitní pohanka, tak já jsem na 100% přesvědčená, že si na ní opravdu pochutnáte.
0: Že nám bude chutnat.
1: Tak dozdobíme ji ovocem, kakaem, s kořicí, teď v létě ovocem ze zahrádky, a je to neuvěřitelná lahoda. Dáme si na ní recept.
0: Ano.
1: Vememe 100 gramů pohankové krupice, 1 litr mléka. Kdo by nemohl běžné mléko, tak samozřejmě použije buď bezlaktózové, ano, nebo alternativní rostlinné, a špetku soli. Já doporučuji právě ještě při tom zvykání tu krupici si předem chvíli namočit v tom mléce. Ona nám změkne. Jde to uvařit i bez namočené, ale přece jenom ji tam trošku cítíte, proto jakoby na zkus, ne na chuť, ale na zkus. Protože ona je tvrdší. Takže já doporučuji vzít ten litr mléka, 100 gramů pohankové krupice a nechat ji v tom třeba 20 minut. Půl hodinky prostě
0: odležet.
1: Ona pěkně nabobtná a změkne, no a pak ji uvaříme jako úplně klasickou krupicovou kaši. A je to lahoda.
0: A já teď vám do toho vstoupím po téhle lahodě, protože my, když jsme spolu dělali seriál v létě před rokem, tak vy jste říkala, že máte ráda krupicové knedlíčky z pohankové.
1: Tak.
0: To jsem si zapamatovala, protože jsem si tenkrát říkala, ty knedlíčky do polévky vlastně z té pohanky, ty by mohly chuťově být moc dobré. Ty by mohly teda tu polévku obohatit.
1: Tak. Právě tu krupici zase, když už jsme si ji koupili, uvařili jsme si na sladko krupicovou kaši a další den si uděláme výbornou zeleninovou polévku a do té se nám ty pohankové krupicové knedlíčky hodí úplně prostě perfektně. Zase tady nepotřebujeme vymýšlet nic složitého, tak jako jsou posluchači zvyklí si dělat krupicové knedlíčky z vlastně pšeničné krupice, tak vlastně jenom vyměníme za tu pohankovou krupici. U nás jsou oblíbené, že dám vlastně do kastrolku trošku tuku, oleje, nechám ho rozpustit přesně tak, přidám vlastně tuhletu krupici, opražím ji tak takovou jakoby jížku, a když vypnu a když trošku vystydne, přidám vajíčko, zamíchám, tvaruju knedlíčky, a když se mi ta zeleninová polévka s tou čerstvou mrkví, novým bramborem, tím libečkem dováří, tak tam vlastně přihazuju tyhle ty malé knedlíčky.
0: Výborné.
1: Za chviličku máme na stole výbornou letní polévku s pohankou.
0: A dáváte tam ještě třeba nějaké koření?
1: Můžeme, ale já, když dělám právě tuhle tu letní zeleninovou polévku, kde už máme libeček, petrželku,
0: to
1: šnitlik,
0: je to škoda.
1: Tak už mě úplně stačí
0: nechat,
1: tohle.
0: Nechat provonět tu zeleninu.
1: Tak. Teď v létě bych určitě doporučila zeleninovou polévku s těmihle těmi krupicovými knedlíčky. A zase koupili jsme si vlastně tu krupici a využijeme ji na víc způsobu.
0: Dobře. A co třeba, tak to si řekneme zase příště.
1: Určitě se pustíme zase do jinak zpracované pohanky.
0: A já jsem na to zvědavá, protože já jsem se vám dívala přes ruku a já jsem tam viděla, pokud to bude ono, teda nevím, ale vy tam máte i pomazánky.
1: Ano.
0: O nich bude řeč, tak
1: ano.
0: To jsem ráda.
1: Můžeme se na ně těšit.
0: Za týden. Za týden, nashledanou.
1: Nashledanou.

0: Lososa se zapečenými bramborami budeme dnes podávat. Zopakuji, do třetice jak na to. Troubu předehřejeme na 250 stupňů. Brambory a smetanu dáme do větší zapékací nádoby, osolíme, opepříme, promícháme. Rozprostřeme hezky, pokapeme lžící oleje a pečeme nezakryté zhruba tak čtvrt hodinky, až prostě budou skoro hotové. Pak lososa pokapeme s bílým olejem, osolíme, opepříme a rozložíme na brambory a pečeme dalších asi tak 6 minut. Pokapeme pestem, ozdobíme ruklou, koprem a podáváme. Tak to byl recept pro dnešní den a na čem si pochutnáme teď? Teď si dáme opravdovou lahůdku. Dáme si rikotové nočky. A jak na ně? Tak to nám řekne Jiří Kostlán.
1: Takže když to vezmeme od té rikoty. Rikota je v podstatě něco podobného jako tvaroh. Oproti tvarohu není tak jakoby kyselý, je jemnější v chuti. Můžete ji připravovat tak, jak stejně jste si byli zvyklí připravovat s tvarohem. Někdo má rád klasicky, jestli si vzpomínám, tak ještě babičky nám to dělali. Třeba, že se vzal tvaroh s citronem, citronovou kůrou s cukrem. Tak to je jedna možnost. Můžete tu citronovou kůru toho nastrouhat, můžete do toho nastrouhat pomerančovou kůru, je to v zásadě jedno. U té rikoty je to v podstatě to samé, jak když je rikota dobře vychlazená, tak se s ní dá poměrně dobře pracovat jako s těstem. V podstatě se s toho přemícháváním z žičky přes žičku vytvoří na okraji tím, že si naberete v podstatě tu směs, tak se z toho dá vytvořit takový nok, protože vlastně utahujete tou druhou žící přes okraj to množství té směsi, kterou tam máte, až z toho vytvoříte takový noček, který se vám i poměrně dobře vyklopí na talíř. Pokud bych to bral na tu rychlost, doporučoval bych opět, jelikož jsme teď v letní sezóně, jakékoliv sezónní ovoce. Je to zase naprosto jedno. Nejlépe se samozřejmě hodí ostruženy, maliny, něco, co je výraznější v chuti. Ty jahody je to v zásadě jedno. Všechno, co je čerstvé, klasicky. Můžete vytvořit dva druhy noků, dělají se vždycky s cukrem, ne cukr krystal, ale třtinový je na to lepší. Dá se připravit třeba s amaretem, takže vezmete klasicky rikotu, do ní dáte dle chuti cukr tak, jak vám vyhovuje, a například panáka amareta, což je v podstatě takový jako mandlový likér. A nebo druhá varianta, jak jsem třeba říkal, buď to s tím citronem, ochuceno něco jako alá sorbet, ale může to být třeba jemně nastrouhaná i ta pomerančová kura, kde si zase dáte třtinový cukr. Můžete to zase v té druhé variantě dát třeba kousky máty a dáte do toho buď to šťávu, anebo nastrouháte trochu té kůry. Vymícháte si v podstatě zcela jednoduše lžičkou, těma dvěma žícema z toho vytvoříte třeba dva, tři noky podle toho, jakou máte chuť. Zhruba jen tak zvrchu přesypete ovocem, jakým chcete. A jestli to chcete zaprášit moučkovým cukrem, nebo jestli to přelejete nějakým toppingem, tady se opravdu ničemu meze nekladou, navrch si dejte snídku máty a je to dokonalý. K tomu nějaký jednoduchý nápoj citronáda a myslím si, že dezert úplně ideální na teplejší dny.

Blíží se 12. hodina, budeme podávat oběd a myslím, že si pochutnáte. Dnes tedy budeme podávat lososa se zapečenými bramborami. A co si dáme příště? Těstoviny s červenou čočkou. A co byste měli mít po ruce? 150 gramů červené čočky, 2 mrkve, 4 stonky řapíkatého celeru, 1 cibuli, 1 papriku, 4 stroužky česneku, půl lžičky tymiánu, lžičku oregana, 2 lžíce rajčatového protlaku, 100 ml červeného vína, 400 gramů krájených rajčat v konzervě, 400 gramů špaget a 120 gramů parmazánu. Tak, ještě jednou 150 gramů červené čočky, 2 mrkve, 4 stonky řapíkatého celeru, 1 cibule, 1 paprika, 4 stroužky česneku, půl lžičky tymiánu, lžička oregana, 2 lžíce rajčatového protlaku, 100 ml červeného vína, 400 gramů krájených rajčat v konzervě, 400 gramů špaget a 120 gramů parmazánu. Tak, teď rychlá kontrola. Červená čočka, mrkev, řapíkatý celer, cibule, paprika, česnek, tymián, oregano, rajčatový protlak, pak ještě červené víno, krájená rajčata v konzervě, špagety a parmazán. Tak to jsou tedy suroviny na příští týden a to už bude 1. srpna, to nám to utíká, že? No tak ono nám to uteklo i dnes, jak už jsem říkala, blíží se 12. hodina. Uvařeno máme, suroviny na příští týden známe, co zbývá, vy už to víte, přání od Zdeny Kobourkové, tak tedy přeji dobrou chuť a mějte se hezky.

0: Rádio Na cestách a neb 30 let posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku. Chcete poznat zákulisí šarmantních gala večerů, poslechnout si pěkné písničky a přitom se setkat s oblíbenými moderátory? Český rozhlas Hradec Králové vás zve ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin na náměstí Československé armády v Hronově, kde budeme součástí festivalu Jiráskův Hronov. Programem vás provedou Lada Klokočníková, Aleš Cibulka a Jiří Kánský. Jejich hosty budou herci Jan Přeučil, Eva Hrušková a zpěvačka Iva Marešová. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 6. srpna v 19 hodin v Hronově. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
2: Na železnici z Hradce Králové do Trutnova pokračuje výluka. Jih Evropy sužují lesní požáry. Začíná nová sezóna fotbalové šance ligy. A počasí bude jasno až polojasno, teploty kolem 28 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek, hezké poledne. Cestující na železnici z Hradce Králové do Trutnova se musí připravit na komplikace. Do pondělní půlnoci pokračuje výluka mezi Jaroměří a Starkočí. Důvodem je údržba trati. Informují o tom České dráhy na svém webu. Vlaky jsou nahrazené autobusy. V okolí Miletína funguje nová přírodní naučná stezka. Podle nezávislého starosty Miroslava Noska jsou tam různé interaktivní zastávky.
3: Se nám už dotváří přírodní naučná stezka Horní Borový, kam jsme minulý týden nainstalovali 6 interaktivních tabulí, které se týkají vlastně života v přírodě. Lidi už tam docela hodně chodí, můžou se tam opít buštíky, je tam i přichystaný dříví.
2: Skupina nadšenců dnes na Náchodsku pořádá Doubravicko-Zvolské úpění. Jde o splouvání řeky Úpy na netradičních plavidlech a v maskách. Start plavby je ve 13 hodin v Doubravici u České Skalice. Posádky míří do nedaleké Zvole. Jih Evropy sužují lesní požáry. Ve Španělsku platí celostátní stav nouze. Domovy museli opustit desítky tisíc lidí. Ve Francii pomáhají i čeští hasiči. Jejich vrtulník Black Hawk, speciálně upravený pro hašení ze vzduchu, přistál v pátek na západě Francie.
4: Plameny se nedaří zastavit hlavně v regionech Gironde a Lant. Hasiči se snaží zabránit tomu, aby se oheň dostal k městu Bordeaux. Prioritně záchranáři evakuují pečovatelské domy. Francouzský premiér Sébastien Lecornu řekl, že situace má nebývalý rozsah a v průběhu víkendu tam vláda nasadí další stovky vojáků. Ve Španělsku obyvatele kvůli požárům v okolí Madridu varují taky mobilní systémy. Hasiči tvrdí, že navzdory vysokým teplotám se tam díky změně směru větru přibližuje okno na uklidnění situace. Jiří Kordík, Český rozhlas.
2: V domově svatého Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem jsou svatoanenské slavnosti. Návštěvníci podpoří svou účastí pacienty s roztroušenou sklerózou. K čemu bude výtěžek použitý, doplňuje organizátorka akce Andrea Kólová.
5: Výtěžek ze slavností použijeme na dostavbu bylinkária, místa setkávání nemocných roztroušenou sklerózou s pečujícími i dalšími potřebnými lidmi a jejich společné sdílení zkušeností. Sport.
2: Dnes začne nová sezóna fotbalové šance ligy. V 17 hodin ji rozehrají duely Plzeň Liberec, Teplice Bohemians a Zlín Ostrava. Ve 20 hodin má výkop utkání Zbrojovka Brno Sparta.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude na východě Čech jasno až polojasno. Teploty od 26 do 30 stupňů, na horách kolem 20. Biozátěž je dnes na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: poslední červencový víkend. Karel Sladký zdraví z Českého rozhlasu Hradce Králové ze sobotního dobrého odpoledne. Tato hodina bude o hudbě, o písničkách od srdce, pro radost, pro pohodu, pro léto, pro prázdniny, je to na vás. Nezapomeňte ani na oslavence. My připomeneme oslavence i v kalendáriu už za malou chvíli. A pak se těšte třeba na Mariku Gombitovou. Karlem Gotem hudebně tuto hodinu otevíráme, aby se v sobotu Český rozhlas Hradec Králové hezky poslouchal. Dobré odpoledne.

0: landed.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Sobota 25. července. Svátek má Jakub. Jméno z hebrejštiny se vykládá jako ten, kdo se drží za patu, druhorozený. A dneska je nejčastějším jménem našich novorozenat. Druhý je Matyáš, třetí Jan. Uholek vede Eliška. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Nikájský císař Michal VIII. Palaiologos obsadil v roce 1261 bez boje Konstantinopol a obnovil Byzantské císařství. Skončilo tak panství křižáky založeného latinského císařství. Michal VIII. Se stal byzantským císařem. První pasažéry svezla lanovka na Petřín přesně před 135 lety v roce 1891. Přesně ve 3 hodiny odpoledne byla zahájena pravidelná doprava cestujících. Nahoru to stálo 12 krejcarů, dolů 6. Zpáteční byla za 15. Letos byla lanovka z gruntu rekonstruována. Na Petřín jezdí docela nové vozy. Od 1. září i za novou cenu, za rovnou 100. Druhý a velmi ničivý podhladinový výbuch atomové bomby, označené jako Baker, provedly Spojené státy u atolu Bikini před 80 lety v roce 1946. V hloubce 27,5 metru došlo k explozi, která měla zjistit účinnost jaderné zbraně proti loďstvu. Kolem atolu byly rozmístěny desítky bojových a obchodních lodí. Mnoho z nich detonaci nevydrželo. Kulatou 80 má manželka krále reggae Boba Marleyho. Kubánská rodačka, taky zpěvačka Rita Marley. A 55 slaví britská herečka Chloe Annette. Tu znáte z Červeného trpaslíka. Já přeju hezkou sobotu.

0: Je sobota 25. července a teď už budete mít možnost někoho potěšit, pozdravit písničkou od srdce pro krásné letní sobotní odpoledne. Z Českého rozhlasu Hradci Králové vás zdravíme. studio.hradec@rozhlas.cz je náš mail, mailové spojení s námi. Tam je výhoda, že se můžete trochu více rozepsat, připsat třeba i tip na nějakou víkendovou akci tam u vás na léto, na prázdniny. Mail je aktivní 24 hodin. studio.hradec@rozhlas.cz náš mail. Poslat můžete i krátkou textovou zprávu, SMS zprávu, začnete tím, že napíšete Hradec, aby to do Hradce Králové do Českého rozhlasu v pořádku došlo. Po slově Hradec udělejte mezeru a po mezeře už nějaký vzkaz. Odešlete na číslo 900 1104. A ještě máte jednu možnost, můžete se ozvat.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: 25. červencové odpoledne, poslední červencové odpoledne v sobotu, co se týká víkendu, protože nám víkend končí, za týden to už bude srpen, tak tedy poslední červencová sobota a písničky od srdce.
1: Písky od srdce.
0: Šár, to lidé, zdraví, raží, stáří.

0: Juraj Kukura, písnička pro Šárku do Kostelce na Torlicí k narozeninám od kamarádky od Zlatého potoka. Teď už zdravím paní Petru. Paní Petro, krásné sobotní odpoledne.
1: Krásné sobotní odpoledne, pane Sladký, a všem posluchačům.
0: Jakou máte sobotu?
1: Tak popijem v klidu čaj.
0: A písnička bude pro koho?
1: Písnička bude pro Jakuba Urmenskýho, že má svátek, tak ať se ho užije, ať je zdravej.
0: Tomu přeje Petra. Vy si užijte sobotu při poslechu Českého rozhlasu Hradec Králové. Krásný den, mějte se hezky.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: poslední červencová sobota, za týden už bude 1. srpna, tady je Český rozhlas Hradec Králové a vaše oblíbené písničky od srdce. Krásnou sobotu přeji paní Líbě, dobrý den.
1: Dobrý den, já vás srdečně zdravím, mám velkou radost, že vás slyším a poprosila bych o písničku Stříbrný měsíc pro paní Aničku Brendlovou do Nové Paky. Je to k zítřejšímu svátku, tak radši jsem pospíchala, aby jsme to zvládli.
0: Ano.
1: A přeji hodně zdravíčka, hlavně to zdravíčko a štěstíčko a vždy dobrou pohodu.
0: Tak doufejme, že Anička v Nové Pace poslouchá, písnička
1: ano,
0: pro ně
1: připravená. Ano,
0: volala. Dobře. Vám krásnou sobotu a mějte se hezky. Naschledanou.
1: Vám taky, pane sladký. Naschledanou.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Mým hostem bude mořeplavec Richard Konkolský.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Český rozhlas Hradec Králové pokračují sobotní písničky od srdce a pan Josef z Červeného Kostelce bude přát. Pane Josefe, hezký den, hezkou sobotu.
1: Dobrý den. Zdravím všechny posluchače a chci dát zahrát sestře Aně Geislerovi do Červeného Kostelce a zesnulý mamince.
0: To bude k zítřejšímu svátku, že, sestře Aničce? K zítřejšímu svátku. A co sestře popřejete k zítřejšímu svátku?
1: No všechno nejlepší, sestře právě, hlavně to zdraví a na maminku jako vzpomínku a při té příležitosti 29. měla manžel.
0: Tak my zahrajeme vaší sestře, protože zítra budou mít Ani svátek. Určitě sestra čeká na tu krásnou písničku pro ní k svátku, aby byla hodně zdravá, s vámi šťastná, spokojená, aby se měla hezky ve společnosti svých nejbližších. Pane Josefe, hrajeme k zítřejšímu svátku vaší sestře Aně. Mějte se pěkně. Naschledanou.

0: byla pro paní Anu k zítřejšímu k svátku. Teď už zdravím paní Jarču do Trutnova. Paní Jarčo, hezkou sobotu, dobrý den.
1: Děkuji, dobrý den.
0: Dobrý den.
1: A dala bych zahrát paní Aně Halamové nějakou pěknou písničku.
0: Helena Vondráčková, ano, je připravena. A co jí popřejete k zítřejšímu svátku vaší
1: konáce? Hlavně hodně zdraví, to je nejdůležitější.
0: To je pravda, tak to zdraví vám a krásnou sobotu. Mějte se hezky, ano, v Trutnově.
1: Děkuji.
0: Naschledanou.

0: Jsem vylézt z bytu.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Paní Irenu zdravím, hezkou sobotu.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den. Pro koho bude písnička, paní Ireno, komu popřejete?
3: Já bych chtěla popřát Kubíkovi Zahálkovýmu. Teďka je ve Žďáru u babičky a dědy Zahálkových a je tam i s taťkou, tak ať si má svátek, tak ať si užije krásný prázdniny u babičky. A chtěla bych ještě poslat písničku i pro Káju, protože ta svátek měla. Takže dětičky, buďte hodně zdraví a ať se vám prázdniny líbí, ať vám to moc neutíká.
2: Já myslím, že budou u babičky, jsou vždycky nejkrásnější prázdniny.
3: Oni to
2: vzpomíná.
3: Tam milujou, no, jsou tam rádi, ano, ano. A to jim přeje děda s babičkou z Liberka.
2: Z Liberka.
3: A mockrát vám děkuju.
2: Ano, vybrala jste jim pokáče, tak jim ho posíláme. Ano. Mějte se hezky, pěkný den.
3: A mockrát vám děkuju.
2: Ráda se stalo, naschledanou paní Irenu.
4: Rád bych si koupil cukrovou.

Milá Magdo, k dnešním narozeninám pevné zdraví, klid v srdci a spoustu radosti v každém dni přejí Marie a Jarda. Je to pro M. Samkovou ze Slavinky. Hrát budeme pro Petra Ježka, který dnes slaví životní jubileum, neuvěřitelné 80. narozeniny. Petře, zároveň velké díky dceři Veronice za organizaci oslavy. To bude oslava, to bude paráda 80. Petra Ježka, tedy všechno nejlepší přeje ze srdce Milada a určitě i ostatní, kteří na Petra myslí, mají ho rádi. Petře, k 80. nám všechno nejlepší.

0: Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio 726 46 46 46. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové až do konce července. Charm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Víte, co mají společného herečka Petra Nesvačilová a módní návrhářka Andrea Vytlačilová? Dozvíte se to v dalším díle našeho magazínu. Taky nahlédneme do letního šatníku a povíme, jak se obléci na společenské události, například Garden Party. V seriálu o etiketě probereme cestování o dovolené a v kosmetickém rádci poradíme, jak pečovat o nohy v létě.
0: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě s panem Zdeňkem se stačíme pozdravit před 13. hodinou. Zdeňku, hezkou sobotu, dobrý den.
1: Kájo, napodobně, mějte se hezky.
0: Také.
1: Rád bych tu píseň poslal Aničce z Poděbrad a Pavluše z Hradce Králového. Vám taktéž, Kájo.
0: Vám hezkou sobotu a Vojta Kyďák, Tomášku i pro vás, Zdeňku. Mějte se parádně. Naschledanou.
1: Díky, Kájo. Čau.

0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
1: Za necelé 4 minuty už vám Český rozhlas Hradec Králové nabídne zprávy a po nich zámecké léto s Františkem Kinským. Pokračuje velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, tak buďte na příjmu. Krásnou sobotu od Karla Sladkého.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Meteorologové rozšířili výstrahu před požáry. Koupaliště Vejsplachy ve Vrchlabí má zhoršenou kvalitu vody. Motocyklový závodník Marek Červený bude hájit pozici lídra mistrovství Evropy. A počasí jasno až polojasno, teploty kolem 28 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezké odpoledne. Na mnoha místech České republiky hrozí riziko vzniku požárů. Výstrahu dnes meteorologové rozšířili. Podle Františka Šopka z Českého hydrometeorologického ústavu platí varování kromě jihu Moravy i v částech Česka.
4: Rozšiřujeme tuto výstrahu na nebezpečí vzniku požárů pro některé území v Čechách, a to na dnešek místy pro západní a severní Čechy, a na zítřek pro západní, střední a severní Čechy a také místy pro východní Čechy.
3: Lidé by neměli manipulovat s otevřeným ohněm v přírodě a neodhazovat nedopalky od cigaret na zem. Koupaliště Vejsplachy ve Vrchlabí má zhoršenou kvalitu vody. Lidé by se tam po koupání měli osprchovat, oznámila to krajská hygienická stanice. Zároveň nedoporučuje koupání v areálu Dolce u Trutnova, kde voda představuje zdravotní riziko. Zájemci v Hradci Králové se můžou dnes v 21 hodin zúčastnit komentované procházky po jiráskových sadech. Kapacita skupiny je omezená na 30 osob. Co se tam lidé dozví a co uvidí, dodává průvodkyně Lucie Nováková.
5: Za svitu baterek si budeme povídat o zaniklé městské části Soukenice a ukážeme si pozůstatky pevnosti i stavby ze 30. let minulého století. Dozvíme se, jakou roli měl při proměně parku okrašlovací spolek, kolik růží bychom v sadech mohli napočítat, a odhalíme také jednu nečekanou spojitost mezi místní mlynářkou a vzácným eliščinným pásem.
3: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO dostala od mosteckého magistrátu pokutu kvůli porušení zákona o střetu zájmů. Na případ upozornili Seznam Zprávy a informaci potvrdila mluvčí magistrátu Klára Vidrová. Výši pokuty ale zveřejnit nechtěla. Dodala, že ministryně neuvedla v majetkovém přiznání 500 000 půjčku od rodiny, ze které uhradila pozemek v Bílině.
2: Sport.
3: Evropský šampionát motocyklových závodů na přírodních okruzích pokračuje třetím závodem v belgickém Chimay. Průběžné první místo bude hájit hořický závodník a obhájce titulu Marek Červený. Na stejné trati před měsícem dominoval. To ale neznamená, že by měl mít zítra výhodu.
6: Každý závod se zrodí ať počasím, nebo motocyklem, nebo možnou závadou, nebo neideálním nějakým pocitem z té jízdy, takže určitě to neberu jako nějakou záruku nebo výhodu. Pojedeme se snahou zajet co nejlepší výsledek, mít co nejlíp připravený motocykl a uvidíme, co z toho bude.
2: Počasí.
3: Odpoledne bude na východě Čech jasno až polojasno. Teploty od 26 do 30 stupňů. Na horách naměříme kolem 20. Biozátěž je dnes na dvojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Silnice z Jaroměře do Hradce Králové je v obci Holohlavy uzavřená, pokračuje tam oprava mostu. Objízdná trasa vede po dálnici D11, práce potrvají do prosince.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
7: Vítejte ve východních Čechách na zámku Nové Hrady. Malé české Versailles v rokokovém stylu si nechal postavit hrabě Chamaré v druhé polovině 18. století po vzoru francouzských letních sídel. K zámku patří ohromné pozemky plné zahrad, parků, skalek, rybníků, vyhlídek a přináleží k němu také jelení obora. A já vás zvu na návštěvu k současnému zámeckému pánovi, kterému příští rok bude 80, ale energii má na rozdávání.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně navštěvujeme místa, kde žili původně starobylé šlechtické rody a dnes je zachraňují nadšenci a mecenáši. Tentokrát zamíříme na zámek Nové Hrady u Litomyšle. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současným majitelem, který na zámku trvale žije od roku 1999.
2: Začneme tak jako v případě zástupců šlechtických rodů. Jaké je celé vaše jméno?
3: Petr Kučera, jsem křtěný Petr Pavel, což mě trošku navádí k tomu, že vlastně mám to jméno jako je dnešní prezident.
2: Máte nějaké šlechtické předky nebo někoho třeba z významnějších společenských kruhů v té historii?
3: Myslím si, že vážím si všech svých předků, protože nebýt jich, nebyli bychom tady my, ale abych mohl jmenovat nějaké předky, jako to mají šlechtické rody, to v žádném případě. Ale nechali jsme, ne my, ale náš příbuzný si nechal udělat rodokmen, takže víme, že ta rodina naše paradoxně pochází z tohohle toho kraje. Můj tatínek se narodil tady za kopcem a první zmínka o těch Kučerových, o těch našich předcích, je z toho prvního sčítání lidu po 30. válce, kdy české země přišly vlastně o třetinu obyvatel. Je to největší úbytek obyvatel ve válečné době za celou historii. Takže se dělalo sčítání povinné a tam se objevují ty první předci. Takže od té doby paradoxně máme nějaký vztah k tomu kraji. Byli to většinou hajní fořti, kteří byli tady a paradoxně i na tomto panství.
2: Možná tam někde v těch genech je láska k té přírodě, ve vašem případě i k těm zahradám.
3: Možné to je. Těžko bych to asi mohl takto jednoduše identifikovat, ale protože můj bratr, který žije od roku 68 v Norsku, je lesák, profesor lesnictví, druhý nejstarší náš syn vystudoval lednici, zahradní architekturu. Každý má nějaký potenciál, nejstarší je technicky nadaný, takže je to prostě tak. Někde se to nazbíralo, nevím kde.
2: Cítíte se tu tedy jako doma, když odsud předci pocházeli a vy jste se sem životem dohnání dostali?
3: To by bylo příliš silné tvrzení. Dobře je nám tam, kde cítíme, že se nám jednak dobře žije, že to, co děláme, má smysl, že máme to obrovské štěstí, že se můžeme vlastně o část té výsledku té své práce podělit s veřejností. Je to nádherné místo pro kulturu, pro to zastavení, pro ty okamžiky, které by neměly být úplně všední. A k tomu vám ten areál zámecký dává neuvěřitelné možnosti.
2: Kde se v člověku bere ta šlechetnost, ochota podělit se o tu krásu s ostatními, budovat něco, spravovat památku víc než rodinného typu, něco, co patří i té společnosti, protože je to doklad její historie. Kde se to v člověku bere?
3: Já myslím, že to je individuální. Je to individuální, vím to, mám spoustu samozřejmě kamarádů, přátel. Ne všichni to mají takto, ale řada z nich to má. A je to ten moment, kdy naleznete i to místo, kde tu svou otevřenost, tu svou vstřícnost můžete rozvíjet. Tady proto je veškerá možnost. A jestli je něco, co ve svém věku považuji za opravdu velké štěstí, je to, že se o to můžete podělit s tou společností. Že to je možnost nějakým malinkým způsobem, dílkem přispět tomu, že děláte hezké věci, snažíte se kultivovat až kultivovat ten vkus našich spoluobčanů. A myslím si, že to je největší dar, který mohu mít, který jsem dostal.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme si vybrali zámek Nové Hrady ve východních Čechách. Jedná se o skvost rokokové architektury, ale jak už název napovídá, než postavili zámek, byl tu hrad, jak připomíná současný majitel Petr Kučera.
2: Máte pravdu, jo. Samozřejmě nový hrad, postavený po husitských válkách, zbohatlý husitský hejtman Koska z Postupic, majitel Litomyšla, důvěrný krále Jiřího z Poděbrad, tehdy kališnická šlechta ohromně zbohatla, řada z nich, na úkor katolické církve, tady to bylo podobně. Do té doby ta obec se jmenovala Boží dům a byla majetkem biskupství litomyšelského. To zaniklo, už nikdy nebylo obnoveno. A Koska z Postupic se rozhodl, že si postaví sídelní hrad. Takže on si vybral ten kopeček nad námi, postavil si tady sídelní hrad, dokončil ho v roce 1456. No a nazval ho Nový hrad. A v plurálu Nové hrady se nám dochovaly dodnes, protože to byl středobod Velkého panství. A samozřejmě ten hrad byl postupně přestavován, protože byla potřeba lepšího bydlení, komfortnějšího bydlení. Tak to bylo se všemi hrady. Dostalo to v podstatě zámeckou podobu, nejprve to dostalo renesanční, později barokní podobu. A tak se dožil až do roku 1750, respektive 1774. Tehdy to vlastnili hrabata Chamaré, francouzská šlechta, ve službách Habsburku přišli sem. No a druhý z majitelů, Jan Antoní, hlavní postava Jiráskova románu Poklad, nesmírně talentovaný, všestranný mladý muž, typický osvícenecký intelektuál, který se rozhodl, že to nebude opravovat, ten zámek, nebude ho modernizovat, zboural ho, udělal to dokonale, zůstala tady zbytek gotické zdi nahoře a rozhodl se postavit si nové sídlo. To byla doba klasicismu, měl architekta Jägra, který mu postavil dva paláce v Praze, tady mu navrhl vlastně jakoby klasicistní zámek, moderní zámek tehdejší doby, ale on chtěl daleko zdobnější, zhlédl se v těch francouzských letních sídlech a postavil rokokový, myslím si, že docela rokokový skvost.
3: Ale to ve své době už bylo trochu zpátečnické, protože ten styl už byl pryč, ale jemu se to líbilo.
2: Jemu se to líbilo, je to nadneseně se tomu říká, samozřejmě slyším, můžete to zaslechnout, používal to i František Kinský v nějaké své reportáži, říká se tomu české Versailles, ono je to opravdu hodně jako takové nazdobené a v Chamaré se v tom zhlédl, udělal to, jel a to je jeho, bych řekl, vlastnost nebo slabost spíš, kterou popisuje Jirásek. Všude, kde byl na počtejně, tak i tady ten starý objekt rozkutal, protože hledal poklad, nenašel a tak si ho nakonec tady udělal. Takže nám se dochovala váza, do které nechal dát mince od prvních ražeb českých grošů až do současníka tolary Josefa II. No a nechal to zazdít. Tady nechal udělal niku, tam to zazdil a v kapli nechal cedulku. Tady se nachází velká cennost. Každý to bral, že to je teda vtip, že jo, hraběte. Nicméně v 30. letech při velké opravě zámku se na to přišlo. Mince zůstaly tehdejším majitelům, Bartoňům z Dobenina a nám tu zůstala ta váza. Já jsem velice rád, opravil jsem si ji.
3: Už do ní spoříte, abyste ji zase zazdil?
2: Zatím se nám to nepodařilo všechno.

0: co se vydělá, se vrací jakoby zpátky do toho areálu, ale třeba k tomu dojde.
1: No a jak Chamaré, pan Chamaré postupoval dál, nebo komu to předal? Vy jste jmenoval i další jména vlastníků?
0: Tak byl to klasika, protože oni tady byli do počátku 20. století, přestalo se jim úplně dařit, tak se rozhodli, že panství prodali to podnikatelům, tehdy to bylo docela obvyklé, protože to byla nastupující movitá vrstva. Bohužel Nové Hrady měly smůlu, takže to šlo z ruky do ruky a většina těch podnikatelů to používala jako zástavu u bank, aby dostala výhodnější úvěr pro své podnikání. Takže ten zámek opravdu chátral a tak to bylo až do poloviny 30. let. Tehdy to koupili Bartoňové z Dobenína, což je také novošlechta.
1: Textilní průmyslníci.
0: Průmysl, měli dva bratři Josef a Cyril, měli tři zámky. Koupili si nejprve Nové Město nad Metují, to jim architekt Jurkovič nádherně upravoval secesně. Cyril Barton z druhý z bratrů koupil z Braslav u Prahy. No a nakonec v roce 36 pro svou dceru, provdanou Čerichovou, to byli podnikatelé z České Skalice, koupil Nové Hrady. Začali to opravovat, opravili to hodně, ale nestihli všechno, protože přišla válka a oni, protože podepsali prohlášení české šlechty na podporu první republiky, tak Němci těmto šlechtickým rodům, ale vlastně všem majitelům tohodle toho, ty majetky obstavili.
2: Za války tu byl Wehrmacht. Po ní se na chvíli vrátili Bartoňové, než odešli v roce 1948 do ciziny. Později tu byla nevhodně základní škola, depozitář památkářů a zkázu dovršil státní statek. Po sametové revoluci se vrátili Bartoňové do Beninové, ale neměli odvahu zámek opravit a nabídli ho k prodeji. A tak ho v roce 1997 koupili manželé Kučerovi a začali s jeho opravami.
0: Trvalo nám to 14 měsíců. Takže to bylo opravdu rychlé. No a záměr byl jasný, už jsem to zmínil, otevřeme to pro veřejnost. Měli jsme kliku, já jsem celoživotní klikař. Největší kliku jsem měl, že jsem našel partnerku, manželku, jakou mám.
1: Jak to přišlo, že zrovna Nové Hrady vás jako oslovili, nebo jste se rozhodli je koupit? Kdy se ten nápad zrodil, nebo proč jste k tomu dospěli?
0: On se rodil samozřejmě postupně. Já jsem vystudoval historii, takže k tomu máte nějaký a priorní, bych řekl, pozitivní vztah. To je jeden moment. Druhý moment je, že mám zásadu trošku šokující. Když se vám nejlépe vede, tak zkuste změnit trajektory. Zkuste začít něco úplně nového. My jsme to udělali třikrát v životě a vždycky se nám to vyplatilo. Takže je to tak, bez ženy bych do toho samozřejmě nemohl jít. Měl jsem takovou kuriozní situaci, kdy já už jsem věděl, do čeho jdu, nebo měl jsem dohodu s bratry Čerichovými, kteří to restituovali a říkal jsem, podívejte, za tu cenu, kterou jsem vám nabídl a kterou vy akceptujete, to uděláme, ale má to jednu podmínku, žena to nevěděla. A manželka to musí vidět a když ona řekne, že se jí to líbí, že do toho půjdem, tak to moje slovo platí. Když řekne, že ne, tak mě je líto, ale půjdeme jinam. Těch objektů, které jsem viděl a které se nabízely, byla celá řada.
1: Tohle by každý manžel neudělal.
0: Já myslím, že to je úplně základní předpoklad. Chcete-li něco v životě dokázat, musí na to být aspoň dva. Takže tohle to se nám dařilo, žena přijela, viděla to, řekla ano, sice tady ten zámek byl velice, velice v nedobrém stavu, abych tak řekl, ale...
1: Chodil jste za ní a bál jste se, že pak na konci řekne ne?
0: Ne, ne, já ji znám, já vím, že všechna ta dobrodružství šílená, která jsem vymyslel, prostě, že nakonec akceptovala. My jsme se stěhovali na konci 70. let, kdy jsme přišli oba dva o zaměstnání, jsme koupili největší soukromou zahradu v Praze, v Nebušicích nad Šárkou. Nikdo to nechtěl, to byl prvorepublikový produkční sad ze Stárlí a my jsme se stěhovali tehdy jenom se třemi dětmi do 1+1 se suchým záchodem. S prostor, které byly totálně vybavené, měl jsem nábytek na míru a tak dále, a tak dále. Takže dobrodružství. Chovali jsme krávy, prodávali jsme mlíko, tloukli máslo, měli jsme plemený ovce, vysadil jsem 170 višní, což moje žena do dneška občas mě připomíná, že to nebylo úplně uvážlivé. My jsme 20% možná spotřeby Prahy prostě pokrývali ze svých zdrojů, ale šílená práce, 170 višní, než odčešete, ono to chvíli trvá. Tak všechny tyhle ty věci jsme měli za sebou. Postavil jsem nádherný dům. Prodali jsme chalupu v Krkonoších, kterou jsme měli nádherně udělanou, aby jsme měli zase prostředky. Zvelebili jsme to, když jsme byli v tom nejlepším, nebo když jsme to měli hotové, přišla revoluce. Výzva obrovská. Já jsem se vrhl tedy do té politiky, zakládal jsem občanské fórum, u nás se zakládala kruh nezávislé inteligence předtím a tak dále. Takže jsem měl spoustu kamarádů a najednou prostě byla výzva. Už nechovat ty krávy, už nechovat ty ovce, ale začít dělat něco, co má dlouhodobější smysl. Byl to okamžik, kdy jsme, a to už zrálo předtím, že jsme věděli, že nebudeme schánět jinou nemovitost v Praze. Těžko bychom tak luxusní, jakou jsme měli, my i sehnali. A že půjdeme pryč a že zachráníme jednu památku. Ta volba padla na Nové Hrady kvůli tomu, že ten objekt je prvoplánově líbivý, on stojí i na té terase, když sem lidé přijíždějí, tak vlastně vidějí ten věčný billboard. Nejde to přehlédnout, první věc. Druhá věc byla, že to nikdy nebylo přestavované. To znamená to obrovskou kulturní, architektonickou hodnotu. Nesmí to mít zničené okolí. My jsme přesně věděli, že chcete-li uživit venkovský zámek, a to my chceme, nemáme zlatý důl, nemáme naftový vrt, takže jsme věděli, že to budou zahrady, které to budou, ten exteriér, který budou tím hlavním zdrojem těch financí. Takže zase to uděláte, obohatíte si svůj seznam toho, co za vám je, ale především to nabídnete té společnosti.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Měsíčku.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Tento rokokový skvost vybudoval hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré. Vedle správy zámku se zajímal také o vzduchoplavbu. Například v červenci 1791 provedl v Počtejně několik pokusů s balóny z hedvábné tkaniny. A to dokonce o pár měsíců dřív, než francouzský vzduchoplavec Jean-Pierre Blanchard předváděl své balóny na korunovačních slavnostech císaře Leopolda II. V Praze. V té době už na Novohradsku žili předci Petra Kučery, současného majitele zámku Nové Hrady. On sám se sem stěhoval na konci 90. let minulého století.
2: Pamatujete si na ten první den, kdy jste od toho takzvaně dostali klíče a přišli jste sem jako majitelé? Na ty emoce, na ten dojem, na ten den?
3: No, my jsme to měli na etapy, protože my jsme se stěhovali vždycky v noci. Jsem měl nákladák.
2: Proč v noci tajně?
3: No ne, protože jsme měli nějaké prostě, že jo, bylo vždycky prostě ještě práce, kterou jsme měli třeba v Praze. Večer jsme naložili třeba část nábytku, zařízení, tohle a jeli jsme sem. My jsme přijeli ve 2 hodiny v noci s tím pick-upem a najednou jste viděli oblohu plnou hvězd. Všude byla tma. Všude byla tma, ale nádherná obloha. Takže to v Praze jsme na to jsme už zvyklí nebyli, tam to bylo přesvícený, tady to zářilo, to byla nádhera. Vstupovali jste do etapy, která byla výzvou. Oplynuli 2 roky, my jsme měli zámek opravený a začali jsme ho provozovat a žena říká, no škoda, že není větší, protože to nazbíráte po cestě. To byla věc, kterou jsme nevěděli. K tomu, abyste mohl provozovat venkovský zámek, v dnešní době musí být dostatečně velký. Kdyby byl 2x větší, tak vám ta oprava bude trvat třeba díl, bude to i finančně třeba náročnější, ale ten potenciál toho objektu je výrazně zvýšen.
2: Kdy jste se přestěhovali z toho bočního křídla sem do zámku?
3: My jsme se stěhovali na Vánoce roku 1999. Takže za 14 měsíců od toho, co jsme začali zámek opravovat, jsme se stěhovali do zámku.
2: Vy jste si dali termín, to si dává hodně lidí na Vánoce do konce roku, vám se to povedlo, jo?
3: až takhle to nebylo, byla to trošku samozřejmě to, ale jako určitý moment tohodle toho typu tam třeba byl. Vzpomínám si na to, že jsme tady slavili Vánoce a i když už jsme měli topení, topíme z plynové kotelny a tak dále, ale je to celé z opuky. To je celé z kamene, kromě klenebních oblouhů, které jsou z cihel. Takže ten objekt nebyl vytopený. Tady to bylo opravdu zima. A naše 2 děti, dcera a syn, ustrojili stromek. My jsme byli asi zřejmě poměrně dost unavení, takže jsme u toho nebyli. A bylo to zase takové milé. Prostě na Vánoce 99 jsme tady měli první oslavu.

0: Když bydlíte na zámku, musíte si zvyknout na spoustu nových věcí, úkonů, zvuků a povinností. Jak se žije na nových hradech panu Kučerovi a jak svůj velký dům zná, zjišťoval Patrik Rozehnal několika všetečnými otázkami.
1: Co tu na zámku vydává nejvíc protivný zvuk?
2: Asi, když nemáte namazané dveře, no, to prostě je to tak.
1: Kdo je maže?
2: Většinou já. Alebo nemažu a potom teda je to ten protivný zvuk.
1: Klíče od čeho nejčastěji hledáte?
2: Klíče, naštěstí zatím to není tak hrozné, máme jich hrozně moc, ale právě proto vás to naučí, že musíte vědět, kde jsou.
1: Kolik schodišť tu máte?
2: Kolik schodišť? To je počouchlá otázka. No, máme dvě hlavní, protože to je vlastně pravidelná dispozice. To znamená to, co je v tom východním křídle, v západním křídle. Máte něco jako slavnostní, to končí tou podestou a jde se do sálu. Ta druhá strana vlastně vede to schodiště až na půdu, až do těch podkrovních prostor.
1: Kde skladujete zahradní náčiní?
2: No, těch prostor máme naštěstí hodně. Takže máme tady samozřejmě, jenom ve vlastním areálu je 14 budov. Takže máte ten nepořádek mít kde uklidit tak, aby nebyl úplně prvoplánově na očích.
1: Máte i traktor, kombajn nebo něco takového?
2: No, tak jsme skromní, takže máme 5 traktorů, máme samozřejmě baličku, máme velké sekačky, máme obraceče, máme 3 bagry, máme nákladní auto a tak dále.
1: Kdo zalévá zahradu?
2: Zalévá zahradu, kdo má ruce. A máme tady 6 kilometrů závlah.
1: Jak se svoláváte k večeři?
2: K večeři je úplně jednoduchý. Velká výhoda je v to, když máte zaměstnance, tak vy máte také pravidelný režim. Začíná se po snídani, pak je svačina, pak je oběd, pak se končí, tak můžete mít svačinu, no a večeři podle toho, jak se stihnete z té práce své vrátit. To už tady ty zaměstnance nemáte, ale musíte dělat věci, na které jste se nedostal v době té jejich pracovní doby.
1: Který strom je tu nejstarší?
2: Nejstarší tady máme jasan vedle zámku a máme grafiku z roku 1804, na které je nakreslený, tedy není fotografovaný, pochopitelně, nakreslený jako veliký dospělý strom. Má obvod kmene přes 5 metrů.
1: Kde je to největší zima?
2: Dole máme samozřejmě v tom přízemí. Oni to udělali velice chytře. Tam, kde byla nejstudenější místnost, tam si udělali spižírnu a odvěšovnu a vedle byla kuchyně.
1: Máte zámecké razítko?
2: Razítko zámecké máme, myslím, že máme i takové, jakože zámek Nové Hrady, ale používáme samozřejmě, protože musíte mít své podnikatelské razítko, takže máme své osobní razítka s těmi všemi údaji, které jsou důležité, jako je DIČ, IČO a tak dále, tak dále.
1: Vy nemáte pečeť a pečetní prsten?
2: Ani pečeť, ani pečetní prsten.
1: Máte jako majitel zámku svůj erb?
2: Nemám.
1: A uvažoval jste někdy o rodovém hesle? Nebo jaká slova by v něm mohla být, kdyby?
2: Asi pokora. Já myslím, že to stačí.
1: 3 slova, která by charakterizovala ten váš život na zámku.
2: Asi duševní klid, nadšení z prostředí a pak vlastně celkově pohoda.
3: Zámecké léto.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
1: Dnes nás čeká prohlídka zámku Nové Hrady ve východních Čechách. Provede nás současný majitel a zachránce rokokové nádhery Petr Kučera.
2: Teď se ocitáme v místnosti, která odpovídá vlastně tomu zámku jako takovému zařízení.
3: Ano, je to rokokový nábytek, všechno bylo prolamované, všechno bylo přezdobované, někdy to bylo na úkor funkčnosti. A hlavním motivem vlastně byla ta roka, je mušle, podle toho to dostalo jméno. A když sem přijdou do toho pokoje, do té velké místnosti, když přijdou třeba školní výpravy, tak vidím na těch děvčátkách, jak se jim rozzáří oči, protože oni by chtěli taky takový nábytek do toho
2: pokoje. Jak pro princeznu.
3: Jak pro princeznu. No, já tomu říkám, že to je cukrárenský nábytek, protože všechno je naslazený. To vidíte i na těch pastelech, na těch obrázcích, že tohle, protože oproti tomu baroku, který mělo šerosvět a temné, tak tohle bylo všechno najednou hrozně sladké. My jsme vlastně měli štěstí to, jak jsem říkal, zámek nebyl nikdy přestavován. Já jsem si udělal analýzu, jak šly za sebou ty výmalby, protože za těch 250 let ten zámek měl různé barvy, různé omítky a došel jsem k tomu, že vlastně ta pomerančová červeň a holubí šeď, kterou dneska máme, to byla první výmalba, kterou udělal hrabě Šamare. Takže jsem to okopíroval. Jestli se na nás dívá, možná, že by mě pochválil, že jsem se vrátil k té původní podobě.
2: To je takový dort ve východních Čechách.
3: Tak, je to dortový, tak to jste řekl správně, já tomu říkám cukrárenský. Je to všechno prostě nazdobené, je to sladké barvy a tak dále. V té době se to prostě ujevilo jako to nejdůležitější.
1: Až přijedete do Nových Hradů, budete mít pocit, že jste přijeli do Francie. Na kopečku před vámi se za honosnou branou, otevřenou návštěvníkům denně od 9 do 17 hodin, objeví dvoupatrová budova s bočními křídly, která jakoby byla zdobena šlehačkou. V rámci prohlídek se podíváte i do velké místnosti nad vstupem.
3: To je hlavní sál, je to osa zámku, je 140 čtverečních metrů, má plochu, 6 metrů výšky, jediná neobyvatelná místnost na zámku. Nikdy taky samozřejmě k normálnímu bydlení nesloužila, vždycky to byla společenská prostora.
2: Co to bylo původně, kdysi v tom sále pro tu šlechtu?
3: No, zase to byla společenská prostora, nikdy to nebyla, jak říkám, úplně normální obytná prostora. Máme tady doklad, jediný kus nábytku, který se dochoval. Máme tady vestavěnou skříň, barokní, nápojový bar, protože všechno ostatní, tady nebylo žádné zařízení, když jsme sem přišli, bylo to vybydlené.
2: Jenom bar?
3: Jenom bar, protože ten byl zazděný. Restituenti, aby zaplatili advokáty české, kteří se ukázali jako velice šikovní, tak je obírali postupně o ten majetek, který oni restituovali, platili koberci, nábytkem, obrazy a tak dále. Tohle nám tady zůstalo, protože je to vestavěné.
2: Je takový bar, bych chtěl mít. Ten je krásný a je na něm vidět, jak má ty... Nechci, aby to znělo špatně. Léta za sebou, prostě je tam vidět ta patina, ta historie.
3: Jo, ne, tak jako samozřejmě, tohle je hezká věc.
2: To je úplně do luxusního obchodu.
3: Je to tak, že samozřejmě ta šlechta už na konci toho 18. století, to byla doba, kdy se uvolnili mravy, že jo, byla to doba osvícenectví a tak všechny ty požitky, které byly dostupné, tak se využívali, včetně tohohle toho.

0: Ocitáme se teď na balkóně, který je v návaznosti na ten velký sál v patře. Díváme se na vstup, na tu krásnou zahradu zdobenou. To tu bylo, nebo to je vaše dílo?
1: No, samozřejmě v době hraběte Šamare, který to stavěl, dostavěno to bylo v roce 1777, tak tady nějaká asi zahrada byla. Žádné plánky, žádné dokumenty z té doby se bohužel nedochovaly, takže ten prostor byl různým způsobem upravován během těch staletí. My, když jsme sem přišli, tak tady běhaly slepice, nad námi rostla v těch okapech, rostla zeleň, byly děravé střechy a ta prostora pod námi, která je terasová, vlastně se nabízí, musí to být pravidelná zahrada, že jo, jsou tady tedy kašny, jsou tady záhony s buxusem, které jsou stříhané, jsou tady tisové, dominanty a tak dále a tak dále.
0: Vykropíte, plejete?
1: Já většinou stříhám. Teď jsem ráno jsem stříhal.
0: Vás, jak se stříhají tyhle ty konické jehličné, co to jsou tisy? Nebo
1: máte to buď to podle šablony, anebo máte 25-letou zkušenost a potom šablonu nepotřebujete a jedete podle toho na první dobrou.
0: To má jak to jako nějakou motorovou střihačku, nůžky?
1: Samozřejmě máme kvalitní nástroje.
0: Děláte to všechno ze země nebo lezete někde po žebříku?
1: No, musíme u těch pyramidálních tisů, ale to neplatí jenom u nich, musíte mít lešení třeba. Takže máme posuvné lešení, lehké, hliníkové a pomáháte si tím. Někdy stačí žebřík, ale většinou se to dělá z lešení.
0: Tohle všechno děláte ve svém věku, jo?
1: No, dělám to ve svém věku a je to dobré, protože tím, že jste neustále činnosti, tak to přispívá k tomu, že ten organismus přece jenom tak rychle nechátrá.
0: No, energie máte na rozdávání, to potvrzuju, ale zároveň obdivuju, nedovedu si to představit i já pro sebe, že bych takhle tady lezl po lešení a ještě stříhal do toho krásného povrchného tvaru bez šablony ze zkušenosti.
1: Jo, je to tak.
0: A kde jste k tomu přilnul, k tomu zahradnictví?
1: No, jednak se s nějakými geny rodíte, to je první věc. Druhá věc je to, že to byla souhra okolností. Já jsem se narodil v Liberci vedle botanické zahrady.
0: Aha.
1: A první ředitel po váleční, pan Mádle, to byl velký přítel naší rodiny, takže já jsem tam byl pečený, vařený, jak se říká. A to je jeden zdroj. A druhý už potom byl jenom to, jak jdete tou poutí, těmi lety, tak si, kde jste, kde se zastavíte a máte tu možnost, tak si děláte zahrady. Tohle je asi šestá zahrada, kterou dělám. No a tady se můžu opravdu vydovádět, protože máme 20 hektarů těch zahrad, máme 12 typů zahrad, máme brodériové francouzské, zeleninovou, máme dvě rozária, italskou zahradu, anglickou zahradu, velké arboretum, máme terasové zahrady, máme labyrint a tak dále, a tak dále.
2: Desetihektarový zámecký areál nabízí také pohledy na jelení stádo, návštěvu unikátního muzea mopedů a motokol v barokní sýpce nebo expozici anglických klobouků. Tohle vše je práce manželů Magdy a Petra Kučerových. Mají už pokračovatele?
1: Máme jich hodně. Máme 4 děti. Máme dospělé, velké, máme spoustu vnoučat. Udělali jsme to tak, že nám bude 80. Takže jsme se rozhodli, že musíme to řešit, dokud jsme fit. Udělali jsme rodinný trust. Ten trust, my máme dynastický nebo rodinný svěřenský fond.
0: Je to něco, jako byl takzvaný fideikomis v případě té šlechty?
1: Přesně tak. Máte, jste dobře informovaný. Navazuje to v podstatě na ten podobu toho fideikomisu, který na rozdíl od té západní Evropy se týkal většinou vysoké šlechty. V západní Evropě, která byla v mnoha ohledech napřed, se to týkalo třeba těch podnikatelů, velkoobchodníků, rejdařů a tak dále. Takže to je trust. Takže máme samozřejmě svěřenský fond, trust, ze zákona u nás, máme kebecký systém, nesmí podnikat. Takže my máme, jsme vytvořili SROčko, jednatelem je nejstarší syn, správci svěřenského fondu jsme my, členové rodiny, máme rodinnou radu a tak dále. Je to prostě udělal rodinnou ústavu. Je to uděláno tak, aby ten majetek, pokud budou ti naši potomci chtít, zůstal celiství a aby majetek se nestal předmětem sváru v rodině. Důležitější než všechen majetek, než celý zámek je, aby naše rodina pokračovala v souladu, aby byli, měli dobré vztahy, což mají, a já jsem za to hrozně rád. Takže to bylo hlavní vodítko, abychom jim nepředali danajský dar.
3: Rodinu máte vyřešenou, tak to jako přistupujete k tomu, myslíte na to. Co byste přál naší zemi nebo Čechům do budoucna?
1: No, bylo by toho samozřejmě víc. Bylo by dobré a chtěl bych, aby celá společnost si uvědomila, že nejdůležitější pro budoucnost je vzdělaná společnost, společnost, která bude citlivá a vnímavá, to znamená podporovala kulturu a aby dbala na to své okolí, aby dbala na životní prostředí. Takže to jsou tři pilíře, které si myslím, že když by se povedlo naplnit, tak budeme patřit do té elity toho světa.
3: Jste hrdý Čech?
1: Jsem hrdý Čech. A myslím si, že být dobrý Čech je zároveň závazkem být dobrý Evropan, být dobrý světoobčan, být dobrý člověk.

Aristokratický rod Harbuval de Chamaré, jehož sídlo Nové Hrady tak nádherně opravili manželé Kučerovi, byl šlechtickým rodem z francouzsko-belgického pomesí. V 18. století přesídlili do Slezska a poté do Čech, kde získali hraběcí titul. Rod ale vymřel v roce 1972. Zatímco oni odešli, jejich odkaz v podobě krásné architektury nám tu zůstává a Petr Kučera se svou rodinou se o něj citlivě stará. To vše v duchu rodinného hesla – pokora. Buďme pokorní, stejně jako odvážní, a buďme jako Češi na svou zemi hrdí. Váš František Jinský.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: V Opočně vzniknou byty pro děti z dětského domova. 12 trestných bodů dosáhlo v prvním pololetí přes 35 tisíc řidičů. Alexandr Šupenič bude na mistrovství světa v šermu bojovat o zlato. A počasí čekáme jasno až polojasno, teploty kolem 28 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrápek. Hezké odpoledne. V bývalém internátu v Opočně vzniknou byty pro děti a zázemí pro vedení dětského domova naděje. Kraj v těchto dnech vypsal soutěž na úpravy prvního patra internátu. Počítá s náklady kolem 15 milionů korun. Pokračuje mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
4: Stavební firma vybuduje dva byty pro rodinné skupiny dětského domova naděje. Každý bude sloužit pro 6 dětí a jednoho vychovatele. Jeden z bytů bude navíc bezbariérový. Kromě toho v bývalém internátu vznikne také zázemí pro vedení domova pro zhruba 6 zaměstnanců.
3: Za prvních 6 měsíců letošního roku se na maximálních 12 trestných bodů dostalo zhruba 35 tisíc řidičů. Minimálně na rok tak přišli o řidičský průkaz. Bylo jich asi o 2,5 tisíce méně než ve stejném období loni. Vyplývá to z dat Ministerstva dopravy.
5: Podmínky k opětovnému získání průkazu se liší podle konkrétního případu, říká mluvčí ministerstva dopravy Alena Mil.
6: Obecně musí řidič požádat o jeho vrácení a doložit splnění zákonných podmínek, například zdravotní způsobilost, dopravně psychologické vyšetření nebo odbornou způsobilost, pokud jsou v jeho případě vyžadovány.
5: Za některé vážnější přestupky může úřad nebo soud nařídit třeba i povinné terapie u psychoterapeuta. Konkrétní pravidla pro vrácení průkazu se řidiči dozví vždycky na svém úřadu s rozšířenou působností. Nejčastějšími přestupky v letošním prvním pololetí bylo překročení maximální povolené rychlosti nebo používání telefonu za volantem. Sára Adamcová, Český rozhlas.
3: Hrad Pecka na Jičínsku hostí festival Cestovatelská podsta Krištofu Harantovi. S odkazem na rok popravy nejznámějšího majitele hradu začne festival v 16.21. Program přibližuje kastelán Jan Murdych.
7: Program Cestovatelské Pecky je opravdu nabitý. Se svými zážitky z cest se přijdou pochlubit například Miroslav Bárta, český egyptolog, taky Petr Horký, Petr Voldán, Honza Tutoky, režisér Marek Náplava anebo fotograf Petr Jan Juračka. Sport.
3: Fleretista Alexandr Šupenič bude na mistrovství světa v šermu bojovat o zlato. 32letý Čech získá medaily ze světového šampionátu poprvé v kariéře. Po 14. hodině nastoupí v Hongkongu proti Italu Machiovi.
2: Počasí.
3: Odpoledne bude na východě Čech jasno až polojasno, teploty od 26 do 30 stupňů, na horách naměříme kolem 20. Biozátěž je dnes na dvojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Dopravní nehoda komplikuje provoz na trase Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou. Pozor za obcí Roudnice. U odbočky na Nechanice se tam srazila dvě auta.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Kde dávat pozor na silnicích v Královéhradeckém kraji v sobotu 25. července už víte. Karel Sladký teď pro vás otevírá dobré odpoledne, víkendové sobotní. Přejeme pěkný den a o čem budeme informovat, o čem budeme vysílat. Secesní studna v historickém centru Hradce Králové nezíská status samostatné kulturní památky. Na její opravu tak město nemůže využít připravenou státní dotaci. Rozhodli o tom radní města na svém zatím posledním řádném jednání. Zatímco část z nich chtěla chátrající objekt co nejdříve opravit, jiní se obávají, že by přísnější ochrana mohla zkomplikovat chystanou rekonstrukci velkého náměstí tady v Hradci Králové. Víc vám řekneme v této hodině. Když sednete do auta a vyrazíte na Rychnovskou, můžete dojet až k hradu Mučina. I my to uděláme. A připomínám velkou letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové o let horkovzdušným balonem pro dva. Až do konce července s námi můžete soutěžit. Máme tady krásné dárky, dílčí výhry pro vás, pro toho, kdo se nejrychleji do Českého rozhlasu Hradec Králové dovolá. Velká letní soutěž je možné se zúčastnit jednou, když se dovoláte, postoupíte, pak už zase dostávají šanci další posluchači. Šance pro vás určitě stále je a bude tak také dnes v sobotu odpoledne. Hudebně tuto hodinu otevřeme s Helenou Vondráčkovou, Jiřím Kornem, pak to bude Jitka Zelenková, Mám chuť psát román zaspívá, Brian Adams, Voxel, Miroš Birka, Marie Rotrová nebo Michal Prokop. Český rozhlas Hradec Králové také na internetu hradec.rozhlas.cz. Na náš web průběžně přidáváme zprávy z Královéhradeckého kraje i další zajímavosti, to, co prošlo naším vysíláním, co jsme do této chvíle nabídli. Ať se sobotní dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové co nejpříjemněji poslouchá.

0: v zapomnění.
1: Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: A je to tady velká letní soutěž Českého rozhlasu a šance pro vás zahrát si s námi ve vysílání ve velká letní soutěži zkusit štěstí. Kdo se k nám nejrychleji dovolal? Český rozhlas Hradec Králové, dobré sobotní odpoledne. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jste to vy? Hezký den. Paní Helena, odkud?
3: Ano, z Lánova.
2: Z Lánova, tak vás tam zdravíme. Jakou máte sobotu v Lánově, paní Heleno?
3: No, docela pěknou.
2: A jak trávíte sobotní den?
3: Já sedím pod čvestkou.
2: No tak to se máte dobře. A je krásně, no. Že počasí se spravilo.
3: No je.
2: Tak to je dobře. Tak vás teď potěšíme, protože od nás získáváte dvě vstupenky na předpremiéru filmu Dovolená v Českém ráji, což bude 29. července od 20 hodin v Biocentrál v Hradci Králové. Dvě vstupenky na předpremiéru filmu Dovolená v Českém ráji jsou vaše. Gratulujeme.
3: No, děkuju.
2: A zajistila jste si postup do slosování o let horkovzdušným balónem. Letěla byste?
3: No, asi jo.
2: A koho byste vzala?
3: No, to ještě nevím.
2: Na to je čas ještě, protože naše soutěž pokračuje do konce července. Každopádně jste také teď zařazena do toho závěrečného slosování ve velké letní soutěži. Podrobná pravidla k ní na našem webu hradec.rozhlas.cz. Tak dál hezké sobotní odpoledne pod čvestkou v Lánově a vydržte ještě chvíli u telefonu. Hezký den.
3: Ano.
2: Naslyšenou.
3: Naschledanou.
2: Brian Rams teď v dobrém odpolední, Voxel, kterého si také ráme, a pak se zastavíme u hradu Mutina. Český rozhlas Hradec Králové, dobré odpoledne.

0: teď k tomu, o čem se mluví, o secesní studně v historickém centru Hradce Králové. 125 let stará secesní studna na Velkém náměstí dál chátrá. Státní dotaci na její opravu ale město zatím nevyužije. Radní totiž odmítli návrh, aby se z historického prvku v centru města stala kulturní památka. Část z nich se totiž obává, že by památkový status zkomplikoval přípravu mnoho let chystané rekonstrukce Velkého náměstí. A naše reportérka k tomu zjišťovala víc.
1: Kruhovou mříž s ornamenty lipových listů vyrobili v roce 1900 v Hradecké zámečnické škole. Vrchol zdobí větrná korouhev zobrazující pracujícího kováře. Po uvedení na výstavě umělecko-řemeslných prací ve Vídni přenechalo vedení školy mříž městu. Kameníci pro ni vytvořili podstavec a hotovou studnu umístili na Velké náměstí. O její obnovu teď usiluje i nezávislý náměstek primátorky Adam Záruba.
2: Tento návrh zašel z pracovní skupiny pro program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, což je dotační program státní. A jediný problém, který tomu brání, je, že to není kulturní památka. Na té pracovní skupině jsme se dohodli, že v příštím roce bychom teda mohli zahájit opravu. Bylo by to vlastně s podporou tohoto programu.
1: Přesto rada města návrh neschválila. Obavy, že status kulturní památky zkomplikuje přípravu dlouho plánované rekonstrukce Velkého náměstí, popisuje náměstek primátorky Lukáš Rádek z TOP 09. Sám se hlasoval zdržel.
3: Vzhledem k tomu, že rekonstrukce Velkého náměstí počítá s mírným posunem té studny do jiné dispozice a zároveň vystrojení vnitřku té studny nerezovou vanou, tak si nemyslím, že v této fázi praktické, aby došlo k vyhlášení kulturní památky. Takže město si buď musí vybrat, že bude mít suchou studnu, která bude kulturní památkou, anebo studnu s vodou, která kulturní památkou zřejmě nebude.
1: Obavy z toho, že by studna jako památka ohrozila chystanou přestavbu náměstí, považuje Záruba za liché.
2: Ani já, ani vedoucí odboru památkové péče, pan architek Falta, nejsme padlí na hlavu, aby jsme navrhovali něco, co opravdu ohrozí rekonstrukci Velkého náměstí. Takže ta památka by měla být respektována v té podobě, jak byla vytvořena kdysi dávno a jak se nám dochovala.
1: Klíčová je tak i otázka, jestli může památkově chráněnou studní po obnově vůbec protékat voda. Ředitel Josefovského pracoviště Národního památkového ústavu Jiří Balský v tom žádný konflikt nevidí.
4: My si myslíme, že má jako na prohlášení za kulturní památku velký potenciál po nastudování toho, co o ní je známo po umělecko-řemeslné stránce i dokonce po stránce jejího příběhu. Já nevidím žádný zásadní důvod, čím by památková ochrana této studny měla zkomplikovat přípravu a provedení obnovy Velkého náměstí. I kdyby byla kulturní památkou, tak nevidím zásadní důvod, proč by nemohla být doplněna například o vanu. Podle mě všechno lze skloubit dohromady.
1: Památkový ústav je podle Jiřího Balského připravený podnět na prohlášení studny za kulturní památku podpořit. Pokud radnice nezmění názor a opravu skutečně spojí až s chystanou rekonstrukcí náměstí, bude chátrající historický prvek na obnovu zřejmě čekat ještě několik dalších let. Z Hradce Králové, Adéla Kavříková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Jaké rostliny nebo živočichy byste našli pouze u nás a nikde jinde na světě? O tom dnešní Co v učebnicích nebylo ve druhé polovině této hodiny. Ale teď vyrazíme na letní prázdninový výlet. Když nasednete do auta a vyrazíte směr Rychnovsko, můžete jako já dojet až k hradu Mučina. Najdete ho u Skuhrova nad Bilou a toto místo je spojeno i s řadou pověstí. K Mučině jsem se autem vypravil.
1: Já jsem vyrazil na Rychnovsko, jsem před hradem ve Skuhrově nad Bilou. S kronikářem Jiřím Nedomlelem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A s Richardem Poláčkem z Přátel hradu Skuhrova.
3: Hezký den.
1: A jsme u nějaké krásné sochy, dřevěné sochy, skoro na životní velikosti. Co to je za sochu?
2: To je socha původního prvního majitele, známého, doloženého zdejšího hradu, což byl Mutina Skuhrovský. Mm-hmm. A tenhle ten Mutina Skuhrovský se už vyskytuje v Dalimilově klonice, kde je o něm záznam, že byl jako hrdina nebo bojovník proti hordám Hoty Braniborského, který kdysi dávno měl naši zemi spravovat, ale bohužel ji spíše plenil. Takže tento Mutina Skuhrovský bojoval proti těmhletěm hordám a ten záznam je kolem roku 1280, spíš 1279.
1: A teď tedy střeží tady to místo.
2: Tak a ten Mutina se stal takovou legendou a patronem Skuhrova, že jako dohlíží nejenom na hrad, ale na podhradí a na život obyvatel v obci.
3: Dáváme ten hrad, dá se říct, do pořádku, do kupy, čili že byly tady nějaký kolizní stromy, čili kácej se, čistí se to prostředí vlastní zříceniny hradu a jsou tady nějaké asi tři projekty vytvoření nějaké stezky po hradbách. Mělo by se dát obejít skoro celý hrad v těch stráních, kuličková dráha pro děti a prostě taková celková úprava i toho předhradí, opravený altán a podobně.
1: Ano.
3: Docela se ta návštěvnost zvyšuje z roku na rok.
1: Jsme přímo před hradem. No a já si teď, pánové, na chvíli odpočinu, sednu si na to královské křeslo, pane Richarde.
3: To se dělalo na druhém ročníku proměn dřeva a prostě, když tady máme kata, tak taky ten panovník si to musel náležitě užít, tak jsme tady vlastně udělali jako i panovnický křeslo přímo proti tomu katoj.
1: Z panovnického křesla vás zdraví Karel Sladký.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku najdeme několik rostlin a živočichů, kteří žijí pouze u nás? Lokálně originální druh rostliny nebo zvířete se nazývá endemit. Příkladem jedinečné tuzemské rostliny je hvozdík písečný český. Jde o vytrvale bíle kvetoucí rostlinu, která tvoří husté trsy a dorůstá do výšky zhruba 15 cm. Vyskytuje se pouze na jednom místě naší republiky, konkrétně v Národní přírodní památce Kleneč u Roudnice nad Labem. Další ryze českou kuriozitou je myšice malooká Cimrmanova. Tento vzácný poddruh malého hlodavce byl objeven roku 2002 na Žatecku. Uměle tuto myšici chovají pouze v plzeňské zoo, kde jí také dodali přízvisko po neexistujícím českém géniovi Járovi Cimrmanovi. Kmotrem této malé myšky nebyl nikdo jiný než Zdeněk Svěrák. Kromě endemitů z říše rostlin a živočichů máme v Česku i jednu raritu mezi houbami. Je to lysohlávka česká. Stejně jako jiné evropské lysohlávky obsahuje psychoaktivní látky, které vyvolávají halucinace. Konzumace této houby je tedy riziková.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: A tyto kuriozity můžete vidět i na našem webu hradec.rozhlas.cz. Co v učebnicích nebylo. Dobré sobotní odpoledne přejeme.
3: Má vlasy dlouhý do půl pasu.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Český rozhlas Hradec Králové je s vámi v sobotu odpoledne. Za chvíli si dáme Krištofa, bude to i Pavel Dobeš, něco o lásce.
1: Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Velká letní soutěž o let horkovzdušným balonem, parádní výhra, opět se ozval soutěžní signál a kdo se ozval z vás posluchačů, kdo byl nejrychlejší v tuto chvíli, hned zjistíme. Český rozhlas, dobré odpoledne, velká letní soutěž.
2: Dobré odpoledne, zdraví Růžena z Rychnovska, pane Sladký.
0: Dobré odpoledne, zkoušíte to, paní Růženo, dlouho do soutěže?
2: Zkouším každý den a už asi já nevím po kolikáty, tak teď se mi to teprve povedlo.
0: Tak já vám něco pustím. Fanfára pro vás.
2: No výborný, mám radost velkou, tak.
0: Tak a ještě něco k tomu. Získáváte knihu z nakladatelství Kazda, Dívka v bouři. Tak krásné čtení, letní čtení
2: tak
0: vám přejeme.
2: Tak to jsem ráda, super, děkuju moc.
0: Ještě mezi námi, kdyby vyšel ten let v balónu, koho byste vzala do horkovzdušného balónu?
2: No, buď bych někoho vzala, i když nevím ještě jako přesně koho, anebo bych to darovala jako dárek. Takže to bych si pak rozhodla, až by to opravdu bylo aktuální, tak.
0: Tak, soutěž pokračuje do konce července, jste také v tom závěrečném slosování. Držíme pěsti, ať dopadne i ten let horkovzdušným balónem.
2: Mějte se hezky. Děkuju, pane Sladký, a zdravím všechny posluchače.
0: Hezké odpoledne.

Co zprovoznilo město Miletín, kde hygienici v Královéhradeckém kraji nedoporučují koupání a jak se bude dál vyvíjet počasí v Královéhradeckém kraji? I to vám povíme ve zprávách Českého rozhlasu Hradec Králové v 15 hodin. Chystáme je pro vás. Zprávy i na našem webu hradec.rozhlas.cz. Příjemné sobotní odpoledne.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
1: Za 3,5 minuty se ozve znělka zpráv Českého rozhlasu. Dobré sobotní odpoledne.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Evžen se seznamuje s Bohoušem a Dášou Fuchsovou. Jiří Sovák, Josef Kemr a Jiřina Bohdalová v seriálu Chalupáři. ČT2. Kdo vlastně vládl Francii jako král slunce? Ludvík nebo Filip? Richard Chamberlain je muž se železnou maskou. A ČT Art uvádí u příležitosti významného výročí města Znojma premiérový koncert Harmonie planet. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Hygienici nedoporučují koupání v areálu Dolce u Trutnova. V Česku ubývá směnáren. Fleretista Alexandr Šupenič je mistrem světa. A počasí zítra má být polojasno až jasno, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Půlhrábek. Hezké odpoledne. Koupaliště Vejsplachy ve Vrchlabí má zhoršenou kvalitu vody. Lidé by se tam po koupání měli osprchovat, oznámila to krajská hygienická stanice na základě rozborů vzorků vody. Hygienici zároveň nedoporučují koupání v areálu Dolce u Trutnova, kde voda představuje zdravotní riziko. V okolí Miletína funguje nová přírodní naučná stezka. Podle nezávislého starosty Miroslava Noska jsou tam různé interaktivní zastávky.
4: Se nám už dotváří přírodní naučná stezka Horní Borový, kam jsme minulý týden nainstalovali 6 interaktivních tabulí, které se týkají vlastně života v přírodě. Lidi už tam docela hodně chodí, můžou se tam opít buštíky, je tam i přichystaný dříví.
3: V Česku ubývá směnáren. Loni jejich počet klesl o 30 na přibližně 800. Vyplývá to z údajů České národní banky. Před 16 lety přitom fungovalo směnáren téměř dvakrát tolik. Podle centrální banky stojí za poklesem hlavně rozvoj digitalizace a častější používání platebních karet. Vliv mohla mít i pandemie COVID-19 a úbytek turistů. V safari parku ve Dvoře Králové nad Labem začínají africké dny. Festival africké kultury a přírody potrvá do příští neděle a nabídne mimo jiné setkání s africkými umělci. Pokračuje mluvčí zoo Michal Šťastný.
5: Africké dny v safari parku začnou každý den takovou hudební ochutnávkou přímo u vstupu do areálu. Odtud se zájemci mohou za zvuku afrických rytmů protančit až do amfiteátru, kde probíhá hlavní těžiště toho programu. Těšit se lidé mohou na trh a samozřejmě i nejrůznější přednášky a vyprávění, a nebo taneční, bubenické či marimbové workshopy. Sport.
3: Fleretista Alexandr Šupenič je mistrem světa. Ve finále porazil Itala Makiho. Vybojoval tak první českou medaili ze světového šampionátu v šermu po 41 letech. 4 duely dnes startuje nový ročník první fotbalové ligy. Tým Hradce Králové se po pohárové výhře v Tromsé představí v domácím souboji proti rivalu z Pardubice zítra. Hradecký kapitán Vladimír Darida věří, že mužstvo naváže na předchozí sezónu.
6: Jsme moc rádi, že to čtvrtý místo takhle dopadlo. Bylo to těžší, bude potom ty výkony zopakovat a ukázat, že to nebyla náhoda, ale že ten klub ten krok už udělal a na tohle to musíme navázat a s pokorou do té české ligy vstupovat. Počasí.
3: Noc bude jasná až polojasná s teplotami kolem 15 stupňů. Zítra čekáme polojasno až jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, večer ojediněle přehánky. Teploty na východě Čech mezi 29 a 32 stupni, na horách kolem 25. Biozátěž bude zítra na Trojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na výjezdu z Jičína směrem na Mladou Boleslav teď pozor na nehodu v části Holín, kde se srazila na hlavní silnici 3 osobní auta.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: V Kousel dobrých zpráv, píseň Karla Gotta, kterou nabídneme v této hodině, Tornero Ilony Čákové, Bruce Springsteen, Anna Julie Slováčková zaspívá Nepopsaná, Pavel Vítek, Jakub Smolík, Ivone Přenosilová nebo Marek Ztracený s originálem. 15 hodin 4,5 minuty v sobotu 25. července s vámi Český rozhlas Hradec Králové. Krásné letní prázdninové odpoledne přejeme. Historii prvního ochotnického divadla v Čechách i v Evropě představuje výstava ve Vysokém nad Jizerou. Vezmeme vás na ní v reportáži. Také se vypravíme do Hořic, kam se vrací akademický sochař, restaurátor a pedagog Jiří Kačar. Ten studoval na Hořické kamenosochařské škole. V této hodině ho pozveme k mikrofonu. A v seriálu Hradecké minuty dnes přiblížíme vznik jezuitské školy v Hradci Králové v 17. století. Uslyšíte, jak rychle přibývali žáci a kde jezuité získávali finance. O tom řekne víc historička Jana Vojtíšková po 15. hodině a 35. minutě. Ať se vám Český rozhlas Hradec Králové dál hezky poslouchá a pozorně poslouchejte, protože jak jste slyšeli, v té uplynulé hodině se hned dvakrát ozval soutěžní signál velké letní soutěže. No tak není vyloučeno, že budete soutěžit i dál. Hezké odpoledne s námi, s Českým rozhlasem Hradec Králové. Karel Sladký vás zdraví.

0: Na Anu Julii Slováčkovou se můžete těšit v příštích minutách. Bruce Springsteen už za malou chvíli v sobotním dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: To je dnes jízda, zase znělka velké letní soutěže. Je to tady, máte opět šanci. Kdo se k nám nejrychleji dovolá, tak si zajistí postup do slosování o let horkovzdušným balonem. Parádní výhra velké letní soutěže Českého rozhlasu Hradec Králové. Český rozhlas, dobré odpoledne.
2: Dobrý den, vypínám hnedka rádio.
0: To budete hodná, dobrý den.
2: Tady Dvůr Králové, Miluška.
0: Hezký den, paní Miluše, do Dvora Králové nad Labem, ano.
2: Ano.
0: Jakou máte sobotu ve Dvoře Králové nad Labem?
2: Krásnou. Slunečnou, hezké počasí, mě to vyhovuje, já mám ráda sluníčko. Byla jsem s vnukem na obědě, takže...
0: Spokojenost.
2: Takový milý, to byla veliká spokojenost.
0: Veliká.
2: Ano.
0: A teď doufám bude také, protože jste se nejrychleji dovolala do velké letní soutěže.
2: Tak to teda já se divím úplně opravdu, že se to povedlo.
0: Jste šikovná. Fanfára
2: děkuju.
0: Pro vás.
2: Děkuju.
0: A získáváte od nás radiokartu mezi dvěma kemy, krásná cena, ale nejenom radiokarta, kterou vám tedy věnujeme, ale hlavně postup do slosování o let horkovzdušným balonem. Letěla byste s vnukem balonem? Šla byste
2: do toho? Nevím, jestli bych to nevěnovala, já mám ty vnuky 4 a to by bylo nespravedlivý dát to jenom jednomu, ale já se bojím vejšek a tímhle bych to možná překonala.
0: No právě, no tak.
2: No.
0: Hodili byste si korunu, nebo já korunou, nevím, babička
2: ano,
0: si jedním by letěla.
2: Tak,
0: dobře. Paní Miluše, krásný zbytek dnešního dne ve Dvoře Králové nad Labem. Mějte
2: děkuju,
0: se tam hezky,
2: napodobně,
0: se.
2: Děkuju.
0: A vydržte ještě chvíli u telefonu.
2: Určitě.
0: Naschledanou. Velká letní soutěž, jak jste slyšeli, signál se může nečekaně ozvat kdykoliv z našeho vysílání. Držíme vám dál pěsti, ať se daří.

0: Paní Miluše ze Dvora Králové nad Labem měla před mnou chvíli takovou radost. Získala radiokartu ve velkoletní soutěži Českého rozhlasu Hradec Králové. Podrobná pravidla naší soutěže jsou na webu hradec.rozhlas.cz. No je to jednoduché. Jednou můžete soutěžit, jednou tedy se dostat do toho slosování, když se dovoláte. Podaří se vám to, let horkovzdušným balonem, hlavní výhra. Teď si připomeneme výstavu k 240. výročí, která připomíná ochotnický soubor Krakonoš ve Vysokém nad Jizerou, připravili členové tamního souboru. Návštěvníkům místního vlastivědného muzea připomněli nejslavnější představení naší nejstarší amatérské scény Cestu kolem světa. Tak se teď zastavme právě tam s Eliškou Pilařovou.
1: 240 let Vysockého divadla. Je to asi 5 generací. Jaké to je, Jene, dělat výstavu o svých předcích?
2: No, mě to vždycky bavilo být v divadelním archivu a probírat se starými materiály. Děda byl archivář.
1: A vynikající herec Josef Hejral.
2: Když zemřel, tak to po něm převzala moje mamka. A to všechno, co tam máme, tak jsem se snažil použít.
1: Svatava a Jan Hejralovi divadelníci. Máte co vystavovat. Tady se dávaly věci, které se premiérovali v Paříži třeba. Svatavo, čemu se říká u vás indiárna?
3: No, to je právě ta malá místnostka, kde je dneska archiv. A protože se tady uváděla ta nejslavnější vysocká hra Cesta kolem světa za 80 dní, tak téhle indiárně se převlíkali indiáni.
1: Ostatně ta vysocká premiéra byla velmi nedlouho po premiéře pařížské.
3: Roku 1886.
1: A tady slon z Cesty kolem světa. A ten slon skutečně chodil. Pamatuji fotografie, kdy městem jde velký průvod a na tom slonu sedí Auda.
3: To už je slon z posledního nastudování z roku 2004. Ten původní, ten je dneska v muzeu Ochotnického divadla v Miletíně, ale kostým Audy je z roku 1913, lokomotiva je z téhož roku a nad námi visí ten nejstarší kus, to je krokodýl také z toho roku.
1: Kostým princezny Audy je nádherný, korálkový i s tiárou zlatou. Kde chybějí loutky, je to celá galerie těch vašich slavných předků. Ve Vysokém ochotnické divadlo začalo. Vy jste na počátku toho zápisu do UNESCO.
3: Pověstný Jan Petruška, tkadlec a také podučitel, který to roku 1786 se cvičil svoji první hru Brunzvík se svými žáky pro potěchu svou a svých sousedů.
1: No ale tu hru také sám napsal na motivy.
3: A tak se to traduje, že první představení bylo za plachtou ve Světnici u Jana Petrušky a ty další se potom hrávaly v hospodách, potom na sále radnice a také, a to dost často, venku v přírodě.
2: A my jako možná asi jediný soubor v celé České republice vlastníme své kamenné divadlo, které postavili naši předci během půl roku v roce 1925. Ta budova stále slouží a proto je taky jeden z panelů věnovaný jenom divadelní budově, protože my jsme na ní patřičně pyšní.
1: Tenač. Z Vysokého nad Jizerou Eliška Pilařová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Víte, co mají společného herečka Petra Nesvačilová a módní návrhářka Andrea Vytlačilová? Dozvíte se to v dalším díle našeho magazínu. Taky nahlédneme do letního šatníku a povíme, jak se obléci na společenské události, například garden party. V seriálu o etiketě probereme cestování o dovolené a v kosmetickém rádci poradíme, jak pečovat o nohy v létě.
0: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Do Hořic se vrací akademický suchář, restaurátor a pedagog Jiří Kačar. A Jiří Kačar studoval na Hořické kamenosuchařské škole a mimo jiné pomáhal obnovit tradici mezinárodních suchařských sympozií v Hořicích. Výstava Návraty suchaře Jiřího Kačara se v galerii Plastik na vrchu Gotthard otevírá právě dnes v podvečer. Do vrcholících příprav vstoupila Vlaďka Vildová.
1: Co jsem přijela ke galerii Plastik tady na vrchu Gotthard v Hořicích, vyběhla z galerie kurátorka nové výstavy Jarmila Gregorová.
2: Dobrý den.
1: Daleko jste neodběhla.
2: Jdu zkontrolovat, jak je na tom socha Jiřího Kačara, kterou jsme trošku očistili před výstavou a on ji tady vytvořil v roce 1993, když tady tvořil na Mezinárodním sochařském sympóziu. Takže máme jeho dílo přímo před vchodem galerie Plastik. Jmenuje se Fragmenty a je tedy z roku 1993.
1: A na tom už vidíme to umění jeho reliefu.
2: Teď probíhá aktivní instalace a manipulace s těmi sochami.
1: A zároveň si o Jiřím Kačerovi řekneme víc, protože on patřil k těm obnovovatelům tradice mezinárodních sochařských sympozií tady v Hořicích na začátku 90. let?
2: Ano, on se podílel na obnově té tradice, která vlastně začala v roce 66, to se tady konalo v Hořicích první mezinárodní sochařské sympozium.
1: A teď to máme 60 let právě.
2: A teď to máme 60 let a já jsem hrozně ráda, že pan Kačer se k nám rád vrací, protože on tady taky studoval na sochařské a kamenické škole. Měl tady i výstavu.
1: Dobrý den. Češi. Jiří Kačer. My samozřejmě budeme touto reportáží zvát na tu výstavu na vernisáž, která je Jarmilo.
2: 25. července v sobotu od 5 hodin.
3: My jsme s paní Gregorovou u mě v ateliéru udělali takový plán, docela přesný a podrobný, a podle toho plánu jedem. Všechny věci jsou tady. Určitě to není retrospektiva, já bych spíš řekl, že je to trochu jako průřez, ale ne úplně důsledný. Ale snažil jsem se o to, aby ty hlavní myšlenky moje nějak se tady pokud možno objevily všechny, i když nejsou tady úplně všechny.
1: A jaké jsou ty vaše myšlenky nejčastější ve vztahu k tomu dílu?
3: Já si myslím, že je to vedený takovou snahou ten kámen pokud možno neznásilňovat do nějaké formy, která mu není vlastní. Pro mě vždycky je důležitý, aby ten kámen zůstal kamenem. Pak je tam možná i taková věc jako inspirace zase takovýma věcma, které jsou pro ten kámen charakteristický, jako jsou třeba fosílie, otisky, struktury. A tohle to jsou ty věci, které mě velmi zajímají.
1: Vlastně se vracíte i do prehistorie.
3: Může se tomu i tak jako rozumět. Dokonce jeden kunzhistorik si z toho dělal trochu legraci a říkal, že až za 3000 let archeologové vykopou ty moje šutry, takže s tím budou mít velmi těžkou hlavu teda.
0: Z čeho mohou mít v daleké budoucnosti archeologové těžkou hlavu, to zjistíte sami na výstavě Návraty sochaře Jiřího Kačara, která bude v galerii Plastik v Hořicích otevřena vernisáží dnes v 17 hodin. Autorka reportáže Vlaďka Vildová ještě vzkazuje, že prohlédnout si tam můžete až do 18. října, ale dnes můžete být na vernisáži v 17 hodin v galerii Plastik v Hořicích. Jakub Smolík, Ivone Přenosilová. To bude nejbližší hudební nabídka sobotního dobrého odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Také vás čekají hradecké minuty, tentokrát o jezuitské škole, o tom, jak získávala žáky. Pohled do historie ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Přejeme příjemnou sobotu, hezké odpoledne v 15 hodin 30,5 minuty.
4: Z mých dívčích očí koňských hřív to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

noci čet jsem si náš osud zvěst, když zhor vítr vál. Společně na cestách

0: teď už si dáme oblíbené hradecké minuty. Seriál, který vznikl v Českém rozhlase v Hradci Králové k dějinám města. Připravujeme ho pro vás a nabízíme v našem víkendovém vysílání. Od vysílné díly s obrázky už najdete na našem webu hradec.rozhlas.cz. O čem bude mluvit Jana Vojtišková z Univerzity Hradec Králové dnes? Minule přiblížila příchod jezuitů do Hradce Králové, kdy jim v roce 1636 byla povolena výstavba jejich rezidence. Problémem byl ale výběr místa. Tak teď si poslechněte pokračování na téma jezuité. Jana Vojtišková z Univerzity Hradec Králové má slovo.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: Jezuité se nejprve neúspěšně pokusili získat pozemky bývalého hradu, kde byly ovšem sklady používané i pro zeměplanské účely, a poté objekt purkrabství Hradeckého kraje, jenž ale nebyl v majetku obce. Za vhodnější pro vybudování jezuitské rezidence a školy byly nakonec vybrány pozemky 9 domů v jižní frontě rinku, tedy dnešního Velkého náměstí, které byly dříve ve vlastnictví předních hradeckých rodin. Protože byly vybrané domy ve své většině v žalostném stavu, rozhodla se rada, že je jezuitům prodá. Již v období června až září 1636 jezuité zakoupili za velmi nízké ceny první domy, které byly následně opraveny. Vytvořilo se tak základní zázemí pro příchozí spolubratry a pro školu, která již v říjnu 1636 zahájila svou působnost a navázala na proslulou předbělohorskou partikulární školu, která dospěla vlivem války k naprostému úpadku. V rodícím se jezuitském gymnáziu se vzdělávala od počátku asi 100 žáků, rozdělených prozatím jen do 3 tříd. Další domy, které se nacházely na místě pozdější koleje, tedy dnešního Adalbertina, byly zakoupeny počátkem roku 1637. V témže roce byla ve škole přidána 4. třída a uskutečnila se ve spolupráci se školní mládeží první 2 divadelní představení. Jedno z nich, O narození páně, bylo v češtině zahráno v kostele svatého Antonína. K roku 1638 ve městě již působilo 9 jezuitů, kterým se podařilo otevřít 5. třídu gymnázia a svými pozoruhodnými akcemi získávat přízeň prvních štědrých dárců. O rok později již jezuité vychovávali na 200 žáků a jejich majetek se rozrůstal.
1: Hradecké minuty.

Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio 726 46 46 46. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové až do konce července.

měly naše babičky muškáty na oknech, protože odpuzují hmyz. Není to jen krásné, ale i funkční. V Percivalově zámecké zahrady v Novém Městě nad Metují jsme v tomto týdnu navštívili. Na našem webu je k tomu víc. No a jak si užili Vánoce v areálu Stříbrného rybníku v Hradci Králové, jak tam slavili Vánoce, to také můžete vidět na našem webu. Je tam i bohatá fotogalerie, nechybí vánoční stromeček, salát, kapr. Podívejte se, hradec.rozhlas.cz. Plné ruce práce měl náš stopař, natáčel také videa. Jsou na sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové na Facebooku, Instagramu a na našem webu hradec.rozhlas.cz můžete vidět i nádherné minerály, které náš rozhlasový stopař nafotil v galerii minerálů ve dvoře Králové nad Labem. Tam mám rozříznou kámen a můžete také vyzkoušet rýžování zlata nebo granátů. Nejen toto, na našem webu hradec.rozhlas.cz.

V domově svatého Josefa v Žirčovu dvora Králové nad Labem o tomto víkendu 25. svatolomenské slavnosti. Program pro všechny, řemeslný jarmark, soutěže, kulturní a společenská benefiční akce na podporu domova svatého Josefa, jediného zařízení v naší republice, které poskytuje komplexní rehabilitační péči nemocným roztroušenou sklerózou mozkomíšní. V areálu domova svatého Josefa vystoupí na čtyřech scénách řada zajímavých interpretů. Domov svatého Josefa v Žirčovu dvora Králové nad Labem a o tomto víkendu 25. svatolomenské slavnosti. V Hradci Králové se dnes koná až do 17 hodin v Šimkových sadech Festiáček, šestý ročník největšího dětského festivalu v Hradci Králové. Čekají vás vystoupení Karol, Kvída, Káji, Bambuláčka, Míši Růžičková a spousta dalších. Do 17 hodin se tam ještě můžete zastavit, zahrát si, pobavit se, nezapomenutelné zážitky. V Šimkových sadech v Hradci Králové, Festiáček.

Po 16. hodině se budete s Českým rozhlasem Hradec Králové královsky bavit, protože dnešní vězné návraty budou patřit dámě, která milovala tanec, jídlo, věžby, herectví. Už víte? Helena Růžičková. Dozvíte se, kde Helena vyrůstala, proč ji nevzali na herectví i jak točila trilogie Slunce seno. Připomeneme i další slavné filmy a seriály a také vám Helena Růžičková zaspívá. Po 16. hodině hvězdné návraty věnované dnes Heleně Růžičkové.

0: Guten John v sobotním dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové. S čím by měli počítat cestující na železnici z Hradce Králové do Trutnova? To poví ve zprávách Radek Půlkrábek. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Na železnici z Hradce Králové do Trutnova pokračuje výluka. Jih Evropy sužují lesní požáry, ve Španělsku platí stav nouze. Aleksandr Šupenič vybojoval titul mistra světa v šermu. A počasí zítra má být polojasno až jasno, teploty kolem 30 stupňů. Na železnici z Hradce Králové do Trutnova nejezdí vlaky, informují České dráhy na svém webu. Důvodem je údržba trati mezi Jaroměří a Starkočí. Cestující tam vozí náhradní autobusy. Omezení potrvá do pondělní půlnoci. Stavba obchvatu Solnice pokračuje podle plánu. V první polovině srpna by se měl řidičům otevřít nový most a silnice mezi Solnicí a Bezhradcem.
3: Na hlavní trase obchvatu pokračují zemní práce u budování konstrukčních vrstev vozovky. Stavbaři zároveň připravují nosnou konstrukci estakády, která povede přes údolí. Po zprovoznění mostu mezi Solnicí a Bezhradcem se uzavře okružní křižovatka na výjezdu směrem na Častolovice, kterou čeká rozšíření. Do stavby obchvatu kraj zatím investoval zhruba 259 milionů korun. Celý obchvat by se měl řidičům otevřít v druhé polovině příštího roku. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
1: Jih Evropy sužují lesní požáry. Ve Španělsku platí celostátní stav nouze. Domovy museli opustit desítky tisíc lidí. Ve Francii pomáhají čeští hasiči. Jejich vrtulník Black Hawk, speciálně upravený pro hašení ze vzduchu, přistál v pátek na západě Francie.
4: Plameny se nedaří zastavit hlavně v regionech Gironde a Lant. Hasiči se snaží zabránit tomu, aby se oheň dostal k městu Bordeaux. Prioritně záchranáři evakuují pečovatelské domy. Francouzský premiér Sebastian Lecornu řekl, že situace má nebývalý rozsah a v průběhu víkendu tam vláda nasadí další stovky vojáků. Ve Španělsku obyvatele kvůli požárům v okolí Madridu varují taky mobilní systémy. Hasiči tvrdí, že navzdory vysokým teplotám se tam díky změně směru větru přibližuje okno na uklidnění situace. Jiří Kordík, Český rozhlas.
1: Zájemci v Hradci Králové se můžou dnes v 21 hodin zúčastnit komentované procházky po jiráskových sadech. Kapacita skupiny je omezená na 30 osob. Co se tam lidé dozví a co uvidí, dodává průvodkyně Lucie Nováková.
5: Za svitu baterek si budeme povídat o zaniklé městské části Soukenice a ukážeme si pozůstatky pevnosti i stavby ze 30. let minulého století. Dozvíme se, jakou roli měl při proměně parku okrašlovací spolek, kolik růží bychom v sadech mohli napočítat a odhalíme také jednu nečekanou spojitost mezi místní mlynářkou a vzácným Eliščiným pásem. Sport.
1: Flaretista Aleksandr Šupenič vybojoval titul mistra světa v šermu. Ve finále v Hongkongu porazil ve finále Itala Makiho 15-2. Brněnský rodák získal první medaili v samostatné historii České republiky.
2: Počasí.
1: Noc bude jasná až polojasná s teplotami kolem 15 stupňů. Zítra čekáme polojasno až jasno, odpoledne přibývání oblačnosti a večer ojedinělé přehánky. Teploty na východě Čech 29 až 32 stupňů, na horách kolem 25. Biozátěž bude na trojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na výjezdu z Jičína směrem na Mladou Boleslav pozor na nehodu na hlavní silnici v části Holín, kde se srazila tři auta.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
6: Řekl bych, že to dneska bude těžký kalibr, který nás čeká. Pobaví nás totiž dáma, která rozesmála generace posluchačů a ve svém rekordním období měla na kontě i 268 kilogramů. Přesto byla mrštná, slovně pohotová a mezi lidmi oblíbená. Na její život a kousky si dnes společně posvítíme. To slibuje už dopředu Patrik Rozehnal. Ona Kominda, když ji tak nazvu, se narodila 13. června roku 1936 v Praze. A já jsem si nachystal několik scének, filmových komedií i televizních ukázek. Tak to dnešní vzpomínání rozjedeme.
7: Co děláš s tou elektrikou, prosím tě?
8: Co jsem dělala? Vypnula prautna.
7: No, zrovna teď, když to bylo to, no.
6: Co?
7: Hele, proč mi nejsem
6: tak na nás nekřič, co pak za to můžeme? Asi jsem to udělal schválně, ne?
7: Tak taky nechrápej, já bych do toho kopla, to je...
6: Ježiši, Maria,
7: ale tak... co je, furt, tak se aspoň pojedeš, když to není pojistka.
8: Já ji nemůžu najít.
6: Počkej, já to zkusím nahodit tady. No, a je to.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: První písnička za námi a první sada ukázek a povídání o Heleně Růžičkové připravena.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Helena Růžičková se narodila v porodnici u Apolináře a od narození žila s maminkou Dragicou a tatínkem Aloisem v domě z konce 19. století přímo naproti Faustovu domu na Karlově náměstí v Praze. V bytě v prvním patře, ze kterého vede jediný balkon celého domu, prožila malá Helenka Málková, jejíž jeden z dědečků byl šlechtic a druhý zase projektoval třeba nádraží v Sarajevu, přes 30 let svého života. Jako malá milovala cirkus a dokonce prý několikrát i za kočovnými artisty utekla, ale maminka ji vždy zase přivedla zpátky. Byla velmi pohybově nadaná.
2: Ve 3 letech a 4 měsících mě tatínek nechal zapsat do baletní školy paní Heleny Štěpánkové, to byla prima balerina Národního divadla, a tam už chodili jako baletní mistři si vybírat do dětského baletu. No a ve 4 letech už podepisoval tatínek za mě smlouvu v Národním divadle, teda jako v dětském baletu, kde jsem byla až do 15 let, kde se taky pamatuju, jak dnes chodili maminky, když po té válce furt vidím tu koženou tašku s těma ušima, jak ta husa měla takhle jako tu hlavu, tadyhle takhle to bylo takový zavázaný a ta hlava takhle byla přes tu tašku a jako přišla, říká, mistře pohane, tady maličko šoupla tu husu, víš, a my jsme říkali, ne, já nemůžu, víš, a zase on to tam šoupla, zase to, a pak to dítě zůstalo v baletu a maminka říká, to já jsem šla bez husy, ale svoji jsem si vzala teda husu za křídlo a odvedla jsem ji z baletu.
0: Tolik k jejímu vyprávění, ale taky by nám vlastně mohla říct, jak to bylo s jejím studiem. Studovala totiž gymnázium. Jak vypadala maturita Heleny Růžičkové?
3: A jak jsi maturovala?
2: Ani se neptej. Já jsem chodila do zdravotnické školy, což byl rozdíl od zdravotní na Alšově nábřeží a tam byly
3: pouze... A nižší byla zdravotní?
2: Ne, pak byla zdravotní. Ta zdravotní byla jako pro sestry, pro dětské sestry a tak dále. A
3: tohle to byly...
2: Ne, pro bratry. Ty. Tak jsem chlapeček. Já nosím prsa sebou, ty ne, ale já jo. No a jak jsme byli ta zdravotnická škola, tak tam byli rentgenoví laboranti, mikrobiologie, zubní laboranti. No a jelikož se stále vylepšovalo, nám půl roku před maturitou oznámili, že budeme teda jako, že dostali jsme vysokoškolský skripta, no a že musíme teda chodit na přednášky prostě, aby to bylo jako dotvrzený, konkrétně teda z anatomie, z čehož jsem neměla obavu, já jsem dělala latinu, čili že to nebyl problém. Ale maturovalo se taky z ruštiny. A teď si představ, že já jsem vždycky s tou ruštinou procházela výborným způsobem, protože já očiňu хорошо говорила, všichni mě rozuměli a nebyl problém gavariť.
3: Já rozumím rusky.
2: Tak, no. Ovšem tady jako jsem opravdu něco musela znát, takže já celý svatý týden, kdy jako lidi mohli studovat, tak já jsem se učila, že máma je táta, že R je Č, že P je R a no prostě učila jsem se azboku a vše
3: a
2: připravená.
3: A že mupy,
2: a mupy by je vlastně ano, míru mír, že tak to připravená jsem tedy šla k maturitě, že teda jako všechno dobře dopadne, že a teď já byla tím komikem té celé školy. Nějak se jako říkalo o otázkách a tak dále a já jsem říkala, jestli já z té anatomie, protože já byla velmi cudný člověk v té době ještě, jo. Jestli já se vytáhnu pohlavní orgány, tak to je tragédie, k tomu jsem vůbec jako nebyla stavu dojít. Ale říkala jsem si, ono zase od těch pohlavních orgánů k těm zubům se dostanu vždycky. Že jo, je to na těle, člověk dojde. No a...
3: Ano, ty jsi studovala zuby.
2: Zuby, ano. Teď já vytáhla si otázku, jakou myslíš. No samozřejmě, že pohlavní orgány to. Jak když jsem si je přivolala. No a jelikož jsem byla takový ten člověk, jako, že aspoň napsat, co se jako zná, tak jsem na tom potítku, pokud teda ona odpovídala, napsala všechno jako... ženské pohlavní orgány, že dvojtečka, rozumíš tomu, to jsem všechno, já jsem dokonce šla na žlázy z vnitřní segrece, pak jsem šla na hypofýzu a když už jsem byla u hypofýzy, že, tak těm zubům je to raz, dva, jsem se propracuju, no a pokračuju dál a napsal jsem si muž poch, o dvojtečka a on řeknul dost a já jsem šla tam a já neměla nic. Nic o tom ani ně. No a teď mu vyprávím samozřejmě všechno o ženských pohlavních orgánech a tak dále a tak dále. Nad ledvinky, už si to hasím k hypofýze, že jo. A tak a on říká, ne, dost to stačí, víc ne. Přejdeme na mužské. A jak to takhle řekl, tak u mě začal Jirásek. To bylo temno, to bylo něco nepředstavitelného. A jak jsem zvykla jako gestikulovat a pomáhám si těma rukama, my jsme seděli u těch dvou stolů, že jo, jako abychom měli dost místa, jako, tak abychom někoho nezabili. Tak já, rozumíš tím, jak jsem to chtěla zachránit, říkám, ano, samo, bez debat. Tedy mužské pohlavní orgány se skládají všecky zprostý názvy mi šly hlavou, všecky, jen jsem si nebyla stavu vzpomenout a jak jsem, když si jako pomáhla, tak najednou ty ruce ujeli, cíjeli, já jsem bradou spadla na ten stůl a říkám, út! No takže všichni jako radost ve očích a tam seděl doktor Orta, viděl teda, co se mnou děje a říkám, a z těch, ne, koule to nejsou, koule, ne, sáček, ne, sáček. A ten to nevydržel a takhle na mě dělá. Teď rozumíš tomu, co z tohohle poznáš, rozumíš? A říkám, no ty, úder, ne, to, ne, ty taky ne, to. A já slyšela vás, říkám, vajksle. Od té doby, kdykoliv jsem přišla do školy, mě říkali vajksle. A nikdo, absolutně nikdo nevěřil, že jsem si to vymyslela, nebo oni byli přesvědčeni, že jsem udělala schválně, že tohle, to rozumíš tomu, no, ta
3: takže
2: hrůza.
3: Takže anatomie byla pětka, ale z mravu jednička.
2: Hlavně z ruštiny trojka, jo, protože jsem celou dobu teda, než to šlo, já jsem šla k maturitě ze 4-, a teď si představ, já tu ruštinu, rozumíš tomu, jak gavarila, jak kniga. Vás jo bylo u nás. Víš, jak to znáš, jak je to, ta básnička. Žili byli děd i bábka.
3: Da.
2: Děd byl lápka, bába šlápka.
0: Helena Růžičková nakonec vystudovala a chtěla jít dál na damu. O přijetí se pokoušela celkem 3x. Vždy ale odmítli kvůli něčemu jinému. Buď pro postavu, nebo pro hlas, a nakonec pro údajný nedostatek talentu. No a jak dnes ještě mnohokrát uslyšíte, herečkou byla skvělou. Tady je například rozhlasová scénka, natočená v roce 1982 s názvem Stovka.
4: Paní Roubalová, já jsem si přišel pro to kilo.
2: Kilo? Čeho?
4: No, peněz.
2: Kilo peněz? Co to je?
4: Jak jsem vám půjčil před týdnem, říkala jste, abych si dneska přišel.
2: Kam?
4: Za váma.
2: Já vám říkala, abyste za mnou přišel? A to jako proč? Co já s váma budu dělat?
4: No, vrátíte mi tu stovku.
2: Jakou stovku?
4: No tu, co jsem vám před týdnem půjčil.
2: Ha, to já už dávno nemám.
4: No tak mi dáte jinou, no.
2: A proč?
4: No, protože dluhy se mají splácet.
2: Kerej idealista tohle řek? Nějakej svatej, že jo?
4: Nedělejte si legraci. Já vím, vy jste veselá kopa, ale...
2: Za to vy jste smutný jako mandel.
4: To by dovedl každý půjčit si peníze a pak si dělat čouvky, jako že jsem vám nic nepůjčil.
2: Víte, že mě začínáte unavovat. Pořád melete stovka, stovka, stovka. Nejste vy u dopravní policie?
4: Paní Roubalová, už toho mám dost. Už jsem naštvaný, ale mám na to svědky.
2: Na co? Na to, že jste naštvaný?
4: Pane Batočka.
5: Prosím.
4: Pojďte sem.
5: K službám, prosím.
4: Pane Batočka,
5: ano?
4: Vy jste u toho stál, když jsem půjčoval tady paní Roubalový 100 korun.
5: A kdy to jako mělo být?
4: Před týdnem.
5: Před týdnem. Tak to vás si, pane, nemohu pamatovat. Víte, co já vidím za týden? Stovek? Stovku, to má dneska každý. Jsou lidi...

0: spálilo?
1: Nic.
0: Jak je to možný?
1: Já jsem nic nejedl.
0: No tak... Tak na co si stěžujete?
1: Já vás volám jako svědka.
2: Pane, nedělejte nepříjemnosti. Mně si nikdo za svědka volat nebude.
1: Pane Žemlička, vy jste přece viděl, když jsem půjčoval tady paní Roubalové 100 korun.
0: A kdo vám to řekl?
1: Co?
0: No, že jsem to viděl. Pane, já už dávno nic nevidím. Pane, kdybych já všechno viděl, co vidím, tak si musím vypíchat oči.
1: Jděte se píchnout, mě jde o tu stovku.
0: No jo, to jde dneska každému. Koukejte, já vám to vysvětlím. Přivezou mi maso. Vezmou mě o kilo. Vidím to? Nevidím. Já vezmu hosty o 2 kila. Vidím to? Nevidím. Vidíte to vy, paní Roubalová?
3: Já se ani nekoukám.
0: No právě.
3: A když se náhodou tak omylem kouknou, tak nevidím.
0: No vidíte. Tak vidíte, pane, a nezacláňejte a vyklíďte tady ten prostor. Tady, pane, není nic k vidění. Naschledanou.
4: Naschledanou, pane. A příště, ať vidím nějakou lepší fintu, jo?
3: Halo, halo. No jo, ještě něco. Pojďte sem. Tady máte tu stovku, co jste mě před týdem půjčil. Přece vám ji nezapřu. A když jste mi ještě ke všemu počil před svědkama, že jo?
1: No jo, ale když to všichni zatloukli a vy jste...
3: Co já? Já jsem vám jenom chtěla ukázat, v jakým hrozným kolektivu musím pracovat.
5: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
6: La zona blanca.
7: Tohle je Den jako obrázek. Tak se jmenuje písnička, kde uslyšíte zpívat Hanu Zagorovou a Helenu Růžičkovou.

0: Český rozhlas vám teď nabízí kousky Heleny Růžičkové a mezi nimi si vyprávíme o jejím životě. To je princip našeho pořadu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Při svém druhém pokusu dostat se na damu se seznámila i se svým budoucím manželem Jiřím Růžičkou. Ten na rozdíl od ní studentem už tehdy byl. Helena ho nejprve požádala o pomoc, co se týkalo přípravy na herectví, ale on se do ní okamžitě zamiloval. Budoucí herečka sice měla své pochybnosti, ale přemluvila ji tehdy Jiřina Bohdalová. No a Helena se nechala přesvědčit, že Jiří je ten pravý a vzala si ho.

0: Doufám, že budete žít v míru a lásce a budete vzorně plnit své manželské povinnosti. A nyní prosím stvrďte právě uzavřené manželství svým podpisem. Prosím.
1: Tak aby byl jasný, já si nechám svý jméno, jinak jdu od toho. Já se nebudu jmenovat Pumplně.
2: Pumplně.
1: To odmítám. Aby bylo jasno, já se Dicinky nechám jméno Anka Urbanová, ale nebezdůvodně, protože můj praděd byl pravý a stoprocentní Urban. Mají něco proti tomu? Mají co? Můj praděd byl stoprocentní Urban z Písku, který namlátil Drábovi. A jeho památku já budu ctít a ponesu jeho jméno, to vám oznamuji. A kvůli žádnému Pepovi Pumplně, který mi i milej, to měnit nebudu. Slavní přeci se musí ctít.
3: Tak tohle byla ukázka ze seriálu Vlak dětství a naděje z roku 1985 v režii Karla Kachyni.
4: Ale vraťme se do života Heleny Růžičkové.
3: Manželství, které se svým Jirkou prožívala, bylo údajně, jak se říká, ode zdi ke zdi. Občas lítali talíře a oba partneři měli i každý svou ložnici. Když měl ale třeba Jiří nastoupit na vojnu, tak Helena tomu dokázala zabránit. Na vojnu byla odhodlaná jít sama.
1: Prostě my jsme byli v Příbramském divadle v angažmá. Jirka prostě šíleně miloval film. To všechno vzniklo z toho důvodu, že Jirka, přestože byl teda absolvent Akademie muzických umění, čili vysokoškolák, že jo, a herec, tak stejně na Barandově v té době bývala 3měsíční zkušební doba. To byl tak rok 60-61. A já už jsem měl natočenou tu Spadlou z měsíce. Zařídila jsem Jirkovi, že teda se dostal a byl teda jako na Barandově v té zkušební době. Jenže musel jít na třetí vojenské cvičení prostě nějaký. No a ty v první řadě vzal teda jako tyhle ty věci přines na Barandov a tam bylo takový zvláštní oddělení, tam seděl Quasimodo a ještě jedna čarodějnice. Nevyřídili nic. Pak to vzal do ruky pan produkční Wolf, pan režisér Lipský, u kterého teda Jirka jako připravoval ten film, taky nezmohli nic. A já jsem říkala, no prostě pro toho Jirku to bylo životně důležité, a protože jsem chtěla, aby byl na tom Barandově a nebylo vyhnutí, já jsem říkala, Jirko, vojenskou knížku do obálky zalepit a povolávací rozkaz do ruky a já tam jedu za tebe. Je rovnoprávnost je, proč bych nemohla sloužit já? No a přijdu k té bráně a ten s tou puškou jako říká, přejete si, a prostě říká, já jdu sem sloužit za manžela. Tomu vypadla puška z ruky, někam zmizel, tu pušku tam klidně nechala, rozumíš, to se mohla sebrat a odvolnou ji odezdat tomu veliteli. A to šla šuškandám, že najednou vylejzali lidi a chodili s papírama a tak dále. No a pak za chvíli jsem teda jako šla k tomu veliteli a to jsem, jak jsem šla okolo toho okna, jsem viděla, jak všechny papíry dává do šuplete, jak když má přijít blázen. No, posadili mě a teď já jsem říkala, jako, že jdu sloužit za manžel. Mně říkali, to nejde, protože my tady máme ubikace tak po takových 12, 14 jako lidech. A jsem říkala, že těch 13 mě nevadí, že to... On říkal, no ale to nejde. A jsem říkal, neříkejte mi, že na vojně nebude nějaká věc, prostě já se vám odsaď nehnu, já tady budu již tak zametat, prostě a sem tam něco odstřílím, co budete potřebovat. Ale to nejde, soudružko Růžičková, to nejde, furt to nejde. Ale přicházeli mi z toho dobu, tu přišel nějaký ten si nechal něco podepsat a už neodešel. No a já jsem jako vyložila celou tu situaci, krásně jsme se tam opili, strašně jsme si rozuměli. A oni říkali, jako, že jediný, kdo to může rozhodnout, to není tady, jako tady oni nastupujou, ale prostě auto pro ty, kteří nedojeli, mě vezlo zpátky do Prahy, protože generál Koruna to rozhodne. Tak mě přivezli, že jo, já ráno nastoupila, letěla jsem do Kohynorky a teď tam byl ten, jak má službu konající, že já jsem říkal, že potřebuju okamžitě mluvit s generálem Korunou. On se mě pojel, říkal, já jsem, jste, v pondělí má tohle, No zjistila jsem, a tady hořely minuty, protože, jak jsem ti říkala, to auto sbíralo ty, co nenastoupili. No a teď jsem byla nešťastná, protože jsem pochopila, že teda opravdu... Konec, že tady už nic nezmůže, prostě. No a jak jsem šla ven, tak jak je ta závora, tak tam byl takový patník a na tom jsem seděla a brečela. A tak, jak ti tam brečím a sedím, tak najednou to byly ještě 603, byla jedna černá 603, druhá 603, rozumíš tomu, všichni v pozoru a slyším, že jo, chorošu, jsou ruština bez debat. A mě pojal nápad. Chci upozornit, že za to všechno, co jsem udělala, buď bych bývala byla odstřelená, zavřená až na já myslím, do konce života. Prostě v té době byly módní ty štíhlí kovový podpatky, krátký sukně, bez klobouku samozřejmě, že žádnej nylon. Já přiletěla domů, maminčin kovrkoťák, který byl skoro ke kotníkům, starý italky se širokýma podpatkama, baret přes oko, rozumíš, nylonovou tašku. A teď to ještě bylo možné, že taxikáři nebyli jako označeni na dveřích, ale měli jenom taxi, co se dalo sklopit, když třeba bylo zapotřebí, jako aby se doplnili vozy a tak. Z Karlova náměstí na 14, 14 na Václavák, na Václaváku jsem si chytila tuhletu 603, dala jsem mu 100 korun, to byly strašný peníze, to dneska vyšlo opravdu snad do 1000 a platili, jo. Vzala jsem si tohohle toho taxikáře, já jsem říkala, prosím vás pěkně, dovezete mi tam a tam a jenom otevřete dveře a budete čekat. No a teď přišlo k tomu vlastně tomu heroinskému činu. Přijela jsem, on otevřel dveře a vystoupila. Nikdo mě nečekal samozřejmě, protože nebylo nic hlášen. Říkám, tovarišči, kde vy? Bys viděl, jak naskákali tovarišči. A ustáli. Zdravstvujte, tovaryši, já přijechalo z Sovětského sajuza od Dukli. My jeho vyvali od Dukli z generál Korona, já jeho chci vidět. Už to lítalo, takhle mě postavili blíž a teď šli dva. Jeden hůpenej dlouhej a jeden takovej červenolící, takovej jako menší. A teď mi tou hlavou šlo. Po mně vždycky šli spíš menší než největší. Generál, jakože to byl, to jsem poznal, protože oba dva měli lampasy na kalhotech. A já prostě od toho stolu, kde byl tak příšel, jsem řekl, generál Korona, yes, yes! A letěla jsem a to malýho jsem chytla, takhle jsem ho chňapla. A doucha mu říkám, já s vámi potřebuji nutně mluvit. Tento červenolící generál zbělil jako stěna. Neřekl ani slovo, udělal vlevo v bok. Furt si mě hlídal, abych byla před ním. Pak jsme pochodovali vedle sebe teda do tého místnosti, tam jsme se posadili. A jsem říkal, soudruhu generále, nezlobte se, a ty jsi mu tohleto všechno vyprávěla. Ten za chvilku zčervenal, on si snad myslel, že si nejsem nějaký zpravodaj nebo nějaký to, který ho nebo dělat. Tam jsme se teda opravdu božrali úplně. Odeslal to auto a hned si nechal poslat papíry Jirkovi z Vinohrad jako k sobě. Tam mu něco napsal, fakt je, že Jirka byl jenom povyšovaný na vojnu, se pak nedostal. Ale kdyby to býval nebyl Koruna a kdyby neměl smysl pro humor, tak já už tady nejsem.
3: Smysl pro humor opravdu Helena Růžičková ve svém životě měla. A taky vystudovala, jak už víme, střední zdravotnickou školu, obor zubní laborantka. Tak se ještě naskok k doktorům vraťme. Tentokrát s párem skvělých anekdot.
2: Paní si stěžuje psychiatrovi. Pane doktore, manžel mě pomlouvá, že jsem blázen a jen kvůli tomu, že mám ráda palačinky. Ale to je nesmysl, paní. Já například, já mám taky velmi rád palačinky. Ne, no to je báječné, pane doktore. A mohla bych vás na ně pozvat? Mám jich plnou půdu, 3 pokoje, sklep a několik skříní. Pán přijde k lékaři a stěžuje si, že na dvou místech na čele ho, že ho to ukrutně bolí. Doktor přemýšlí a pak říká, to je z toho, že moc kouříte. Nikdy v životě jsem nekouřil. Tak to máte z přílišného požívání alkoholických nápojů. No dovolte, v životě jsem se alkoholu ani nedotknul. No, tak to máte z toho, že pořád běháte za ženskýma. Já jsem ženatý a na cizí ženu se ani nepodívám. Potom je mi to úplně jasný. Pane, vy jste vůl a rostou vám rohy.
5: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Tou následující skladbou si připomeneme i fakt, že Helena Růžičková hrála i ve slavné komedii

0: nenecháte mi. Chlapi zatracení.
1: Užijte si s námi zvukové vzpomínky na Helenu Růžičkovou, báječnou herečku a Komindu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Nejdříve pracovala jako choreografka v Mladé Boleslavi a technička v Příbrami. Později jako herečka ve Svobodném povolání hostovala v roce 1967 v Činoherním klubu v roli hejtmanky v Gogolově revizorovi. No a v letech 1971 až 73 se stala členkou divadla Na zábradlí. Skončila proto, že se dostala do hledáčku STB. Vyhodili ji z divadla údajně proto, že dorazila na představení úplně na mol a vykřikovala provokativní hesla proti komunistům. Její kolegové se k ní tehdy, kromě pár vyvolených, otočili zády. Ona to nesla velmi těžce a tak skončila na 3 měsíce v psychiatrické léčebně.
3: Tohle je Kudláčková.
4: Těší mě.
5: Já jsem Švagrová děda vševěda.
6: Vážně? Já jsem původně čarodějnice.
5: Na?
6: Taky čekáte na ucho?
5: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
3: No, vidím, že si budete dobře rozumět.
6: Kde je Klika?
5: Není, aby nikdo neutekl. Hej, jenže oni zapomněli, že Kolumbus přijede lodí. Budu ode.
6: Oni nás tady zavřeli. Není tady někde koště?
5: Ne. A dají se tady hrát kuličky.
4: Jestli máš důlek, můžeme si zahrát.
1: Podotýkám, že tuhle roli sehrála ještě o 2 roky dřív. A to v komedii Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Helena Růžičková prý i ráda slavila a pořádala nejrůznější večírky. Využívala k tomu Vánoce, Silvestra, čínský nebo astronomický nový rok a další příležitosti. Jídlo prostě milovala. A navzdory své korpulentní postavě měla i nespočet pohledných nápadníků. Miloval je třeba americký zpěvák přezdívaný Rudý Elvis, Dean Reed. Největší váha, které za života dosáhla, byla prý 268 kg. No, přesuňme se teď do vinárny. Pořádá se tam konkurs a účastní se ho i Helena Růžičková.
7: Dobrý den, tak jsem tady.
8: Ano, tak se posaďte.
7: A proč bych si sedala? Já jsem se teď naseděla dost, já radši postojím.
8: No tak ve vinárně se to obyčejně dělá, že si člověk přijde sednout.
7: No jo, to jsou ty dobrý úmysly. Ale nakonec stejně skončí pod stolem, že?
8: Promiňte, my jsme slušná vinárna.
7: No právě proto.
8: Prosím?
7: No, proto jsem tady.
8: A tak?
7: Já jsem.
8: Co pak?
7: Helkot, nechte mě domluvit.
8: Spíš do kokta.
7: Já jsem.
8: Smrťáček, vínečka, libo.
7: Tak necháte mě domluvit.
8: Prosím.
7: Já jsem.
8: Stačí, paní. To už není for do kabaretu.
7: Jsem tady na inzerát.
8: Chápu, první milostné setkání, no jo, na inzerát. To musí být napínavé, co?
7: Vy mě nic nevyprávějte. Já jsem tady na váš inzerát.
8: Lituji, nemohu být k dispozici.
7: Co je tohle za řeč?
8: Jsem ženatý.
7: Obec Vrbovník, já přišla na inzerát vaší vinárny.
8: Lituji, o tom nic nevím.
7: No to mi zavolíte vedoucího.
8: To jsem já.
7: Já jsem Roubalová.
8: Chápu.
7: Ano. No ano, vy jste vedoucí, jak má být. Tady se schání síla a vedoucí o tom nic neví, že jo?
8: Co vy byste po vedoucím ještě nechtěla?
7: No, já nic. Ale když dá jeho podnik inzerát, že schání kvalifikovanou sílu, že by o tom vedoucí jako mohl vědět, že jo? To
8: vy jste kvalifikovaná síla?
7: Pochopitelně.
9: A jakou máte praxi?
7: 2 roky jsem pracovala v divadelní vinárně v Červeném Kostelci jako šatnářka, květinářka.
9: No výborně. U nás k tomu dostanete ještě recepci a cigarety.
7: Proč recepci? Vy tady máte nějaký pokoje?
9: Ne, pokoje ne, ale pult pro recepční.
7: Aha. A komu budu dávat klíče?
9: No, prosím. Prosím vás, když nemáte v podniku pokoje, tak proč byste dávala někomu klíče?
7: No právě, no, to je pravda. A nače teda tady recepční?
9: No tady není recepční.
7: A vy jste mi teďkon to místo nabízel.
9: Ale milá paní, náš...
7: Roubalová.
9: Milá paní Roubalová, náš podnik vám nenabízí místo recepční, ale místo v recepci.
7: A jaký je v tom rozdíl?
8: Platový.
9: Vy se nám neplejte do rozhovoru.
7: Budeť ne.
9: No tak prosím, vy tady budete zastávat funkci šatnářky a květinářky, no a za to dostanete plat. No a za funkci recepční, která má hmotnou odpovědnost za cigarety, bude brát plat moje paní.
7: Vy jste ženatej?
9: Já? Jak vás to mohlo napadnout?
7: No v té chvíli, když jsem si uvědomila, že druhý plat bych u vás mohla mít jako uklízečka.
8: No a teď vás, paní Roubalová, seznámím s personálem.
7: Bude mi potěšením. A hned seznámím personál s tím, jak si představují provoz této vinárně, rozumíte? No,
8: to všichni budou rádi, jsou tady noví a nemají, jako my, psychologové říkáme, ani kolektivního ideologa, ani kolektivního mluvčího, že?
7: Pojďte se, když mi 500 měsíčně přidáte, vezmu tyhle dvě funkce.
8: Vy jste mi nerozuměla. Chtěl jsem říct, že tady máme mladý kolektiv, který se teprve formuje.
7: Tím líp. Já je sformuju. Teda když mě přidáte těch 500, samozřejmě.
8: No jo, já jsem to zažil.
7: Kdy?
8: No, když nám kriminálka odváděla minulý kolektiv.
7: Podívejte se, když bude těch 500 jako měsíčně, já je naučím v tom chodit.
8: No jo, ale nějak poctivě.
7: S láskou. Láska, pane vedoucí, je čarodějka. Láska je mocná. Láska je nevyzpytatelná.
8: Já vím. Knihu přání hodím do koše a řeknu, že jí polil učeně rajčatovou vomáčkou, ale jak přijde hloubková kontrola...
7: Tak je maler. Ale to musíme brát jako riziko povolání.
8: Jo.
7: Jo, protože jinak bychom to nemohli dělat, že ano? Tak jsem teď přivejte ten mladý začínající kolektiv, který se zatím ještě nestačil psychologicky sformovat, jo?
8: No tak, nejprve vrchního. Pane Patočka! No,
10: prosím, ano?
7: Pane Patočka! Oni vás už taky pustili!
10: Paní Roubalová, když jsme to měli oba na půl druhého roku, ne?
7: Pravda, ale řeknu vám jako nově začínajícímu vrchnímu.
10: No.
7: Pozor!
10: Spolehněte se, desetinná čárka se dělá za celými korunami.
7: Správně, no. A kniha přání?
10: Vždycky musí být dvě.
7: Správně! A další?
8: To je náš kuchař, pan Žemlička.
11: Jo, tady, co pak je?
7: Žemličko, ty kluku hlubata.
11: Roubalka.
7: Ty už seš taky venku. Ale no to je mě překvapení.
11: To víte, paní Roubalová, láska to je, co mi zase dovedlo zpět k plotně.
7: A jen to s tou láskou tak nepřeháněj, Žemlička.
11: A dovolte, paní Roubalová.
7: Jestli dovolím, Žemlička k plotně.
11: Už letím.
8: No, tak co pak říkáte, paní Roubalová, novým spolupracovníkům?
7: No to víte, já jim nemám co říkat, žádno, ale jestli je tady někdo novej, jo, tak... To teda promiňte, ale to jste jako vy, pane vedoucí.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Helena Růžičková vytvořila mnoho nezapomenutelných rolí, ale v našem pořadu rozhodně nesmí chybět ta její Škopková z Troškovy série Slunce seno.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Helena Růžičková prý byla neuvěřitelně ukázněnou herečkou. Texty se učila naprosto přesně podle scénáře. V tom byl její herecký kumšt. Dialogy říkala úplně přirozeně, jako by jí šly rovnou od plic. Nikdy nepřišla za režisérem s tím, že jí text takzvaně nepasuje do huby. Vždy ho řekla tak samozřejmě a normálně. Jakmile se ozvala klapka, vystřelila, vystartovala, odříkala text a navíc ještě byla neuvěřitelně pohyblivá. Prostě tu postavu uměla nosit.
2: Že vám, maminko, huba neupadne, slyšíte to, doktory, my prým trápíme hlady.
3: No, když je to pravda, bude, ne, prosím tě, nepovídej, já to moc dobře vím. Na mě už nezáleží, já jsem stará baba, proto se mě zbaví. Tak jo, krmíte takovejma šmejdama.
2: No, že vám huba neupadne, maminko, Čech si od huby utrhne, sám jí přinese a ono by právě takovýhle věci.
3: No, když je to pravda, bude, ne, prosím tě, já co dneska, ta polívka blablá, kyselá.
2: Maminko, by to bylo kyselo. A když je to kyselo, tak je to kyselý. To si taky musíte rozmyslet, co vlastně chcete.
3: Ne, prosím tě, nepovědět, to nebylo kýdlo.
2: Jak to, že to nebylo kýdlo, když jste toho zblezla, tady je celý kastrůlek, co? Tak? Slyšíte to, doktore?
3: Já ani řízek mě neuděláš.
2: Na co bych vám dělala řízek, když ho nemáte čím kousat?
3: Ne, nemám. Já mám tamhle zuby, které nejsou šoupleti.
2: To máte, 15 let, ale ještě jste si je nešoupla do huby. Tak či byste to asi kousala?
3: No, to je jedno. Tak aspoň guláš, ten už mi nějak dal.
2: Maminko, vy dobře víte, že po guláši trpíte průjmama. Doktore, čestný slovo, vždycky se mám potom poslal.
3: Prosím, že nepovedejte, je přeci, já se znám, já tě moc dobře
2: znám. No a co?
3: A tvýho starýho znám taky, já vás všetky moc dobře znám.
2: No a co tím chcete říct?
3: Já
2: vím, že můj starý stojí za hovnal, je to můj muž.
3: Já, je, on je ožralá, ty taky.
2: Co to budete, co povídat, že já jsem ožralá?
3: Já.
2: Jestli někdo ožralá, jste to vy ožralá. Taky. Že vám není hamba tady takhle před doktorem.
3: Pane bože, jak já k tomu přijdu, já mám takovouhle cel.
2: Podívejte se, co jste si udělala, to máte, na to nenadávejte. Slyšíte to, doktore?
4: Tak, tohle spolknete a po diskuzi se s váma budu furt prát. Stejně víte dobře, že vám vždycky přepadu, tak co?
2: A vopalašte si to vyplivnout, zkuste to vyplivnout, vopalašte se!

0: Tohle byla ukázka z druhého pokračování série Slunce, seno, tedy Slunce, seno a pár facek. Natočena byla v roce 1989. Natáčelo se v Hošticích a natáčel hlavně Zdeněk Troška, který pak s Helenou Růžičkovou často jezdil i po nejrůznějších sálech a na tuhle sérii vzpomínali.
1: Já bych se ještě chtěla jenom vrátit. Vrátit k tomu, jak Zdeněk říkal, že teda jako se vzájemně hlídali, jako aby některá neměla víc nebo míň, ale to šlo dokonce tak daleko, že když byl někdo před kamerou, tak měl ještě příplatek mimo ty 100 koruny. No a teď...
2: Takhle, byl kompár, což je, to jste šli po vsi a nic jste neříkali. A když tam někdo řekl třeba dobrý den, nebo ano, něco tohle, tak dostal takzvanou malou epizodu, to bylo 130, 140 korun.
1: No a na základě toho začali přece... jako ona ti řekne dobrý den, jako my to říkáme, a ona dostane za to 130 a my dostaneme jenom 100.
2: No právě, byla první výplata, ty dvě báby tam byly celý den spolu, jedna dostala 100, druhá dostala 130. Přišel a říkal, hele, Denku, jak to? Já jsem tamhle s Pošicovou tam byla celý den a já jsem dostala 100 a dostala 130. Já panu, protože ona tam řekla to, dobrý den velebnosti, dobrý den. Bože, to je krámu, to já bych sedla taky. Já jsem říkal, a tady nemůžu platit barandovský zvyklosti, tady musí dostat všichni stejně a hotovo 20, protože tak bychom s nimi nevydrželi v té vesnici.
1: Ano.
2: Všichni dostávali stejně, ať tam říkali, dělali, co chtěli, a v tom případě to bylo potom pořádku.
1: Ano, takhle si to hlídali a přitom, ale když se třeba dejme tomu o tom mluvilo, nebo tak, já o peníze nestojím, mě jsou cizí, mě nemají co říct, máme svoje vajíčka, máme svoje, tak nám něco. No, co bych dělala s penězma, kolik že dostanu?
0: Na závěr se ještě zastavme u jídla, které Helena Růžičková milovala. Její maminka pocházela ze Sarajeva, takže už odmala měla Helena ráda třeba džuveč, plněná rajčata, papriky i cibuli a neměla problém přidat do všeho česnek, klidně prý i do šlehačky. Když poprvé vařila svému budoucímu muži Jiřímu uzenou polévku, prý je hrozně přesolila. A druhý chod? Těstoviny? Ty zas rozvařila do obrovské koule. Jiří tehdy ani nemrkl a všechno snědl. V ten okamžik prý pochopila, že jedině tenhle člověk s ní bude schopen vydržet. Na jídlo a Helenu Růžičkovou kdysi vzpomínal i Jiří Krampol.
3: A jednou šla po Ostravě a zpívala si. Šla a zpívala, kdybych byla jahodou. Kdybych byla jahodou. Tam stál nějaký ožralý varník, Petr. Když zaspívala si po čtvrtý, kdybych byla jahodou, povídá, paní, to bylo marmelády.
0: A když byla řeč o jídle, je tu na závěr ještě kuchařská scénka. Samozřejmě, že s Helenou Růžičkovou.
4: Pane Žemlička, co pak se to dneska dal do té speciality?
5: Nic.
4: Ne. Tak tam příště aspoň něco dejte, jo? Až lidi dost nadávají.
5: Lidi jsou milhostejný. Já nevařím pro lidi. Já vařím pro požitek.
4: Pro čí požitek?
5: Čí? Svůj. Aha. Pro mě vaření koníček.
4: Takže pro vás je to koníček a po mně lidi rajtujou, víte?
6: My jenom mysleli, že byste mohl v rámci zlepšení služby zákaznictvu dát si nějaký hodnotný závazek, který
4: víte,
6: by...
4: Ano, víte, jak to myslíme, jo? Takový ten...
5: Na co si mám dát závazek?
6: No, na co, na co? Na papír!
5: Klidně. Pište.
4: Já píšte.
5: Nejlepší píšete, než počítáte, pane Patočka.
4: No.
5: Budu rozdělávat včas oheň, pokud budu mít čím, a ke konci směny všechny hořáky zhasnu. Budu dávat do cmundy česnek,
4: česnek
5: a nebudu ho dávat do moučníku. A teď, co řeknu, to si podtrhněte. Do práce budu chodit v pracovní době. A dejte to na ozdobný blanket, já vám to podepíšu. V úctě. Má úcta.
6: Já bych ho vzala vařečkou.
7: Počkejte, paní Roubalová. Ono to s ním nebude jen tak.
6: Jak?
7: No jak? On je dost mazaný.
6: To je,
7: no,
6: to je.
7: On takhle dost ví, víte, co se kde děje. A tohle on určitě nemá ze sebe. Takovýhle závazky, víte? Mm-hmm. To on určitě někde odkouká.
0: Obdiv celého národa si Helena Růžičková získala hlavně svým nebojácným a optimistickým bojem s rakovinou, který popsala také ve svých knížkách a vynesl ji i 82. místo v anketě Největší Čech. Helena Růžičková zemřela 4. ledna roku 2004 v plzeňské nemocnici v nedožitých 68 letech, a to na selhání ledvin. Ale my na ní budeme vzpomínat s humorem a s láskou, jako vždycky v našem pořadu.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Radioservis představuje
4: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
5: 17 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Meteorologové rozšířili výstrahu před požáry. Studenti Univerzity Hradec Králové si připlatí za ubytování. Hradecké fotbalisty čeká na startu nové sezóny východočeské derby. A počasí zítra má být polojasno až jasno, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Půlhrábek. Hezké odpoledne. Na mnoha místech České republiky hrozí riziko vzniku požárů. Výstrahu dnes meteorologové rozšířili. Podle Františka Šopka z Českého hydrometeorologického ústavu platí varování kromě jihu Moravy i v částech Česka.
6: Rozšiřujeme tuto výstrahu na nebezpečí vzniku požárů pro některé území v Čechách, a to na dnešek místy pro západní a severní Čechy a na zítřek pro západní, střední a severní Čechy a také místy pro východní Čechy.
5: Studenti Univerzity Hradec Králové si připlatí za ubytování na kolejích. Škola zvýší cenu o 2,5%, tedy o meziroční míru inflace. Zájem o bydlení přitom i letos převyšuje kapacitu kolejí, informuje vedení univerzity. V bývalém internátu v Opočně vzniknou byty pro děti a zázemí pro vedení dětského domova Naděje. Kraj v těchto dnech vypsal soutěž na úpravu prvního patra budovy. Počítá s náklady kolem 15 milionů korun, říká mluvčí hejtmanství Dan Lachman.
7: Stavební firma vybuduje dva byty pro rodinné skupiny dětského domova Naděje. Každý bude sloužit pro 6 dětí a jednoho vychovatele. Jeden z bytů bude navíc bezbariérový. Kromě toho v bývalém internátu vznikne také zázemí pro vedení domova pro zhruba 6 zaměstnanců.
5: Meziměstí na Náchodsku plánuje i nadále dotovat mezinárodní autobusovou linku do polského Valbřichu. 4 spoje denně jezdí výhradně o letních prázdninách. Radnici to stojí 60 tisíc korun. Autobus ale není podle statistik dopravce maximálně využívaný. Nezávislá starostka Meziměstí Pavlína Jarešová věří, že cestujících přibyde.
0: Sport.
5: 4 zápasy dnes začíná nový ročník první fotbalové ligy. Tým Hradce Králové se po pohárové výhře v Tromse představí v derby s Pardubicemi zítra. Kapitán Hradce Králové Vladimír Darida věří, že mužstvo dokáže navázat na předchozí sezónu, kdy skončilo na 4. příčce.
8: Evropská liga, tak Česká liga jsou velmi těžké soutěže, ale věřím, že ten kádr máme dostatečně silný a z toho mužstva je cítit chuť ukázat se, předvést se, protože vždycky to těší ten výsledek zopakovat, než ho jednou udělat, takže nechceme ukázat, že to nebyla náhoda.
0: Počasí.
5: Noc bude jasná až polojasná s teplotami kolem 15 stupňů. Zítra čekáme polojasno až jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, k večeru ojedinělé přehánky. Teploty na východě Čech 29 až 32 stupňů, na horách kolem 25. Biozátěž bude zítra na Trojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Na výjezdu z Náchoda směrem na Trutnov pozor na omezení v Dolní Radechové, kde se pohybuje těžká technika. Pokračuje tam stavba tunelu pro obchvat Náchoda.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Českého rozhlasu v Hradci Králové přejeme dál krásnou sobotu. Karel Sladký zdraví od mikrofonu. Písničky o srdce, to je to, oč poběží teď v našem vysílání. Tato hodina bude patřit vašim vzkazům, pozdravům a přáním. My vám přejeme dál krásný víkend a že počasí dnes vyšlo, vydařilo se. Možná nám také řeknete, kde jste výletovali, kde jste byli. Jsme rádi, že jste teď s námi napřímo. Český rozhlas Hradec Králové, přejeme hezký den. A Decibely lásky Michala Davida tuto hodinu hudebně otevíráme. Příjemný poslech.

0: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: A pak je tu také náš mail studio.hradec@rozhlas.cz. V předstihu jste napsali, koho byste rádi potěšili v této hodině písniček od srdce. A tak pozdravíme třeba i do Rokytnice nad Jizerou. Ale teď pozdravím pana Jirku, který se k nám dovolal. Pane Jirko, krásné odpoledne, hezkou sobotu.
2: Krásné prosluněné odpoledne, krásnou sobotu také vám, pane Kájo.
1: Vám také. Kde jste výletoval, kde jste byl?
2: No, byli jsme s rodinkou se podívat tady u nás nedaleko v Havlovicích právě na jižsníněné zřícenině hradu Wisenburg a mohu vám teda říct, po dvou letech, co jsem tam nebyl, nádhera. Doopravdy teda stavějí tam, jedou tam, jak se říká, o 106, je to nádhera, máte tam i fotky před vlastně objevením, po objevení, ale dál už prozrazovat nebudu, asi každý udělá výlet sám, stojí to doopravdy za to. Máte tam i stánek s občerstvením, že se můžete občerstvit s rodinkou, s dětma, je tam vlastně něco dobrého do žaludku a krásný výhled tam máte nedaleko v Havlovicích, hřiště pro děti, když jsme to tam včera zakončili minigolfem, takže vlastně užili jsme si dneska úplně perfektní bombastický den a zakončíme to, pane Kájo, jak jinak o víkendu a po ukončení dovolené, jak jinak, jak pěknou grilovačkou.
1: Wisenburg, Havlovice, Trutnovsko, grilovačka přesně před tak vámi, tak než se přesně pustíte tak do grilování, tak si dáme písničku. Pro koho bude, pane Jirko, komu ji věnujete?
2: Tak já bych, pane Kájo, věnoval písničku pro moji rodinku, že jsme si to krásně užili, vůbec všem výletníkům samozřejmě, počasí bude přát i nadále. My už tady, jak říkám, dovolenou máme za sebou, ale jsou taci, co mají dovolenou i před sebou, tak ať si výletování naplno užijím.
1: Přejeme určitě. A vy si užijte dnešní večer, krásný sobotní večer, pane Jirko, mějte se hezky.
2: Napodobně, mějte se moc krásně, děkuju, nashledanou.

0: Paní Hance Kavanové přejí kolegové, kolegyně z domova seniorů Dolní Rokytnice nad Jizerou ze třetího patra, aby se jí mezi nimi líbilo. Jménem všech klientů Jana, paní Hanko Kavanová, zdravíme vás z Českého rozhlasu. Ale teď budeme zdravit i milovanou maminku paní Věru Vodehnalovou, která slaví 80. narozeniny. Má tady přání k 80. narozeninám, k životnímu jubileu. Celá rodina přejeme hodně zdraví a pořád stejnou energii a vitalitu. Máme tě moc rádi. Hudební dárek pro paní Věru Vodehnalovou k 80. narozeninám.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Paní Věro Vodehnalová, všechno nejlepší.

Věře Vodehnalové jsme hráli k životnímu jubileu k 80. narozeninám a popřáli všechno nejlepší, energii, vitalitu od nejbližších. Teď už nás určitě poslouchá pan Štefan Bernát, který 23. července oslavil krásné životní jubileum. Pan Štefan Bernát z Třebechovic pod Orebem. Všechno jen to nejlepší, hlavně hodně, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody mu do dalších let z celého srdce přejí ti, kteří ho mají tolik rádi a jsou s ním rádi. Krásnou písničku posílají manželka Hana, dcery Monika a Lenka s rodinami, vnoučata a pravnoučata. Pane Štefane Bernáte, všechno nejlepší do Třebechovic pod Orebem a vaše oblíbená písnička.

0: Písničkou jsme popřáli k životnímu jubileu panu Štefanovi Bernátovi z Třebechovic pod Orebem. Rodina jeho nejbližšího mají moc rádi, myslí na něj, a tak si vzpomněli i v dnešních písničkách od srdce. Pane Bernáte, všechno nejlepší.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Trutnovsko zdravím paní Marii, krásné sobotní odpoledne.
2: Krásné sobotní odpoledne, pane Karle. A já jsem ráda, že vás po dlouhé době takhle slyším a že jste mě vybral písničku Chaloupky. A bude to pro Anny, které mají zítra svátek, a ty hlavní Anny, ty to neuslyší, ty jsou daleko. Takže pro ty Anny.
0: Svatá Anna chladna z rána, uvidíme, no ale po těch chladných ránech nás prý ještě čekají docela krásné letní dny, alespoň meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu říkali, jak si užíváte léto, jaké je vaše léto, paní Marie?
2: No tak tyhle slunečné dny já miluju, sice pak jako ty 40, to už teda ne, nebo těch 38, to už ne, ale jako tady tohle, to jsou krásné dny pro mě.
0: Tak příští týden, snad příští víkend zase nějakých 36 stupňů, tak se těšte.
2: No to já už se těším.
0: Ano. Mějte se krásně a chalupky pro vás. Krásný zbytek dne. Naschledanou.
2: Krásný zbytek dne a naschledanou. Děkuju.

0: Hezkýho zas Hradec Králové, sobotní písničky od srdce, poslední červencová sobota. Zdravím paní Jiřinu. Paní Jiřino, hezké odpoledne.
1: Já vám taky přeju hezké odpoledne. A utíká to utíká. Ani se mi nechce věřit, že už je poslední červencový víkend.
0: A pro koho bude písnička?
1: Bude to pro všechny, ale mě dětička moje to tak rychle neutíká.
0: No vy jste si přála Laďku Kozderkovou, tak to vám posíláme. No. Vám to neutíká, vy máte pohodu a to je dobře, paní Jiřino.
1: Já mám prázdniny pořád.
0: Ano, tak se mějte hezky a příjemný zbytek dne. Naschledanou.
1: Děkuji, děkuji moc, naslyšenou.
0: Český rozhlas Hradec Králové a písničky od srdce.

Rádio na cestách aneb 30 let posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku. Chcete poznat zákulisí šarmantních gala večerů, poslechnout si pěkné písničky a přitom se setkat s oblíbenými moderátory? Český rozhlas Hradec Králové vás zve ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin na náměstí Československé armády v Hronově, kde budeme součástí festivalu Jiráskův Hronov. Programem vás provedou Lada Klokočníková, Aleš Cibulka a Jiří Kánský. Jejich hosty budou herci Jan Přeučil, Eva Hrušková a zpěvačka Iva Marešová. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 6. srpna v 19 hodin v Hronově. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Paní Jessica se vrátila z pouti, taky zdravím, dobré odpoledne, hezký den.
2: Dobrý odpoledne, přeju všem posluchačům a vám do studia samozřejmě. A tuhle písničku bych chtěla pro krásnou letní pohodu poslat všem, kteří jsou rádi, že už bude normálně na léto. A všem pořadatelům u Pický pouti, která je fakt mě u hasičů a na dřevěnce, prostě vynikačka jako vždycky. A když jsem tam viděla ty koně na tom kočáře, tak jako nic jiného než ta písnička mě nenapadla. A ještě bych chtěla pozdravit do Dvora, do České Lípy a do pod Orličí, no, takhle nějak, do Horního Starého Města. Mm-hmm.
1: Věra Martinová, zázračný housle, mějte se hezky, Jessico, hezký zbytek dne.
2: Děkuji moc krát, naslyšenou.
1: Naslyšenou. Český rozhlas Hradec Králové, krásnou sobotu.

Příznivci country a folku si dali dostaveníčko na Pecce, skvělí interpreti také, další ročník festivalu pro milovníky country. Krásná akce v kempu Pecka, tam se určitě mnozí zdrží, když zmínila před chvílí paní Jessica Upickou pouť, jsou to nejrůznější akce v tomto kraji, v Počtejně, také setkání, řemeslný jarmark, jsou to různé svatoanenské pouti, slavnosti třeba v domově svatého Josefa v Žirči u dvora Králové nad Labem. Tajemství Ráskových sadů můžete dnes večer objevovat tady v Hradci Králové, večerní vycházka za zavřené brány parku od 21 do 22 hodin 30 minut. Jakmile Ráskovy sady pohltí ticho a brány se zavřou, vydáte se tam, kam se běžně nevstupuje. Mezi stromy, klikatými cestičkami parku, kde jsou příběhy dávné historie a architektury čekající na objevení. Tak to je další z krásných typů. Je to také Summer Night Food Festival Hradec Králové a Pardubice. Opět ožili skvělým jídlem, pitím, hudbou pod širým nebem. Noční hrané prohlídky hradu Počtejn právě dnes, 25. července. Můžete se vydat historií proti proudu času na nočních hraných prohlídkách na Počtejně. Je to určitě také další z krásných typů. A večerní prohlídka zámku bude dnes v Ratibořicích od 21 do 22 hodin 30 minut. Unikátní zážitek. Pan Gabriel si napsal následující písničku Posílají vám všem s přáním krásné soboty. Krásnou sobotu i vám, pane Gabrieli, mějte se hezky.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Mým hostem bude mořeplavec Richard Konkolský.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Aničce Morávkové k zítřejšímu svátku. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody přejí přátelé. Aničko, těšíme se dnes večer, až to oslavíme.

0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
1: Oslavencům můžete znovu přehrát. Utajené poklady regionů, to je pořad, který nabídneme dnes po 19. hodině a o nevěře bude noční linka Českého rozhlasu. To je téma. Nevěra. Ve 23 hodin noční linka, která začne i na těchto frekvencích. Za 4 minuty vám Český rozhlas Hradec Králové nabídne zprávy a pak už tady bude Lada Klokočníková s magazínem o životním stylu. Letní prázdninové tipy, rady, doporučení, šarmantní osobnosti. Na setkání s Ladou se těšte hned po zprávách po 18. hodině. Karel Sladký přeje krásný sobotní večer s Českým rozhlasem Hradec Králové. Příjemný poslech našich dalších pořadů.

0: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Na železnici z Hradce Králové do Trutnova nejezdí vlaky. V safari parku Dvůr Králové začínají africké dny. Alexandr Šupenič vybojoval titul mistra světa v šermu. A počasí zítra má být polojasno až jasno, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek. Hezké odpoledne. Cestující na železnici z Hradce Králové do Trutnova se musí připravit na komplikace. Do pondělní půlnoci pokračuje výluka mezi Jaroměří a Starkočí. Důvodem je údržba trati. Informují o tom České dráhy. Vlaky jsou nahrazené autobusy. Obec Vysoká nad Labem nechala ve svém katastru opravit část cyklostezky Labská. Podle nezávislého starosty Jiřího Horáka byly práce po 7 letech provozu nutné.
3: Jsme opravili tu zvlněnou část toho našeho úseku, kde teda ty kořeny těch stromů předvádějí tu velkou sílu přírody a udělali z toho v některých místech valchu a v některých místech už asfaltu začaly růst lístečky, tak se to celý sfrézovalo, prostě upravilo a zase to nějaký čas bude i pro ty bruslaře.
2: Policii se podařilo po téměř 20 letech najít útočníka, který v roce 2007 v Hrádku nad Nisou pobodal obsluhu čerpací stanice. Případ objasnil speciální tým. Útočník ale do vězení nepůjde. Případ je promlčený.
4: Asi 30-letý muž přišel brzy ráno na čerpací stanici v Hrádku nad Nisou, připomněl mluvčí policie Jakub Vinčálek.
5: Pachatel po předchozím předstírání zájmu o nákup zboží napadl uvnitř objektu manžela provozovatelky nožem a způsobil mu závažná zranění.
4: Čepel jen náhodou netrefila životně důležité orgány a muž útok přežil. Policie tehdy útočníka nenašla. Po letech se to ale podařilo speciálnímu týmu Tempus. Ten vznikl v roce 2013 a zaměřuje se na neobjasněné případy, podle Vinčálka hlavně vraždy.
5: Jejím cílem je využívat moderní kriminalistické metody, nové poznatky i opětovné vyhodnocování důkazů k objasněným případů starých i několik desítek let.
4: Útočník spravedlnosti ale unikne. Promlčecí doba vraždy a pokusu o ni totiž byla v době spáchání útoku 15 let. Josefína Báčová, Český rozhlas.
2: V safari parku ve Dvoře Králové nad Labem začaly africké dny. Festival africké kultury a přírody potrvá do příští neděle a nabídne mimo jiné setkání s africkými umělci, říká mluvčí zoo Michal Šťastný.
6: Africké dny v safari parku začnou každý den takovou hudební ochutnávkou přímo u vstupu do areálu. Odtud se zájemci mohou za zvuku afrických rytmů protančit až do amfiteátru, kde probíhá hlavní těžiště toho programu. Těšit se lidé mohou na trh a samozřejmě i nejrůznější přednášky a vyprávění, a nebo taneční, bubenické či marimbové workshopy. Sport.
2: Fleretista Alexandr Šupenič vybojoval titul mistra světa v šermu. Ve finále v Hongkongu porazil Itala Makiho. Brněnský rodák získal první medaili v samostatné historii České republiky.
1: Počasí.
2: Noc bude jasná až polojasná s teplotami kolem 15 stupňů. Zítra čekáme polojasno až jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, večer ojediněle přehánky. Teploty 29 až 32 stupňů a biozátěž bude na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Vertyni v Podkrkonoší silničáři uzavřeli Hronovskou ulici. Držte se objízdné trasy přes Červený kostelec. Důvodem jsou opravy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Šarm.
7: Po sérii monotematických šarmů speciál je tu opět naše magazínová podoba pořadu. Alada Klokočníková přeje i dnes, aby vás informace a rady, které dostanete během následující hodiny, pobavily a třeba i inspirovaly. No a co jsme připravili? Léto je doba, kdy si asi víc než kdy jindy můžeme udělat čas na své blízké a přátelé. A tak jedno ryze holčičí přátelství, navíc okořeněné mateřskými povinnostmi, vám představím už za chvíli. Na mysli mám rozhovor s herečkou Petrou Nesvačilovou a návrhářkou Andreou Vytlačilovou. Léto je taky čas, kdy se společenské události konají ve velké míře venku, v přírodě, na zahradě, a tak jak se obléci na takovou garden party, povíme v modních trendech. Taky se dozvíte, jaké cviky jsou vhodné pro posilování břišních svalů. Kosmetický rádce se dnes zaměří na péči o nohy v létě. V seriálu o etiketě budeme cestovat letadlem a v konci šarmu to bude italské Lago di Garda, kam se podíváme s Pavlou Apostolaky. Na jednu hodinu zastavení víc než dost, tak snad už jen přání, ať se vám šarm i dnes hezky poslouchá.

0: Místům, která o prázdninách rádi navštěvujeme především s dětmi, patří i zoologické zahrady. V té naší Králové dvorské například už od této soboty do 2. srpna můžete navíc ochutnat africkou kulturu a gastronomii, a to na tradičních afrických dnech. Já jsem měla možnost zahradu navštívit začátkem léta a měla jsem to štěstí, že při procházce parkem jsem v kolotoči rodičovských povinností zastihla hned 2 mladé maminky a zároveň velké kamarádky, herečku Petru Nesvačilovou a návrhářku Andreu Vytlačilovou. A protože dobrá nálada a humor jsou dobré koření pro život, tak doufám, že i vás následující rozhovor o přátelství a mateřství potěší.
1: Kšiltovku si dej.
2: Tak Jasmínko, kšiltovku si dej. Mě velice těší, že tu mám 2 krásné maminky, Petru Nesvačilovou a Andreu Vytlačilovou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: No, přijeli jste s celými rodinami. Dalo mi trošku práce rozeznat, která holčička je čí.
4: No to nejde rozpoznat, když jdeme v té skupině, tak lidi váhají. I mý rodiče vždycky váhají.
2: Představme ty vaše dětičky, 3letá holčička.
3: Ano, holčička 3letá a chlapeček půlroční.
2: Dá to asi hodně zabrat?
3: Dá, no, ale no. Tak, jako je to radost prostě, s těma dětma člověk je takový výkonnější a musí využít každou chviličku, no.
2: Dnes jste se sešli tady, je to časté, že se sejde Petra s Andreou a že si takhle hezky užijí neděli?
4: Určitě ano, s tím, že pokud nemáme zrovna možnost se potkat přes den, tak si nahráváme zvukové zprávy, z kterých si myslím, že třeba by už i rozhlas tady v Hradci Králové měl úžasnou rozhlasovou nekonečnou hru. My jsme Vosko něco...
3: Zápletek.
4: Přesně tak, jsme to zápletek. My jsme něco jako Voskovec a Verdi, když si dopisovali. Jo, taky je tam někdy taková melancholie, radost.
3: Deprese.
4: Jo, je tam vlastně všechno.
2: Takže až budeme potřebovat kvalitní pořad, tak víme, na koho se obrátit.
4: Ano, je to všechno archivovaný u nás mobilu.
3: Je to pravda, no, je to pravda.
2: No, my teď natáčíme v Safari ve dvoře Králové nad Labem, tak nedám, abych se nezeptala na vztah právě k té zoologické zahradě, která slaví 80.
3: Tak pro mě je to taková srdeční záležitost. Já jsem vyrostla kousek odtud, vlastně v Podkrkonoší, v takový malý vesničce. Potom jsem chodila do školy do Hradce, ale jsme se školkou jezdili pořád na výlety, takže pro mě je to jako součást nějaký mojí DNA a ráda se sem vracím a Peťu jsme sem dneska vzali poprvý.
4: Já jsem hrozně ráda, já to vlastně mám spjatý s Ájou a zároveň my tady má kousek vždycky jezdíme do Pece na lyžování, já miluju Pec pod Sněžkou a tak, takže jakoby trochu to znám, jakoby, že se tady jako dá zajet.
2: Dobře, pojďme k těm dalším ženským radostem, jaké u vás jsou v poslední době, kromě tedy samozřejmě těch maminkovských starostí, radostí.
3: No tak to mě naplňuje asi tak nejvíc zatím to maminkovství, ale pro mě je to takový jako balanc dne a noci, jakože ve dne jsem jako hlavně maminka, občas se snažím nějakou práci zkombinovat a pak prostě děti usnou a já začnu fungovat jako Andrea, nejenom jako maminka a to je pro mě nejvíc.
4: Mě ty radosti asi, já to mám tak jakoby rozdělit, takže ráno to je maminka, pak když je Jasmínka ve školce, tak jsem přesně Petra, která dělá tu nějaký práce, tak to tam nahrnu, pak prostě jdeme po dom, tak jedu a potom mi začíná ta práce kolem 6. večer, protože to přijde manžel z práce a já jdu do divadla. A pak udělám rychle děkovačky, jo. Taky to smáznu, standing ovation, mým pádím domů a doma ještě za 9:10 jsem doma a ještě
3: tak si ještě nahraje tu zprávu.
4: Jo, a ještě si usnu. Takže to jsou jako by to, ale třeba a já umí jako v noci ještě ta jeden šicí stroje, všechno to já třeba vůbec nechápu, jo. A já to jako by takzvaně do 12 si jako jdu ducnout už, jo. Takže...
2: No dámy, já si myslím, že krásný životní styl, který můžeme jenom doporučit. Já vám mnohokrát děkuji, protože co vás teď čeká? Teď si asi ještě užijete tu zoologickou tady. Kam míříte? Také k tučňákům. Většinou mě všichni říkali, že míří k tučňákům, tak nevím, jestli to bude i u vás teď.
4: Já určitě myslím si, že ještě bude muset být nějaká točená, zmrzlená tučňák.
2: Tak si to tady užijte. Děkuji. Andrea Vytlačilová, Petra Nesvačilová. Děkuji moc, dámy, a krásný den.
4: Děkujeme.

0: Řekla bych, že léto je čas, kdy se přesouváme z interiéru do zahrad, na terasy, do přírody. Právě garden party nebo oslava v exteriéru totiž patří mezi nejoblíbenější společenské události léta. Výběr outfitu na takovou příležitost ale nemusí být vždy jednoduchý. Oslava si venku vyžaduje trochu jiný přístup než klasická večerní událost v interiéru. Je potřeba myslet na pohodlí, počasí, povrch pod nohama, ale i na to, aby celý outfit působil harmonicky s prostředím. A tak o tom, jak si vybrat ideální oblečení na garden party nebo oslavu v exteriéru, tak abychom se cítili dobře, si dnes budu v módních trendech povídat s návrhářkou Jitkou Šedovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jitko, prosím, pojďme dámám poradit, jaké šaty si vzít. Asi především by to měly být šaty.
1: Měly by to být především šaty. Samozřejmě jsou i teďka módní široké nohavice, které trošičku imitují sukni, takže i ty nohavice bychom tam mohli klidně do toho zařadit, ale především by měly sáhnout třeba po pastelových barvách, po čistých barvách, i třeba jemný vzor, ať už takový jako by ženský puntíček, nebo by to mohl být i květovaný vzor, ale spíš bych se tady přikláněla než k nějakým velkým vzorům a konkrétním, tak třeba k nějakému akvarelu, anebo takový jako nějaký jemný třeba proužek, nebo něco takového elegantního.
0: Většinou by to asi měly být lehké materiály, šifon a podobně.
1: Přesně tak. Volíme tam šifon, může tam být jemná viskóza, pokud je to garden party třeba v boho stylu, tam už můžeme zvolit i krajku, můžeme tam zvolit madeiru, takovou tou tečkou jsou potom šperky a celkově doplňky, které tomu dají takový ten elegantnější prostě ráz.
0: Ještě jsme se nezměnili, jestli krátké, dlouhé, anebo midi.
1: Lepší je třeba ta délka midi nebo vůbec dlouhé šaty, maxi, ale samozřejmě, pokud jsou tam mladší dámy, mladší ročníky a ta akce to dovoluje, je možný vzít i třeba sukni nebo šaty v délce nad kolena.
0: Tento týden jsme zažili poměrně chladné počasí, takže jako doplněk nebo oblečení na šaty sáčko nějaké jemné, jednoduché?
1: Může to být sáčko, myslím si, že to sáčko je pěkné, může to samozřejmě být i nějaké takové jakoby pelerínové bolerko, ale samozřejmě může to být i krásný plet, krásná šála, štola, i to můžeme přes ty ramena přehodit, anebo naopak potom zvolit vyloženě nějaký komplet, který má třeba to sáčko, protože saková sezóna prostě běží.
0: Ano, ano. Důležité jsou určitě boty, protože jdeme-li na zahradu, tam asi nepůjdeme v jehlách.
1: Přesně tak, když je označení garden party, předpokládáme, že se to bude konat někde, kde zkrátka může být zatravněný nebo prostě nespevněný povrch, a proto zvolíme elegantní boty, ale na takovém třeba tom blokovém nebo špalkovém podpadku, jak se říká, po případě balerinky, anebo širší nebo vyšší platformu, takové ty briketky.
0: Co kabelky?
1: Je to party, je to společenská událost, takže společenskou kabelku, protože jste zkrátka ve společnosti.
0: Garden party jsme si dnes tady udělali, alespoň tu pomyslnou, co se týká oblečení s modní návrhářkou Jitkou Šedovou. My mnohokrát děkujeme a přejeme krásné léto.
1: Děkuji všem posluchačům, přeju krásný den. Naschledanou.

0: Určitě každá žena touží po krásném plochém bříšku. Teď v letním období možná víc než kdy jindy oblečení odkryje naše nedostatky a s hrůzou zjistíme, že se nám břišní partie nějak zvětšily anebo povolily. No a co s tím? Pro začátek jsou tu rady narovnat záda, nehrbit se, zatáhnout břicho, ramena tlačit dolů, bradu lehce zastrčit a myslet na to, i když budete čekat například na zastávce, budete na schůzce nebo doma při vaření či při čištění zubů. Tohle ale asi nestačí. A tak pokud jste už nezačali s cvičením, můžete to zkusit právě teď v létě, třeba i v době dovolené. A jak? O tom bude s trenérkou Lucí Haškovou Mansfeldovou mluvit Jana Kudivejsová.
1: Proč je důležité na tuto oblast pamatovat a co můžeme pociťovat za potíže, když

0: tam třeba není všechno zpevněné tak, jak by mělo?
1: Tak střed těla, on je to hlavně komplexní. Není to vlastně jenom o těch příšních svalech, ale jsou tam záda, zpřimovače, pánevní dno. Je potřeba to brát jako celek, takže vlastně se neposiluje čistě jenom na břicho, zapojují se záda, aby právě nedocházelo například k tomu, že uděláme nějaký cvik, nějaký předklon a hned nás chytnou spodní část zad.
0: Když bychom chtěli tedy posílit střed těla, udělat něco pro tyto partie, a když to nejsou jenom břišní svaly, tak jaké cviky i doma zapojit do běžné činnosti nebo udělat si na to chvilku, udělat si pár takových cviků? Mohli bychom poradit něco jednoduchého?
1: Například i základní dřep, kdy se zvedáte, tak je fajn nezapomenout se zvednout jenom přes ty stehna, ale nahoře podsadit páne, vstáhnout jíždě, zapojit tak i bederní část nebo zanožování, opřít se o lavičku nebo nějakou desku a dávat nohu do zádu, zde se zase zapojují jížďový svaly, bederní a tím se i posilují. A na to břicho je fajn třeba na zem na nějakou podložku si lehnout, mít přilepený bedra a vlastně pomalu cvičit na břicho nebo různý tlaky, kde jdete silou ruky proti noze například.
0: No a jak na internetu kolují různá videa na úplně všechno, i jak zázračně zhubnete, jak vám zázračně splaskne břicho, tak jsem viděla třeba i několik cvičení, buď že sedíme na okraji židle a přitahujeme koleno k lokti, vždycky tu opačnou nohu s opačnou rukou a zase naspátek, anebo že třeba se můžeme opřít doma o stůl v určitém úhlu a přitahovat kolena k hrudníku. Jsou tyto cviky efektivní?
1: Určitě se dá použít, jenže tam je se potřeba vnímat právě zapojení toho středu těla, zapojit to břicho, zpevnit, takže například místo těch cviků, které říkáte v sedě, je fajn to dělat ve stoje, když si uvědomíte, že potřebujete zapojit ten střed těla, anebo možná ještě lepší na podložce, protože přilepíte bedra a zároveň zapojíte břicho při tom, že přitáhnete například tu ruku opačnou nohu k sobě. Mm-hmm. Tam si to víc uvědomíte, ten správný pohyb. Ten pohyb je tahem. Čím pomaleji se ten cvik jede, tím je i těžší.
0: Jak by mělo vypadat správné dýchání, když posilujeme tedy břicho?
1: Asi tak v 99% je to tak, že když se jde pohyb nahoru, tak vydechujeme. Ať už je to jenom klasický dřep, tak dolů nádech, nahoru výdech a to samý u břicha. Když se odlepují lopatky, jdeme směrem nahoru, taky vydechujeme, kdy ten sval je v záběru.

0: Nevím, jestli jste to zaznamenali, ale loňský rok přinesl čtvrtý rekord v počtu lidí, kteří vyrazili z Česka na další dovolenou do zahraničí. A i pro letošní rok se předpokládá další nárůst. Velká část turistů pak využívá leteckou dopravu, a tak v dnešním díle našeho seriálu o etiketě to bude právě cestování letadlem a některá doporučení, která nám dá expert na etiketu Daniel Šmíd.
1: Mezi ty nejčastější prohřešky proti společnému cestování, třeba letadlem, je zneužívání toho místa. Tím mám na mysli, nastupuji-li jako první a mám místo v 22. řadě, tak si třeba umístit svůj kufr hned do první přihrádky nahoru. Nevzít si ho sebou, ale umístit ho třeba nad sedadlo 6. Jsou to vlastně takzvaní zloději skříněk nad hlavami, kteří jsou schopni dát to své zavazadlo na místo, které jim v uvozovkách nepřísluší. Tihle to dělají záměrně, aby se potom z té 22. řady nemuseli s tím svým kufrem dostat vláčet. A pokud nemůžete zvednout vaše zavazadlo nad hlavu, tak je očividné, že je příliš těžké. Už jenom to samo o sobě je jasné, že jste ho zřejmě asi trošku přecenili, a to je další věc. To znamená, takové ty lehké podvůdky, které si dovolíme, protože víme, že to nikdo nebude převažovat.
0: Mně se stalo to, že naopak jsem měla poměrně lehké zavazadlo, ale sklouzlo mi až tam dolů, kam jsem nedosáhla se svou výškou, takže potom bylo velice obtížné dolovat to zavazadlo, takže jsem si požádala spolu cestujícího, jestli by byl tak laskav a to zavazadlo mi dostal z prostoru, kam jsem nedosáhla. Udělala jsem dobře?
1: Určitě požádat někoho, prosím, pomozte mi, tohle nezvládnu. To je jeden ze základních návyků, které musíme učit už i naše děti, aby si dokázali říct o pomoc, a my bychom to měli zvládnout, poprosit, požádat. Relativně častá věc, jenom co stevardy a letušky vyvezou vozíky, ať už na odpadky, nebo na poskytnutí občerstvení, nebo na prodej, který je teď relativně často v letadlech, už se někdo zvede a jde na toaletu přímo proti tomu vozíku. Takže prosím, před letem na toaletu, při letu co nejméně, a pokud už na toaletě jste, tak prosím, nespleťte si toaletu v letadle se svým wellness centrem, ne, abyste tam strávili 10 minut vaší přípravou.
0: Ano, ano. Dost často se také stává, že pláčou děti v letadle celou dobu třeba toho letu. Tady to chce asi velkou dávku tolerance opět.
1: Někteří naši posluchači si mohou vzpomenout, když jejich děti byly malé a ouška je bolely. Takže prosím, buďme tolerantní a nezlobte se na rodiče plačících dětí. Ti jsou v obrovském stresu ve většině případů, protože to dítě lze hůře utišit. Děti malé nemají jiné možnosti, jak se projevit, než právě pláčem. Prosím, buďte tolerantní.
0: Ano, na druhou stranu, když některé děti řádí v letadle, tak tam je to asi na rodičích, aby usměrnili ty děti.
1: To je úplně něco jiného. Pokud jste rodič dítěte, které se projevuje právě třeba tak, že si kleká na sedadlo, kouká se dozadu, houpe se ze sedadlem a tak dále, tak to už je věc, kde už vysvětlovat dítěti během letu je pozdě. Simulujte si takovýto let ještě předtím, než vůbec vyjedete na dovolenou. Můžete si doma udělat 4 židlí takovou to simulaci toho letadlového místa a zkuste se s dětmi o tom pobavit, jak to bude vypadat, co cinkne, jaké objeví se znamení. Tato hra vám může pomoci vytvořit tu školu a to dítě bude už vlastně velmi dobře vědět, co na něho přijde, že se nemá opírat a nemá někoho tlačit svými koleny do opěradla před.
0: Říká expert na etiketu Daniel Šmíd, který byl i dnes hostem našeho Šarmu. Mějte se hezky a v dalším díle opět naschledanou.
1: Vážím si toho, děkuji, naschledanou.

0: V dnešním kosmetickém rádci se s medicinální pedikérkou Pavlínou Bajánkovou zaměříme na péči o nohy. Dobrý den, paní Pavlíno.
1: Dobrý den.
0: Co vlastně se stává s našima nohama teď v letním období?
1: Tím, že se vysušuje, ta pokožka může více praskat, je taková drsnější na omák, takže je opravdu dobře ji třeba pilníkem trošičku zbrušovat, aby byla hladší a hlavně použít takový prostředek, který nám tu pokožku hydratuje. Mm-hmm.
0: Já když se tady podívám, máte tady různé pemzy, dopouštíme se někdy nějakých prohřešků, že špatně pečujeme o nohy a oni nám to potom vrátí?
1: No, je to tak, špatně pečujeme o nohy, ale je to spíše z neznalosti. Takže já se setkávám s tím, že zákaznice hodně používají pemzu, tak jak dříve se to dělávalo, že se nohy namočily a pemzou se opravdu odstranila ta kůže, ale není to ideální. Je lepší zbrušovat, zasuchat ta chodidla, protože jsou potom na omak takové hezčí, jemnější. A ohledně těch přípravků, ano, těch přípravků je nepřeberné množství, drogerie, lékárny nabízejí různé přípravky. Já bych vždycky hledala takový, kde bude obsah urej. Nenechat se zlákat jenom tím, že přípravek je na nohy, protože to je málo. Musíme koukat na to složení, opravdu hledat s tou ureou, protože ta urea nám způsobí to, že váže vlhkost pokožce a nezanechává tu pokožku zbytečně mastnou, což by nám neudělalo dobře v létě, protože s mastnými chodidly vklouznout do nějakých střevíčků určitě není dobře. Takže takovéto přípravky bych určitě hledala.
0: Často se také stává, že jedeme k moři, brodíme se tedy mořskou vodou, chodíme po písku. Je to pro naše nohy dobré, anebo naopak právě tím také ty nohy trpí?
1: Je to dobré v tom, že písek nám funguje jako peeling, to je fajn, ale potom ta péče musí přijít, protože i po tom peelingu je ta noha taková hodně suchá, kůže není hladká, takže když se nám chce, můžeme pečovat i na dovolené, určitě.
0: Často také se ženy ptají, jestli je dobré si udělat jakousi masku na nohy, to znamená dát si nohy do krému a přes noc vzít do ponožek a spát právě s těmi nakrémovanými nohami.
1: Určitě je to dobré čas od času si masku udělat, ale zase jen pro toho, kdo snese v těch ponožkách spát. Jo? A určitě je dobré vybírat naopak zase krémy mastnější, třeba ideálně takové, které jdou rozpustit k teplem. Krásně vetřeme a to nám tu službu udělá. Ale ta služba nám zajistí i 20 minut té masky, nemusíme v tom spát.
0: Kdybychom se zaměřili na nehty, dost často se stává, že nehty zrohovatí. Dá se i s tímhle něco dělat?
1: Určitě dá, když budete maličko šikovná, budete mít vhodný pilník, tak určitě spilujete, ale z pravidla, když už dojde k nějakému velkému rohovatění těch nehtů, tak je dobře vyhledat odborníka.
0: A kdybychom si možná připomněli, jak stříhat nehty, aby nedocházelo třeba k zarůstání nehtů, což je také velmi bolestivá záležitost.
1: Je takové pravidlo, že na nohách rovně, na rukách do obloučku, ale vždycky se musíme řídit i tím, jak je tvarované lůžko na tom nehtu. Takže někdo má skutečně ta lůžka tak klenutá, že rovně nehet vám nepůjde ostříhat, takže pak je dobře se držet toho tvaru a třeba i trošku zakulatit.
0: Zastavme se ještě tedy u toho, že samozřejmě bychom měli chodit a navštěvovat pedikérku, protože to je asi ta největší záruka, že budeme mít nohy v pořádku. Jak často a jaké jsou druhy vůbec pedikérského ošetření?
1: Je to individuální, někdo tu péči potřebuje třeba jednou za čtvrt roku, někdo skutečně musí každý měsíc přijít, protože ty problémy nějaké má s chodidly. Máme klasickou pedikuru, tedy řekněme mokrou pedikuru, kde se tedy chodidla namáčí. Pak je takzvaná suchá pedikura, neboli přístrojová, kde se teda pracuje pouze přístrojem. No a pak máme označení takové medicinální pedikura a to značí to, že pedikuru provádí zdravotník, minimálně tedy zdravotní sestra.
0: Děkuji mnohokrát, Pavlína Bajánková byla naším hostem kosmetického rádce. Přeji i vám krásné léto, nashledanou.
1: Děkuji.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: pasuje viac môj.
1: To, že k létu patří cestování, všichni víme. Jak cestovat letadlem, už také víme, ale teď bych ve vás ráda probudila toulavou duši a v našem prázdninovém cestování bych vás chtěla pozvat na místa, která určitě stojí za to. Zkrátka, abyste zbalili batoh nebo kufr a vydali se do míst, která vás nejen obohatí, ale možná i uzdraví vaše tělo a duši. Ráda bych vás totiž znovu s novinářkou a spisovatelkou Pavlou Apostolaky, kterou dobře znáte z našeho vysílání, vzala do míst v různých zemích světa, kde je co obdivovat a zažít. No a co to bude dnes? Dnes to bude Itálie, země tvaru dámské kozačky a jedné z nejnavštěvovanějších prázdninových destinací. Pro cestovatele je to země zaslíbená, nabízí velkou škálu možností, jak cestu pojmout. Jeden den můžete zdolat nejvyšší horu Evropy, druhý den si dát výtečné plody moře na pláži, no a třetí den u sklenky vína obdivovat nádhernou architekturu. Co z toho všeho zvolila Pavla Apostolaky? Lago di Garda, největší a nejznámější italské jezero.
2: Gardské jezero je velmi specifická oblast, protože přestože jsme na severu Itálie, nachází se tady středomořské mikroklima. A díky tomu zde mohou růst olivovníky, z jejichž plodů vzniká olej zelené barvy s jemnou vůní mandlí, artičoků a s chutí aromatických divokých bylin. Olej pochází z odrůdy kasaliva, kterou již před 2000 lety začali pěstovat Římané kolem jezera. A dnes se o starobylé olivovníky starají farmáři, kteří ctí a respektují tradici a starají se o tuto krajinu. Sklizeň oliv potom probíhá od listopadu do ledna a jde o slavnostní okamžik, kdy farmáři sklízí odměnu za svoji pracovitost a zároveň se také schází celé rodiny, protože všichni v ten daný okamžik musí přiložit ruku k dílu.
1: Znamená to, že kdybychom tam přijeli právě teď, tak zažijeme ty nejslavnostnější okamžiky sklízení oliv.
2: Je to tak a turisté se mohou přidat ke sklizni oliv, protože tohle nádherné olivové teritorium lze navštívit i díky nové olivové stezce.
1: Mohou také ochutnat?
2: Přesně tak, součástí je i návštěva lisovny olivového oleje, degustace a také případný nákup, pokud jim olej zachutná.
1: Takže dobře, když se řekne Gardské jezero, tak už se mi teď vybaví olivová stezka. Co dalšího bychom možná mohli právě v tomto místě navštívit nebo obdivovat?
2: Jsou to jednoznačně citrusy, které přivezly k jezeru Garda během 13. století mniši z kláštera San Francesco v Gargnanu. A mnoho místních rybářů potom začalo pěstovat tyto stromy. Postavili pro ně specifické citronové domy s vysokými zdmi, které chránily olivovníky před studenými severovýchodními větry. No a citronové domy jsou dodneska velmi hodnotným historickým a architektonickým dědictvím jezera Garda. Stejně jako sady a skleníky, které touze navštívit.
1: Mm-hmm. Prý jsou tam také zajímavé lázně.
2: To už jsme v provincii Trentino, kde jsou termální lázně Comano Terme. Ty potom využívají mineralizovanou vodu, která obsahuje hlavně vápník a hořčík. A pramen z nitra hor je požehnáním pro všechny osoby, které mají lupenku, dermatitidu anebo trpí kožními alergiemi. Nicméně pokud jste jenom návštěvník, tak samozřejmě můžete využít i wellnessové procedury a jedna z těch zvláštních procedur je například ta, kdy sedíte v dřevěném sudu, kouká vám jenom hlava a dovnitř do toho sudu potom proudí pára z minerální vody společně s eterickým olejem ze smrku.
1: Dobře. Je ještě něco, na co byste nás v Itálii pozvala, pokud se vydáme tedy ke Gardskému jezeru?
2: Tak jestliže hovoříme o provincii Trentino, tak je to určitě gastronomie, která je tam naprosto úžasná. A hlavně najíte se tam všude dobře, ať už to jsou v uvozovkách obyčejné prosté restaurace nebo horské boudy, až po luxusní restaurace. Všude se tam výborně vaří, tudíž doporučuji rozhodně něco v Trentinu ochutnat.
1: Doporučuje Pavla Apostolaky, náš dnešní host. No a za týden se budeme těšit opět v našem cestovatelském seriálu. Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: desátý ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.
1: A než se rozloučíme, ještě jméno jednoho z vás, pokud jste hlasovali v naší anketě Šarmantní osobnost roku. Knížku Vaříme s habadějem posíláme paní Haně Fátorové, která nám napsala: Dobrý den, navrhuji na šarmantní osobnost tohoto roku Saskii Burešovou. Podle mě je dlouhodobě nejšarmantnější osobnost této republiky, ale nechápu, že si to nemyslí většina obyvatel Česka, je to škoda. Zdraví Hana Fátorová, dlouhodobá posluchačka Rádia Dvojka. Tak paní Haně, blahopřejeme a další knížka tu na vás čeká opět za týden. Takže pište, pokud jste ještě nehlasovali v anketě Šarmantní osobnost roku. No a to je pro dnešek vše. Snad už jen tradiční, myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe. Na další setkání přesně za týden se s vámi i dnes těší a hezký týden přeje Lada Klokočníková.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Meteorologové rozšířili výstrahu před požáry. Hygienici nedoporučují koupání v areálu Dolce u Trutnova. Fotbalisté Liberce zvítězili na úvod ligové sezóny v Plzni. A počasí zítra má být polojasno až jasno, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezký podvečer. Na mnoha místech České republiky hrozí riziko vzniku požárů. Výstrahu dnes meteorologové rozšířili. Podle Františka Šopka z Českého hydrometeorologického ústavu platí varování kromě jihu Moravy i v částech Česka.
4: Rozšiřujeme tuto výstrahu na nebezpečí vzniku požárů pro některé území v Čechách, a to na dnešek místy pro západní a severní Čechy a na zítřek pro západní, střední a severní Čechy a také místy pro východní Čechy.
3: Koupaliště Vejsplachy ve Vrchlabí má zhoršenou kvalitu vody. Lidé by se tam po koupání měli osprchovat. Oznámila to krajská hygienická stanice na základě rozborů vzorků vody. Hygienici zároveň nedoporučují koupání v areálu Dolce u Trutnova. V okolí Miletína funguje nová přírodní naučná stezka. Podle nezávislého starosty Miroslava Noska jsou tam různé interaktivní zastávky.
5: Se nám už dotváří přírodní naučná stezka Horní Borový, kam jsme minulý týden nainstalovali 6 interaktivních tabulí, které se týkají vlastně života v přírodě. Lidi už tam docela hodně chodí, můžou se tam opít buštíky. Máme tam i opěkadla, zatím tam drží, nikdo je zatím neodnes, je tam i přichystaný dříví.
3: Za prvních 6 měsíců letošního roku se na maximálních 12 trestných bodů dostalo zhruba 35 tisíc řidičů. Nejméně na rok tak přišli o řidičský průkaz. Bylo jich asi o 2,5 tisíce méně než ve stejném období loni. Vyplývá to z dat Ministerstva dopravy.
6: Podmínky k opětovnému získání průkazu se liší podle konkrétního případu, říká mluvčí ministerstva dopravy Alena Mil.
7: Obecně musí řidič požádat o jeho vrácení a doložit splnění zákonných podmínek, například zdravotní způsobilost, dopravně psychologické vyšetření nebo odbornou způsobilost, pokud jsou v jeho případě vyžadovány.
6: Za některé vážnější přestupky může úřad nebo soud nařídit třeba i povinné terapie u psychoterapeuta. Konkrétní pravidla pro vrácení průkazu se řidiči dozví vždycky na svém úřadu s rozšířenou působností. Nejčastějšími přestupky v letošním prvním pololetí bylo překročení maximální povolené rychlosti nebo používání telefonu za volantem. Sára Adamcová, Český rozhlas. Sport.
3: Fotbalisté Liberce porazili na úvod ligového ročníku Plzeň, a to venku 3-1. Teplice doma vyhráli nad Bohemians 3-1 a Baník Ostrava si ze Zlína odvezl vítězství 1-0. Za hodinu začne ještě utkání Zbrojovka Brno Sparta Praha.
2: Počasí.
3: Noc bude jasná až polojasná s teplotami kolem 15 stupňů. Zítra čekáme polojasno až jasno, odpoledne ojediněle přeháňky. Teploty 29 až 32 stupňů a biozátěž bude zítra na trojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na dálnici D11 pozor na omezení u Předměřic nad Labem, kde je provoz veden zúženými pruhy kvůli výstavbě dálniční odpočívky.
8: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Dnes se spolu, milí posluchači, vydáme za utajenými poklady regionů do míst, které většina vnímá spíš jako oblasti vhodné k relaxaci, cykloprojížďkám a nekonečné degustaci vína. Míříme na jih Moravy, do Valtic a Lednice, ovšem nikolivě kvůli produktům vinné révy, nýbrž kvůli krajině. Právě ona totiž byla přesně před 30 lety, v roce 1996, zapsána na seznam UNESCO, co by unikátní dílo lidského ducha a kreativity a navíc co by nejrozsáhlejší člověkem uměle vytvořené území Evropy. A jen podotýkám, že jedinou rodinou, přesněji řečeno rodem Lichtenštejnů. Dnes nás proto čeká spousta otázek a také odpovědí. Proč se Lichtenštejnové usadili právě v oblasti kolem Valtic a Lednice? Co je motivovalo k tomu, aby investovali obrovské jmění do nezajímavé rovinaté krajiny plné močálů a přetvořili ji v obraz? Z jakých důvodů vyrostl v ryze křesťanském regionu minaret? A který z Lichtenštejnů, kteří jsou mimochodem kromě anglického krále a jeho rodiny jedním z nejstarších evropských stále fungujících šlechtických rodů, měl nastávající podobu ledněcko-valtického areálu největší vliv? Odpovědi budeme hledat s mým jediným průvodcem. Mužem, který je nejen generálním ředitelem Národního zemědělského muzea a navíc jedním z našich největších odborníků na zahradní umění, ale také člověkem, který se o zápis lednicko-valtického areálu na seznam UNESCO velmi významně zasloužil, Zdeňkem Novákem. Takže vzhůru do Valtic, ovšem nikolivě do vinného sklepa, ale do jednoho ze salonků tamního zámku.

0: Tak milí posluchači, my se s mým dnešním hlavním průvodcem Zdeňkem Novákem nacházíme ve Valticích. Sedíme na Valtickém zámku, jsme teď v okouzlujícím salonku prince Karla a na úvod bychom si měli říci, čím vlastně byly pro celou tu éru budování lednicko-valtického areálu právě Valtice.
1: Název salonek prince Karla se traduje podle návštěvy prince Karla Habsburského, který se později stal španělským králem Karlem III. A když zemřel jeho starší bratr Josef I. jako císař na Neštovice, tak se stal Karel císařem Karlem VI., posledním mužským členem Habsburské dynastie. A byl tady na návštěvě, protože jeho vychovatelem byl kníže Antonín Florián z Lichtenštejna. A Valtice od roku 1393 byly v rukou Lichtenštejnu. A když byl v roce 1608 Karel z Lichtenštejna povýšen do stavu říšského knížete, zvolil si valtický tehdy hradozámek pro svou rezidenci a z Valtic chtěl udělat hlavní město Lichtenštejnského knížectví. To byla doba, kdy jeho současníci, kardinál František z Dietrichštejna, Albrecht z Valtštejna uvažovali podobným způsobem a dokladem toho jsou jednak obrovské kostely, které v té době stavěli, protože věřili, že se jim tam podaří zřídit biskupství. Ale to se nikdy nepodařilo. Přestože knížectví tam nikdy zřízeno nebylo, stejně jako nebylo zřízeno žádné knížectví okolo Polné nebo Jičína, tak krajina lednicko-valtického areálu si tenhle ten knížecí sen pamatuje. A Valtice ještě hrály další roli. Oni byly symbolem toho, že rodina Lichtenštejnu je tady v té krajině moravsko-rakouské, protože Valtice byly v té době součástí Dolního Rakouska, je strašně dlouho, že to nejsou aristokraté přicházející až po bitvě na Bílé hoře, jako Mansfeld nebo Schwarzenbergové, kteří přišli v 17. století. Naopak Lednice, která v té době, než se Karel oženil s Anou Černohorskou z Boskovic, byla jediným panstvím, které Lichtenštejnu patřilo na Moravě, se stala letní rezidencí vládnoucího knížete, protože krajina okolo Lednice byla mnohem vhodnější pro pořádání lovu, pro budování zahrad, prostě to, co s tou rezidencí vlastně souvisí a s knížecím způsobem života, kdy oni žili podle těch dvou limitů, urozeno zavazuje a na druhé straně, že musí žít v zářící nádheře, gloria, splendens. Takhle se vlastně rozvíjel lednicko-valtický areál.

0: Mimochodem, proč se to nepovedlo, tedy ta realizace záměru vytvořit si tady ten okouzlující klenot, to malé knížectví právě tady v té oblasti okolo Lednice a Valtic?
1: Když mi to říkal kdysi kníže Hans Adam II. Z Lichtenštejna, protože v literatuře tuhle tu informaci nenajdete, tak ty důvody byly vlastně strategické, protože tady to území leží příliš blízko Vídni a logicky si císařský dvůr nepřál mít hnedka za hranicema území mocného Lichtenštejna, kterého se skutečně i císaři obávali. Takže nakonec se to knížectví symbolicky stěhovalo. První lichtenštejnské knížectví existovalo na panství Moravský Krumlov a bylo zřízeno pro knížete Gundakara, ale pouze na doživotí. Čili v té době se Moravský Krumlov jmenoval Lichtenstein, panství Moravský Krumlov se jmenoval Fürstentum Lichtenstein, ale jakmile Gundakar zemřel, tak tahle ta sláva pominula. A nakonec syn knížete Gundakara, Antonín Florián, dosáhl toho, že panství, která předtím koupil jeho bratranec Hans Adam I, Faduc a Schellenberg na břehu Rýna, to je vlastně svah Alp, který padá takhle k Rýnu, daleko od těch strategických území říše, tak císař Karel VI, když se vrátíme k tomu salonku prince Karla, kterému sedíme, až císař Karel VI povýšil na knížectví lichtenštejnské.
0: Teď nám velmi tedy chybí obraz, ale vy umíte krásně vyprávět, tak zkusme popsat, jaké jsou Valtice, v čem je půvab největší tady toho místa, v němž se právě nacházíme.
1: Valtice byly do té stávající podoby přebudovány během 18. století, kdy byla zbourána ta stará část hradu. Na místě někdejšího hradu byla založena zahrada a tehdy vlastně tuhletu přestavbu zahájil kníže Antonín Florián, který tím, že sloužil Karlu III. Jako pobočník ve Španělsku, získal titul španělského granda. Takže Valtice jsou takovou asi jedinou rezidencí španělského granda, kterou u nás máme. A jeho syn, kníže Josef a Johann Adam, v tom přebudovávání pokračovali a vytvořili z valtického zámku skutečně pompézní rezidenci odpovídající tomu životu v nádheře.
0: A já pro milovníky zajímavostí dodávám, že ve Valtickém zámku je od 18. století také divadlo, ve kterém koncertoval například Wolfgang Amadeus Mozart, když Valtice navštívil císař Leopold II. Při své cestě na korunovaci do Prahy. A dnes tam můžete obdivovat nejen stavbu samotnou, ale i velmi bohatý hmotný mobiliář. My už teď ale Valtice opustíme a vydáme se do blízké Lednice. Pokud měli Lichtenštejnové záměr z Valtic vládnout a proto také vytvořili paprskovitou soustavu cest, které všechny vedou do Valtic, Lednice měla být jejich výkladní skříní a ukázkou toho, čemu dnes po italsku říkáme La Dolce Vita. Tak milí posluchači, jsme v Lednici v zámecké kunírně a stojíme u fascinující mapy, která je pro naše putování nesmírně důležitá. Valtice měly být hlavním městem Lichtenštejnského knížectví, tak je nám jasné, proč se tady zrovna v této oblasti Lichtenštejnové tak intenzivně angažovali a vytvořili tady obrovskou, zdráhám se říci, umělou krajinu, ale je to umělá krajina.
1: Přesně tak, je to umělá krajina, protože bez jejich zásahu by to byla taková plochá nuda. Není jsou tady žádné dramatické skály, jako na Pavlovských vrších, které oni ztratili z panství Mikulov. Řadou kroků se snažili znovu panství Mikulov s tou nádhernou pálavou získat. Ženili se s princeznami z Dietrichštejna, chtěli to koupit, nikdy se to nepodařilo. A tak museli investovat do té ploché krajiny nivy řeky Die a vytvořit tady, my tomu říkáme, okrášlený statek, francouzsky Fermorné, protože ta krajina byla dále ekonomicky výnosná. ale současně musela být krásná, aby odpovídala reprezentaci knížecího rodu.
0: Kdo tady z našich posluchačů byl, tak ví, že to tady působí až pohádkově, protože se tady střídají architektonické styly, zahradnické styly, ale vy jste mi říkal, že se nemáme nechat mást, protože to nevzniklo najednou, ale že to byla cesta velmi postupná.
1: Byla to cesta postupná, takže Valtice až do 20. století se pořád udržovaly v baroku, zatímco Lednice naopak ukazovala, jak jsou moderní. Takže jakákoliv móda architektonická přijela Evropou, tak se o té muselo ukázat. Tady byla renesanční vila v 16. století, manieristicky upravená, barokní komplex jízdáren a koníren, pak nastala doba klasicismu, kníže Jan I. dostavil křídlo zámku a celý zámek překabátil v klasicismu a jeho syn Alois II. Nakonec zámek upravil do té pohádkové novogotické podoby, aby zapadl do té pohádkové krajiny. A mezi tím jeho otec Jan I. rozšiřoval stavební aktivitu po celém území lednicko-valtického areálu, takže jeho velikářství zasáhlo 500 km čtverečních. A je to jedna z největších, neli vůbec největší krajina, ovládaná jednou vůlí ve vlastnictví jednoho rodu. A ten si k sobě bral schopné architekty, zahradní architekt, hospodáře, čili je to území, které je hospodářsky výkonné. Tady se chovají ryby, oni první začali s sandáty v rybnicích místo kaprů, tady jsou hospodářské lesy, tady jsou skvělé vinohrady s vynikajícím vínem, tady jsou zelinářské zahrady, ovocné sady, jsou tady odborné školy a všechno je to protkáno sítí alejí, průseků v lese, romantických cest, anglických parků, okolo těch architektur, které sem přitáhla móda zahrady angločínské, ale to byl jeden z důvodů, proč byla krajina zapsána na seznam světového dědictví UNESCO.
0: Tak a my jsme se teď ocitli za tím krásným pohádkovým zámkem ve slohu tudorovské gotiky. Já vlastně nevím, jestli jsme před ním nebo za ním. Jsme za ním teď, že?
1: No, on má dva čestné dvory, takže jsme stále před ním.
0: Důležité je, že teď je tady kolem nás park, jsou tady krásně střižené živé ploty z buxusu. Ovšem, vy jste

0: nové zahrady, která vznikla po roce 1880, a kníže si přál, aby se nová zahrada od starého lednického parku lišila pouze formou, nikoli stářím stromu. Takže tehdy tady přesazovali stovky stromů. Před kostelem vaši posluchače sem přijedu, uvidí obrovský jedlin japonský, který byl přesázen jako vzrostlý. A my jsme, jak už jsem řekl, na takové veřejné části parku, protože sem chodili farníci na mše, tady měli krásný parter květinový, sem mohl každý. Za vámi je taková nízká mřížka, kterou přeskočí malé dítě, ale obyvatelé Lednice byli naučeni, že když je otevřená, mohou do parku, a když je mříž zavřená, je kníže pán na procházce a nechce být rušen. On samozřejmě mluví na procházce, i když tam mříž byla otevřená, a potom přijímal všelijaké supliky a bavil se tady s místními občany. Takže ten park žil skutečně i jako zahrada veřejná, protože k tomu také byl určen.
1: Dočetl jste se někde, pane řediteli, ve všech těch literárních pramenech, které vy zkoumáte, co vlastně na tady ty lichtenštejnské proměny toho okolí říkalo místní obyvatelstvo, jak tady žili s touto knížecí rodinou v souladu nebo v nesouladu, co si o tom všem mysleli?
0: No, říkají se různé historky, samozřejmě byl to největší zaměstnavatel, a o knížeti Alojzovi víme, že ve svém parku měl srub vymalovaný ornamenty, které vaši posluchači dneska znají třeba z Plžů v Petrově nebo z nějakých Dunajovic, to je z těch vesniček krásných, a když tam měl nějakou slávu, tak řekl, že tam mají přijít v krojích ty lednické selky a sedláci, aby tam jako ukazovali ten folklor. Pak se traduje historka, že kníže chtěl postavit nový kostel, chtěl ho postavit v centru obce, ale tam neměl žádné pozemky. Tak se obrátil na obec, aby nějaký pozemek na stavbu kostela věnovala. Oni ho odmítli a kostel se nepostavil, a protože v té době budoval angločínskou zahradu, tak se traduje historka, že na truc tady postavil mešitu s minaretem. Ale pravda je taková, že ta mešita s minaretem byla povinnou součástí angločínské zahrady.
1: Vy jste také říkal, a to bychom měli zdůraznit, že právě ta angločínská zahrada je jedním z důvodů, proč se celý tady ten zahradní komplex, ta přetvořená krajina, dostala na seznam UNESCO.
0: Je to jeden z faktorů, protože celá ta takzvaná outstanding universal value, čili vynikající světová hodnota, spočívá právě v té kombinaci různých projevů lidského ducha. Lednicko-valtický areál má jako jedna ze dvou našich památek světových byl označen jako vynikající umělecké dílo podle kritéria 1. To se přiznává velmi vzácně a my ho tady máme. A jedním z důvodů byla právě i angločínská zahrada, která se tady uskutečnila ve dvou fázích. První fázi organizoval a platil kníže Alojz I. z Lichtenštejna od roku 1789 do roku 1799, kdy máme plán hotové zahrady, která je ještě svou podstatou francouzská, barokní, jsou tam samé osy, bazény, vodotrysky, ale dominanty té zahrady tvoří právě sortiment staveb zahrady angločínské. Vaši posluchači, řada z nich určitě zná Schönbrunn, tak jak Schönbrunn je obelisk a ruiny římských lázní, tak něco podobného bylo tady v Lednici.

Lednický park je velmi rozsáhlý, takže pokud zatoužíte po chládku a doteku starých časů, je dobré vstoupit dovnitř a tam zjistit nejen to, jak Lichtenštejnové žili a co všechno si ze svých cest přivezli, ale také to, jaké obrazy a sochy sbírali a proč byli tak fascinováni řezbářským uměním.

0: Bratr Aloise, kníže Jan I, to byl voják, plukovník, ten byl zvyklý velet.
1: A přišel a vše bylo jinak.
0: Vše bylo jinak, on prostě nenechal kámen na kameni. Jeho zahradní architekt Bernard Petry, ten navrhl nový park, který vlastně vaši posluchači znají, čili dominantou parku je velikánský rybník z Ostrovy. A díky tomu, že stavby z toho sortu

0: sortimentu z hrady angločínské museli park opustit a zůstal z nich vlastně jenom minaret. A ty stavby se symbolicky přesouvaly do krajiny a přitom rostly, takže místo ruiny vítězného oblouku byl v lese u Valtic postaven obrovský vítězný oblouk, chrám Diany, randevu, místo gotického domečku, který stál v parku knížete Alojze I. vznikla imitace ruiny gotického hradu Janohrad a tak bychom mohli pokračovat. Já když to vidím z určitého nadhledu, tak si myslím, že zahrady jsou vlastně způsobem, jak v chaosu světa vytvářet řád.
1: Krásu.
0: Krása plyne pak z toho řádu.

0: Tak milí posluchači, my jsme nemohli minout samozřejmě to proslulé, točité schodiště, překrásně vyřezávané, o němž se traduje, že je z jednoho kusu dřeva, tak není, že pane řediteli?
1: Schodiště je dubové a bylo vyrobeno v dílně Karla Leistlera ve Vídni. Je klidně možné, že může dřevo pocházet z jednoho stromu?
0: No je pravda, že milovníci dřeva a dřevořezeb musí tady na zámku v Lednici plesat blahem, protože ty věci vyrobené ze dřeva, ať už se to týká těch stropů nebo nábytku, to je neuvěřitelně krásná práce. My tady teď stále procházíme lednickým zámkem a na jedné straně vidíme zahradu a část zámku, ale tady se z téhož místa můžeme kochat výhledem do palmového skleníku. A docela velkého.
1: Ano, je to také zahrada, zimní zahrada. Původně tady stála oranžerie, asi od roku 1660. A když ta oranžerie dožila, tak se kníže Alois II. Rozhodl, že tady vybuduje skleník podle publikací Laudonových, který napsal knihu o skleníci s zakřivenými stěnami, kde tvrdí, že skleník, který má takovéhle zakřivené stěny, nejlépe přijímá sluneční energii v každé chvíli, protože respektuje zdánlivý pohyb slunce po obloze. A je to skleník skutečně unikátní, protože ostatní skleníky se zakřivenými stěnami v Londýně, v Kew Garden, v Bruselu i v Petrohradu jsou celoskleněné a náš skleník má neprůhledný strop. Takové skleníky byly postaveny na světě pouze dva, jeden v Lednici a druhý v Dortmundu. Ten Dortmund byl zbourán v roce 1883, takže máme skutečně unikát, kde rostou palmy, strelicie, kapradiny a celý rok je ten skleník krásný a je vlastně součástí toho obytného prostoru. Reprezentačního prostoru zámku Lednice.
0: Tak my se teď s panem ředitelem Novákem procházíme kolem růžového rybníka a je to neuvěřitelné, jak se ta krajina stále proměňuje. My když jsme spolu, pane řediteli, natáčeli v Průhonicích, tak jste mluvil o tom, jak hrabě Silva Tarůka pracoval s různými barvami stromů, keřů, jak vytvářel optické iluze, prodlužoval, zužoval prostor, tak všechny tyto principy se asi uplatnily i tady, že ano?
1: Přesně tak a uplatnily se tady dokonce dřív, protože lednická zahrada je výjimečná tím, že tady najdete v podstatě všechno. No. Tady najdete klasickou anglickou pastevní krajinu, najdete tady kusy zahrady angločínské okolo minaretu, najdete tady kusy zahrady krajinářské, jaký projektoval Humphrey Repton a kníže Pickler Muskau. A pak tady je ten specifický fenomén, který tady vznikl, totiž zahrada malířsko-krajinářská, která se tady zrodila vlastně z ekonomických důvodů, kdy kníže potřeba prezentovat sortiment amerických dřevin, hlavně jehličnanů.
0: Chtěl prodávat,
1: takže tady tehdy vzniklo něco jako jsou zahradní centra, tak tenhle ten princip se tady aplikoval už na počátku 19. století.
0: Ale rozhodně s větší elegancí.
1: Byl to kníže. A tady ten fenomén vlastně pokračoval. 19. století je kromě toho, že se stále dále dovážely nové a nové rostliny, jak Evropa objevovala svět, tak kníže nechal přivést na počátku 19. století stromy, květiny, keře z východního pobřeží Severní Ameriky. V druhé polovině už jsme se dostali na západ, za Skalisté hory, dostali jsme se na Kavkaz, dostali jsme se do Japonska, objevovali jsme Čínu a odtud přicházely nové a nové dřeviny, květiny, keře. A vedle toho naši zahradníci šlechtili jak šílení.
0: A to bylo tehdy docela módní a populární, že ano?
1: Neuvěřitelně módní, takže kníže Alois II. Z Lichtenštejna, který inicioval přestavbu zámku lednického do podoby toho Windsorského hradu a stavbu lednického skleníku, on sám šlechtil gloxínie a přísavníky. A Brno bylo takovým centrem šlechtění, takže Gregor Mendel tady měl spoustu konzultantů. No a tyhle ty nové dřeviny, tady třeba vidíme po levé straně strašně vzácný platan, jmenuje se sutnerý, který má takhle jako bílé pestré listy a je nazván podle manžela Berty von Suttner, kterou vaši posluchači znají jako nositelku Nobelovy ceny za mír a vlastně velkou iniciátorku feministického hnutí. No a to se všecko v Lednici sázelo. Tady kolem růžového rybníčka. Ten se jmenuje růžový, protože na ostrově uprostřed rybníka byla sbírka růží. A vegetace byla kolem rybníka uspořádaná tak, aby tady moc nefoukal vítr. Ale bylo to ideální i proto, že se tady šířila vůně těch růží z toho ostrova.
0: Na co všechno se tehdy nemyslelo? Takže když se otočíte
1: a vrátíte, Tak. Tady ten pohled je opravdu, já tomu říkám, že to je Mona Lisa zahradní architektury. Hmm. Takže vážení posluchači, až přijete do Lednice a půjdete od zámku k minaretu, zadí, sedejte vlevo a uvidíte, jak ten park je krásně komponován. Na tak obrovský park, který má 200 hektarů, je zase světým unikátem, že jim vede jediná cesta. A zase ta jediná cesta podle Goetheho, který říkal, že cesty jsou němý průvodci parkem, ta jediná cesta umožňuje naprogramovat vaše zážitky. A nechte na sebe park působit a uvidíte, jak se budou otevírat pohledy krásné a jak vám ta cesta strašně rychle uběhne.
0: A tímto krásným doporučením mého dnešního hlavního průvodce, generálního ředitele Národního zemědělského muzea a odborníka na zahradní umění Zdeňka Nováka, bychom se mohli pomalu rozloučit. Doufám, že vám náš dnešní výlet otevřel nové obzory a touhu se do Valtic a Lednice vypravit a pohlédnout na krajinu kolem zcela novýma očima. A také se zamyslet nad působností Lichtensteinů, kteří do tohoto kusu země investovali nejen spoustu peněz, ale také umění a tvořivosti. A přitom všem dokázali obrovskou část země na moravsko-rakouské hranici nejen okrášlit, ale dát přitom práci a životní náplň i spoustě místních lidí. Aby ti nebyli původem Češi, zasloužili se o to, že naše země dnes disponuje jednou z nejzajímavějších člověkem vytvořených krajin na seznamu světového kulturního dědictví. Budiš jejich odkaz pro nás všechny inspirací. Krásný týden plný zajímavých objevů ve všech koutech naší země vám přeje Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Tak vypadá obvyklý začátek natáčení našeho pořadu. Tentokrát jsme hlasito stále měřili na maďarštině, která je mateřským jazykem dnešního hosta. Jako upřímná hostitelka jsem se hned přiznala, že maďarsky neumím ani slovíčko a ještě méně mu rozumím. Spolubesednice Ester Honty, překladatelka a tlumočnice, mi asi stejně upřímně oponovala.
2: Ale to není pravda. Vy třeba umíte slovo kabát, kabát, lampa, lampa a podobně.
1: Ale toho je málo, přiznejte se.
2: Dobře, tak není to asi úplně moc. Když jsem párkrát někoho učila, po určitém malém vysvětlení uměl rovnou chápat, nevím, možná přeháním, třeba 50.
1: Ale má tu nějakou melodii, která je hezká. Řekl vám to někdo?
2: Jo, ano, už ano.
1: To byl slibný začátek rozhovoru. Od mikrofonu vám přeje příjemný poslech Goránka Oljača.
2: Já jsem tady chodila na gymnázium a tam se spolužáci spíš smáli té maďarštině. Až pak dospělosti se mi stalo, že za mnou přišlo pár lidí a říkali, mně se celý život tak líbila maďarština a chtěla jsem se ji učit a tak jsem tady u vás.
1: Řekla Ester Honty a rovněž popsala, jak vrstevníci kdysi vnímali její jazyk. A jak ona vnímala češtinu a české prostředí? Jak se vůbec dostala do pražského gymnázia?
2: Jsem z Budapešti, tam jsem vyrůstala a když mi bylo 14, tak moje maminka jako budapešská bohemistka dostala práci na 5 let v Praze v maďarském kulturním středisku. Vlastně práci snů, ale pro mě to úplně období snů nebylo a já jsem tady nastoupila na gymnázium. Bylo to pro mě těžké období, já jsem česky neuměla, uměla jsem docela slušně slovensky, ale na to, aby člověk chodil na gymnázium, to nestačilo. Takže si myslím, že jsem měla docela klinické deprese, které nebyly diagnostikovány a pro mě to bylo velmi těžké období. Ale naučila jsem se česky, po 10 letech mi spolužáci říkali, už nemáš akcent a dneska se tím živím. Takže je to můj život, patří to ke mně, nechtěla bych to zopakovat, ale je to tak asi dobře. Vlastně to bylo první období, kdy jsem se ocitla v Čechách a pak, když jí to 5leté pracovní období skončilo, tak jsme se vrátili s celou rodinou do Budapešti a já jsem vzápětí začala chodit se svým bývalým mužem. No a pak jsem přišla za ním a vdala jsem se. Nebylo to tak úplně jednoduché, mě nechtěli pustit rodiče, jedináček a tak dále, ale přeskočím, takže pak jsem se vrátila v roce 90 a od té doby jsem tady. Ale už tam zase bydlím, tak posledních 10 let bydlím vlastně paralelně. Rodiče mi umřeli, takže jsem tam zdědila i byt, mám kde bydlet, takže vlastně si tu Budapešť můžu užívat. Ale nejsem tam tolik, kolik bych chtěla, protože jsem na volné noze tlumočení, překládání a to nikdy nevíte, co bude příští týden.
1: To je komplikované. A studovala jste na Karlově univerzitě, co vlastně?
2: Studovala jsem jak na Karlově univerzitě, tak na univerzitě Eötvöse Loránda v Budapešti. Studovala jsem učitelství matematiky. Tady jsem byla jenom rok na začátku, protože pak, že končilo to 5leté období práce té mojí mámy. A pak jsme se teda vrátili do Budapešti a tam ten obor učitelství matematika, informatika teprve začínala. Takže jsem šla znova do prvního ročníku a pak po 3 letech jsem se vrátila sem, vdala jsem se a dodělala jsem to tady zase na matfizu, kde jsem začínala.
1: Vzpomínala na začátku našeho setkání Ester Honty, dnešní host.
0: My a oni.
1: A ty jazyky, protože vy jste překladatelka, tlumočnice, nemáte na to diplom?
2: Nemám na to diplom, ale pak se stalo, že jsem šla touto cestou a člověk se to nějak naučí. Takhle, já jsem udělala nějakou překladatelskou státnici kvůli tomu, abych mohla mít soudní razítko a češtinu mě uznali, protože maturita z češtiny je vlastně státnice. Na soudní razítko člověk potřebuje splnit nějaké podmínky, proto jsem teda šla na tu státnici překladatelskou a také jsem proto absolvovala juridikum. To je vlastně základy práva pro tlumočníky na právnické fakultě. Tak to je podmínka. Musím se přiznat, že já mám trošku mindráky z toho, že nemám translatologii, ale ani jedno nic nezaručuje.
1: Ten fakt, že souběžně žijete i v Budapešti, i v Praze, je pro vás dobrý? Je to výhoda nebo naopak nevýhoda?
2: Já si myslím, že to je výhoda. Já si myslím, že to je skvělé, úžasné a zátěžové. Ale je to volba, takže se nechci stěžovat.
1: V jakém slova smyslu zátěžové?
2: No tak když máte dva byty a ty dva byty jsou od sebe na 7,5 hodiny vlakem, tak to samo o sobě je dost zátěžové. Takže já tam přijedu vždycky do toho druhého života. Mám pocit, že jsem třeba za 2 dny aklimatizovaná a pak za týden mám pocit, jo, už jsem doma. Takže vlastně se člověk stále aklimatizuje, ale je to zároveň krásné.
1: Ano, a profesně?
2: Profesně je to obrovská výhoda, protože já si musím udržovat tu maďarštinu. Protože když člověk žije v Čechách, tak dnes už jsou ty možnosti jiné. Člověk se může dívat na internetu na všechno možné. Ale stejně, být v tom maďarském prostředí, mluvit s přáteli, tak si člověk tu maďarštinu udržuje. Není úplně těžké zapomenout jazyk nebo mít vazby z toho druhého jazyka, začít mluvit trošku špatně, nebo tam mít hungarizmy nebo bohemizmy. Může se naučit právě i ta nespisovná slovíčka, protože v tamtom prostředí je a jinak by nevěděl, jak třeba mladí dneska říkají něčemu, nebo jak se to tam mění v tom jazyce.

0: Pripomene vam občas nejaká ulice nebo námestí nebo čtvrt v Praze? Nejakou ulici v Budapešti?
1: Ne, ne, pro mě jsou to dvě úplně jiná města. V jednom městě trošku víc bydlím a z druhého města pocházím a taky tam trošku bydlím.
0: Praha a Budapešť určitě se během toho vašeho období a životné dráhy měnily. Jak se měnila Budapešť a jak Praha? Dá se to srovnávat, ten směr, ta atmosféra?
1: Určitě se to dá srovnávat, protože když skončil komunismus, tak všude se začaly opravovat domy. Takže obě města byla šedivá, mělo to teda i takovou zašlou romantiku, ale teď je to víc opravené. Praze teda víc než Budapešti, Budapešť je stále víc zašlejší než Praha. Tak mě napadá tohle. A že to jsou dvě odlišná prostředí, to jsem myslela spíš já v mojí hlavě, ale ono to tak úplně odlišné není, že jo. Bylo to všechno CK, že jo. Tak stejná monarchie, spousta věcí je podobných, ale zároveň je to i jiné. Já s oblibou říkávám, že Budapešť je malá metropole a Praha je velké maloměsto. A to není lepší nebo horší, to je jenom jiný, jo.
0: Ano.
1: Budapeště, jak je Dunaj větší, tak Budapešť je větší, je to víc, opravdu víc metropole, mám pocit, že to tam víc nějak bublá, ale to není, říkám, není to lepší, je to jenom jiné.
0: Můžete mi přiblížit tu definici Prahy?
1: Že to je velké maloměsto? To je jenom ve srovnání s tou Budapeští, že to je menší. Já nechci ty slovo provinčnější, protože to vyzní negativně, já to tak opravdu nemyslím. Praha je úžasná, Prahu miluju, já jsem se z Prahy ani nechtěla vracet do Budapešti, jak jsem říkala, jo. Podle mě je to určené jenom velikostmi těch dvou měst, velikostí řeky. Je to jiné i protože v Praze nebylo bombardování, Praha se zachovala po válce druhé světové téměř nedotčená, Budapešti bylo velké bombardování. Domy, které vypadají, že jsou původní, tak sice možná původní jsou, ale rozhodně nejsou tak zdobné dneska.
0: Ještě jste řekla v té Budapešti, to více bubla. Co bubla? Kultura, mezilidské vztahy, politika a tak dále. Momentálně to vypadá na dost turbulentní období Budapešti a Maďarska celého.
1: To je spíš takový intuitivní pocit, protože když řeknu, že to bublá kulturně, tak to zase vypadá tak, že Praha není dost kulturní, to vůbec není pravda, ale je to tam nějak v ulicích, prostě cítíte tu atmosféru, že tam nějak hodně dějou věci i ze spoda, já to nedokážu úplně popsat.
0: Když se srovnáváme města, můžeme se snadno dostat k blízkosti stereotypů. Proto je hezké připustit, jako Ester Honti, že některé detaily neumíme popsat, ani nechceme stroze definovat, ale spíš cítit. Nebo například, což je rozhlasákům bližší, slyšet.

0: Souvisí to i s tím chováním lidí?
1: To hlučnější možná ne, ale určitě, a to jsem teď i četla, že Maďaři jsou podobnější Moravákům než Čechům.
0: Otevřenější?
1: Otevřenější, řekněme vřelejší, ale opět to není lepší, je to jenom jiný. Na druhou stranu já miluju ten český odstup. To české vykání, kde vlastně pak do stavu vstupuje třeba i méně manipulace. To vidím i s klienty. Maďarští klienti někdy víc inklinují k tomu manipulování. My si tykáme hned a tak ty patříš k nám. Ale já jsem nezávislá tlumočnice. Pak zas někdy chápu, že když bych neodpověděla na tykání tykáním, tak to v maďarském prostředí může vypadat, že já jsem odtažitá a namyšlená.
0: Nejednou jsem slyšela od svých spolubesedníků ve studiu, že Češi jsou uzavření a že se těžce navazuje kamarádství a přátelství.
1: Já myslím, že to tak bude, ale já to osobně tak nevnímám, ale já to vím od svých přátel, kteří jsou cizinci, kteří třeba perfektně umí česky a vyprávějí mi, že na koleji jim nikdo neřekl, ty mluvíš tak hezky česky, jak ses to naučil. Jenomže já jsem tak dobře asimilovaná, že klamu sebe i okolí a já se cítím jako Češka, ačkoliv nejsem, že? Ale i lidi mě vnímají jako Češku, takže na tohle to já nenarážím.
0: Takže se nesmím zeptat, jestli jste se cítila jako cizinka, nebo jestli se teď cítíte cizinkou po kolika letech.
1: Zeptat se můžete, ale necítím se jako cizinka. Určitě ne. Nevím, jak to bylo na tom gymnáziu, tak tam jsem se asi cítila, nevím, jestli jako cizinka, ale někdo úplně na okraji, kdo jenom se snaží přežít a neutopit se. Ale je pravda, že když jsem pak požádala o české občanství, vlastně protože jsem se trošku lekla, jak to tam v tom Maďarsku jde opravdu nepěkným směrem. A když jsem to občanství pak dostala, tak zrovna to moje udílení občanství bylo moc pěkné, moc důstojné. A najednou jsem zjistila, že to bylo velmi důležité. Jako kdyby mi narostla noha, jako kdybych začala opravdu patřit i sem. Takže to sformalizování, to zpapírování, vlastně bylo velmi důležité, bylo to symbolické.
0: K symbolům se možná ještě vrátíme, protože nás brzy čeká pokračování rozhovoru s překladatelkou a tlumočnicí Ester Honty. Zatím jí děkuji za otevřenost, sdílení vzpomínek a věnovaný čas. Na příští pořad Mí a oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Ministryně Mrázová dostala od mosteckého magistrátu pokutu, a to kvůli porušení zákona o střetu zájmů. Od začátku provozu pražské lanové dráhy na Petřín uplynulo přesně 135 let. A počasí zítra zpočátku polojasno, později i přehánky a bouřky, maxima kolem 31 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO dostala pokutu za porušení zákona o střetu zájmů. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdila Českému rozhlasu mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vidrová. Podle ní ministryně ve svém majetkovém přiznání neuvedla půjčku na koupi pozemku.
3: Mrázová v květnu řekla, že jí rodina půjčila 500 000 korun na nákup parcely v Bílině na Teplicku. Tato informace ale podle mosteckého magistrátu v jejím majetkovém přiznání chybí, říká Vidrová.
4: Dopustila se z nedbalosti přestupku tím, že v oznámení o střetu zájmu uvedla nepravdivé údaje.
3: Sama Mrázová se k případu odmítla vyjádřit. Podle její mluvčí Veroniky Lukášové ale ministryně pokutu zaplatí.
5: Chybu si uvědomuje a případnou pokutu uhradí a nebude se odvolávat. V tuto chvíli ale nejsme schopni sdělit více informací.
3: Za porušení zákona o střetu zájmů hrozí ministryni pokuta až 50 000 korun. Jak vysokou částku ale Mrázová zaplatí, zatím ona ani magistrát nepotvrdili. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: Nový společenský dům mají v Hrotovicích na Třebíčsku. Město objekt vybudovalo za více než 140 milionů korun v místě bývalé Sokolovny. V budově bude k dispozici velký společenský sál, také knihovna nebo zázemí pro sportovce ze sousedního víceúčelového hřiště. Upřesní nezávislá starostka Hana Škodová.
6: Město Hrotovice určitě je to záležitost, která se týká ne dneška, ale i myslím si, že příští generací, protože zde vznikla stavba, která ji bude velice dobře všem lidem sloužit právě na úrovni společenského života.
2: Dnes je to přesně 135 let od začátku provozu pražské lanovky na Petřín. Dráhu teď opravují dělníci. Aktuálně tam testují nové vozy, které jsou prosklené a budou moci převést až 100 lidí. Do běžného provozu se lanovka po dvouletých opravách opět vrátí v září, říká mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.
7: Vozy, které aktuálně zkoušíme, tak jsou to vozy už čtvrté generace, byly vyrobeny ve Švýcarsku. U té předchozí, která dožila před 2 lety, byl systém brždění takzvaně na lano. U této generace už máme systém brždění na kolejnici. Sport.
2: Fotbalisté Plzně vstoupili do nové sezony první ligy prohrou. Liberci doma překvapivě podlehli 1-3. První vítězství do tabulky zapsali Teplice, které porazili pražské Bohemians 3-1 a také Baník po výhře ve Zlíně 1-0. Před několika málo minutami začalo utkání v Brně mezi domácí Zbrojovkou a pražskou Spartou.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, kránu hlavně v jižní polovině republiky přibývání oblačnosti, nejnižší teploty většinou mezi 17 a 12 stupni. Zítra ráno a také dopoledne ještě polojasno až oblačno, postupně může být i zataženo, až do pozdního odpoledne přehánky jen výjimečně. Večer pak budou častější, ojediněle i bouřka, maxima většinou mezi 27 a 32 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Praha Brno zpomalte za sjezdem na Domašov. Na kilometru 171 se zastavuje, kolona pokračuje na kilometr 183, kde řeší nehodu 3 osobních vozidel. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
8: Vítejte ve východních Čechách na zámku Nové Hrady. Malé české Versailles v rokokovém stylu si nechal postavit hrabě Chamaré v druhé polovině 18. století po vzoru francouzských letních sídel. K zámku patří ohromné pozemky plné zahrad, parků, skalek, rybníků, vyhlídek a přináleží k němu také jelení obora. A já vás zvu na návštěvu k současnému zámeckému pánovi, kterému příští rok bude 80. Ale energii má na rozdávání.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně navštěvujeme místa, kde žili původně starobylé šlechtické rody a dnes je zachraňují nadšenci a mecenáši. Tentokrát zamíříme na zámek Nové Hrady u Litomyšle. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současným majitelem, který na zámku trvale žije od roku 1999.
2: Začneme tak jako v případě zástupců šlechtických rodů. Jaké je celé vaše jméno?
3: Petr Kučera, jsem křtěný Petr Pavel, což mě trošku navádí k tomu, že vlastně mám to jméno jako je dnešní prezident.
2: Máte nějaké šlechtické předky nebo někoho třeba z významnějších společenských kruhů v té historii?
3: Myslím si, že vážím si všech svých předků, protože nebýt jich, nebyli bychom tady my, ale abych mohl jmenovat nějaké předky, jako to mají šlechtické rody, to v žádném případě. Ale nechali jsme, ne my, ale náš příbuzný si nechal udělat rodokmen, takže víme, že ta rodina naše paradoxně pochází z tohohle toho kraje. Můj tatínek se narodil tady za kopcem a první zmínka o těch Kučerových, o těch našich předcích, je z toho prvního sčítání lidu po 30leté válce, kdy české země přišly vlastně o třetinu obyvatel. Je to největší úbytek obyvatel ve válečné době za celou historii. Takže se dělalo sčítání povinné a tam se objevují ty první předci. Takže od té doby paradoxně máme nějaký vztah k tomu kraji. Byli to většinou hajní fosti, kteří byli tady a paradoxně i na tomto panství.
2: Možná tam někde v těch genech je láska k té přírodě, ve vašem případě i k těm zahradám.
3: Možné to je. Těžko bych to asi mohl takto jednoduše identifikovat, ale protože můj bratr, který žije od roku 68 v Norsku, je lesák, profesor lesnictví, druhý nejstarší náš syn vystudoval lednici, zahradní architekturu. Každý má nějaký potenciál, nejstarší je technicky nadaný, takže je to prostě tak. Někde se to nazbíralo, nevím kde.
2: Cítíte se tu tedy jako doma, když odsud předci pocházeli a vy jste se sem životem dohnání dostali?
3: To by bylo příliš silné tvrzení. Dobře je nám tam, kde cítíme, že se nám jednak dobře žije, že to, co děláme, má smysl, že máme to obrovské štěstí, že se můžeme vlastně o část výsledku té své práce podělit s veřejností. Je to nádherné místo pro kulturu, pro to zastavení, pro ty okamžiky, které by neměly být úplně všední. A k tomu vám ten areál zámecký dává neuvěřitelné možnosti.
2: Kde se v člověku bere ta šlechetnost, ochota podělit se o tu krásu s ostatními, budovat něco, spravovat památku víc než rodinného typu, něco, co patří i té společnosti, protože je to doklad její historie. Kde se to v člověku bere?
3: Já myslím, že to je individuální. Je to individuální, vím to podle, mám spoustu samozřejmě kamarádů, přátel. Ne všichni to mají takto, ale řada z nich to má. A je to ten moment, kdy naleznete i to místo, kde tu svou otevřenost, tu svou vstřícnost můžete rozvíjet. Tady proto je veškerá možnost a jestli je něco, co ve svém věku považuji za opravdu velké štěstí, je to, že se o to můžete podělit s tou společností. Že to je možnost nějakým malinkým způsobem, dílkem přispět tomu, že děláte hezké věci, snažíte se kultivovat až takto, až kultivovat ten vkus našich spoluobčanů. A myslím si, že to je největší dar, který mohu mít, který jsem dostal.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme si vybrali zámek Nové Hrady ve východních Čechách. Jedná se o skvost rokokové architektury, ale jak už název napovídá, než postavili zámek, byl tu hrad, jak připomíná současný majitel Petr Kučera.
2: Máte pravdu, jo? Samozřejmě nový hrad, postavený po husitských válkách, zbohatlý husitský hejtman Koska z Postupic, majitel Litomyšla, důvěrný krále Jiřího z Poděbrad, tehdy kališnická šlechta ohromně zbohatla, řada z nich, na úkor katolické církve, tady to bylo podobně. Do té doby ta obec se jmenovala Boží dům a byla majetkem biskupství litomyšelského. To zaniklo, už nikdy nebylo obnoveno. A Koska z Postupic se rozhodl, že si postaví sídelní hrad. Takže on si vybral ten kopeček nad námi, postavil si tady sídelní hrad, dokončil ho v roce 1456. No a nazval ho Nový hrad. A florálu Nové hrady se nám dochovaly dodnes, protože to byl středobod Velkého panství. A samozřejmě ten hrad byl postupně přestavován, protože byla potřeba lepšího bydlení, komfortnějšího bydlení. Tak to bylo se všemi hrady. Dostalo to v podstatě zámeckou podobu, nejprve to dostalo renesanční, později barokní podobu. A tak se dožil až do roku 1750, respektive 1774. Tehdy to vlastnili hrabata Chamaré, francouzská šlechta, ve službách Habsburku přišli sem. No a druhý z majitelů, Jan Antoní, hlavní postava Jiráskova románu Poklad, nesmírně talentovaný, všestranný mladý muž, typický osvícenecký intelektuál, který se rozhodl, že to nebude opravovat, ten zámek, nebude ho modernizovat, zboural ho, udělal to dokonale, zůstala tady zbytek gotické zdi nahoře a rozhodl se postavit si nové sídlo. To byla doba klasicismu, měl architekta Jägra, který mu postavil dva paláce v Praze, tady mu navrhl vlastně jakoby klasicistní zámek, moderní zámek tehdejší doby, ale on chtěl daleko zdobnější, zhlédl se v těch francouzských letních sídlech a postavil rokokový, myslím si, že docela rokokový skvost.
3: Ale to ve své době už bylo trochu zpátečnické, protože ten styl už byl pryč, ale jemu se to líbilo.
2: Jemu se to líbilo, je to nadneseně se tomu říká, samozřejmě slyším, můžete to zaslechnout, používal to i František Kinský v nějaké své reportáži, říká se tomu české Versaje, ono je to opravdu hodně jako takové nazdobené a v Chamaré se v tom zhlédl, udělal to, jel a to je jeho, bych řekl, vlastnost nebo slabost spíš, kterou popisuje Jirásek. Všude, kde byl na počtejně, tak i tady ten starý objekt rozkutal, protože hledal poklad, nenašel a tak si ho nakonec tady udělal. Takže nám se dochovala váza, do které nechal dát mince od prvních ražeb českých grošů až do současníka tolary Josefa II. No a nechal to zazdít. Tady udělal niku, tam to zazdil a v kapli nechal cedulku. Tady se nachází velká cennost. Každý to bral, že to je teda vtip, že jo, hraběte. Nicméně v 30. letech při velké opravě zámku se na to přišlo. Mince zůstaly tehdejším majitelům, Bartoňům z Dobenina a nám tu zůstala ta váza. Já jsem velice rád, opravil jsem si ji.
3: Už do ní spoříte, abyste ji zase zazděl?
2: Zatím se nám to nepodařilo, všechno, co se vydělá, se vrací jakoby zpátky do toho areálu, ale třeba k tomu dojde.

0: Atrala, tak to bylo až do 30. poloviny 30. let. Tehdy to koupili Bartoňové z Dobenína, což je také novošlechta.
1: Textilní průmyslníci.
0: Průmysl, měli dva bratři Josef a Cyril, měli tři zámky. Koupili si nejprve Nové Město nad Metují, to jim architekt Jurkovič nádherně upravoval secesně. Cyril Barton z druhý z bratrů koupil z Braslav u Prahy. No a nakonec v roce 36 pro svou dceru, provdanou Čerichovou, to byli podnikatelé z České Skalice, koupil Nové Hrady. Začali to opravovat, opravili to hodně, ale nestihli všechno, protože přišla válka a oni, protože podepsali prohlášení české šlechty na podporu první republiky, tak Němci těmto šlechtickým rodům, ale vlastně všem majitelům tohoto, ty majetky obstavili.
2: Za války tu byl Wehrmacht. Po ní se na chvíli vrátili Bartoňové, než odešli v roce 1948 do ciziny. Později tu byla nevhodně základní škola, depozitář památkářů a zkázu dovršil státní statek. Po sametové revoluci se vrátili Bartoňové do Beninové, ale neměli odvahu zámek opravit a nabídli ho k prodeji. A tak ho v roce 1997 koupili manželé Kučerovi a začali s jeho opravami.
0: Trvalo nám to 14 měsíců, takže to bylo opravdu rychlé. No a záměr byl jasný, už jsem to zmínil, otevřeme to pro veřejnost. Měli jsme kliku, já jsem celoživotní klikař. Největší kliku jsem měl, že jsem našel partnerku, manželku, jakou mám.
1: Jak to přišlo, že zrovna Nové Hrady vás jako oslovili, nebo jste se rozhodli je koupit? Kdy se ten nápad zrodil, nebo proč jste k tomu dospěli?
0: On se rodil samozřejmě postupně. Já jsem vystudoval historii, takže k tomu máte nějaký a priorní, bych řekl, pozitivní vztah. To je jeden moment. Druhý moment je, že mám zásadu trošku šokující. Když se vám nejlépe vede, tak zkuste změnit trajektory. Zkuste začít něco úplně nového. My jsme to udělali třikrát v životě a vždycky se nám to vyplatilo. Takže je to tak, bez ženy bych do toho samozřejmě nemohl jít. Měl jsem takovou kuriozní situaci, kdy já už jsem věděl, do čeho jdu, nebo měl jsem dohodu s bratry Čerichovými, kteří to restituovali, a říkal jsem, podívejte, za tu cenu, kterou jsem vám nabídl a kterou vy akceptujete, to uděláme, ale má to jednu podmínku, že na to nevěděla. A manželka to musí vidět a když ona řekne, že se jí to líbí, že do toho půjdem, tak to moje slovo platí. Když řekne, že ne, tak mě je líto, ale půjdeme jinam. Těch objektů, které jsem viděl a které se nabízely, byla celá řada.
1: Tohle by každý manžel neudělal.
0: Já myslím, že to je úplně základní předpoklad. Chcete-li něco v životě dokázat, musí na to být aspoň dva. Takže tohle to se nám dařilo, žena přijela, viděla to, řekla ano, sice tady ten zámek byl velice, velice v nedobrém stavu, abych tak řekl, ale...
1: Chodil jste za ní a bál jste se, že pak na konci řekne ne?
0: Ne, ne, já ji znám, já vím, že všechna ta dobrodružství šílená, která jsem vymyslel, prostě, že nakonec akceptovala. My jsme se stěhovali na konci 70. let, kdy jsme přišli oba dva o zaměstnání, jsme koupili největší soukromou zahradu v Praze, v Nebušicích nad Šárkou. Nikdo to nechtěl, to byl prvorepublikový produkční sad ze Stárlí a my jsme se stěhovali tehdy jenom se třemi dětmi do 1+1 se suchým záchodem. Z prostor, které byly totálně vybavené, měl jsem nábytek na míru a tak dále, tak dále. Takže dobrodružství. Chovali jsme krávy, prodávali jsme mlíko, tloukli máslo, měli jsme plemený ovce, vysadil jsem 170 višní, což moje žena do dneška občas mě připomíná, že to nebylo úplně uvážlivé. My jsme 20% možná spotřeby Prahy prostě pokrývali ze svých zdrojů, ale šílená práce, 170 višní, než odčešete, ono to chvíli trvá. Tak všechny tyhle ty věci jsme měli za sebou. Postavil jsem nádherný dům. Prodali jsme chalupu v Krkonoších, kterou jsme měli nádherně udělanou, aby jsme měli zase prostředky. Zvelebili jsme to. Když jsme byli v tom nejlepším, nebo když jsme to měli hotové, přišla revoluce. výzva obrovská.

0: Já jsem se vrhl tedy do té politiky, zakládal jsem občanské fórum, u nás se zakládala kruh nezávislé inteligence předtím a tak dále, takže jsem měl spoustu kamarádů a najednou prostě byla výzva. Už nechovat ty krávy, už nechovat ty ovce, ale začít dělat něco, co má dlouhodobější smysl. Byl to okamžik, kdy jsme, a to už zrálo předtím, že jsme věděli, že nebudeme schánět jinou nemovitost v Praze, těžko bychom tak luxusní, jakou jsme měli, my i sehnali, a že půjdeme pryč a že zachráníme jednu památku. Ta volba padla na Nové Hrady kvůli tomu, že ten objekt je prvoplánově líbivý, on stojí i na té terase, když sem lidé přijíždějí, tak vlastně vidějí ten věčný billboard. Nejde to přehlédnout, první věc. Druhá věc byla, že to nikdy nebylo přestavované. To znamená, má to obrovskou kulturní, architektonickou hodnotu. Nesmí to mít zničené okolí. My jsme přesně věděli, že chcete-li uživit venkovský zámek, a to my chceme, nemáme zlatý důl, nemáme naftový vrt, takže jsme věděli, že to budou zahrady, které to budou, ten exteriér, který budou tím hlavním zdrojem těch financí. Takže zase to uděláte, obohatíte si svůj seznam toho, co za vám je, ale především to nabídnete té společnosti.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Měsíčku.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Tento rokokový skvost vybudoval hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré. Vedle správy zámku se zajímal také o vzduchoplavbu. Například v červenci 1791 provedl v Počtejně několik pokusů s balóny z hedvábné tkaniny. A to dokonce o pár měsíců dřív, než francouzský vzduchoplavec Jean-Pierre Blanchard předváděl své balóny na korunovačních slavnostech císaře Leopolda II. V Praze. V té době už na Novohradsku žili předci Petra Kučery, současného majitele zámku Nové Hrady. On sám se sem stěhoval na konci 90. let minulého století.
2: Pamatujete si na ten první den, kdy jste od toho takzvaně dostali klíče a přišli jste sem jako majitelé? Na ty emoce, na ten dojem, na ten den?
3: No, my jsme to měli na etapy, protože my jsme se stěhovali vždycky v noci. Jsem měl nákladák.
2: V noci tajně?
3: No ne, protože jsme měli nějaké prostě, že jo, bylo vždycky prostě ještě práce, kterou jsme měli třeba v Praze, večer jsme naložili třeba část nábytku, zařízení, tohle a jeli jsme sem. My jsme přijeli ve 2 hodiny v noci s tím pick-upem a najednou jste viděli oblohu plnou hvězd, všude byla tma. Všude byla tma, ale nádherná obloha. Takže to v Praze jsme na to jsme už zvyklí nebyli, tam to bylo přesvícený. Tady to zářilo, to byla nádhera. Vstupovali jste do etapy, která byla výzvou. Oplynuli 2 roky, my jsme měli zámek opravený a začali jsme ho provozovat a žena říká, no škoda, že není větší. Protože to nazbíráte po cestě. To byla věc, kterou jsme nevěděli. K tomu, abyste mohl provozovat venkovský zámek, v dnešní době musí být dostatečně velký. Kdyby byl 2x větší, tak vám ta oprava bude trvat třeba díl, bude to i finančně třeba náročnější, ale ten potenciál toho objektu je výrazně zvýšen.
2: Kdy jste se přestěhovali z toho bočního křídla sem do zámku?
3: My jsme se stěhovali na Vánoce roku 1999. Takže za 14 měsíců od toho, co jsme začali zámek opravovat, jsme se stěhovali do zámku.
2: Vy jste si dali termín, to si dává hodně lidí. Na Vánoce do konce roku, vám se to povedlo, jo?
3: Až takhle to nebylo, byla to trošku samozřejmě to, ale jako určitý moment tohodle toho typu tam třeba byl. Vzpomínám si na to, že jsme tady slavili Vánoce a i když už jsme měli topení, topíme z plynové kotelny a tak dále, ale je to celé z opuky. To je celé z kamene, kromě klenebních oblouhů, které jsou z cihel. Takže ten objekt nebyl vytopený. Tady to bylo opravdu zima. A naše 2 děti, dcera a syn, ustrojili stromek. My jsme byli asi zřejmě poměrně dost unavení, takže jsme u toho nebyli. A bylo to zase takové milé. Prostě na Vánoce 99 jsme tady měli první oslavu.

0: Když bydlíte na zámku, musíte si zvyknout na spoustu nových věcí, úkonů, zvuků a povinností. Jak se žije na nových hradech panu Kučerovi a jak svůj velký dům zná, zjišťoval Patrik Rozehnal několika všetečnými otázkami.
1: Co tu na zámku vydává nejvíc protivný zvuk?
2: Asi, když nemáte namazané dveře, no, to prostě je to tak.
1: Kdo je maže?
2: Většinou já. A nebo nemažu a potom teda je to ten protivný zvuk.
1: Klíče od čeho nejčastěji hledáte?
2: Klíče, naštěstí zatím to není tak hrozné, máme jich hrozně moc, ale právě proto vás to naučí, že musíte vědět, kde jsou.
1: Kolik schodišť tu máte?
2: Kolik schodišť? To je počouchlá otázka. No, máme dvě hlavní, protože to je vlastně pravidelná dispozice. To znamená to, co je v tom východním křídle, v západním křídle. Máte něco jako slavnostní, to končí tou podestou a jde se do sálu. Ta druhá strana vlastně vede to schodiště až na půdu, až do těch podkrovních prostor.
1: Kde skladujete zahradní náčiní?
2: No, těch prostor máme naštěstí hodně. Takže máme tady samozřejmě, jenom ve vlastním areálu je 14 budov. Takže máte ten nepořádek mít kde uklidit tak, aby nebyl úplně prvoplánově na očích.
1: Máte i traktor, kombajn nebo něco takového?
2: No tak jsme skromní, takže máme 5 traktorů, máme samozřejmě baličku, máme velké sekačky, máme obraceče, máme 3 bagry, máme nákladní auto a tak dále.
1: Kdo zalévá zahradu?
2: Zalévá zahradu, kdo má ruce. A máme tady 6 kilometrů závlah.
1: Jak se svoláváte k večeři?
2: K večeři je úplně jednoduchý. Velká výhoda je v to, když máte zaměstnance, tak vy máte také pravidelný režim. Začíná se po snídani, pak je svačina, pak je oběd, pak se končí, tak můžete mít svačinu, no a večeři podle toho, jak se stihnete z té práce své vrátit. To už tady ty zaměstnance nemáte, ale musíte dělat věci, na které jste se nedostal v době té jejich pracovní doby.
1: Který strom je tu nejstarší?
2: Nejstarší tady máme jasan vedle zámku a máme grafiku z roku 1804, na které je nakreslený, tedy není fotografovaný, pochopitelně, nakreslený jako veliký dospělý strom. Má obvod kmene přes 5 metrů.
1: Kde je to největší zima?
2: Dole máme samozřejmě v tom přízemí. Oni to udělali velice chytře. Tam, kde byla nejstudenější místnost, tam si udělali spižírnu a odvěšovnu a vedle byla kuchyně.
1: Máte zámecké razítko?
2: Razítko zámecké máme, myslím, že máme i takové, jako že zámek Nové Hrady, ale používáme samozřejmě, protože musíte mít své podnikatelské razítko, takže máme své osobní razítka s těmi všemi údaji, které jsou důležité, jako je DIČ, IČO a tak dále, tak dále.
1: Vy nemáte pečeť a pečetní prsten?
2: Ani pečeť, ani pečetní prsten.
1: Máte jako majitel zámku svůj erb?
2: Nemám.
1: A uvažoval jste někdy o rodovém hesle? Nebo jaká slova by v něm mohla být, kdyby?
2: Asi pokora. Já myslím, že to stačí.
1: 3 slova, která by charakterizovala ten váš život na zámku.
2: Asi duševní klid, nadšení z prostředí a pak vlastně celkově pohoda.
3: Zámecké léto.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás čeká prohlídka zámku Nové Hrady ve východních Čechách. Provede nás současný majitel a zachránce rokokové nádhery Petr Kučera.
2: Teď se ocitáme v místnosti, která odpovídá vlastně tomu zámku jako takovému zařízení.
3: Ano, je to rokokový nábytek, všechno bylo prolamované, všechno bylo přezdobované, někdy to bylo na úkor funkčnosti. A hlavním motivem vlastně byla ta roka, je mušle, podle toho to dostalo jméno. A když sem přijdou do toho pokoje, do té velké místnosti, když přijdou třeba školní výpravy, tak vidím na těch děvčátkách, jak se jim rozzáří oči, protože oni by chtěli taky takový nábytek do toho
2: pokoje. Jak pro princeznu.
3: Jak pro princeznu. No, já tomu říkám, že to je cukrárenský nábytek, protože všechno je naslazený. To vidíte i na těch pastelech, na těch obrázcích, že tohle, protože oproti tomu baroku, který mělo šerosvět a temné, tak tohle bylo všechno najednou hrozně sladké. My jsme vlastně měli štěstí to, jak jsem říkal, zámek nebyl nikdy přestavován. Já jsem si udělal analýzu, jak šly za sebou ty výmalby, protože za těch 250 let ten zámek měl různé barvy, různé omítky a došel jsem k tomu, že vlastně ta pomerančová červeň a holubí šeď, kterou dneska máme, to byla první výmalba, kterou udělal hrabě Šamare. Takže jsem to okopíroval. Jestli se na nás dívá, možná, že by mě pochválil, že jsem se vrátil k té původní podobě.
2: Je to takový dort ve východních Čechách.
3: Tak, je to dortový, tak to jste řekl správně, já tomu říkám cukrárenský. Je to všechno prostě nazdobené, je to sladké barvy a tak dále. V té době se to prostě ujevilo jako to nejdůležitější.
1: Až přijedete do Nových Hradů, budete mít pocit, že jste přijeli do Francie. Na kopečku před vámi se za honosnou branou, otevřenou návštěvníkům denně od 9 do 17 hodin, objeví dvoupatrová budova s bočními křídly, která jakoby byla zdobena šlehačkou. V rámci prohlídek se podíváte i do velké místnosti nad vstupem.
3: To je hlavní sál, je to osa zámku, je 140 čtverečních metrů, má plochu, 6 metrů výšky, jediná neobyvatelná místnost na zámku. Nikdy taky samozřejmě k normálnímu bydlení nesloužila, vždycky to byla společenská prostora.
2: Co tu bylo původně, kdysi v tom sále pro tu šlechtu?
3: No, zase to byla společenská prostora, nikdy to nebyla, jak říkám, úplně normální obytná prostora. Máme tady doklad, jediný kus nábytku, který se dochoval. Máme tady vestavěnou skříň, barokní nápojový bar, protože všechno ostatní, tady nebylo žádné zařízení, když jsme sem přišli, bylo to vybydlené.
2: Jenom bar?
3: Jenom bar, protože ten byl zazděný. Restituenti, aby zaplatili advokáty české, kteří se ukázali jako velice šikovní, tak je obírali postupně o ten majetek, který oni restituovali, platili koberci, nábytkem, obrazy a tak dále. Tohle nám tady zůstalo, protože je to vestavěné.
2: Je takový bar, bych chtěl mít. Ten je krásný a je na něm vidět, jak má ty... Nechce, aby to znělo špatně. Léta za sebou, prostě je tam vidět ta patina, ta historie.
3: Jo, ne, tak jako samozřejmě, tohle je hezká věc.
2: To je úplně do luxusního obchodu.
3: Je to tak, že samozřejmě ta šlechta už na konci toho 18. století, to byla doba, kdy se uvolnili mravy, že jo, byla to doba osvícenectví a tak všechny ty požitky, které byly dostupné, tak se využívali, včetně tohohle toho.

0: Ocitáme se teď na balkóně, který je v návaznosti na ten velký sál v patře. Díváme se na vstup, na tu krásnou zahradu zdobenou. To tu bylo, nebo to je vaše dílo?
1: No, samozřejmě v době hraběte Šamare, který to stavěl, dostavěno to bylo v roce 1777, tak tady nějaká asi zahrada byla. Žádné plánky, žádné dokumenty z té doby se bohužel nedochovaly, takže ten prostor byl různým způsobem upravován během těch staletí. My, když jsme sem přišli, tak tady běhaly slepice, nad námi rostla v těch okapech, rostla zeleň, byly děravé střechy a ta prostora pod námi, která je terasová, vlastně se nabízí, musí to být pravidelná zahrada, že jo, jsou tady tedy kašny, jsou tady záhony s buxusem, které jsou stříhané, jsou tady tisové, dominanty a tak dále a tak dále.
0: Vykropíte, plejete?
1: Já většinou stříhám. Teď jsem ráno jsem stříhal.
0: Prosím vás, jak se stříhají tyhle ty konické jehličné, co to jsou tisy? Nebo
1: máte to buď to podle šablony, anebo máte 25-letou zkušenost a potom šablonu nepotřebujete a jedete podle toho na první dobrou.
0: To má jak to jako nějakou motorovou střihačku, nůžky?
1: Samozřejmě máme kvalitní nástroje.
0: Děláte to všechno ze země nebo lezete někde po žebříku?
1: No, musíme u těch pyramidálních tisů, ale to neplatí jenom u nich, musíte mít lešení třeba. Takže máme posuvné lešení, lehké, hliníkové a pomáháte si tím. Někdy stačí žebřík, ale většinou se to dělá z lešení.
0: Tohle všechno děláte ve svém věku, jo?
1: No, dělám to ve svém věku a je to dobré, protože tím, že jste neustále činnosti, tak to přispívá k tomu, že ten organismus přece jenom tak rychle nechátrá.
0: No, energie máte na rozdávání, to potvrzuju, ale zároveň obdivuju, nedovedu si to představit i já pro sebe, že bych takhle tady lezl po lešení a ještě stříhal do toho krásného povrchného tvaru bez šablony ze zkušenosti.
1: Jo, je to tak.
0: A kde jste k tomu přilnul, k tomu zahradnictví?
1: No, jednak se s nějakými geny rodíte, to je první věc. Druhá věc je to, že to byla souhra okolností. Já jsem se narodil v Liberci vedle botanické zahrady.
0: Aha.
1: A první ředitel po váleční, pan Mádle, to byl velký přítel naší rodiny, takže já jsem tam byl pečený, vařený, jak se říká. A to je jeden zdroj. A druhý už potom byl jenom to, jak jdete tou poutí, těmi lety, tak si, kde jste, kde se zastavíte a máte tu možnost, tak si děláte zahrady. Tohle je asi šestá zahrada, kterou dělám. No a tady se můžu opravdu vydovádět, protože máme 20 hektarů těch zahrad, máme 12 typů zahrad, máme brodériové francouzské, zeleninovou, máme dvě rozáry a italskou zahradu, anglickou zahradu, velké arboretum, máme terasové zahrady, máme labyrint a tak dále, a tak dále.
2: Desetihektarový zámecký areál nabízí také pohledy na jelení stádo, návštěvu unikátního muzea mopedů a motokol v barokní sýpce nebo expozici anglických klobouků. Tohle vše je práce manželů Magdy a Petra Kučerových. Mají už pokračovatele?
1: Máme jich hodně. Máme 4 děti. Máme dospělé, velké, máme spoustu vnoučat. Udělali jsme to tak, že nám bude 80. Takže jsme se rozhodli, že musíme to řešit, dokud jsme fit. Udělali jsme rodinný trust. Ten trust, my máme dynastický nebo rodinný svěřenský fond.
0: Je to něco, jako byl takzvaný fideikomis v případě té šlechty?
1: Přesně tak. Máte, jste dobře informovaný. Navazuje to v podstatě na ten podobu toho fideikomisu, který na rozdíl od té západní Evropy se týkal většinou vysoké šlechty. V západní Evropě, která byla v mnoha ohledech napřed, se to týkalo třeba těch podnikatelů, velkoobchodníků, rejdařů a tak dále. Takže to je trust. Takže máme samozřejmě svěřenský fond, trust, ze zákona u nás, máme kebecký systém, nesmí podnikat. Takže my máme, jsme vytvořili SROčko, jednatelem je nejstarší syn, správci svěřenského fondu jsme my, členové rodiny, máme rodinnou radu a tak dále. Je to prostě udělat rodinnou ústavu. Je to uděláno tak, aby ten majetek, pokud budou ti naši potomci chtít, zůstal celiství a aby majetek se nestal předmětem sváru v rodině. Důležitější než všechen majetek, než celý zámek je, aby naše rodina pokračovala v souladu, aby byli, měli dobré vztahy, což mají, a já jsem za to hrozně rád. Takže to bylo hlavní vodítko, abychom jim nepředali danajský dar.
3: Rodinu máte vyřešenou, tak to jako přistupujete k tomu, myslíte na to. Co byste přál naší zemi nebo Čechům do budoucna?
1: No, bylo by toho samozřejmě víc. Bylo by dobré a chtěl bych, aby celá společnost si uvědomila, že nejdůležitější pro budoucnost je vzdělaná společnost, společnost, která bude citlivá a vnímavá, to znamená podporovala kulturu a aby dbala na to své okolí, aby dbala na životní prostředí. Takže to jsou tři pilíře, které si myslím, že když by se povedlo naplnit, tak budeme patřit do té elity toho světa.
3: Jste hrdý Čech?
1: Jsem hrdý Čech. A myslím si, že být dobrý Čech je zároveň závazkem být dobrý Evropan, být dobrý světoobčan, být dobrý člověk.

Aristokratický rod Harbuval de Chamaré, jehož sídlo Nové Hrady tak nádherně opravili manželé Kučerovi, byl šlechtickým rodem z francouzsko-belgického pomesí. V 18. století přesídlili do Slezska a poté do Čech, kde získali hraběcí titul. Rod ale vymřel v roce 1972. Zatímco oni odešli, jejich odkaz v podobě krásné architektury nám tu zůstává a Petr Kučera se svou rodinou se o něj citlivě stará. To vše v duchu rodinného hesla – pokora. Buďme pokorní, stejně jako odvážní, a buďme jako Češi na svou zemi hrdí. Váš František Jinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Hasiči u Velhartic na Klatovsku mají rozsáhlý požár lesa pod kontrolou. Více než 35 tisíc řidičů v Česku letos v prvním pololetí dosáhlo 12 bodů a přišli o řidičské oprávnění. Český fleretista Alexandr Šupenič se stal mistrem světa v šermu. A počasí zítra zpočátku polojasno, později i přehánky a bouřky. Maxima vysoká kolem 31 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Požár lesa ve strmém kopci u Velhartic na Klatovsku je pod kontrolou. Téměř 5 hektarů plochy se dohašuje i s vrtulníkem. Stále ale platí třetí stupeň poplachu, píše to agentura ČTK. Více než 35 tisíc řidičů dosáhlo v prvním pololetí 12 trestných bodů. Na příští rok tak přišli o řidičský průkaz. Bylo jich asi o 2,5 tisíce méně než ve stejném období loni. Vyplývá to z dat ministerstva dopravy. K vrácení řidičského průkazu je potřeba splnit některé podmínky. Upřesní mluvčí ministerstva Alena Míl.
3: Obecně musí řidič požádat o jeho vrácení a doložit splnění zákonných podmínek, například zdravotní způsobilost, dopravně psychologické vyšetření nebo odbornou způsobilost, pokud jsou v jeho případě vyžadovány.
2: Na železnici mezi Prahou a Ústím nad Labem je o tomto víkendu vždy od 7.30 do 14 hodin a 30 minut plánovaná výluka. V úseku Kralupy nad Vltavou, Ústí nad Labem a zpět jezdí místo osobních vlaků náhradní autobusy. Rychlíky tam mohou mít až 10-minutová zpoždění.
4: Během výluky železničáři například opraví výhybky ve stanicích Prackovice nad Labem a Ústí nad Labem. Dále v úseku opraví koleje a trať čeká také celková údržba. Provoz by měl být obnovený v neděli po 14:30 odpoledne. Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
2: Stavba nového střediska záchranné služby v areálu Krnovské nemocnice skončí zhruba za rok. Práce pokračují podle plánu. Nové zázemí by mělo stát desítky milionů korun. Jednopatrová budova bude mít na střeše heliport, kde bude moci přistávat vrtulník i v noci.
5: V současnosti mají záchranáři základnu na krnovském letišti. Nový heliport umožní, aby se pacienti rychleji dostali k lékařům. Proto vzniká i nový spojovací most, který naváže na nemocniční koridory. Z Krnova Natálie Janišková, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Český fleretista Alexandr Šupenič je mistrem světa. Ve finále v Hongkongu dnes odpoledne porazil Itala Makiho jednoznačně 15-2. Získal tak první českou medaili ze světového šampionátu v šermu po dlouhých 41 letech.
1: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme v České republice převážně jasno až polojasno, k ránu, a to hlavně v jižní polovině republiky přibývání oblačnosti, zatím bez deště. Nejnižší teploty mezi 17 a 12 stupni, v údolích až kolem 9. Zítra, a to ráno a dopoledne, bude převládat polojasno až oblačno, postupně přibývání oblačnosti až na zataženo, až do pozdního odpoledne přehánky jen výjimečně. Večer ale budou častější a ujediněle se přidají i bouřky. Maxima zítra většinou mezi 27 a 32 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 u Plzně směr Praha ve sjezdu z exitu 76 havarovala motorka. Projíždějte opatrně. Na silnici číslo 2 z Kutné Hory směr Přelouč, tam se srazilo osobní vozidlo s traktorem. Počítejte tam se zdržením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná Hobby magazín, příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se společně zaměříme na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky a divočálky za antilopy a pakoně, a naučíme vás vyrábět jednoduché návnady na ryby. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že se blíží měsíc srpen a je to pěkný líšák, přes den se tváří jako léto a v noci už jako podzim. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Recyklace, obcyklace, čili kreativní přeměna starého či nepotřebného odpadu v nový produkt, tak to jsou v naší řeči slovíčka, která zaznívají stále častěji. A jde o to, jak nevyhazovat věci, které ještě mohou sloužit, jak využít odpad. Funguje to u oděvů, u elektrospotřebičů a také u kuchyňského odpadu. Právě na tohle téma naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová natáčela, řekněme, kompostářkou Martinou Záleskovou.
2: Pracuji v organizaci, která se zabývá komunitním kompostováním a komunitními zahradami. Pomáháme lidem ve městech, jak začít kompostovat. My říkáme uzavřít cyklus jídla, to znamená vlastně z bioodpadu, z něčeho, čeho se chceme vlastně zbavit, tak jak to začít vnímat jako zdroj a vlastně udělat z něj skrz kompostování výživný hnojivo pro naši půdu.
3: Zní to hezky. Na druhou stranu, já si tak pamatuji, když jsem pomáhala babičce a dědovi na zahradě, takže do kompostu nic, co bylo vařeného, nesmělo.
2: No, je to opravdu tak, my to jako úplně nedoporučujeme lidem, protože vlastně ty vařený jídla mohou lákat různý hlodavce. Je potom otázka, jestli je to něco, co v kompostu chceme, jestli si tam chceme pozvat potkana.
3: Zažila jsem i hnědou popelnici na bioodpad, ale bohužel viděla jsem tam třeba plesnivý chleba nebo zbytky potravin v igelitovém pytlíku, takže nakonec jsem se nedivila, že ta specializovaná popelnice ze sídliště zmizela, protože to zřejmě nemělo ten efekt, který by to mít mělo. Takže vykládat.
2: Je to bohužel tak, hodně obcí s tím hodně zápasí. I se třeba na nás obrací s tím, jak to jako zlepšit, protože to, co jste tam viděla, tak není ojedinělé. I jako potom na těch kompostárnách, kam ty hnědý popelnice přijdou, tak potom nám říkali, že v zakládkách třeba igelitové sáčky jsou ten nejmenší problém. Tam jsou i oděvy, bohužel se našly třeba i baterie, takže to třídění do těch hnědých popelnic není zdaleka ideální a asi mě teď nenapadá jakoby jiná věc, než opravdu ta nekonečná osvěta směrem k těm občanům, jak to správně třídit, co tam patří a co ne.
3: Tak a modelová situace. Mám zájem ten odpad třídit, papír, plasty, sklo, kov, a teď kam s tím bioodpadem, pokud zrovna v dosahu tu biopopelnici nemám. Viděla jsem i určitou reklamu na takové domácí, řeknu, kompostéry.
2: Pokud jste v bytě, teda řekněme, že žijete ve městě, nemáte žádnou zahradu, ani přístup k nějakému tam zahradnímu kompostéru, někdy to bývá, že ve vnitro bloku třeba vlastně obyvatelé jednoho bytového domu, tak si třeba pořídí kompostér, tam je to pak jednodušší. Pokud tady tu možnost nemáte, tak existují i různé jakoby menší interiérové možnosti, varianty. Tak, existuje vermikompostování, kompostování za pomocí žížel, to znamená teda, že si domů nastěhujete žíželky v takovém menším vermikompostéru, který doporučujem teda mít jakoby v bytě, protože ty žížely mají rádi teploty mezi 15 až 25 stupni Celsia. Ne každý ovšem chce mít takového domácího mazlíčka, i když produkují velmi výživné hnojivo vermikompost a také takový, řekněme, výluh z toho žížalý čaj, který je také velmi výživným hnojivem právě i třeba pro pokojové nebo balkonové rostliny, takže má to řadu výhod, ale je to samozřejmě extra péče. Pak ještě existuje takzvaná bokashi fermentace, to už není úplně kompostování, je to kvašení toho bioodpadu, probíhá tam mléčné kvašení, můžete si to představit trošku jako když třeba vyrábíte kimči, tam vlastně dochází teda spíš k takovému jakoby zakonzervování a hygienizaci toho bioodpadu. Je takový už jako předrozložený, ale je s ním pak potřeba ještě dál pracovat. Dá se připravit například, říká se tomu soil factory, kdy si vlastně obohatíte třeba vyčerpaný substrát z pokojovek pomocí tady toho zkvašeného bioodpadu.
1: Tak co vy na to? Pořídíte si vermikompostér nebo malý domácí kompostér? Je to jenom na vás. A o zahrádce a o problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli. Tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy, a zaměříme se na hnící rajčátka ve skleníku. To se může hodit.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosím vás, já jsem se chtěla zeptat na narcise. Každý rok mě kvetou velkokvěté narcise a je to letos mě kvete jenom jeden trs. A co mám, myslím, tak z 8, tak to vůbec nenasadilo pupeny na květ.
0: Tak s tím by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Stává se narcis takovou velice prodávanou rostlinou v předjarním nebo jarním období. V květináčích hrnkové narcisy jsou, které se dají vysadit do zahrady, nebo i zase se vrací na zahrady ty staré trubkové narcisy, ten odruda Carlton, které se používaly, ale používají i k řezu.

0: nechat ji až do sežloutnutí, uschnutí a v té době, když ta nať jako uvadá, žloutne, je můžeme vyrýt a buď dát stranou do nějaké krabičky nebo bedínky v tom suchém stavu a nechat ji až do září a vysadí znova na nové místo dál od sebe, a nebo je můžeme jednoduše zase vzít a rozsázet někde dál od sebe, aby se dostali do nové půdy a oni nám tam zase pokvetou. Ale podstatné platí u všech a vídám to velice často, že sotva ten narcis odkvete v té volné půdě nebo i na tom okně, tak někdo jde, aby se ty listy nerozklánily, je ostříhá, zkrátí. A to je, myslím si, ta hlavní příčina.
1: A nedávno mi napsal jeden náš poslucháč Jirka, že má chuchvalce řas v hadici s vodou a jestli je ta voda vhodná na zalévání pro květiny a brambory a hrášek. Tak všeobecně, voda z chuchvalci řas je na zalévání zahrady zcela vhodná a pro rostliny dokonce prospěšná. Řasy fungují jako přírodní hnojivo, protože obsahují cenné živiny, především dusík a fosfor, a voda samotná je obvykle měkká a ideálně vyhřátá ze slunce. A tady v té souvislosti, když má někdo strach z toho, jestli voda z chuchvalci řas je vhodná na zalévání, tak jsem si vzpomněl, jak jsem jednou před léty jel lodí po Nilu v Egyptě a sem tam jsme zastavovali v místních vesnicích. No a můžete hádat třikrát, čím asi místní zemědělci zalévají své zahrádky a pole, a pak krásná velká rajčata, pórek, jahody nebo třeba citrusy a melouny posílají do Evropy. No zalévají to přece vodou z Nilu. A to je, když to řeknu slušně, jedna velká tekoucí stoka. Co je proti tomu voda s živými řasami? Máme tady další dotaz.
2: Minulý týden jsem tam nahlásila hnilobu na plodech rajčat ve skleníku. Děkuju, naschledanou.
1: Ptali jsme se na to plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
3: Prosím vás, paní posluchačko, jedná se o suchou hnilobu špiček rajčat. Je to fyziologická choroba, ne škůdce, je to dané fyziologicky a je potřeba, aby se o ty rajčata starala jinak. První, co můžete udělat, je to, že tam potřebujete dodat vápník. Okamžitá pomoc. A můžete nalézt postřikem, aplikovat nějaký roztok vápníku, který je tady tomu určený, třeba nějaký vukal, kalcium, něco, vápník tam potřebujete dostat, jo. Pokud tam bude dostatek toho vápníku, dítě to nebude, a na ty další sezony můžete třeba udělat to, že tam letos na podzim zarijete třeba z kořápky od vajec. Je to proto, že je tam prostě nedostatek vápníku. Další příčina může být nepravidelná zálivka na ráno v poledne a pak na přes rok ve čtvrtek, tak to, co tím rajčatům taky jako nedělá dobře, ideálně zalévat pravidelně. A za mě, já chápu, že přijdete prostě z práce odpoledne nebo k večeru, takže jdete zalít zahrádku, protože je suchá, ale lepší zálivka, pokud můžete, je brzo ráno a ne na listy, na tu zem. Takže pravidelná zálivka, ta tomu taky pomůže. Potom dost často nám dělá nepořádek to, že to máte doslova přehnojený, jo? Že jste prostě tak natěšený zahrádkář, že to hnojíte tak vším možným, co vám přijde pod ruku, a slepičince a jícha a tady hnojení a tamto. To znamená, když v té půdě potom je příliš dusíku, případně i draslíku, tak to může také vést k tomu, že se vlastně změní možnosti té rostliny přijímat té ostatní prvky a živiny a může to opět skončit u té suché hniloby špiček rajčat. Takže to je další věc, na kterou se můžete podívat. Hnojit přiměřeně, zalévat pravidelně. První a rychlá pomoc je vápník pro ty další sezony, tak tam třeba můžete dát skutečně ty skořápky od vajec, nebo třeba na jaře aplikovat dusíkatý vápno, který zarijete, tím to taky vyřešíte, ještě tu půdu dezinfikujete. No a mělo by se vám to začít dařit. Tak já doufám, že budete mít velkou úrodu.
1: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
4: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Na Vysočině vede myslivecký spolek ve Žďáře nad Sázavou a zároveň v Jihoafrické republice provozuje loveckou farmu. Jak to jde dohromady? Český myslivec Jan Velík dokazuje, že se může starat jak o srnky a zajíce, tak o antilopy a pakoně. Natáčela s ním naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
2: Kdy jste začal chodit do lesa? Kdy to přišlo?
3: Já jsem první rybář, protože táta byl veliký rybář, dělal předsedu spolku tam. A potom jsem se přiženil do rodiny Hajnýho. Začal jsem bydlet na Hájence a tím to všechno začalo. A navíc jsem z Vysočiny, takže ta nádhera Vysočiny a les, proč my zatím máme ty lesy, podívejte se po Kůrovcovi, pořád máme lesy.
2: Tak a pojďme k tomu, vás zlákala Afrika.
3: Po roku 89 se najednou otevřely možnosti vůbec vycestovat. A samozřejmě, proč jsem měl Hemingway přečtený od začátku do konce a ten tam popisuje zelené pahorky africké, to kdo přečte, tak musí do Afriky. Takže já jsem řekl, já tam chci, já to chci vidět a chci to prožít.
2: Která část Afriky byla ta první, protože teď jste v Jihoafrické republice?
3: Já jsem začínal v Tanzánii, ale když jsem pochopil, jak to všechno tam funguje, že se mnou jezdili státní zaměstnanci, šoféři a pak tam byla hrozná korupce. Takže jsem to tam vydržel 4 měsíce a začal jsem v Jihoafrické republice.
2: Teď máte v severním Kapsku farmu, která má 2000 hektarů.
3: A já to mám jako loveckou farmu, takže tam chovám zvířátka.
2: Je to možné srovnat s péčí třeba o oboru tady u nás?
3: Těch zvířat tam nikdy nesmí být tolik, jako je u nás v oboře. Dokonce v Africe existuje jakýsi zákon, kde ochrana přírody hlídá, jak moc je spaseno. Takže se snažíme, aby zkrátka zvěře bylo tolik, i když nebude pršet, aby dobře přežila.
2: I tady je regulace zvěře v lesích.
3: Ano, to je ale dík tomu, že ta zvěře by mohla začít dělat nějaký škody.
2: Jsme na druhé polokouli, ve stejném pásmu, jako my jsme tady nahoře. Kdy je tam ten náš říjen?
3: Přelom května června.
2: Takže největší hice, co my máme v létě, tam mají prosinec leden.
3: Prosinec leden je nejhorší.
2: Když jste v Čechách, staráte se o srny, jeleny, muflony, zajíce. Co máte v Africe na farmě?
3: Začneme antilopou skákavou, která má asi 6 různých variant barevností. Pak bůvlec biločelý, pakuň bělocasý, pakuň žíhaný, kudu, impala, prase bradavičnatý, 11 druhů tam je.
2: Myslivec kontroluje les, krmeliště, seníky, stav zvěře. Chováte se podobným způsobem i v Africe?
3: Moji zaměstnanci musí každý týden 2x obejít plot, aby nebyla díra vyhrabaná od predátora, nebo od prasát, nebo od něčeho, aby se mi tam nedostali šakaly, aby se tam nedostal rys červený, karakal. Není to porovnání jako myslivost tady, protože myslivost tady se stará o tu zvěř, musí nadělat nějaký krmení, dostane nějaký plán lovu. Já na té farmě se starám o to, aby tam byl dostatek vody a dostatek trávy.
2: Jak vypadá váš myslivecký rok? Kdy jste v Čechách, kdy jste v Africe?
3: Odlítám už začátkem února do Afriky a do toho května jsem určitě v Africe.
2: A tady si plníte své myslivecké povinnosti kdy?
3: Doprovázím na jeleny v Maďarsku.
2: Počkejte, zůstaňme na Žďársku.
3: Tady dělám předsedu OMSu, zastupuju ty naše myslivce tady na okrese.
1: S myslivcem Janem Velíkem natáčela naše hobby redaktorka Irena Šarounová. Dáme si teď pěknou muziku a pak si dáme takovou krizovou situaci, jako že jdete k vodě chytat ryby a nemáte návnady. Tak jak z toho rychle ven?

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zkušení rybáři dobře znají mnoho druhů návnad. Těm začínajícím se však může hodit dobrá rada, jak si připravit jednoduchou návnadu z toho, co dům dá. Zvlášť, když na přípravy není moc času. S mikrofonem se za brněnskými rybáři vydal náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář.
2: Kamarád mi zavolal, pojď na ryby, jenomže jsem nebyl připravený, takže nemám žádnou návnadu. Můžeme si nějak pomoci i v této situaci?
3: Tak určitě můžeme. Půjdeme se podívat do kuchyně a vždycky tam něco najdem. Tak jako první tady vidím starší rohlík. Ideální návnada na skoro všechny ryby.
2: Radí rybář Martin Pařil.
3: Vemu rohlík, dám ho do igelitového sáčku, postříkám trošku vodou a dám ho do mikrovlnné trouby. Zapnu na 10 vteřin. No a takhle krásně napařený rohlík dám pod prkínko, zatížím ho buď to knížkama, anebo to dám pod nohy od stolu. Za 5 minut mám hotovo, můžu vytáhnout, nakrájím si to na malé kostičky a jdu na ryby.
2: To byl tedy pařený rohlík, jsou ještě nějaké další možnosti. Vidím, že tu máte připravenou i mouku.
3: Tak, mám tady mouku, mám tady strouhanku a mám tady vajíčko. Další rychlá návnada, která už funguje od pradávna, je, že si vypletnu vajíčko do misky. Vemu si vidličku. Rozdělám si mouku a teďka si z té mouky a vajíčka udělám takový těstíčko. A jako tajný tip vám dám univerzální takovou pomůcku. Pokud mám doma trošku magy, cáknu tam trošku magy a ty ryby to přiláká daleko líp. Takhle mám připravený těstíčko a můžu dávat na háček a chytat ryby.
2: Námnady jsme si tedy na poslední chvíli připravili hned dvě, pařený rohlík a také těstíčko. Které ryby na takovouto návnadu berou nejčastěji?
3: No, tak chytneme na to od malých rybiček, ploticí, perlín, oukleji, tak na to dokážeme chytnout i velké ryby, jak třeba kapitálního kapra, tak nebo amura. Do toho těstíčka vlastně můžeme přidat úplně cokoliv, co nás napadne, nebo co vidíme, co máme po ruce. Ve fantazii se mezi nekladou, takže vanilkový cukr, trošku masoxu, čehokoliv a ten úspěch je zaručený.
2: A co se týče rybářských stylů, tak jaké jsou vhodné právě pro tento druh návnady?
3: Tak, můžeme chytat na plavanou, což je na splávek, nebo můžeme tyto návnady použít i na položenou. A jak vidíte, tak nezoufejte, vždycky se něco najde, nějaká nástraha se vyrobí, vytvoří a už si užívejte u vody a klid a spoustu ryb.
1: Přeje rybář Martin Pařil, se kterým v klubovně rybářského spolku v Brně Jundrově natáčel náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se jako vždy dozvíte, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: rybářský kalendář.
1: Tady ta pranostika se mi velice líbila, je na svatého Abdona, ten bude mít svátek 30. července a praví se v ní toto. Okolo Máří, Abdona a Hinka pracuj ožněch i v noci a popíjej stenka. Takže žádné pivečko do noci v hospůdce, pracovat na zahrádce se musí. A za pár dní je tady srpen a o něm se říká, že je to takový letní podvodník, protože přes den si hraje na teplý den a sluníčko připaluje, ale večer a ráno je pěkně chladno. Každopádně pokud je srpen suchý, musíte hodně zalévat, nešetřit, protože srpen je měsíc sklizně. Ale zpátky k zahrádce. Srpen je ta správná chvíle na odstranění odplozených, tedy starých výhonů, maliníku. Stříhá se to hned u země a rovnou odstřihněte i slabé výhony. A kdo nemá co dělat, tak by mohl odstřihnout rajčatovým rostlinám vršky. Další plody by už do podzimu stejně nedozrály, protože takto na té naší středoevropské zahrádce chodí. No a na záhonky se tak v půlce srpna hodí sazenice dvouletek, třeba macešky, sedmikrásky a poměnky. A kdo má muškáty, tak je právě teď vhodná doba k řízkování. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. A máme pro vás pár dobrých rad, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě, to, aby vám sloužila, jak má. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, objevíte naše webové stránky, mailovou adresu máte artur.kubica@rozhlas.cz, no a telefonovat své dotazy a nápady můžete na záznamník 221 553 790. Příjemný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Téměř po 20 letech policisté vypátrali útočníka, který v Hrádku nad Nisou pobodal obsluhu čerpací stanice. Fotbalisté Sparty na úvod nového ročníku nejvyšší domácí soutěže prohráli v Brně. A počasí zítra zpočátku dne polojasno, později přibývání oblačnosti a přeháňky i bouřky. Maxima kolem 31 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Téměř po 20 letech se policii podařilo najít útočníka, který v roce 2007 v Hrádku nad Nisou pobodal obsluhu čerpací stanice. Případ objasnil speciální tým. Útočník ale do vězení nepůjde. Případ je totiž promlčený.
3: Asi 30-letý muž přišel brzy ráno na čerpací stanici v Hrádku nad Nisou, připomněl mluvčí policie Jakub Vinčálek.
4: Pachatel po předchozím předstírání zájmu o nákup zboží napadl uvnitř objektu manžela provozovatelky nožem a způsobil mu závažná zranění.
3: Čepel jen náhodou netrefila životně důležité orgány a muž útok přežil. Policie tehdy útočníka nenašla. Po letech se to ale podařilo speciálnímu týmu Tempus. Ten vznikl v roce 2013 a zaměřuje se na neobjasněné případy, podle Vinčálka hlavně vraždy.
4: Jejím cílem je využívat moderní kriminalistické metody, nové poznatky i opětovné vyhodnocování důkazů k objasněným případů starých i několik desítek let.
3: Útočník spravedlnosti ale unikne. Promlčecí doba vraždy a pokusu o ni totiž byla v době spáchání útoku 15 let. Josefína Báčová, Český rozhlas.
2: Hlavní město v těchto dnech dokončuje digitalizaci mobilních protipovodňových opatření. Systém propojí více než 34 tisíc zařízení po celé Praze, například protipovodňová vrata, uzávěry, klapky na kanalizaci nebo kamery a monitoring hladiny Vltavy. Modernizace bude stát více než 18 milionů korun, upřesní mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
5: Nově bude systém pokrývat kompletní správu mobilních protipovodňových opatření. Od evidence jednotlivých komponent přes plánování jejich nasazení až po podporu provozních procesů.
2: Zubní ordinace a také nové bytové prostory mají vzniknout v centru Jihlavy. Nová pracoviště pro stomatology vzniknou jako součást rekonstrukce domu číslo 18 na tamním Masarykově náměstí. Podle primátora Petra Ryšky z ODS by mohla alespoň částečně řešit nedostatek zubařů v Jihlavě. Rada města už schválila zadání projektové dokumentace. Oprava by mohla být dokončená do 2 let.
6: Dole jsou sice nebytové prostory, které fungují, ale nad tím byly byty, které v tuto chvíli jsou vlastně opuštěné a my to potřebujeme zrekonstruovat, aby ten dům začal zase žít. Takže v tuto chvíli počítáme s tím, že by tam byly ordinace zubařů a nad tím nějaké byty.
0: Sport.
2: Fotbalisté pražské Sparty na úvod nového ročníku nejvyšší domácí soutěže nebodovali v Brně, totiž prohráli s domácí zbrojovkou 1-3 a v dalších dnešních zápasech Plzeň podlehla Liberci 1-3, Teplice porazili pražské Bohemians 3-1 a Zlín doma prohrál s Baníkem 0-1.
0: Počasí.
2: Zítra ráno a dopoledne ještě čekáme převážně polojasno, postupně oblačno a postupně může být až zataženo. Do pozdního odpoledne přeháňky jen výjimečně. Večer ale budou častější, ojediněle se objeví i bouřky. A maxima zítra mezi 27 a 32 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice číslo 47 z Kroměříže do Vyškova je za Bezměrovém po nehodě neprůjezdná, uzavírka je v Popůvkách, obět se to dá přes Kojetín nebo po souběžné dálnici D1. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Z Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty, příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. Tak doufám, že po té dnešní hodině s jedním klasikem českého humoru budete sytí, jako byste navštívili pekárnu a zapili to lahví vína. To si přeje už dopředu váš průvodce Patrik Rozehnal. Z hereckého nebe dnes vyvoláme herce, který se narodil 20. června roku 1922 v Praze. Tak pozor, vypouštím ho z archívu. Jejda, kdo to je?
8: Váš džin.
7: Můj džin?
8: Jsem vám k službám, pane.
7: Pane, jo.
8: Budu plnit všechna vaše přání až do okamžiku, kdy budete maximálně šťastný.
7: Všechna? Tak to byste mohl zatím nachystat ukázky z filmů, televize i rozhlasu. Tady jsem si napsal seznam.
8: Prosím.
7: Původně pro sebe.
8: Hop.
7: To je rychlost. To nám to dnes půjde jako na drátkách. Ale takhle to bude vypadat, že jsem vůbec nepracoval.
8: To máte jedno, pane. Vidět a slyšet mě můžete stejně jenom vy.
7: Aha, tak co kdybyste vykouzli i první písničku, než si o vás budeme vyprávět?
8: Když si budete přát, pane. Hop.
7: Pan Kemmer je prostě třída. A taky si touhle písničkou připomeneme, že hrál ve filmu Od zítřka nečaruji.
0: Hvězdné návraty.
9: Řekněte mi, kdo pak je ten

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Rozhodli jste se, že s námi zůstanete? Pak uslyšíte peripetie ze života herce Josefa Kemra. A také jeho velké, životní, divadelní, filmové a rozhlasové role. Josef Kemr se narodil 20. června roku 1922. Pocházel z rodiny Švadleny a Ševce. Už jako desetiletý začal se svým bratrem hrát komparzní i větší role na jevišti Městského divadla na Královských Vinohradech. A ve 14 letech se poprvé ocitl před filmovou kamerou. K tomu získal bohaté zkušenosti i v rozhlase. Tatínek ale zásadně nesouhlasil s jeho hereckou kariérou, musel proto absolvovat nejdříve veřejnou obchodní školu na Žižkově. Touha po jevišti a hrozba totálního nasazení ho teprve přivedli do řad divadelní kočovné společnosti. Po osvobození nastoupil do angažmá v Kladenském divadle, pak hrál v divadle v Libni a od roku 1950 byl členem městských divadel pražských. My si teď v ukázkách připomeneme jeho černobílé období. Vzpomínat budeme třeba na první televizní seriál Československé televize Rodina Bláhova, kde si zahrál i stopaře. Zastavil mu motorkář a on ho za odměnu vzal aspoň na čaj a na kafe do hospody.
2: Pojďte, tady máme volno.
3: Fajn.
2: Já jsem Pešek, když už tak sedíme. Bláha, těší mě.
3: Prosím, pánové.
2: Děkuji vám.
3: Jedno kafíčko, rumíček, druhé kafíčko.
2: Děkuji, pánové. K rodičům nebo za manželkou?
4: Ne, jim něco zařídit a pak domů. A vy?
2: No co já, no. Já si to užiju sám. Víte, ještě nikdy jsem nesilvestroval o samotě, ale docela se na to těším. Člověk si musí určitý věci srovnat v hlavě. A dnešní noc je k tomu zvlášť příhodný.
1: Tato ukázka patřila do jediného dochovaného dílu tohoto seriálu, který natáčeli už kdysi Jaroslav Dudek a Stanislav Strnad. Byl to 10. díl a pocházel z roku 1960. Seriál tehdy zaznamenal velký úspěch, stejně jako později i ten další, černobílý, kde si Josef Kemr zahrál, Eliška a její rod. Scénář psal tehdy Jaroslav Dítl. Přicházíme ve chvíli, kdy zklamaný vedoucí hospody zjišťuje, že dívka, na kterou si myslel, chodí s jiným chlapcem. Okouknout to šel do sálu právě pan Kemr.
5: Prosím vás, co se tam děje? Vy se nám už zlobíte?
6: Ale co bych se na vás zlobila?
5: Já bych potřeba vidět,
6: co pak jim tady chcete dělat divadlo?
5: Já bych potřeba vidět, kdo to je.
6: No co pak to ještě nevíte? Ne. Já vám řeknu, jak to je. Tu ženskou to příjemně šimrá, když vidí, že vy kolem chodíte a že se tady škvaříte.
5: To možný,
6: ale je to ta a ten trouba. Tady pan Sova, ten tam sedí a myslí si, že vám může bůh jak pomoct.
5: Ne, už si to nemyslí.
7: Co? Jak je to?
5: Hleď.
7: Že ne,
5: jak je to?
7: Je to tak.
5: Počkej, ne, no tak zmusel, no tak mi blázni, jak že ne.
6: Tak lokál je plný lidí a my se tady bavíme o hloupostech, na který zítra nikdo z nás už ani nevzdechne. Pojďte.
8: Přeji dobrý večer a prosil bych jedno velký studený pivo.
6: Jděte domů, opilcům nenalejváme.
8: Já, že jsem opilač?
5: No proč?
8: Já, že jsem...
5: Ale... Teď já přece jasně naznačil, že mi nejde o to.
1: Tak to opouštíme seriál v hezké chvíli. Dodávám jen, že režii měl tehdy František Filip. Josef Kemr se v roce 1965 stal členem Národního divadla, kde se trval až do své smrti a na jevišti vytvořil kolem 80 rolí. I před filmovou kamerou stvárnil řadu nezapomenutelných postav. Jednu z nich třeba i ve filmu pana Vláčila Markéta Lazarová. Tu natáčel hned 2 roky po svém nástupu do Národního divadla. Ale na to natáčení vzpomínal později i v pořadu Nepravidelně pravidelná setkání v Ypsilonce. Kdysi z toho členové souboru udělali i vlastní soukromou nahrávku. Tady je.
9: Před 30 lety jsem točil s Františkem Vláčilem Margétu Lazarovou. Točili jsme ji v jeho západních Čechách v takzvaném Trojzubci. Tam se točil exteriér. Podle scénáře scéna vypadala tak, že starý kozlík jde lesem po hádce s hejtmanem Pivem z Mladé Boleslavy a jak přemýšlí, jak se hádal, zda to zda to bylo zapotřebí nebo ne, že z toho bude mít potíže nebo nebude mít potíže. Prostě jde lesem, že naváto je strašného sněhu, jde domů a dívá se, přemýšlí a najednou vidí stopy ve sněhu, čerstvý stopy. A jako odborník, jo, 80-letý starý kozlík, si říká, bože drahý, tohle jsou vlčí stopy. No jo, ty vlci asi budou nedaleko. Načež popílí a má domů asi 500 metrů. Doběhne domů, ale než doběhne k vratům, za ním ta smečka vlků asi 15 kusů, za ním letí, volá synka, synek otevře, zabouchne vrata a teď, a teď 15-20 vlků prostě skáče na vrata a chce se dostat dovnitř, tudíž vlci přišli o kořist. Tak to je popsaná scéna. Dojeli jsme prostě do toho Trojzubce, režisér mi říká, podívej se, tady máme planinu, mrzlo prostě, já byl promrzlý na kost, bylo tam takových 30-40 cm sněhu a režisér mi říká, podívej se, Josefe, věc je naprosto jednoduchá, já tady postavím 50 metrů kolerie, na to dám mozaik, na to dáme kameru a ta scéna se bude odehrávat tak. Ty doběhneš ke kameře, ale pro jistotu, aby si nám neutek z té ostrosti, sem ti dám takovouhle 3-metrovou lať, takový téčko. A ty budeš utíkat a v daný okamžik ti řeknu, Pepo, ohlídni se a já kdybys mě zahrál, jak prostě ty vlci, který jsou asi 500 metrů za tebou a štěkají, kdyby se zvolit a teď měl ten děs ve očích, ale musíš dávat pozor, abys mě nepřekročil to téčko, pač by si byl z ostrosti, to je člověče šíry, to je 50 metrů, to je šíleného materiálu, to je nejméně 150-180 metrů, je to barevný, víš, co to stojí, Marek, to je příšerný, tak pojď si to naskoušet. Já jsem si to naskoušel, teď jsem měl lákně, voranisko zmrzlý, zasněžený a jsem říkal, Franto, já nevím, co jsem dělal, víc, já v tom nemůžu chodit, to je šíleně zmrzlý, nedá se nic dělat, já ti to nebudu rozmrazovat, člověče, nedá se nic dělat, třikrát, čtyřikrát jsem to zkusil, že on říkal, výborně, hezky, volíno bude, asi pětkrát se volí, než jak ti řeknu volíne a utíkáš, a chci vidět ten děs, 80 letej a teď ty vlci. Připravený, odklapnul, než odklap, tak zavolá šíleným hlasem do dálky, na planinu do nějakého smrčí, zavolá, Žardo, rozdráždí je! Hele, neblbni, hele, klapka, pěstíce, 51, klapnu, kamera si dala do pohybu a já učíkám a za mnou, Pepo, ohlídni se, já jsem se ujím, padám, zvedám, nic, pozor, tečko, bufur, vostro, Pepo, volni, a ježiši, Kriste, já letím, 50 metrů jízdy a za mnou se přibližují metr k 10 metrům a dál se přibližuje asi 15 strašně, já nevím, vlků nebo psů, já nevím, co to bylo. Já konečně uřícenej, vyděšenej, jsem dokončil záběr, skočím za kameru a jen jsem stačil zjistit, že mě předskočilo asi 20 Mikulášů. Pak jsem zjistil, že to jsou hraniční vojáci, kteří měli takový bílý lantuchy. Já se otočil a těch 20 chlapů, ač to byli jejich psi, nastavili čalouměný rukáv a nastavili Franto, že jsi mi nic neřek, člověče. No, já vím, že bys to uhrál bez nich, ale já potřeboval ten echt výraz. To nemáš představy, jak ty jsi vypadal.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer byl přímý a zásadový člověk. A také se dvakrát za svůj život zprotivil tehdejšímu režimu. Netajil se tím, že komunisty nenáviděl a dokonce veřejně vystoupil proti okupaci v roce 1968. Navíc byl také katolík a velmi miloval Boha a svou víru neskrýval. To všechno mělo za následek i to, že měl po jistou dobu zákaz. Tedy filmování. Před kameru se vrátil až v roce 1976 ve filmu Jiřího Mence.

0: Nové, neměli byste tam nějakou historku z natáčení?
1: Tak já nevím, třeba ty blechy, ne?
2: Jo, ty blechy, ty by mohli zabrat.
3: Stranou, děti, stranou!
4: Nechoď k němu tak blízko!
3: Musíte se mu ukázat, aby se vás nebál.
5: Išo, neboj se, to jsem já. No, pojď sem, pojď, pojď sem, Išo. Neboj se. Drž hezky. Uvidíš, jak se ti ulejí. No. Neboj. Tak.
3: To jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
5: No, Išo, drž hezky, necukej.
4: Tak. A taky boudu mu vystříkej, Oldo.
5: No, Išo, Išo, pojď sem. Išo, k noze. Išane, počkej.
6: Hospodář je doma?
4: Je, pane Hruška, pojďte dál. Nemá ten pes blechy?
6: No, ale to jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
1: Při natáčení Samoty u lesa se Josef Kemmer s Danou Kolářovou neustále hádali, jestli psí blechy můžou poštípat člověka nebo ne. Dana byla poštípaná, tak tvrdila, že jo, když to pan Kemmer pořád říkal, to bych musel ty štípance vidět, to bych je musel vidět. No tak jenže Dana mu je ukázat nemohla, protože byli na místech, která se kolegům neukazují, ale pak jí blecha štípla do místa, které se při trošce dobré vůle ukázat dalo, do nohy.
2: Když si pan Kemmer ten štípanec prohlásil, to je bleší štípanec, ale ta blecha není od psa, to je moje blecha. A dostal jsem ji od Mencla.
0: Tolik tedy vzpomínání právě na film režiséra Jiřího Mencla. Ve stejném roce, tedy v roce 1976, se Josef Kemmer připsal na své filmové konto i komedii Marečku, podejte mi pero, kde se režie ujal Oldřich Lipský. Pana Kemmera posadil po boku dalších hvězd do školních lavic. Na první hodině se i vyučující musel seznámit se svými žáky. Kdo je teď na řadě?
7: Plha. Skladník.
8: Děkuji, Roubíček.
7: Mám dotaz. Tady ve školním řádu se píše, že žák má chodit do školy vždy řádně upraven. Znamená to snad, že bychom se měli denně holit?
8: Nerůž.
7: No ne, já když se denně holím, tak krvácím.
8: No, víte, ten školní řád nesmíte brát tak doslova. Ten se týká hlavně dětí.
7: Ale děti se zase neholí.
8: To je pravda. Ale musí chodit umyté, učesané, tak? Roubíček?
7: A pak mám ještě jeden dotaz. Tady v bodě 8 se říká, že rodiče jsou informováni o prospěchu žáka na pravidelných schůzkách.
8: Ano, to se týká taky dětí.
7: No protože já například mám rodiče až v Kojčicích. To je až u Pelhřimova. A teď rodiče jsou staří.
8: Ale...
7: A taková dlouhá cesta.
8: Jak vám říkám, pane Plho, s tím si nelámte hlavu. To se týká hlavně dětí. Roubíček.
7: No proto. Protože já jinak nevím. Ta dráha taky není zadarmo.
9: Sedněte. Prosím tě, sedni si.
7: No ne, rozumíte. Já nevím, jak vy, ale těch 70 korun pro moje rodiče za dráhu.
0: Mimochodem, film Marečku, podejte mi pero, získal už v roce 1976 hlavní cenu na filmovém festivalu pracujících. A Václav Klaus kdysi o něm prohlásil, že je to opravdu, opravdu špatný film. No, diváci si to nemyslí. Vraťme se ještě na skok do třídy, do okamžiku, kdy profesor Hrbolek bude pátrat po náplni předchozí hodiny.
10: No.
7: Minulou hodinu jsme probírali jednoho z největších básníků Století páry, Jana Nerudu.
10: Století páry?
7: Ano. 19. století je nazýváno stoletím páry. To jsme brali ve fyzice.
10: No dobře. Ale v mých hodinách to neříkej.

0: My se přidržíme zavedeného označení 19. století.
1: Nejznámější profesor českého filmu, profesor Hrbolek. Josef Kemr hrál nejen pro dospělé, ale také pro děti. Zapomenout bychom na to neměli ani v tom našem dnešním pořadu, aspoň krátkou ukázkou a jednou písničkou, která je nachystána. Přesuňme se do roku 1968, kdy režisér Bořivoj Zeman natočil úspěšnou filmovou pohádku v čele s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem Šíleně smutná princezna. Dvorní královské rádce hráli Darek Vostřel a Josef Kemr. Právě teď stojí každý na jiné straně okna a domlouvají se. Kují pekle.
2: Kdo tam?
3: AX.
2: Neříkejte, tady víte tam. Nelze zapomínat, že stojíme každý na jiné straně fronty. Jasný?
3: Jasný.
4: Ovšem za daných okolností nesmíme jít proti sobě, ale musíme naopak co?
2: No, držet spolu.
3: No jo, držet spolu. Ale proč?
2: Protože k svatbě nesmí dojít. Za žádnou cenu. To by byl náš konec.
3: Ještě, že prince ochořel, vidíte?
2: Neochořel. Utek.
3: Chyba.
2: Žádná chyba. Utek, protože ji nechce.
3: To se ovšem náš král nesmí dozvědět.
2: Naopak. Musí.
3: Hleďte, ale ona ho asi taky nechce.
4: Jak to víte?
3: Já nevím. Já něco viděl.
4: Co jste viděl?
3: Chodí za nějakým trhanem do hladomorny a taky mu zašívala kalhot.
5: Není tam u vás někdo? A co vám to tam tak šustí?
3: To jsem byl ruce radosti. A jo?
6: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Každý smích a každý úsměv na naší tváři má vždy nějaký důvod. Dnes jim v této hodině může být i Josef Kemmer, na kterého vzpomínáme. V životě měl pouze dvě ženy. Jeho manželkou byla nejprve herečka a divadelní režisérka Eva Fousková a po její smrti na její místo nastoupila o 20 let mladší herečka a asistentka Národního divadla Marie Skopalová. A právě kvůli ní se dokonce herec Josef Kemmer pohádal se svým dlouholetým přítelem Rudolfem Hrušinským. Ten si totiž jednou dovolil Kemmerovu přítelkyni poplácat po zadečku a tomu prý slavný herec nikdy neodpustil. Kemmer tehdy Hrušinskému dokonce uštědřil facku. O partnerství nebo i o svazku na psí knížku, jak se říká, kdysi vyprávěl příběh nazvaný Hledám paní na hlídání. V těch následujících ukázkách se přesuneme do roku 1975, kdy vznikla i tahle malá mikrokomedie. Mimochodem, stejně jako ty předchozí scénáře k filmům, které jsme si pouštili, i k téhle komedii napsal scénář Zdeněk Svěrák, navíc s Miloněm Čepelkou. Josef Kemmer tu hraje malíře koní, Věra Tichánková, paní na hlídání. A bez toho, že by se kohokoliv ptala, pozvala pana Kemmera do rodiny, kde hlídala, aby jim ukázal své malůvky.
2: Já jsem vohnout!
3: Tak vohnoute, tohle je Slávka a tohle je Eda.
4: Pán smrdí.
5: Tiše, já bych sem pustila trochu vzduchu.
2: Dáte si taky?
6: Ne, děkuju.
3: Kde pak vohnout ten hulí jako kafilérie?
2: Tak jsem vám přines 5 kousků na ukázku. Můžete si vybrat podle gusta. Prosím. To je všechno pravá ruční olejomalba.
4: To je kůň, víš?
2: To je šimrik.
4: To je šimrik,
2: ne? Šimrik.
1: No, těch koní bylo ještě dost a vyjevení rodiče jen zírali, co všechno musí mlčky udělat. No, pak se trochu vzbouřili. Jen si to poslechněte.
6: Já osobně nemám zájem, já nevím, jak žena...
5: My snad si to ani nemůžeme dovolit.
6: Právě.
3: Jak to dovolit?
6: No prostě na to nemáme peníze, paní Stanicková.
3: Ježiši Kriste, to je jednání. Ještě, že vás neslyší. Máte jediný štěstí, že vás Volnout neslyší. Vy si ho sem pozvete, on se sem vláčí s těma obrazama až z Pohořelce.
6: Co, kdo ho sem pozval? Kdo ho sem pozval na Volnout, pana Volnouta?
3: Vy, Edo, nemůžete popřít, že jste tady na tom místě výslovně tvrdil, že proti koním nic nemáte.
6: Ale paní Strnisková, já nemám nic proti slonům, proti veverkám, mám je na syně, nemám.
3: Vaše chyba, Edo, když něco mám ráda, tak se tím obklopím, že?
2: Vidím, že se nemůžete rozhodnout. Ovšem, je možnost zakoupit i dva. Tu celkem tmavou předsíň by vám tady ten kladrubák pěkně rozsvítil. Co říkáte?
5: Tak dva tedy rozhodně ne.
2: Že jo? A semhle naproti, sem bych dal takhle toho rapíka.
3: Yeah. Dva nevohnoute, jednoho.
2: Já vím.
4: Koníčky máme.
5: Pojď sem, co to máš v puse, ukaž, Jirka.
3: Ježiši Kriste, že jsou to ty naše listky do biografu. Vohnoute, do toho kina nejdeme.
2: Toho rapíka! No jo, já jsem si to hned myslel, ten je nádherný. Dostanu 500 korun.
3: Ty lístky do biografu, jak jste koupil, nám Kamil Snět.
2: Tak to bude 520.
1: Ve stejném roce, tedy v roce 1975, Josef Kemmer natáčel i slavný seriál a jednu ze svých nejslavnějších televizních rolí. Mám na mysli Chalupáře, které režíroval František Filip. Málo známé je, že Josef Kemmer při natáčení tohoto díla učil Lubu Skořepovou řídit auto. Moc jí to nešlo, a to už v autoškole, ze které ji dokonce vyhodili. Přesto pak nějakým zázrakem udělala zkoušky, ale řízení prostě nešlo. Kemmer jí tehdy poradil, ať si koupí Trabanta, že jezdí skoro sám. Jenže to netušila, že jeho Trabant má už vlastně z toho původního jenom volant, protože byl nucen cokoliv vyměnit. Dvoutaktové vozítko tehdy pomáhal Lubě vybírat další kolega z Pražského národního divadla, Vladimír Ráš, protože Josef Kemmer, co by bohouš císař, měl v Chalupářích hodně natáčecích dnů. Učil třeba i osazenstvo Třešňové jednu divadelní hru.
7: Co to bylo?
8: No jak, ty to mám...
7: To jako bylo políbení. To jako když volizuješ na nuk.
5: Ticho. Mohla bych třeba Láďu políbit já, nešlo by to?
7: Ne, to nejde. Prosím vás, ještě jednou, dávejte pozor, já vám to vyložím ještě jednou a naposled. Jsme v krámě s hudebninama, tady ten stůl je pult, oborník je pan Mercier, majitel toho krámu s hudebninama, Láďa je Francesco Dassar, hudební skladatel, vyšla mu skladba a jako autor je zvědavej, kdo si ji první koupí. Cililink vejde do krámu, zrovna v okamžiku, kdy před chvílí odešel k soudu pan Mercier.
8: Jo a, proč odešel k soudu Mercier?
5: Jo to je fakt, proč?
7: Jo. Co proč odešel
8: no, proč oborník jako Mercier odešel k soudu?
7: Co oborník odešel?
8: No když to tam říkáte, že...
5: Předtím
8: odešel do, k soudu Mercier, teda oborník.
7: No.
8: A proč?
7: No co proč? No to tady... No tady je napsáno, šera mi, jdu k soudu, posečkejte mi chviličku u not, no.
9: U not?
7: U not!
9: No co křičíš? Já přece nemůžu znát každý cizí slovo, ne?
7: Co, jaký cizí slovo?
9: No u not!
7: Noty, neznáš noty, jsi Mercier, prodáváš
9: no, noty, noty.
7: Máš krám s notama, prodáváš noty.
9: Jo.
5: Počkejte k tomu soudu, já jsem chtěla ještě říct tady Láďově, jak se ptal na ten soud, tak on tam třeba
7: co?
5: Ten Mercier,
7: no.
5: Tam on nemusel vůbec nic udělat, prostě on tam třeba šel jenom jako za svědka.
8: No, kdyby něco dělal, tak by pro ně přišli přeci, že jo?
5: No, to je fakt.
7: Ale
8: tam šel sám?
7: Ale o to přece nejde. Vtip je v tom, že zatímco pan Mercier odešel k soudu, tak přijde zákaznice, tady Anička.
5: Já jsem Matilda.
7: Co, jaká Matilda?
5: No Matilda, tady, no Matilda.
7: Jo, Matilda Šmauzová.
10: Ona je to, že na to divadlo bouží, viď?
7: To je rasový, no.
10: Vydrž.
7: Ach, já jsem z vás jelen. A, jo. Matilda Šmauzová.
5: No to je právě ono, Matilda Šmauzová.
7: Co
5: se jmenuje? Nemohla by se jmenovat jinak.
7: A jak?
5: No já, třeba Jarča Mladějovská.
7: A proč?
5: Mně se to strašně nelíbí, no Matilda, a ještě k tomu Šmauzová. No,
7: ale Aničko. Aničko, prosím vás, pochopte, Matilda Šmauzová, jste po tatínkovi, no, o to právě jde.
5: Jak to?
7: No ano, o to právě jde, to není náhodilost to jméno, autor, když to psal, tak uvažoval.
5: Jo.
7: Přece.
8: No to přemýšlí o co
7: no,
8: píše,
7: to
8: že?
7: Je jasný.
9: No to je stará hra, no, to je stará hra.
7: Nejenom to, ale to je má přesný řád. Přece, ten přece nemůže jenom tak, jenom že si píše takovej dram, kde jsme to přestali. Jo, tadyhle. Tak Matilda, ne, moment. Vejde major Šmauz, no vidíte, no to nejde, major Šmauz. Takže no prosím tě, jo, vem to
9: je. No tak já nechci vstupovat do děje.
7: Ale ne, jenom to čti, jak si jenom hlásí.
9: No ne, abych tě nestrémoval. Major Šmauz, a kým on je?
7: Jo, to je major. On je major, no. Má šavli, jo, jde, no. Počkej, můžeš to říct starý, nemusí za dveře.
9: No, já jsem ani nechtěl. No,
7: tak moment, já ti zazvoním. Cililin.
11: Jsem major Šmauz. Můžu si sednout?
7: Sedni si. Slyšeli jste.
8: No, dobře, ale...
7: Počkej, slyšeli jste?
9: No dobře, no voják to jde,
7: no. Počkej, no voják to jde, ale jak to řek? Podívej, on si stoupne a řekne. Jsem major Šmauz. Ratata. Jako když švihne bičem a teď si představte, že bych vešel a řekl. Dobrý den. Jsem major Mladějovský. Slyšíte to? No to je vyloučený. Tak buďte tak hodná, jo. Tak moment. Jo, Cililink. Matilda vejde a myslí si, že on je Mercier.
5: Ne, Láďa je přece Kasáro.
7: Das.
5: Tak Dasáro.
7: Aničko.
5: Láďa je Dasáro.
7: Aničko.
10: Já ho obdivuju.
7: Aničko. Vy? jako Anička víte, že on je Dasáro. Je. Ale jako Šmauzová nevíte vůbec nic, to máte v charakteristice. Tam je napsáno Matilda Šmauzová, nevinné 18-leté poupě. Ale proč, kde... Ale ty ženy vypadaly před 100 lety jinak.
5: Ale je úplně pitomá, pane Císař, pochopte to. No tak, ona normálně teda jako já, Matilda, přijdu do krámu, a tady Láďovi teda, tomu Kasárovi.
7: Dasárovi,
5: no tak prostě mu řeknu normálně prvnímu mužskému, který ho uvidím, tak mu řeknu, aby mě políbil. No,
7: ale
5: úplně
7: ne, aby vás políbil. Řeknete, dobrý den, prosím vás, dejte mi hubičku.
5: No to je to samý, ne?
7: Ale není to to samý, Aničko. On chce skladbu, hubičku, skladbu. No ty, to je valčík, no ty na klavír.
8: To je ten omyl toho.
7: Ne omyl.
5: Ne, to já už tomu rozumím. Je. Ne, jasný, je úplně, teda já vám řeknu. To je výborný, jasný. Kde jste tu hru našli, pane?
9: Nedávno při gruntování na půdě, to je novinka.
7: Autor.
5: Já tomu úplně rozumím. Tak, to počkejte, to je teda ten Kasáro. To Dasáro. On je teda, to já vám řeknu, to je teda pěkný, no jo.
7: Co fika nemyslíte?
5: No jistě.
7: A jak to z
5: čeho?
7: No jistě,
5: protože on dělá jako úplně pitomýho, jenom proto, ano, jenom proto, aby mě mohl potom lívat.
7: Ale Aničko, no ten Dasáro taky nic neví. Před chvilkou jsem vám říkal, že zatímco odešel k soudu Mercier, vejdete vy, Cililin. Vejde Matilda a řekne, dobrý den, prosím pěkně, dejte mi hubičku. Ano. A co udělá on?
10: Ano.
7: No to, co udělá každý normální mužský.
10: Ano.
5: Teda to je výborně vymyšlený.
7: Jasný. Chcete ještě další
5: vysvětlení? Dobrý.
7: Další dotazy.
8: No já mám z toho trochu strach.
7: A z čeho?
8: No co tomu líbání řekne tadyhle její Tonda?
5: Co by tomu řekl? To je přece divadlo, ne? No, herečky ve filmu, no. Ty dělají jinačí věci, no. A taky jsou vdaný, ne? Tak pojďte.
10: Tohle to se bude líbit.
9: Myslíš?
10: Uvidíte.
1: Skalupáři, teď opustíme rok 1975 a na skok se vrátíme ještě o pár let zpátky kvůli jedné slavné větě, nebo spíše zvolání, které Josef Kemner pronesl. Na cestu nám ale zaspívá Balda Matuška.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer, na kterého dnes vzpomínáme, vám předvede, že zahrát roli může i ten, kdo vlastně syslá, protože nemá zuby. Vzpomenete si ještě na film Čtyři vraždy stačí drahoušku z roku 1970, který režíroval Oldřich Lipský? Role Josefa Kemmera se jmenuje Zubatý. Jenže o ty zuby přišel, když mu pan Kejml, co by Lubomír Lipský, dal přes ústa.
2: Prosím vás, mohu si dát inzerát do vašeho fafofifu?
3: Co prosím?
2: Inzerát do vašeho fafofifu. Hledám zuby.
3: Inzerát. Zuby, já někoho zavolám.
4: Podívej, nebo tahle, co?
2: Je, Vesno, vypad vám v lístefek.
4: Děkuju.
2: Prosím.
4: Jú, Henry, už jsi někdy viděl šek na milion dolarů?
5: Co by se chtěl ten inzerát?
6: Já nechci
5: se mnou, pane.
6: Nemám fakt.
5: No, her, gol, fakt. Mě tady nebude, hodně potřebuji.
1: Zuby se stále zatím nenašly. Stejně jako pan Zubatý ještě nezískal šek. A tak vyrazil za panem Kejmlem, protože ví, že ho má. Dá mu ho?
2: Dej sem ten fek. Pavti, vem si. Ten fek sem vek.
4: Chce tenhle tvůj šek.
2: Dej sem ten fek. Nebo si finem smrti.
1: A je po šeku. Pan Lipský se ho dal do úst a pěkně polknul. Žádný milion dolarů asi nebude.
2: Co to flamená?
3: Nic.
2: On to fefral.
1: Panu Kemmerovi sežral i vtip, i když dost zvláštní, Petr Nárožný v komedii Dveře. Tu napsal Zdeněk Svěrák spolu s Miloněm Čepelkou v roce 1976. Petr Nárožný si opravoval dveře, dal si je na chodbu, jenže soused, pan Kemmer, mu je zcizil, ale dělá, že nic. Ve skutečnosti si z nich udělali doma stolní desku. Petr Nárožný tuší, odkud vítr vane, a tak si pozval i policii. A té pan Kemmer vysvětluje, proč to všechno dělá.
7: Oni si například nechávali za dveřma boty. Já jsem jim je schoval, k nám. Celý botník. Oni tím pádem nemohli ven. Celý den jsem je takhle držel doma až do večera. No to je to, papírník se tak našíhup, že rozbil barometr.
8: Proč barometr?
7: No on jak je vráždí, rozbije všechno, co mu přijde pod ruku. Oni tady zvonili crr, ale my byli tiše jako myšky. To jsme si zgustli.
9: No, se máte čím chlubit.
7: No co ten bažan, co? Abyste rozuměl, my jsme měli na balkoně bažanta a vyset, aby zamřel. No schválně, pojďte se podívat na tu skobu, abyste měl představu.
9: Jen seď, tatínku. Pak tě zase budou bolet nohy.
7: Kluk má o mě péči, no. Bílý papírník nelenoval, vzal bydlo a ze svého balkónu nám toho bažanta vyfok.
8: Jak to potom končí, taková legrace?
7: No, tak na to se posaďte. Tak nejdřív se v tom musí nechat ta druhá strana chvilku smažit, to je zásada. Jako my tady. Tvoje starost, moje radost.
10: Tvoje starost, moje radost.
7: Já nadával, kluk hledal bažanta pod balkonem, no to víte, papírník, ten nás pozoroval a měl z toho šoufky. Pak přišel a povídá, tak. Tady ho máte. A věřte, pane podpraporčíku, to jsou ty nejhezčí chvilky. Nám se ulevilo, že je bažant na světě. No. On zas měl radost, že nás tak převez.
8: Co si myslíte o těch dveřích?
7: Jo, dveře. Jo, tak to už je jiný kalibr. To tady ještě nebylo. Až dnes. Já se divím, že ještě nic nerozflákal.
3: Nikde nic? Co já teď budu dělat?
11: Bez dveří.
9: Já bych to nebral tak tragicky, Libore. Třeba se to vysvětlí. Počkej do večera.
11: A v noci se budeme střídat s Madlou na hlídce, viď?
1: Josef Kemmer byl bezesporu jedním z nejlepších českých herců. Jeho charakteristický expresivní projev je nezapomenutelný. Stvárnil na stovky rolí, 76 divadelních, 150 filmových a 170 televizních. V roce 1993 dokonce získal cenu Thálie za celoživotní dílo. Ve svém životě miloval řád, Boha, také vážnou muziku a staré věci. Cenil si dokonce i poctivého řemesla, jak kdysi sdělil v pořadu O věcech kolem nás, kde vyzdvihoval třeba práci houslařů a důležitost lepit housle klihem.
12: Ferdinandu Homolkovi, který měl dílnu houslařskou u tří houslíček na Malé Straně, kde je teďka vinárna, tak tento Ferdinand Homolka dostal zakázku. Nástroj, krásný italský nástroj. Byl to pražský šlechtic, zámožný pán, který nechal dcerku nebo synka, nebo sám hral na housle, nevím. A ten Homolk měl putnu s vodou, vzal ten nástroj a po bedlivé prohlídce toho nástroje vzal a ponořil do studené vody. Ten šlechtic se tedy vytěsil, mu to dává do vody, co to je za hrůzu. Já, když mi to říkal ten 20, já jsem se taky lekal. On říká, počkejte, nelekejte se, jedině ve vodě klich se rozpustí. Lak, když je dobrý, se nehne, protože byly lihový laky a olejový laky. Voda s tím nehnula. Ten šlechtic přišel za ty tři neděle a viděl nástroj, tedy naprosto takový, jak ho koupil, naprosto perfektně ošetřený. Hrál všecko. Houslařina je veliký mistrovství. Opravit je veliká věc. Udělat nástroj, postavit, jak oni říkají, postavit nástroj, to je veliký drama a myslím i veliký tajemství.

0: Na sklonku života onemocněl Josef Kemmer rakovinou. Přesto ale pracoval do poslední chvíle. A dokonce tři filmy měly i premiéru po jeho smrti 15. ledna roku 1995. Na smrt se připravoval dost podivuhodným způsobem. Koupil si dokonce mnoho let dopředu vlastní hrob na hřbitově v Pražských Dejvicích u kostela svatého Matěje. Tvrdil, že jednou tam bude ležet na nejvyšším místě hřbitova a bude se už navždy kochat tím nádherným výhledem do kraje. Připomeňme si ještě jednu jeho roli z filmu Smích se lepí na paty, který je také o stáří a o smrti. A to už bude úplně poslední ukázka, kterou dnes uslyšíte. I příště se na vás těší Patrik Rozehnal.
1: Couval jsem před ní, zakopl jsem o krtinu, zapotácel jsem se a zvolna padám na znak do trávy, jak do vody. Byl jsem úplně nahý. Styděl jsem se. Ale ne za svou nahotu. Styděl jsem se za své stařecké tělo, vyschlé a vrásčité.

se mi ne zdá, že chtěl bych jinam jít.

0: našeho možného povídání na telefonní lince a taky vašich vzkazů a příběhů napsaných na rozhlas.cz/linka. Budu se těšit na vaše příběhy, na vaše připomínky, na vaše glosy, ale hlavně se budu těšit na to, že uslyším pravdu o nevěře. Nevím, jestli se na to vlastně mám těšit, ale přesto. Nevěra je tématem těch našich necelých 2 hodin povídání. Dokázali jste ji odpustit, tedy odpustit partnerovu nevěru a žijete teď v harmonickém vztahu? A nebo vás protějšek opět zklamal a rozchod byl nevyhnutelný? Přiznal, přiznala ji sama? Nebo jste ji odhalili náhodou? Nebo jste to byli vy, kdo se dopustili nevěry a dnes si své selhání vyčítáte? S tím, co nevěra způsobila ve vašem životě, se můžete svěřit vysílání noční linky. Budu čekat ve studiu na telefonu 731 800 900 a na webu rozhlas.cz/linka. Už dopředu děkuju za vaši upřímnost, protože nepovažuji za úplně vhodné se každého z vás ptát, zda jste byli nevěrní, ale možná jste se s tím setkali, tedy s nevěrou i ve vaší rodině nebo ve vaší blízkosti. Co si o ní myslíte? Nevěra je tématem noční linky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jejím tématem je možná trošku nečekaně. Nevěra. Já jsem byl docela zvědavý, upřímně, opravdu. Byl jsem zvědavý na to, co napíše, tak jak je jeho každodenním zvykem náš stálý posluchač František. Jak už jsem si všimnul, vyjádří se ke každému tématu.

0: A ani dnešek není výjimkou. Já jsem s manželkou 64 roku. Bylo by možné v takovém stavu stále si něco vyčítat a žárlit jeden na druhého? Vzájemně jsme vůči sobě tolerantní, o nějakém rozchodu u nás nikdy nepadlo ani slovo, tak si myslím, že nám to už vydrží do konce. Ani o tom se nebavíme. František ze Židlochovic. Děkuji, Františku, váš vzkaz vlastně otevřel dnešní noční linku. Začala o něco později, ještě jednou se omlouvám za technické nedopatření, za technické zádrhele, za které ovšem nemůžu. Ale teď už je opravdu čas na první telefonát. Dobrý večer, kdo je prosím na telefonu?
1: Dobrý večer, tady Lenka.
0: Lenko, máte zkušenosti s nevěrou?
1: S nevěrou, to jsem měla zkušenosti s partnerem prvním. A od té doby ani hobby, protože jsem si zašla jiného přítela. A byli jsme spolu více než 20 let. Jenomže vám je...
0: Takže jste... Takže jste svému původnímu partnerovi nedokázala odpustit.
1: Nedokázala. A pak jsem si dašla druhýho a s tím jsem byla více než 20 let. Já s tím jsme byli do té doby, než oni v prosincu umřel, spadl a zavěl si páteř, přestalo fungovat mozek a srdce a bylo mu 63 let.
0: To je hodně smutné. Nicméně budu vás muset znovu poprosit o návrat k tématu. Jak jste se cítila, když jste se dozvěděla o partnerově nevěře?
1: Špatně. Protože jsem měli spolu dítě malé.
0: To byla moje druhá přichystená otázka, takže ani vaše dítě vás nepřimělo k tomu, abyste s ním vydržela.
1: Nevydržela jsem s ním, protože byl agresivní, jo. Když byl zlopivé, tak házel sekeru do skříně nebo nůž prostě do postele. A dokonce i ve vaně jsem spala, kluka jsem měla v kočárku, to bylo dva měsíce. Nebo vzal televizu a dali na to benzín, podpalil to a byla okrenu a jí a všechno. To se nedalo už vydržet.
0: On sám vám přiznal tu nevěru, nebo jste na to přišla vy?
1: Já jsem na to přišla, já jsem nečapala, já jsem přišla z práce za celý den, takže jsem jezdila o 4 do práce a přijížděla jsem až o 11:30, protože jsem dělala jako vedoucí v potravinách, tak jsem musela zavírat o osoby to potraviny a schovávat jako boží a to. A tak jsem přijela dom, bylo 11:30 a on tam měl milinku.
0: Jaká byla vaše okamžitá první reakce?
1: První reakce jsem se i vyhodila a já mu jsem řekla, ať si teda dělá, co chce a zabere se jde do prdele taky, protože by dal u mě.
0: Obešlo se to bez dalších dramat? Poslechl? Ptám se vlastně.
1: Poslechl, ale potom se oběsil.
0: No tak tenhle konec jsem nečekal, Lenko.
1: Takže takový drama jsem zkusila a už to zkusit nechci. A ještě když přijede z práce a on vám řekl, teď odváželi mě partnera na pryč. Já říkám, kam do nemocnice, ne, pohřební služba. A pak je tam volali. To je nejhorší, co můžete zažít.
0: Lenko, já děkuji za vaši upřímnost. Pokud jsem ve vás vyvolal nepříjemné vzpomínky, omlouvám se, ale tím, že jste zavolala, předpokládám, že jste byla připravená. Děkuju.
1: No, byla, ale přeju vám hezké léto. Je to 39 roku. No.
0: Takže to je hodně starý příběh, nicméně pořád je ve vás. Rozumím.
1: Je pořád ve mně, jo. Prostě, když se narodil, jo, tak starý příběh, ale za to mám skluka právníka, 6 let studovala práva, a 5 let má na tu strojní průmyslovku, navrhuje papíry na dům a na takový. Tak 11 let, on je po mně, to není po něm.
0: Šikulka. Lenko, děkuji vám za váš telefonát, mějte se hezky a přeju krásné léto. Naslyšenou.
1: Já vám taky.
0: Byť to nebyl veselý telefonát, musím zopakovat, že na telefonu 731 800 900 čekám na vaše příběhy, které souvisí s nevěrou. Odhalenou vámi nebo možná přiznanou vaším protějškem. Jestli pak jste ji dokázali odpustit a žijete teď třeba v tom harmonickém vztahu, jak jsem říkal už před mnou chvílí. Všechno o nevěře v dnešní noční lince.
2: Noční linka Čas pro vaše příběhy.

0: Možná bych mohl trošku poopravit svoji zatím poslední větu. Říkal jsem, že dnes v noční lince vše o nevěře. No tak vše asi nepadne, vše asi neřekneme. Ale co bych vlastně měl říct, je to, co o nevěře praví Wikipedie. Už jste se někdy dívali na tohle wikipedické heslo? Dovolím si citovat. Nevěra, píše Wikipedie, je sexuální respektive milostný poměr s partnerem mimo manželství nebo též mimo jiný dlouhotrvající vážný vztah, s nímž se pojí slib věrnosti. Různí se pohledy na fyzickou nevěru a faktor citové angažovanosti. Ovšem, co je zajímavé, je ten další odstavec. Dokonce je tam zmíněna kategorizace nevěry. Mimo manželský kontakt, erotické dobrodružství, mimo manželský vztah, flirt a virtuální nevěra. To sebou zřejmě nesou moderní technologie, ale tady už bych si dohadoval. Konec konců tohle heslo wikipedické si můžete najít sami a dá se přečíst a dozvědět se něco nového určitě v každém případě. Telefon 731 800 900. Máte-li zkušenosti s nevěrou, možná jste ji zažili na vlastní kůži, možná ve vaší blízkosti, možná to byl někdo z rodiny, kdo kvůli nevěře skončil třeba i neslavně. Ale já nechci lákat jen ty negativní příběhy. Prostě se ptám. Zažili jste nevěru? Dobrý večer, kdo je prosím u telefonu?
1: Já vás zdravím, paní Ema z Javorníku, Jeseníku.
0: Zdravím vás, Emo. Mám takový pocit, že vy už máte přímo monopol na dovolávání se do noční linky.
1: Posledně... Já mám štěstí.
0: No a štěstí. A posledně jste mluvila o tom, jak z vás tatí chtěl mít učitelku, ale vy jste se přesto stala hospodskou. No tak mi řekněte, jestli i k nevěře máte co říct.
1: No tak to mám, protože to už jsem párka tady, jak jsme se bavili, říkala. Jsem se vdala, měla jsem, narodili se mi dva úžasní kluci, ale bohužel onemocněla jsem rakovinou po dětech. A musela jsem být na operaci a chemoterapii a také ty blbosti. A měla jsem velice dobrou kamarádku, která byla vdaná, všechno to. A pomáhala mému manželovi s dětma, když jsem byla v nemocnici. Jezdili za mnou do Šumperku, všechno to. No a pak jsem se vrátila, že nastoupila jsem zase do práce, protože všechno bylo v pořádku. A teď mi volala, že přijede večer, že přijede na kávu. Já říkám, no tak jako přijet můžeš, ale... Já jdu na 8 hodin večer do práce, do baru, tak to, jo, tak přijel, dali jsme si kafe a říkám manželovi, říkám, Pavle, přijede Gabča z Vrbna. On začal lítat, holit se to. V první moment mi to jako nějak nedošlo. A dali jsme kafe, říkám, nic Gabča, už musím do práce. Já tě odvezu, to jsem měl asi kilometr a půl do práce, pěšky přes město. Tak mě hodila do práce, všechno to. A já jsem v té práci byla tak nervní, že místo v 6 ráno, tak ve 4 ráno mi šel, říká, prosím tě, běž dom. Protože dneska to, tak jsem přišla domů, první, co jsem šla zkontrolovat, samozřejmě děti, že do pokojičku, to otevřu ložnici, no a co jsem neviděla, stačilo mi. Tak jsem si udělala kafe, sedla jsem si v obýváku, nohy na stůl a čekala jsem. O půl šesté zazvonil telefon, jako budík, vylezla Gabča a ještě měla moji noční košili, to mě nejvíc naštvalo. Tak vylezl můj manžel, šli do koupelny, já jsem šla do ložnice a jak měli na křesle věci, tak jsem to pozbírala, otevřela jsem dveře od bytu, hodila jsem jim to na chodbu. Oni šli pro ty věci, já jsem zavřela dveře, z druhé strany byla koule, vypla jsem zvonek a říkám, abyste mi na zada. A tak jsem skončila manželský vztah.
0: Já vezmu odzadu svoje otázky, když dovolíte, paní Emo. Já se zkusím nejdřív zeptat na to, vy jste říkala, přišla jsem domů, otevřela jsem ložnici a to mě, a co jsem viděla, to mě stačilo. To znamená, oni byli, já se to trošku zdáhám říct, přímo v akci, anebo prostě spali oba dva jenom?
1: Spali, posteli spolu a ona ještě měla moji noční košili na sobě.
0: Ano, to vím, to jste říkala. A teď zase naspět, beru to odzadu, svoje otázky. Vy jste byla v práci nervózní. Proč jste byla v práci nervózní? Vy jste něco cítila, tušila?
1: Já jsem něco tušila.
0: Máte intuici.
1: Tušila jsem. Ale ukončila jsem ten vztah. A byl klid. Oni se vzali a asi po třech letech se rozvedli. Takže rozbili vlastně dvě manželství, protože Gabina se rozvedla, my jsme se rozvedli a oni se vzali, rozvedli se a teď, kde jsou, ani mě to nezajímá. No a jak říkám, díky pošťačce jsem poznala svého muže a jsem sedmém nebi. Moji kluci mají perfektního tátu, já mám perfektního manžela. Ale zásadně jsem proti nevěře, protože moji rodiče spolu žili 58 let. A v životě by tatínek se nepodíval na jinačí ženskou a maminka na jinačího chlapa, jsem tam byla vedena. Já si myslím, že nevěra je to odporná věc vůči partnerům.
0: Vidíte ji jako zradu?
1: Velkou zradu. Nemám to ráda. Opravdu, já jsem byla vychovávána jako z důstojnosti, vážení si partnera a to. Nás bylo doma 8 dětí, já jsem v životě neslyšela, že by se rodiče hádali nebo na sebe křičeli, jo. My jsme celý život říkali maminko, tatínku, žádné mámo, táto, nic takového. Můj tatínek nepil alkohol, maminka se jako nějak nelíčila, nebo to prostě žili pro nás a vedli nás v tom duchu pořád. A já v tom žiju taky.
0: Emo, moc krát děkuju za upřímnost a za tenhle váš příběh. Mějte se hezky a přeju vám hezké léto.
1: Taky všem posluchačům přeji krásnou noc a krásnou neděli. Sice já jdu do práce, zazále na si nic dělat.
0: Vy tu práci ale máte ráda, soudě podle toho vašeho minulého vyjádření, že jo?
1: Ježíš, já to zbožňuji úplně.
0: Tak, hezky pracujte, já jdu taky. Mějte se hezky, dobrou noc.
1: Tak se mějte hezky, naschle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený sobotní večer při poslechu Noční linky přeju vám všem, kteří jste správně naladěni. A vám všem, kteří jste zvědaví na další příběh na téma nevěra. Poskytne nám jej Jarda. Aspoň doufám, říkal, že má co říct k tomuhle tématu. Jardo, vítám vás na telefonu 731 800 900. Tady Borek.
1: Tak já vás zdravím a k tomu tématu prvně se jímalo, kdo tohle zpívá, tuhle písničku, tu blondýnu, nevíte?
0: Vím, to je Brňačka, původem tedy, Eva Šindelářová.
1: Eva Šindelářová, aha, dobrá, no, teď k tomu tématu, ještě zdravím všichni posluchače Noční linky a teď k tomu tématu.
0: Zažil jste nevěru?
1: Já jako bych se tomu vrátil nějak tak na těch stazích, já bych asi nevěrný nikdy nebyl, dokázal bych udělat holku, abych jí podvedl, jo, bez vztahu, když jsem.
0: Takže rozumím tomu tak, že jste se nikdy nedopustil nevěry.
1: Já určitě ze své strany ne, ale dokázal bych ty holce tu asi nevěru odpustit.
0: I kdybyste, no. Řekněme, i kdybyste neměli děti, protože mnohdy jsou to právě děti, které drží takzvaně pohromadě partnerské vztahy.
1: Ale třeba řeším takovou situaci, že jsem třeba vztah naboural, jo, ale já byl jakoby volnej a ona tu nevěru udělala z jeho strany, že se jakoby podváděla ona vlastně přítele.
0: Takže ona s vámi byla nevěrná?
1: Nevěrná jakoby a
0: jakoby a, nebo doopravdy?
1: Doopravdy. A se jakoby spolu rozešli, to nebylo mojí vinou a začali se bavit jako spolu. A pak zase odešla díky tomu za ode mě, za jiným. No a pak nějak jakoby se docela jako odešla. A já teď zvažuju, jsem zjistil, že on jí jakoby pás. Jako vyloženě dělal jakoby toho sexuální jakoby toho
0: pasáka.
1: Předkovatele. No a já teď zvažuju, jestli ji mám vůbec ještě brát jako zpátky.
0: To je zvláštní. Nevěru byste dokázal odpustit, ale u tohohle se rozmýšlíte. No, možná to není zvláštní, možná to přijde jenom mně zvláštní, nevím. Takže vy byste byl schopen odpustit nevěru, kdybyste tu dotyčnou miloval.
1: Asi to ví, že ji miluju, no, jako dokážu to prostě odpustit, no.
0: Děkuju, děkuju za váš názor. Nejsem ten, který by to měl posuzovat, jenom se ptám ze všech možných stran.
1: Jo, jsem na to zvědavý, jsem to na to mohl mít, jako jinak často nahlížit třeba ženy a jinak muži, že jo, to je úplně nějaký, jakoby říct, tak by.
0: To jsou zajímavé údaje, které uvádí i zmíněná wikipedická stránka. Já se tady zrovna dívám, že podle zprávy Centra výzkumu veřejného mínění z roku 2003 32% dotázaných považuje mimomanželské sexuální vztahy za špatné vždy a 38% za špatné téměř vždy. A výzkum téže agentury ukazuje, že nevěru manžela považuje za morálně spíše nepřijatelnou 60% dotázaných a nevěru manželky 63%. Naopak za morálně spíše přijatelnou, představte si, ji považuje 11%, respektive 8% dokázaných. No a z vdaných žen uvedlo mimo manželský pohlavní styk 46% respondentek a téměř dvě třetiny ženatých mužů mělo během manželství mimo manželský pohlavní styk. 64%. To jsou pěkná čísla, že?
1: Zajímavá čísla, to kvíl.
0: Jardo, děkuju.
1: Tak a jo, mějte se hezky. Dál, to už je krásný léto.
0: Díky.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Za pár chvil nastane nový den, tedy bude neděle 26. července, ale i v tomhle případě musím říct, že ještě hodinku s vámi bude noční linka. Tu první část naší noční linky teď ukončíme telefonátem. Paní Libina čeká na čísle 731 800 900 a zřejmě má co říct k tématu nevěra. Libino, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, moc vás zdravím.
0: Děkuju. A určitě chcete pozdravovat, to nechte nakonec. Ano, řekněte mi rovnou, jestli jste zažila nevěru.
1: Já jsem nevěru nezažila, ale kdyby se mi to stalo, tak už bych s mým chlapem nebyla. Jelikož ale já ho mám strašně ráda, my se máme rádi, takže my ani jeden nevěru prostě v naší rodině, teda jako u nás. My dva prostě žádnou nevěru neuděláme. Ale já jsem chtěla říct jinou, protože vím, od mojí sestry měla manžela a ten jí byl hrozně nevěrný a prostě i mě si namlouval jako ten její manžel.
0: Takže váš švagr.
1: I švagr, ano. Já říkám, Jirko, tohle to tě nemůžu udělat, to je ségra moje a tohle to neudělám. A to jsem ještě byla svobodná. A já říkám, tak jsem říkala, tohle není možný. A on mu nebylo ani 30 let a oni se potom nerozvedli se. Chtěla se s ním rozvést a on, když byl u té své partnerky, tak ona ho prostě neměla vůbec ráda, mlátila ho všechno a on potom zemřel. A tak ségra říkala tenkrát ještě štěstí, že jsem to neudělala, protože bych po Jirkovi neměla nic. Ale tohle to se mi jako vůbec nelíbí, tyhle ty nevěry a tohle to. Tak když už se vemou, tak proč buď se hned rozvádějí, nebo jsou nevěrný. To se mi vůbec nelíbí, tohle to. Tohle to bych nechtěla zažít ani já. Ale vím, že můj chlap nevěrný nikdy nebyl a nikdy není.
0: Já vím, že vás teď možná trošku rozkolísá, možná, že vás i naštu, ale vy jste říkala, že se máte navzájem s vaším manželem moc rádi. Tak zkusme tu hypotetickou možnost, protože nikdo není dokonalý, to si musíme přiznat. No, tak co kdyby náhodou jedenkrát, nemyslím tím nějaký dlouhodobý vztah, a co kdyby třeba jednou v úvozovkách uklouzl? Odpustila byste mu to právě proto, že ho máte tak ráda?
1: No, když bych na to nepřišla, tak možná jo, ale kdyby se mi to doneslo, tak to mám teda velký obavy, to nevím. No,
0: takže zastáváte názor, co oko nevidí, srdce nebolí.
1: No, přesně tak, no já nevím, nevím, jestli by mi teda zahnul, ale asi v životě by to neudělal, protože on ví, že se máme moc rádi a ne to.
0: Paní Libino, já mám vlastně radost.
1: Nemůžu to takhle říct, no, ale vím určitě na 100%, že nezahybá a nikam nechodí. Protože já vím, že by si říkal, že budu muset platit nějaký alimenty a takovýhle.
0: Vy už vidíte hned všechny ty důsledky. No, já vám rozumím.
1: Já bych teda mu taky nikdy nezahla. Protože jsem říkala, že kdyby náhodou jeden z nás odešel a kdybych já náhodou odešla, tak nevím, jak by to bylo, ale kdyby on odešel, tak bych prostě ho měla pořád na očích a bylo by mi strašně smutno po něm.
0: Já mám vlastně radost z toho, co říkáte, paní Libino. No ale já vám říkal, že ty pozdraví necháme nakonec, takže teď máte tu šanci. Můžete pozdravovat svoje známé, jak to děláte vždycky na začátku.
1: Dělám to vždycky také. Hlavně zvolí Marušku Kudenkovou, Ivanku Rybijovou, Janičky a Drahušku a prostě všechny, co mám ráda.
0: Děkuju a dobrou noc.
1: Taky dobrou noc a vás taky moc zdravím. Naschledanou.
0: Cením si toho. Naslyšenou.
2: Noční linka.
0: Znělka noční linky se ozvala přesně o půlnoci. Teď už máme neděli 26. července. Svátek má Anna. Jsem zvědavý, jestli bude chladno z rána, ale rozhodně nás čeká hodně horký den. A je to vlastně taky horké téma. Nevěra. Noční linka na vlně Českého rozhlasu Brno s číslem 731 800 900 a s možností psát na web rozhlas.cz/linka. Tématem, opakuju, je nevěra. Nebudete tomu věřit, píše Radek, ale dnes už bývalá manželka si brala frajera do naší postele, když jsem byl na noční. A navíc vedle v pokoji spala naše 11letá dcera. Neskutečné. Nakonec s ním odešla a dceru mi nechala, i když dobře věděla, že se směnným provozem to nemohu skloubit. Pomáhá mi starší dcera s manželem, jsou od sebe o 14 let. Neříkám, že jsem dokonalý, ale smutné je, že šlo o zadluženého bezdomovce s 9 exekucemi, ale podle toho se prý lidé nesoudí. Jak říkala tchýně, když do pekla, tak na lepším koni, než mám doma. Zakončuje své psaní Radek. I vy můžete psát na rozhlas.cz/Lomítko/Linka. A když zavoláte na 731 800 900, tak se po písničce, která je před námi, taky uslyšíme. U mikrofonu je Borek, přeju vám nerušený poslech.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jak jsem před malou chvilkou říkal, svátek mají dnes všechny Any. Je už totiž neděle 26. července, ale předevčírem, za to z tohoto pohledu, měla svátek naše posluchačka, kterou teď uslyšíte. Takže Kristýno, dodatečně hodně zdraví. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, děkuji.
0: Nevěra je tématem noční linky. Zažila jste ji někdy?
1: Ano, zažila a poměrně nedávno, kdy my jsme se svým přítelem, jsem byla vlastně od 14 a teď je mi 23, takže už nějakou dobu. A teď jsem vlastně, jsem na univerzitě a v letním semestru jsem odletěla na výměnný program do USA, do Ameriky. A přítel měl během toho, co jsem byla pryč, tak měl narozeniny a já jsem si řekla, že ho překvapím tady doma, že se uvidíme a nic jsem mu o tom neřekla. A vlastně jsem dorazila i do toho, jako k nám domů, nebo jakože k němu domů a našla jsem ho v ložnici.
0: Přímo v akci. Já vám pomůžu, jo? Přímo v akci, jo?
1: Ano. A byl tam i můj bratr starší. A no, s ním. Takže to byl docela šok. Mm-hmm. To jsem se prostě otočila na patě. Ani já ani si nemyslím, že si mě všimli. To jsem se otočila na patě a odjela vlastně k rodičům. A co nejdřív ještě jsem si přebukovala letenky, co nejdřív jsem odjela zpátky do USA, jemu jsem jenom napsala, že to končí a od té doby jsem ho vlastně neviděla.
0: On vás už nekontaktoval?
1: No já jsem se ho všude zablokovala, protože jsem to, nezvládla jsem to asi řešit a navíc po telefonu, že jo, a tak, takže moje jako kamarádky, co ho znali a tak, tak mi byly velkou pomocí a všechno to jako vyřešili.
0: Částečně bylo z toho, co jste říkala, poznat, jak jste se asi cítila v tom okamžiku, kdy jste svého milého našla v akci. Ale abych tomu rozuměl dobře i já. Vy jste říkala, že u toho byl i váš starší bratr, je to tak?
1: Ano. Ano.
0: A byla tam i nějaká žena?
1: No, ne.
0: Takže jenom oni dva?
1: Ano, měli tam soukromí, no.
0: Abych se v tom vyznal právě proto se ptám. Takže místo coming outu jste si na to musela přijít sama?
1: No, ano. Přesně tak.
0: Jak se cítíte dnes? Jak je to vlastně dlouho? Vy jste říkala, že je to nedávno, já nevím, měsíc, dva měsíce?
1: No, tak zhruba 2-3 měsíce, no, prostě skončil semestr a já jsem se vrátila, že jo. Hmm. A no, jako cítím se, no hlavně upřímně cítím největší zradu jako od toho bráchy, že jo, protože to je prostě rodina. Hmm. A je mi to vlastně hrozně líto, protože kdyby to ten přítel se mnou nějak jako řešil, tak to mohlo všechno být vlastně jinak. Nemuselo to takhle jako dopadnout, no.
0: Že vás nekontaktoval váš dnes už bývalý přítel, to jste říkala. A jak je to s vaším bratrem? Komunikujete spolu dnes?
1: Ne, ještě jsem to nedokázala a rodiče jsou tak milí, že, nebo milí, jako chápou, takže i jako ty rodinné sešlosti a tak se plánují, takže vlastně teď jsou jako jednou se sejdou jako s bráchou a pak mají jakoby už se mnou oslou, protože já ho ještě nedokázala kontaktovat, vidět, ještě jsem to nespracovala, no úplně.
0: Vím, že to je asi hodně předčasné, protože, jak jste říkala, stalo se to, když skončil semestr. Jste schopná po těch dvou měsících, po dvou, třech měsících vůbec pomyslet na nějakého jiného muže? Nebo když se řekne chlap, tak se vám navaluje, když to řeknu takhle hloupě.
1: Ne, tak to ne. Já mám samozřejmě jako kamarády a tak, takže jsem jako úplně zanevřela, ale je to prostě hrozně čerstvý, no.
0: Je to čerstvý a tady asi bude fungovat to staré okřídlené, že nejlepším lékařem je čas.
1: No, snad, no.
0: Věřte mi, mám s tím zkušenosti. Bude. Kristýno, mějte se hezky a držím vám pěsti.
1: Děkuju, nashledanou.
0: Nashledanou. Daniela na téma nevěra píše na rozhlas.cz lomítko linka. Co je to nevěra? Za mých mladých let to bylo jasné, byť doktor Plzák tvrdil, že muži nejsou od přírody monogamní a svoji nevěru mají zatloukat, zatloukat a zatloukat. V dnešní době, kdy je na vše nahlíženo genderově, by asi neobstál. Navíc je v novém miléniu jiný náhled na vztahy. Polyamorie je pro mě nepochopitelná, píše Daniela, stejně jako chození na swingers party nebo sňatky stejnopohlavní. Víte, o čem hovoříte. Měla jsem mladší kolegyni, která se mi ráda svěřovala, protože já nic nevykecala. No, třeba byla na večírku a tam se vyspala s jakýmsi fešákem. A byl to prý jen sex, ani neví, jak se muž jmenoval. Podobné úlety měla častěji, i když její manželství se navenek jevilo jako příkladné. Jednou mi u kafe přiznala, že bez těch prohřešků by nebyla v manželství tak spokojená. Vždyť ona k těm pánům nic vztahového prý necítila. Oblékli se a už se neviděli. Sex s tím stejným neopakovala. To by považovala za nevěru. Moc jsem tomu nerozuměla, ale doby se mění a naše pohledy na svět, v nich jsme byli vychováni a v nich jsme žili, byly jiné. Podepsána Daniela. A co vy? Setkali jste se s nevěrou? Zanechala ve vás hlubokou rýhu, nebo jste ji přešli? Třeba i proto, že jste sami taky někdy, řekněme, aspoň flirtovali. Já vím, je to hodně osobní, ale třeba najdete odvahu a čas zavolat na tohle číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zdá se mi to skoro neuvěřitelné, ale letos na podzim to bude 7 let, co s námi není Karel Gott. Neuvěřitelné. Ale teď naspět k tématu noční linky. Tím je nevěra. A jsem zvědavý, jestli i příběh paní Heleny, která teď čeká na telefonu, bude tak bryzantní jako ten předchozí od Kristýny. Heleno, dobrý večer.
1: Příjemnou noční linku.
0: Děkuji.
1: Tady z nás z Prahy.
0: Promiňte, já vás teď zastavím. Nemáte mě náhodou na hlasitý poslech?
1: Jo, mám.
0: Prosím, přepněte si to na normální poslech. Ono je to dost znát ve vysílání.
1: Já mám nový telefon chytrý a to neumím.
0: Neumíte? Je tam taková ikonka s reproduktorkem.
1: Já vím, akorát já mám teďka černý telefon, tak já nevím, co mám dělat.
0: Tak nic, povídejte, já se budu snažit udělat něco, co zvládnu s ekvalizérem. Povídejte.
1: Já jsem měla tím tlačítkový, tak promiňte.
0: Nic se neděje. Máte zkušenosti s nevěrou?
1: No, já mám jako v rodině, ne osobně, ale bohužel můj tatínek, já jsem ho strašně milovala, on byl prostě strašně hodnej, ale jak on měl rád písce, jak se říká, víno, ženy, zpěv, on byl takový jako, sice jako udělal všechno pro rodinu, zabezpečil ji, chtěl, aby, byli jsme 4 děti a chtěl, aby maminka přestala pracovat, že ji uživí, jo, ale prostě rád se bavil, no a prostě měl milenky, no. A maminka teda, když na to přišla, teda když jí jako jedna kamarádka o tom řekla, tak jako doma já jsem zažívala hrozný hádky, jo. Takže asi od 11 let, to bylo prostě hrozný. Takže dokonce jsem jako, protože jsem měla jako hodnýho tátu, ale jako docela zlou mámu, protože jsem takový už jako nechtěný dítě, takže ona jako a ve 42, když prostě jako mě měla, tak na mě neměla ani už trpělivost a já jsem potom jako byla spíš tou mámou proti tomu tátovi. Takže vím, že pak jako 2 roky, že jsem se na něj hněvala a nechtěla jsem skoro na něj mluvit a i jsem mu jednou řekla jako hodně ošklivý slovo, který tady nechci opakovat. A potom to jako prostě jako no prostě měl tu milenku pořád, no.
0: Já se zeptám na jednu možná nepodstatnou věc. Ta dotyčná, která sdělila vaší mamince, že její tatínek nevěrný, nebyla náhodou taky jednou z jeho milenek?
1: Ne, určitě ne.
0: Určitě ne. Ono to tak někdy bývá, že třeba ty zhrzené nebo nahrazené nějakou další to nabonzují takzvaně. No já se neptám.
1: Určitě ne. A já prostě to pro mě byl tak hrozný zážitek, že jsem se jako zařekla, že já až se jednou dám, že jako v životě nebudu nevěrná. V životě.
0: To tak bývá, že to, čeho si v dětství užijeme až moc, že jsme potom buďte úplně stejní anebo úplně jiní. No, že nás to prostě formuje.
1: Jiná než moje matka, jo. Protože ona jako, to byla taková, víte, takový ten německý drill, jo. Prostě příkazy, jo, zákazy a prostě, a když jste neposlech, tak jo, bylo to heslo škoda rány, která padne vedle, jo. Takže já jsem... Cože?
0: A byla taková i na tatínka?
1: Ježíš, ne. Na tatínka ne. Ona prostě byla... Jako k němu, jako oni se chovali k sobě hezky. Ale na nás matka na děti byla zlá. Na všechny. Jo?
0: Možná chtěla vykompenzovat to, že tatínek se o všechno postaral, podle vašich slov, že na vás byl vlastně hodný.
1: Já jsem, když jsem byla jako, už pak jako taky máma, tak já jsem pochopila i tátu a pochopila jsem i mámu, jo. Protože práce v domácnosti, to je jako, to patří mezi nejtěžší práce, jako kdyby chodila do zaměstnání, jo, tak prostě to je strašná práce, domácí práce. Vaření, uklízení, praní, nakupování, jo, a ona vždycky měla všechno v pořádku, jo, a to jako jsem jí obdivovala, ona byla hrozný dříč, jo, ona, já jsme měli předtím takový velký koberec, ona si ho srolovala, hodila si ho na rameno, šla dolů na klepadlo, si to vyhodila, vyklepala, zase prostě zpátky na rameno položila, jo, a já bych ten koberec, jako když jsem pak jako dospěla, já bych ho neurvala a ona ho unesla, jo, ona prostě fakt, jako nebyla tlustá, ani hubená, ona byla taková, jo, taková akorát, taková jako měla svaly, opravdu, jak pracovala doma a jak dřela všecko těžký, tahala nákupy, tak ona opravdu měla svaly a měla sílu. Takže jako vařila dobře, pekla dobře a uklízela.
0: Ale prostě... pokud použiju vaše vlastní slova, ale tatínek se někdy rád bavil, že?
1: To jo.
0: Heleno, já vám děkuju především za upřímnost. Tak jako každému, který zatelefonoval a příběh svůj nebo ze své blízkosti řekl všem, kteří poslouchají. Vy si to zasloužíte taky. Moc krát díky.
1: Mějte se moc pěkně. Dobrou noc všichni.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou.
0: Nevěra je tématem noční linky, kterou právě posloucháte. Je o něco kratší díky technickým problémům, vlastně bych neměl říkat díky, takže kvůli technickým problémům, které nás postihly na začátku, ale pořád ještě můžeme volat. Pořád ještě můžete telefonovat, číslo je 731 800 900 a můžete i psát, pokud se třeba bojíte, že byste byli poznatelní do vysílání. Dana píše, nesnáším nevěru a moji rodiče milovaní mi byli zářným příkladem. Dokud je smrt nerozdělila, byli si věrní a žili v harmonii. Což se mně bohužel nepodařilo v manželství. Ve druhém ano, ovšem, ale podle zásady, tady se bohužel musím omluvit, protože to je čerstvý vzkaz, já si ho ještě neměl čas přečíst, ale ze zásady, že věrnost a komunikace podmínkou vztahu, možná bych prominula flirt bez fyzické nevěry. Slib věrnosti prostě ctím. Krásnou noc a zdravím. Děkuji vám, Dano.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za 3 minuty bude 1:30, je čas noční linky a je čas na další telefonát. Tématem je nevěra a Adam, který telefonuje ze Sokolova, k tomu má co říct, i když to asi nebude přímo jeho příběh, tedy že by on byl tím aktivním účastníkem toho, čemu se říká nevěra. Adame, dobrý večer, doufám, že jsem to řekl správně.
1: Dobrý večer, ano, řekl víceméně.
0: No a kterém jste nebyl? Vy chcete mluvit o někom jiném, že jo?
1: Ano, já chci mluvit, ačkoliv to bude znít asi trošku zvláštně, ale chtěl bych mluvit o příběhu svých rodičů, neboli mého vlastně otce biologického.
0: Rozumím. Před chvilkou tady byla Helena, která říkala, že tatínek měl rád víno, ženy, zpěv. Sice zajistil rodinu, ale rád se někdy bavil. Takže u vás to bylo podobně, ale možná jsem vám podsouval něco, co není pravda. Takže teď vás nechám mluvit, poslouchám.
1: U nás to bylo víceméně podobně. Popravdě to téma jsem zpracovával už nějakou dobu, ale už by se dalo říct, že jsem vlastně jakoby se přesto nějak přenes, protože už je to nějakých 10 let od toho, co to vlastně začalo. Tak táta byl na vysoké pozici v super firmě, takže super peníze. Rodinu samozřejmě zabezpečil, ale mámě po 2 letech přišlo vlastně zvláštní ty služební cesty. Každý je vlastně 2-3 měsíce na nějaký týden s jednou a tou samou paní sekretářkou, kterou měl vlastně jakoby přidělenou. A pak na to mamka nešťastnou náhodou nějak přišla v telefonu, že viděla nějaký fotky, my z bráchu popravdě moc nevíme, byli jsme malí. Nebo malý, bylo nám 15-16, takže jako moc jsme toho ještě takového nevěděli. Ale přišlo na to takhle, táta řekl, že se polepší, tak byl pak asi 2 roky doma, ale pak slíbil, že to vyřeší, takže sežene jinou sekretářku, že ho to s tamtou pořád tak nějak lákalo. Ale po dalším asi 6-7 měsíci mamka opět přišla na to, že jsou další sekretářkou, měl vlastně jakoby nějaký poměr. Takže to vyvolalo neskutečnou hádku a různý schody emocí, neschody, strašné věci. A takže u nás doma to bylo zajímavé a pak to skončilo tak, že vlastně tátu jsme všichni opustili, protože tak, jak ranilo mamku, to se prostě nedalo odpustit a teď jsme v takovém vztahu, že si občas možná napíšem.
0: Já vám vůbec nezávidím, protože, jak jste říkal, vám a bratrovi bylo 15, 16, 17 a to je věk na tyhle věci, no, velmi, velmi citlivý.
1: Ano, my jsme to jako prožívali strašně, protože přijít domů vlastně večer jako z tréninku a vidět mámu celou jako v breku a zbalený věci, vlastně tátovo, bylo to pro nás dost náročný.
0: Mluvil s vámi o tom, teď bych málem řekl, ale ono by to bylo možná na místě, jako chlap s chlapem, váš otec někdy, tedy o tomhle tématu a o tom, čeho se dopustil?
1: Popravdě teď po té době už to začínám spíš

0: vnímat tak, že otec byl vlastně pro mě tím spíš srab, že se tomu jako nechtěl postavit čelem a nechtěl si přijmout tu vinu a byl takový, že spíš jako schazoval všechno jako na ostatní, že si to špatně vykládáme, že jsme nepochopili život a takovýhle různý řeči, takže spíš doufáme, že mu to jako jednou dojde, že udělal něco fakt jako špatného, co jako co asi jen tak nedělá, ale takhle nějak nám to jako argumentoval. No.
1: Já vám moc krát děkuju, Adame, jsem rád, že po těch, jak byste řekl, zhruba 10 letech jste s tím aspoň trošku srovnaný, i když musím říct, že tohle ve vás asi zůstane hodně dlouho. A možná je to dobře, protože, jak už jsem taky jednou řekl, buď to chceme být úplně stejní jako naši rodiče, anebo úplně jiní.
0: S tím můžu jedině souhlasit, určitě na jednu stranu bylo to náročné období, ale na druhou jsem za to zase neskutečně vděčný, protože přesně vím, co svým dětem vlastně jakoby nebudu chtít jakoby dopustit, aby se stalo, protože tohle co podle mě, ať už se jedná o rozvody, nevěry a takovýhle věci, podle mě nejvíc jako poznamená určitě děti, kor v takovýmhle jako věku. Myslím si, že už jako těch 16-17 už jako tam je nějaký chápání, ale teď, když vidím po okolí, že se lidi dokážou prostě rozvádět a mají dítě, který mu je 6 až 12 let, tak si myslím, že to nejvíc jako poznamená dítě, takže díky bohu za tuhle situaci a já vím, co přesně ve svém životě dělat nechci.
1: To byl ten nejlepší možný závěr z toho, o čem jsme si povídali. Děkuji moc krát, Adame. Díky.
0: Díky, taky díky. Mějte se hezký večer všem.
1: Naslyšenou. Vaše příběhy na téma nevěra už jen 28 minut, tolik zbývá dokonce noční linky, ale můžete i psát. Petra napsala, já nevěru nezažila, ale nevlastní otec byl nevěrný mojí mámě s její kamarádkou. Dokonce se s mojí mámou rozvedl. Přeji hezký zbytek dne a šťastnou cestu domů. Petro, možná jste měla napsat o něco víc. Bylo to sice jasné, stručné, ale právě stručné. No nic, možná, že po písničce Petra Spáleného zavolá Petra. A nebo někdo jiný. Číslo je tady.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma, které možná není tak obvyklé a je taky hodně osobní. Je to nevěra, o které si povídáme. No, povídáme. Vy říkáte, jaké byly vaše příběhy, do nichž nevěra, ať už vašeho partnera, možná, že vaše, nebo vašich blízkých, zasáhla. Je to paní Zuzana, která čeká na telefonu 731 800 900. Zuzano, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Bude to příběh váš nebo někoho vám blízkého?
1: Můj příběh.
0: Váš. Poslouchám vás. Zažila jste nevěru?
1: Takže já jsem se někde v 21 letech prostě vdala. Narodila se nám dcera, pak ještě syn a manžel mě vlastně celou dobu podváděl. Já jsem mu jednou odpustila díky tomu, že se do toho vložili vlastně tchýně a můj táta, že kvůli dětem a takový, že bychom to měli zkusit. No jenom, že oddálilo se to jenom o rok a já jsem jednou šla do práce, protože on dělal vlastně jakoby nepřetržitý provoz, takže když dělal noční, tak většině z noční chodil. Nebo odpolední, tak chodil do hospody, chodil se bavit, chodil brzo ráno nad ránem prostě domů. No a já měla jednou jít do práce a on nebyl ještě doma. Takže já musela děti zamknout doma. To jim bylo nějakých 4 a 6 let. A vlastně šla jsem a čekala jsem ještě na kolegyni pod deštníkem, pršelo. No a teď jsem ho viděla, jak jde v obětí s jinou ženskou, okolo mě ani mě nepoznali. Před barákem se líbali a tohleto, takže to byla poslední kapka. Tak jsem došla do práce, ani jsem na kamarádku nečekala, na kolegyni. Zavolala jsem tchýni, co se stalo. Ta teda vyzvedla děti u nás doma. No, ale to bylo poslední prostě, takže jsem zažádala o rozvod. A my jsme se rozcházeli docela ve zlým. Já jsem mu řekla, že mu přeju v životě, aby to, co dělal mě, tak se stalo teďko jemu. A on se za 2 roky oženil. Brali se v květnu, což já jsem mu říkala, ať to nedělá v květnu, že se svatby nedělají. A on se za 3 měsíce potom kvůli ní zabil v autě, protože ho podváděla.
0: Vy jste, já vím, že to je jenom taková drobnůstka, ale vy jste mu říkala, ať se v květnu nežení, protože to se nedělá, známe všichni tu pověru. Ano. Vy jste s ním vlastně ještě po rozvodu byla v kontaktu?
1: No, my jsme kvůli dětem, že si je bral takhle na víkend, nebo prostě tak jsme jako komunikovali, ale prostě ne, jako že by to bylo nějaký veselý mezi náma, to ne, jenom z nutnosti.
0: Rozumím. No, vy jste vlastně tím, co jste řekla, potvrdila tu moudrost o karmě, že karma je zdarma.
1: No, jenom, že já mám teď po druhém rozvodu, protože se říká, že celý život si vybíráte stejný typy, a druhý manželství jak přes kopírák podobný prostě. A nejhorší je, že chlapi, který nejvíc žárlej, který dělají nejvíc scény, tak vlastně zjistíte, že oni sami podvádějí.
0: Ale můžu vás ubezpečit, že se to netýká jen mužů. Ženy, které nejvíc žárlí, tak dělají
1: to, nevím,
0: přesně
1: to. Já zase nemám tuhle tu obrácenou zkušenost, já to mám teda s mužkejma, no ale bohužel a teď jsem teda rok sama, protože jsem si říkala, že jsem mucholapka, taková na takový typy, takže radši budu sama a ještě vychovávám teda 11letýho syna, jinak mám 3 děti dohromady a to jsem říkala, že teď budu prostě nějakou dobu sama.
0: To, co jsem řekl, protože tu zkušenost prostě mám taky, ale rozumím vám i v tom, že než být mucholapka na stále stejné typy, tak raději zůstanete sama. Rozumím vám. Zuzano, a děkuji i vám za vaši upřímnost a za tenhle příběh. Mějte
1: taky
0: se hezky.
1: Dobrou
0: pěkné
1: noc.
0: Léto. Dnes to není příliš veselé, tedy téma nevěra si o to vlastně říká už sama jako taková. No, je to tak, vážení přátelé, já nemůžu měnit realitu. Prostě stane se. To nemluvím o sobě. To mluvím o případech, které už jsme tady měli a které vy jste na telefonu 731 800 900 zmínili. A ještě možná 2x, možná 3x zmíníte, protože to je zhruba doba, kterou budeme mít v naší noční lince k dispozici. Teď ovšem krátká písnička a hned potom další z vás. Mimochodem, měl bych se podívat i na rozhlas.cz lomítko linka, jestli je tam něco nového, ne, prozatím ne. Po jedné hodině všechny vaše vzkazy týkající se tématu také samozřejmě uvidíte na zmíněné adrese, tak jen abyste se nelekli.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a já mám aspoň trošku důvod k radosti, protože jednak telefonuje dáma, která mě vlastně navedla na naše dnešní téma, na téma nevěra. Je to Monika a ta druhá, ten druhý důvod k mé drobné radosti je to, že už podle prvních slov řekla, já to musím trošku odlehčit, protože to je tak smutný. Moniko, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer, tak nevěra samozřejmě selhání, je to vlastně zrada a může to být způsobeno také tím, že si člověk nevybere vhodného partnera. Já teď jsem velkou, znova poslouchám ty Zlatou lásku, tu Carmen Majerovou a Petra Kostku s Patrikem Rozehnalem a to jsou nádherné příběhy. A tam vlastně všichni prozradili, že měli předmanželský sex a myslím si, že když ti lidé si nevyhovují v sexu, tak potom jako je velmi velmi pravděpodobné, že by mohlo dojít k nevěře.
0: A to je zajímavý, to je zajímavá věc, kterou jsme tady dnes ještě nerozebírali. Ano, to jsem rád, že to takhle odlehčíte.
1: A tak je bohužel pravda to, ale kvůli tomu nevolám, že někdy se lidé vezmou jako, že třeba ženu opustí její životní láska a ona hned se vdá, jako to udělala třeba Lucie Bílá s tím panem Penkem, že jo, že vlastně ji opustil pan Kratochvíl s tou Pavlínou Baburkovou a ona se hned...
0: Teď už to máte postav jak na orloji. Moniko, prosím vás, vraťme se k tématu a k vašim zážitkům.
1: Kamarádky neseznamujte s partnerem. To jsem dělala já a tam teda kamarádka, seriózní kamarádka nepodlehne, ale jako když je to náhodou taková nějaká třeba potvora, měla jsem kolegyni, ona byla velmi krásná, vypadala trošku jako ta Meghan od prince Harryho, taková kurtizána, že z každého oka jí koukalo 10 pánských přirození, jak promiňte.
0: Jsem vám vděčný, že to říkáte aspoň trošku spisovně a slušně,
1: já to znám jinak. To byl výraz mého drahého otce, tak jak jste tady mluvil o úmrtí Karla Gotta, tak to podobný době umřel mi otec, ale prostě kamarádka, která vám svádí partnera, tak opuste tu kamarádku, ne toho muže, jako bych řekla. Já jsem právě měla dva partnery, postupně tedy samozřejmě, a dotyčná paní jako svedla napřed jednoho, pak jako neměla nic lepšího na práci, než mi to říct a tak dále. Čili,
0: a ještě chtěla pochvalu, že byla upřímná, že jo?
1: No ne, ona se divila, ona ke mně přišla a divila se, že on je tady, že jo, tak jako prostě přesně jak to tam bylo řečeno, žárlivé ženy jsou nevěrné, čili tohle byla nesebevědomá, sice byla krásná, ale prostě taková špatný člověk, ale já to chci odlehčit tím, že jsem dneska ráno vyspovídala kamaráda, o kterém si myslím, že v 62 letech je panic, bezvadný kamarád od první třídy můj. A tak jsem říkala, co bys dělal s nevěrou. A teď jsme si jako dali na tapetu spolužečky ze třídy krásnou takovou domáckou a kdyby mu nebyla nevěrná tadle, takže by si to s ní promluvil a zkusil by si to vyříkat a odpustil by jí. Ty jiný by řekl, dobře, já ti budu taky nevěrný, jedeme dál. No a tu jednu by opustil, takže vlastně...
0: Takže zase závisí na tom, jak moc velká je ta motivace k pokračování vztahu.
1: Vztahu. A já si myslím, překvapilo mě, já se tím zabývám, mě to baví, jsem chtěla o tom napsat článek, když si já bohužel jsem nebyla schopná, že mě překvapilo, že jenom 10% celoživotních vztahů jsou si absolutně celý život věrní. Jinak prostě podle mě je absolutní vrchol drzosti, když do manželské postele přivede někdo cizího člověka. To je naprosto jako, to je přes čáru. Když se to člověk dozví, protože jsem přesvědčená, že mi nikdy, jako nikdy, že ne všichni mi bývalí partneři mi byli věrní, ale nic jsem se prostě nedozvěděla a to je gentleman, který prostě si dá tu práci, že já nevím, když někam zaběhne, tak se osprchuje, převlíkne, není nic cítit, nemá blondětý vlas na saku, když já jsem tmavovláska a podobně.
0: Teď už máte, to už jsou hodně velké podrobnosti, ano, poslouchám.
1: No ne, já právě jako jsem měla tadyhle tu zkušenost a můj otec mi řekl, no prostě seznamovat partnera s hezčí kamarádkou, to je jako nacpat mu do náruče, takže já jsem měla ty 25-letý vztah, kdy vlastně ten Martin neznal ani jednu moji kámošku osobně. Jedna tady zazvonila jednou, tak nevyhodím jí, ale jinak jako vůbec tohle chci říct. Překvapovat někoho, to je podle mě nesmysl. Přijít dřív, než bylo domluveno, přijet dřív, přiletět.
0: No, měli jsme tady, ano, to, před malou chvílí takový to je, případ.
1: To si koleduje o průšvih. No. Já teda nemám bratra, já si neumím tohle představit, i Kristýny je mi moc líto, ale já bych, nevím, no, nebo ten pán, ten Adam s tím tatínkem, tam prostě by si, když už je mu, já ne, už je dospělý, by si s tím tátou mohl promluvit, tam třeba nefungoval sex a je obdivuhodný, že to propuklo až v 15 letech. Já nevěru, nepřeceňuju, mě spíš vadí z hygienických důvodů a teď je všude spousta pohlavních chorob, zřejmě to je po té válce, jak tady je spousta těch imigrantek, a různý mimo manželský poměry, ale...
0: No, do tohohle hodnocení já se pouštět nebudu. Já si z toho, co vy jste říkala, Moniko, vezmu hlavně to podstatné. Neseznamujte svého partnera se svou hezkou kamarádkou, jo?
1: No, ale já myslím, že jste žádnou, protože ta ošklivá zase může, jako tam prostě to si vysloveně kolem...
0: Ta ošklivá zase může vařit, že jo, to je taky špatný.
1: No a taky alkohol, tam jak bylo řečeno, od alkoholiku pryč, to si myslím, jak ten pán chodil opilý a objímal se prostě všem...
0: Souhlasím a podepisuju v plném rozsahu.
1: ...věrné partnery a ty paní, aby nevolila pořád stejného, že je potřeba se zamyslet, sebe zpytovat se... A změnit jednání nebo změnit způsob oblékání, ale jako všem přeju věrnost, lásku a
0: naděj. A dobrou noc.
1: Tak, dobrou noc.
0: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na ten úplně poslední telefonát noční linky, který je před námi, máme bohužel jen 4 minuty. A já věřím, že paní Jarka, která chce uzavřít naše povídání na téma nevěra, to vezme z té lepší optimistické stránky, aspoň něco takového naznačila. Jarko, zdravím vás a už dopředu děkuju.
1: Dobrý večer. No, já chci říct, že jsem vděčná mému muži, že mě byl nevěrný a že mě opustil, protože tím pádem já, aniž bych nikoho v 65 hledala, jsem se setkala s člověkem, s kterým jsem už 10 let, jsme šťastní a nikdy nepropadejte beznaději, protože ten život nestojí za to, abyste se trápili pro někoho, pro nějakého hlupáka. A třeba vás čeká ještě krásný zbytek života s někým úplně jiným. Já jsem moc šťastná, je mě 75 let a zažívám s přítelem krásný období, jezdíme do zahraničí, k moři, do lázní, je to bezvadný.
0: Já vám jsem moc rád, že jste to takhle řekla, ale řekněte mi pravdu. Teď jste vděčná, že vás manžel podvedl, protože jste tím pádem mohla najít někoho, kdo je prostě ten pravý.
1: Ano.
0: Ale v ten okamžik, kdy jste se to dozvěděla, to asi nebyl
1: to
0: úplně stejný pocit, že jo?
1: To bylo strašný, protože mě v tom momentě oddiagnostikovali Parkinsonovu chorobu a manžel reagoval na to tak, že po 40 letech vztahu bezvadného ode mě odešel.
0: Jenom kvůli té nemoci?
1: No, prý měl už celý delší dobu nějakou milenku, ale tohle byl asi poslední řebíček. My jsme se nehádali, nic se nedělo a když zjistil, že mám tuhle chorobu, tak prostě to neunes. Což někdy muži dělají, teda, že není to charakterní, ale stalo se. A já jsem byla úplně, jsem propadla, úplně jsem čekala podporu a on mě udělal tohle, ale vidíte, že všechno hrozný se může obrátit něco docela hezkýho. Já jsem už nikoho nehledala, to byla náhoda, že jsem se setkala s vdovcem, povídali jsme si, jak samota je hrozná, on mě pozval do Krkonoš na výlet a jeli jsme tam a bylo to bezvadný a od té doby jsme spolu.
0: Paní Jarko, chtělo by se říct, konec dobrý, všechno dobré, ale z vás ten optimismus přímo tryská, takže je zbytečné to říkat, takže moc krát děkuju.
1: Ano, hezký den vám přeju, zítřek je svatý Ani, ať se všem daří, mějte se hezky.
0: Děkuju a naslyšenou. Vám, vážení přátelé, děkuju za pozornost a pomalu, ale jistě uzavírám noční linku s daty, ne s datem, protože už se nám to zase překlopilo do nového dne. Sami jste slyšeli, že svátek má Ana, tedy z daty 25. až 26. července. No a jak se tak dívám na program příští noční linky, tak možná, že Honza Macoun tak trochu naváže na to dnešní vysílání. Tématem jeho noční linky už vlastně za 22 hodin a 5 minut, pokud nebudeme začínat zase o něco později, budou myšlenky, které tíží. A pokud jste dnes poslouchali, bylo pár takových, které stále ještě myšlenky na to, co bylo v souvislosti s nevěrou, a proto o tom mluvím, stále tíží. No, takže už víte, že zítra, vlastně dneska, s vámi bude Honza Macoun mluvit na téma myšlenky, které tíží, a i jemu můžete volat na číslo 731 800 900. Já za vámi znovu přijdu až v srpnu. Opravdu. Až v neděli 2. Takže vlastně taky za týden. A tématem té příští v uvozovkách brněnské noční linky bude Takhle jsme si hrávali. Ať už to bylo naschovávanou, nahoněnou, na kovboje a indiány, nebo to bylo skákání panáka, skákání přes gumu. Taky si vzpomínám na jednu hru Polívka se vaří, maso na talíři a dál už to raději říkat nebudu. No prostě hry našeho dětství. Jak jste si v dobách bez mobilu, internetu a kabelové televize hrávali s vašimi kamarády a kamarádkami. Za týden si to povíme. Do té doby se těším na slyšenou a přeju vám dobrou noc. U mikrofonu byl Borek Kapitančik.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Legrace a dobrá nálada, jak se říká, léčí, otevírá dveře, získává přátele, potěší, zažene chmury, nic nestojí a všichni po ní touží. Proto vám je nabídneme i dnes a protkáme to vzpomínkami jedné dámy, doajenky České televize. Představí vám ji Patrik Rozehnal. Ta dáma se narodila 29. července roku 1946 na Slovensku, takže mluvila i slovensky.
2: Velmi málo, ale občas ano.
1: Je to Češka. Hlasatelka, moderátorka, autorka jednoho z nejdéle vysílaných vzdělávacích pořadů a mohla být herečkou.
2: Asi.
1: Na to všechno budeme společně vzpomínat.
2: Ty mozkový buňky už jsou opotřebovanější.
1: Pustíme si ukázky z televize, rozhlasu a různých vystoupení.
2: Dělali jsme si prostě takový pořad, kde vzpomínáme jednak tedy na svoji práci v televizi, ale také dáváme posluchačům možnost nahlédnout do zákulisí.
1: Bavit vás prostě bude Saskia Burešová. A čeká vás i trochu legrace.
2: Veselé historky z natáčení se tomu pejorativně říká.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty.
1: Ten dnešní příběh o Saskii Burešové začneme 29. července roku 1946 na Slovensku ve městě Tornala. Tam se totiž Saskia narodila během služebního pobytu svých rodičů. Své mamince vděčí za mnohé, třeba i za to své atypické jméno. Maminka se totiž chtěla věnovat malířství a inspirací byla Rembrandtova manželka, která se jmenovala právě Saskia.
2: No, maminka byla trošičku prchlivá, ale jinak měla takovou tu otevřenou, vřelou, prostě jižanskou povahu, to bylo báječný, ale nelítali tam talíře, to zase ne, ale jako dovedla se rozčílit a to já naštěstí nemám, protože můj tatínek byl spíš takový stoik, takže po něm jsem zdědila povahu a po mamince možná vizáž. Já jsem zrozená ve znamení lva. A ten lev, že jo, ten má rád sluníčko a pohodu a společnost. I když na druhou stranu já jsem zase v ascendentu Panny, tatínek byl Panna, tedy ne proto, ale shodou okolností tedy lev v ascendentu Panny je strašný spojení, protože lev by si rád vyskakoval, ale ta Panna, ta ho zase táhne dolů, jo. Takže se to ve mně prostě takhle trošičku tluče.
1: Saskia Burešová se také přiznala, že maminka byla opravdu úžasná. Ve všem ji podporovala. Měla obrovskou vitalitu a elán, takový ten zdravý temperament i názor na život. Byla optimistická a nebrala se moc vážně. Vždycky chtěla být slušným člověkem a takhle vychovala i svou dceru. Kde se vlastně její rodiče potkali?
2: Někde se potkali na Moravě a upřímně řečeno, jak si přesně nevím, jak to bylo. Nikdy se mi v tomto směru nesvěřili, ale výborně jim to vycházelo. Neměla jsem rozvedené rodiče.
3: Tatínek byl překladatel a tlumočník, ano. A někde jsem četla, že měl státnice snad z 8 jazyků.
2: Ano, ano. Bohužel to jsem nezdědila. Já jsem zdědila schopnost nasát vždycky jaksi tu zvukovou stránku té které řeči. Takže když jsem uváděla filmový festival v Karlových Varech, tak jsem samozřejmě musela to uvádět v několika jazycích. Ta angličtina ještě prosím a němčina, ale z francouzštiny jsem neovládala jediné slovo, ale já jsem si to prostě naučila foneticky s tím správným přízvukem. A pikantní bylo, že ta francouzská filmová delegace poté za mnou přišla, vysekli mě obrovskou poklonu, jak báječně mluvím francouzsky a nechtěli věřit mu, že vůbec tu řeč neovládám.
1: Mimochodem své znalosti nejenom cizích jazyků, ale ve všeobecném přehledu předvedla Saskia Burešová už kdysi v 80. letech ve slavné televizní soutěži Šest ran do klobouku. Soutěžili tam s ní třeba Zdeněk Podskalský, Jitka Zelenková a další.
4: Prosím dvojici, Saskia Burešová a Felix Slováček, aby vybrali první otázku.
5: Tak co si na ně vymyslíme, Felix?
6: Co?
5: To nejtěžší, vyber něco nejtěžšího.
4: No tak já si domnívám, že těžké jsou všechny, ale...
6: To je hrozně těžký.
7: Nedělejte si starosti, my to víme všechno.
6: Všecko víš.
5: To budou vedle, víš?
6: To jsou vedle. Jo.
5: Jaká měna se používá v Republice Andorra?
8: Co si mohla myslet?
4: Tak dávejte dobrý pozor.
6: Řekni.
4: Může se tam používat francouzský frank, může se tam používat španělská peseta, ale také se tam může používat obojí, to znamená francouzský frank i španělská peseta. Tak co říkáte?
7: No, ono je to tam na hranici. Tam
4: teď ještě otázka, která se tam používá měna.
7: Prosím?
3: Buď frank nebo obojí.
7: Já bych řekl, že obojí, ale potom vy se na mě budete zlobit, když to bude
3: špatně. Ne, to jsme dvojice prostě. To...
4: Tak co říkáte? No, žena má pravdu, pokud se nedohodnete.
3: Ale...
7: Zkusíme to obojí.
4: A máte pravdu. První míčky a první otázka od vás. Kterou vyberete?
7: My jsme se... Asi...
3: No ano, ano, tak.
7: Jak
3: tak.
7: Jsme předtím už uvažovali, že my jsme takhle mohli...
3: No. Tak, ano, tak my jsme se dohodli, že vám položím otázku číslo 1. Co je to prampouch?
4: Co je to prampouch? To je velmi jednoduchá otázka. Buď je to typ krápníku z ledových jeskyní,
9: to není.
4: Nebo je to zděný rozpěrný oblouk, a nebo je to zvláštní grafický tisk.
6: No. To je výborný.
4: Jednoduchá
5: otázka. To není, to je jasný, je tam plná víc. To je jasný. To by já ti nevím, ale mě ti říká vnitřní hlas, mě pořád říká, řekni, že je to tisk.
6: Já?
5: Já nevím, ne, ne. Nevím, jestli ho mám poslechnout.
6: Tak.
5: Co?
6: Já ho poslechnu.
5: Jo?
4: Posloucháte?
5: Nevynadáš mi potom.
6: Ne, no prosím, to se bych ti nedával.
4: To znamená, říkáte to zvláštní grafický tisk.
6: Řekni to.
4: Říkáte to, ano? Není to zvláštní grafický tisk. Je to zděný rozpěrný oblouk a tady je druhý míček.
6: To má vědět, jaký oblouky.
7: Tak, nejnebezpečnější jsou ženský vnitřní hlasy.
6: Teď jsem se o tom přesvědčil, Zdaňku.
1: Rodiče Saskie Burešové by jistě potvrdili, že mladá Saskia byla takové to poslušné, vychované dítko, taková ta roztomilá panenka.
2: Byla prý jsem strašně hodný dítě a vím, že když jsem byla holčička, tak jsem měla takový Tiziánový vlasy a vždycky říkali, to je taková hezká holčička, počkejte, až vyroste. A vždycky říkali, to jí neříkejte, neříkejte jí to. A já jsem se vždycky strašně styděla a říkala jsem si, proč mi to říkají. Jo, a bylo mi tak stydno. Tě chválili, tato si přesně vzpomínám.
1: Útlé dětství a vlastně i to mládí prožila Saskia Burešová v kultivovaném rodinném kruhu, kde se mísil už zmíněný tatínkův klid s maminčiným jižanským temperamentem. Z části to totiž byla Italka. Možná to ji nasměrovalo k zájmu o umění a vystudování pražského gymnázia Jana Nerudy. A už tehdy, už jako malá, milovala třeba básničky.
2: Maria snad už v mateřské školce, pamatuju si, že tam byl rozhlas a už tenkrát jsem recitovala, nevím, jak jsem to zvládla, asi už jsem měla trochu číst, už si to moc nepamatuju. No a pak ve škole pod základní gymplu, já jsem chodila do Helichovky, což je taková dnes už velmi významná škola, kde absolvovali Klára Jerneková, Petr Štěpánek, Martin Štěpánek, Jaromír Hanzlík, Jirka Štěpnička, to jsou vlastně všichni moji kamarádi, my jsme hráli divadlo v takovém velmi proslulé dramatickém kroužku pana profesora Novotného. Měli jsme velké úspěchy. Tam vlastně jsem se, jak se říká, tak nějak chytla drábkem, takže původně jsem chtěla studovat herectví.
1: Nakonec se z ní stala ale jedna z nejslavnějších televizních hlasatelek. Jaká byla cesta do televize, o tom si ještě budeme vyprávět.
0: Vážení přátelé, a nyní dovolte, abych se vám v tomto krátkém vstupu představil jako rozhlasový hlasatel. Dobrý večer, vážení přátelé, nastává čas, abych vás alespoň stručně upozornil na některé dnešní večerní rozhlasové pořady. V 19.30 uvádíme první část četby na pokračování z románu Viktora Huga Iga, opravuji, Chlípníci, opravuji, Bídníci, v rozhlasové úpravě Ubožáci. Potom vás provedeme klasickou operetou Florimorda Hervé. Je to Francouz, tak asi Žervé to bude. Mám zelený touch. No, česky asi manžel nic netuší. Pořad vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu. Pak uslyšíte rozhlasovou hru podle románu Lionela Feuchtwangera, Ošklivá vévodkyně. Je to příběh ženy toužící pomoci. Není jí pomoci. Pořad vysíláme barevně. No a na závěr jsme pro vás připravili hru z prostředí americké mládeže hippie, paní Marianka, matka pluku.
2: Já teda ten potlesk taky někdy sklízím a to, když dobře uvařím, tak třeba tleská celá rodina a nejkrásnější vyznamenání pro mě bylo, když manžel mi jednou řekl, holka, po dobrém obědě, tebe je pro tu televizi škoda.
8: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už jako malá se zajímala o divadlo, rozhlas, recitaci. Bylo to multitalentované dítě. A tak není divu, že do dramatického kroužku chodila už na gymnáziu.
2: Já jsem se už zmínila o tom, že do toho dramatického kroužku chodila taky Klára Jerneková, ona byla o 2 roky starší. A občas nám dělal supervizi její otec, což byl velice známý a proslulý divadelní režisér pan Karel Jernek. No a on mě několikrát viděl samozřejmě při představeních a jednou za mnou přišel a řekl mi, jaký máte plány do budoucna, co chcete studovat. A já jsem se tenkrát strašně styděla vlastně říct, že jsem si nebyla jistá, říct mu třeba, jak si studovat herectví, a on řekl, no to nemáte, že jo, takže jsem to nechtěla prozradit, nicméně nějak mě k tomu prostě dokopal a já jsem říkala, no já mám strašně ráda divadlo. A on mi řekl, určitě jděte studovat DAMU, máte velký talent. Tak tenkrát mě strašně povzbudil a já jsem skutečně se pokusila dostat se na divadelní fakultu. Dostala jsem se až do toho nejužšího kola, ale pak nějak to nedopadlo.
1: Krátce poté se dokonce Saskia zúčastnila konkurzu na roli Barunky v připravované filmové adaptaci Babičky. Toho konkurzu se tehdy účastnili stovky dívek a Saskia v něm dokonce zvítězila. Jenže projekt byl nečekaně zrušen a žádná Barunka se netočila. Pro tehdy 18-letou dívku to mohl být konec nadějí. Ale opak byl pravdou. Talentované recitátorky si totiž všimli filmaři. Maminka jeho kamaráda, hereckého kolegy Jaromíra Hanzlíka, tehdy pracovala v televizi jako asistentka režie. A díky této známosti se jméno Saskia objevilo v hledáčku konkurzu Československé televize.
2: A vlastně tam jsem se zachytila a už jsem začala moderovat v poštovní schránce a tak dále v těch dalších pořadech. V našem cyklu 100 českých filmů ke stému výročí kinematografie dnes uvidíte první zvukový film s Vlastou Burianem, C a K, Polní maršálek. Tento film natočil režisér Karel Lamač v roce 1930 podle stejnojmenné divadelní hry Emila Artura Longena. No a protože film byl natočen v roce 1930, kdy záznam zvuku byl opravdu v plenkách, tak doufáme, že omluvíte i technické nedostatky.
1: Psal se rok 1967 a Československá televize tehdy hledala nové tváře pro moderování zábavných pořadů. To byl rozhodující konkurz v kariéře Saskie Burešové. Jaký byl její první den v televizi?
2: No.
1: Čové, jaký byl její první den v televizi?
2: No, víte, já jsem nezačínala jako programová hlasatelka, ale vlastně jako moderátorka. Já jsem se zúčastnila konkurzu, to má taky takovou zajímavou historii, na pořad Poštovní schránka, což byl takový zábavný pořad pro vojáčky. A tenkrát ten pořad uváděl Eduard Hrubeš a k sobě hledal partnerku. A já tedy po nějakých peripetích, které jsou trošku delší, nebudu to tady rozvíjet, jsem nakonec se toho konkurzu zúčastnila, i když už byl v plném proudu. A dostala jsem se do posledního kola, kde byly 4 dívky. Každá si měla vybrat nějaký obor. Jedna vařila, jedna tančila. Já jsem si vybrala

0: obor samozřejmě jaksi z té herecké profese a předvedla jsem tam slavný monolog Rosalindy ze Shakespeareovy hry Jak se vám líbí. Pamatuju si, že to byl takový trošku rozverný monolog, kdy teda ten ubožák Hrubeš za mnou lítal s tím mikrofonem, že ta dívka byla taková hodně temperamentní a on potom posléze po mnoha letech mi říkal, já jsem si tak strašně nepřála, abys to vyhrála, protože jsem tě v tu chvíli úplně nenáviděl, že jsi mi tam znemožnila. No ale nakonec jsme se velice samozřejmě zpřátelili. No a dostala jsem se vlastně díky tomuto konkurzu do té profese nehlasatelské, ale moderátorské. Pak si mě všimli v zábavném vysílání, takže jsem dostala možnost dělat s Mirkem Vaštou takové pořady, které se jmenovaly vždycky Novinky suprafonu, suprafon na jaře, v létě a tak dále. Pak pan režisér Paukert mi dával mnoho možností. Ale posléze se ozvaly i jiné redakce, zábavné, dětské, publicistické. Tenkrát, víte, ten záběr toho moderátora, tenkrát se říkalo konferenciér, byl velmi široký. Dneska jsou úzce specializovaní třeba na obor hudební, na obor zábavní, publicistický a tak dále, ale my jsme mohli vlastně dělat všechno.
1: Sergel et alim o šas inen sebuf itkin tsot, ju slit otorps ituch adžib i džakšan i návstop tsot.
2: No to je! Přečetla bys nám ještě, co jsi to vlastně četla?
1: Samozřejmě. Legrace té milá Sašo není vůbec nikdy dost svůj díl, proto s chutí přidá každý náš pozvaný host.
3: Zajímavé je, že Eduard Hrubeš stojí za ikonickým vzezřením Saskie Burešové, protože ona původně do televize nastoupila s krátkými vlasy.
0: Ano, já jsem byla krátkovlasá a Eda jednou mi říkal, hele, víš co, nech si narůst dlouhý vlasy, mně by se to hrozně líbilo. A já jsem opravdu si nechala narůst dlouhé vlasy, já jsem měla dlouhé vlasy vlastně až po ramena. Teď už jsem vlastně de facto málem mikádu, jo, proti tomu, jak jsem byla dlouhovlasá. No a od té doby jsem se vlastně nebo stříhala, nebo jenom přistříhala.

0: Sašo, mě vždycky zajímalo. Televizní hlasatelství, to je disciplína, kterou dneska už vlastně nevidíme v televizi. A já jsem si nebyl nikdy jistý, vy jste to četli, nebo jste měli, nebo jste to museli dát z koule, jak se říká lidově.
1: Ano, všechno jsme se učili z paměti.
0: Vážně.
1: No a někdy jsme texty dostávali těsně před tím vstupem, takže to bylo docela náročné, ale což to, my jsme si to někdy mohli upravit a eventuálně na svátky jsme si ty texty psali sami, ale když přišla taková plachta, kde byly červené čáry, že neměrné, že se muselo prostě to odříkat slovo od slova, tak to byl tedy mazec. Já si vzpomínám, jeden kolega, to byl takový strašný nervák a ten právě dostal tuhle tu plachtu s těma červenýma čárama, tak se to chudák držel celý odpoledne. Ovšem on tam měl jedno kritické místo a to bylo, že ty diváky měl pozvat na Blízký východ. Všecko mu šlo, ten Blízký východ mu nešel. Takže chudák chodil jako lev v kleci před tou hlasatelnou a furt říkal, Blízký východ, jenom to nezblbnout, Blízký východ. No a když nastala jeho chvíle, rozsvítila se na kameře ta červená, nádherně odmemoroval ten složitý text, si odechnul, dostal se k tomu kritickému místu a povídá, no a teď už mě zbývá pouze jediné, pozvat vás do centra problému na dálný západ.
2: A já prozradím, že tím kolegou byl Jiří Ptáčník. Tohle byla ukázka z pořadu To byl náš hit z televize Barrandov v režii Romana Petrenka. Správná dikce, tempo, dobrá čeština, to všechno byly podmínky, které museli splnit všichni hlasatelé tehdejší československé televize. A Saskia Burešová na to byla vždycky hrdá.
3: Já jsem hrozně ráda, my jsme, když jsme dělali ty programové hlasatele, tak jsme měli neustálá školení. Já jsem jednak chodila k panu profesorovi Haladovi na DAMU, kde nás učil správně mluvit, retoriku, posazovat hlas, správné dýchání a tak dále. Posléze k paní profesorce Vondrovicové, taky profesorka na DAMU. Neustále jsme nad sebou měli jistý dohled. Paní profesorka Palková se každý týden, to už jsme byli ostřílení hlasatele, psala, kde je jaká chyba. A protože samozřejmě i profesionál dělá chyby, někdy ujede a tak dále. No a to mě mrzí, že to dneska neexistuje.
4: Vážení, já tu mám dopis, který skutečně do televize došel. To je dopis, který zvedne jistě sebevědomí, zejména televizním hlasem.

0: A šel jsem spát. Takže... Jistě uznáte, že toto je pro televizi ideální divák. Nelíbí se mu pořad, vypne. Pokud se tito diváci dívají podle tohoto návodu na dnešní pořad, tak následují sami spokojení diváci. Spokojený divák, náš cíl.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Jak se z mladé recitátorky, dívky, která toužila stát se herečkou a nakonec i moderátorky, stala hlasatelka? To se teď dozvíte v dokumentu o Sazky Burešové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Potom, co byl po srpnových událostech roku 1968 zrušen televizní pořad, který moderovala s Eduardem Hrubešem, z televize nezmizela. V době, kdy řada známých novinářů a hlasatelů z obrazovky kvůli politickým postojům mizela, dostala Sazky a Burešová nabídku stát se stálou televizní hlasatelkou. Tehdy to znamenalo číst před kamerou krátká ohlášení před a po každém pořadu, vítat a provázet diváky večerem.

0: Vizní hlasatelé té doby byli pečlivě vybíráni pro kultivovaný projev a příjemný vzhled. Do domácností vstupovali každodenně a budovali si téměř rodinný vztah s publikem. Saskia Burešová mezi ně brzy zapadla. Dodatečně si doplňovala i vzdělání. Docházela na hodiny rétoriky k profesoru Františku Haladovi na DAMU, aby si zdokonalila techniku mluvy. Pomáhal jí ale i kolega.
1: Byl to Vladimír Dvořák, který mě velmi dobře radil. Já říkám, to byl takový můj guru. A pamatuju si na jednu památnou větu, kdy mi říkal, nikdy divák nesmí poznat, že se vám trémou potí ruce. To se mi hrozně líbilo. A pamatuju si Milan Friedl, když jsme spolu jednou něco dělali, tak já jsem se ho ptala, co děláte proti té trémě. To jsem byla opravdu takový začátečník. On říkal, správně dýchat. To se všechno upraví a ta tréma přejde. Já jsem trémista teda, i když jako to nebylo vidět, ale samozřejmě, jak si zestářím, se ta tréma zvětšuje, protože trošku se zavedete a víte, že si nemůžete dovolit prostě žádnou chybu, jo. O to větší je ta zodpovědnost. Ale vždycky si vzpomenu na toho Milana Friedla, jak říkal, správně dýchejte a ono to pomáhá.
2: Tak doufám, že jste se dobře pobavili. Pro vaši informaci ještě dodávám, že film Četník a mimozemšťané byl natočen v roce 1978. Ale nyní mám na vás jednu otázku. Také jste poslali svůj hlas do ankety o televizní rolničku a vyšlo vám to? Možná jste měli jiný tip, nebo jste třeba vůbec nehlasovali, ale přesto doufám, že naše pozvání k randevu s rolničkou neodmítnete. Tak prosím, právě začíná.
1: Já jsem se to nikdy neučila slovo od slova, já jsem šla vždycky po tom obsahu, takže i když třeba nějaký slovíčko mi ulítlo, tak jsem věděla, o čem mluvím, což je strašně dobře, protože vím, že třeba některé kolegyně, které měly takzvanou geniální paměť, když jim třeba potom vypadlo slovíčko, no tak to byl trapas, jo. Vlastně oni to měli naučen jako básničku, a když máte naučenou básničku a vypadne vám slovo, tak je to špatný, ale když znáte obsah a víte, co říkáte, tak se vždycky zachráníte.
0: Saskia Burešová se tak na obrazovce střídala s mnohými kolegyněmi. Třeba s Marií Redkovou, Stáňou Lekešovou, Marií Tomsovou nebo Anou Vetlinskou.
3: Dobrý den, vážení diváci. Nedělní dopoledne má něco do sebe, nejen protože nemusíme vstávat podle budíku, ale možná jste se poslední týdny taky těšili na panoptikum města Pražského. Dnes se bohužel s Radou Korejsem a jeho podřízenými rozloučíme. Uvidíme příběh Laková krabička na čaj a příští neděli v tomto čase už budeme sledovat seriál Sanitka.
0: A teď ještě jedna historka od Marie Tomsové, když už mluvíme o kolegyni.
4: Jednou jsem měla opravdu radost, protože jsme poprvé v životě s malými syny letěli do Řecka na Levkádu. Dlouhá cesta z letiště o půlnoci autobusem do místa určení. Já jsem netušila, že na tom letišti, na té Levkádě si nemůžeme nic koupit ani k jídlu, ani k pití. Nebyla jsem vybavená prvně v životě letadlem s malými dětmi. Z každého pokoje vedly dveře na tu společnou terasu, která nebyla oddělená žádnou zábranou, žádnou bariérou a byla dlaždicová. Takže se všechno šíleně rozlíhalo, šíleně neslo a tam sedla parta Čechů, kteří byli trošku hluchoněmí, trošku, někteří víc, někteří míň a možná to znáte, hluchoněmí velmi nahlas negestikulují, prostě křičí. A oni se dohadovali v jednu v noci, ve dvě v noci, na rozdíl od nás měli ty nápoje, ty becherovky a podobného druhu. A já jsem neměla ani prášek na spaní. Ve dvě jsem vylezla a říkám, prosím vás pěkně, my tady máme malé děti, my bychom potřebovali usnout, spát. Pod vlivem. Ve tři vylezl můj slušný manžel Miloš a říkal, prosím vás pěkně, my už opravdu nemůžeme usnout. Nic, pořád se to stupňovalo. V pět jsem vylezla já a zařvala, víte co, už jděte do, doslova. Normálně vůbec nejsem vulgární, ale to bylo doslova. Zalezla jsem za ty dveře, strašně jsem se bála, jestli na mě tou společnou terasou nevlezou. A teď jsem šmírovala, co říkají. A tam bylo, slyšeli jste to? Ona nás poslala někam, přímo tam. To byla ta hlasatelka, ta Redková.
0: A teď ještě nějaká historka přímo od Saskie Burešové.
1: Vzhledem k tomu, že naštěstí jich nemám tolik, když jsem se dostala do úzkých, tak ji tedy zopakuju. Pamatuju si, že to je teda před lety, kdy jsme nějak budovali byt a já jsem natáčela kalendárium a měla jsem v bytě řemesníky a pořád jsme si volali, protože se mě ptali vždycky, kam mám umístit, prosím vás, tady tu vanu a tohle, tak jsem tak nějak to koordinovala vždycky v přestávkách toho natáčení. A ti řemesníci říkali, prosím vás, a co tady s tím bidetem, tak já jsem furt jako říkala, prosím vás, zleva tohle změřte, on tam sice byl manžel, ale muži jsou někdy nepraktičtí, že? No, a když pak přišla ta chvilka, kdy jsem měla divákům prozradit tu naší soutěžní otázku, jak jsem byla prostě tak ovlivněná těma všema bidetama, vanama a kohoutkama, tak říkám, no a teď už, vážení diváci, je na mě, abych vám prozradila správnou odpověď na naši minulou soutěžní otázku. Ptala jsem se vás, jak se jmenoval autor velice slavné opery Carmen, a vy jste správně odpověděli, že to byl Jean Bidet. Naštěstí ono se to točí. Jinak by prostě pan Bizet mě asi pronásledoval.
0: Abychom nezůstali jenom u televize, Saskia Burešová moderovala i mnoho zábavných pořadů na vlnách českého a československého rozhlasu. Tady je jeden kousek. Stolní kabaret.
1: Mé jméno je Saskia Burešová a já jsem velice ráda, že vám mohu představit také své milé kolegy kabaretiéry. A také dnes musím prozradit vlastně princip toho našeho stolního kabaretu. Bude to taková, řekla bych, zábavná, doufám, že i roztomilá, přesilovka čtyř kabaretiérů na jednoho hosta. A tím mým hostem je paní doktorka Olga Krumlovská.
5: Dobrý večer.
1: Paní doktorku Krumlovskou známe z televizní obrazovky, z pořadu Sama doma, ale samozřejmě i z mnoha dalších pořadů i konkurenčních televizí. Napsala celou spoustu knih, například Yoga prstů. Myslím, že 3 díly to byly, nebo dokonce více?
5: Byly 3 a pak to vyšlo jako souhrnné vydání, ještě doplněné. Já myslím, že těch knih už bylo, tuhle jsem to počítala, nezbylo mi nic jiného, 32, ale řekla jsem si, že už mi to snad mají zakázat.
1: Ale já přeci jenom některé z nich připomenu, třeba Místa, která léčí pavučiny a dalších, 77 pověr a zázraků, Barvy a léčba, Šťastný domov, Věřte, nevěřte. Ještě na vás také prásknu, že připravujete horoskopy nejenom pro naši republiku, ale vůbec i pro jaksi naši populaci na každý rok, ale k tomu se samozřejmě dostaneme. Takže já bych se chtěla zeptat, že už jsem tady se zmínila o knize Yoga, která léčí. Jak jste vůbec přišla na to, že postavení prstů na ruce může nějakým způsobem ovlivňovat nejenom naše fyzično, ale také duši?
5: To byla taková zvláštní souhra náhod. Já jsem přemýšlela, jaký nový seriál vymyslet pro jeden časopis, kde jsem dělala zástupce šéfredaktora. Byl ten časopis zaměřený právě na tyhle ty různé duchovní záležitosti. A v tu dobu přijela naprostou shodou náhod do Čech minská lidová léčitelka a lékařka zároveň a ona vydala takovou malinkou brožurku, kde bylo nějakých 8, možná 10 takových pozic a shodou náhod jsme se prostě potkali a já jsem si vspomněla, že můj dědeček, který pobýval 2 roky v Mongolsku, vlastně mě nějaké takovéhle ty pozice a cviky učil, protože já jsem musela bohužel nerada chodit hrát na housle. Tak dědeček mi právě, aby samozřejmě se ty prsty rozhýbaly, tak mi doporučil prostě různé takové ty cviky. Tak mě to přivedlo na tuhle myšlenku a odpíchla jsem se vlastně od těch základních pozic, co měla tato paní doktorka ve své knize. A odezvu to mělo neuvěřitelnou. Lidi
1: jste to vyzkoušeli
5: vědět.
1: Na sobě?
5: Ano, já jsem to měla jsem to vyzkoušený na sobě. A lidé v čtenáři prostě chtěli vědět, jestli existuje nějaká pozice na tyhle zdravotní problémy, na tamty zdravotní problémy a mně nezbylo nic jiného, než
1: jsem viděla, jak Vaškovi Čapkovi přímo blízklo v očích, ty určitě budeš chtít vědět, že nějaký neduch, ne? Že by se objevil u tebe, nebo ne? Ne, promiň, ty jsi zdravý jako
5: žít. Já tam mám různé hezké pozice i třeba na potenci.
1: No pozor, pánové, ano, zpět jako
6: každý. Pardon, na potenci jakou? Všeobecnou i duševní?
5: I duševní,
6: a
5: na krásu a na různé, na to, aby ty vrásky se pomaleji nějak jako dělaly a takové jako záležitosti.
6: Prosím vás, paní doktorko, já se vás něco chci zeptat. Já jsem, když mluvíte o těch prstech, slyšel, že mnozí lidé třeba nosí prstinky na různých prstech, že nectí to, že má třeba sumní prstem i na prostředníku, že ho nosí třeba někdy i na maličku. A mě jeden můj kolega, který to takhle mi říká, no jo, člověče, já jsem stloustnul a ten sumní už si mi nevyjde, tak já to musím dát na maliček, aby mě lidi věděli, že jsem ženatý.
1: A nebo spíš se zeptáme, proč se vlastně musí nosit na prsteníčku? Jo.
6: Na prsteníčku nebo na středníčku, no, jo? No.
5: Já si myslím, že tady to nemá nějaký jako význam z toho mého pohledu, že v podstatě je to asi...
6: Zvašeho ne, ale jako...
1: Zdeněk posílá se na prsy.
7: Tak to náhodou vím.
5: Ano.
7: Schválně. Tento prst je zbytečný.
5: Ano. Poseknout, já bych navrhovala.
7: Myslím to vážně.
5: Ano.
7: Skutečně, nemá funkci.
1: Proč se tam nosí prsty?
7: Tak proto
1: se nosí prsty.
8: Pro mě teda
7: mám. Kromě hudební.
1: Pozor, jo. Ale to je zavádějící. To myslíme jako, pozor, jo.
6: A co kytaristé ti potřebují taky? Ty klavirist, teď to říkáš, no já.
9: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
0: Nic neříkejte, ale navrhuji, že bychom si mohli pustit písničku, kde zpívali hlasatelky a hlasatelé.
10: Z pochopitelných důvodů nechce být... Ne, která nechce být z nepochopitelných důvodů jmenována. Tady prostě navrhuje, aby se programová hlášení zpestřila tancem a písněmi. No já nemám tu pravomoc, ale pro dnešek... My si pamatujeme, to už spousta věcí se odtancovávala. Tam, kde nestačí člověk, tak začne zpívat, nebo tohleto. Povím to tancem a písní, že ano. No co, já ti můžu říct, Saskie, zkuste to.

Šašo šuška, haluška, šum, šašovi dobruška.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Náš pořad vás bere do minulosti a připomíná si okamžiky, na které vždycky rádi zavzpomínáme. Dnes hlavně u té televizní obrazovky. Díky hlasatelce Saskii Burešové. Spolehlivě sloužila celá 70. a 80. léta 20. století. Provázela televizním programem v době, kdy se vysílalo ještě jen na dvou kanálech. Měla charakteristický účes a elegantní projev, který neměnila s módními výstřelky doby. Získala si pověst profesionálky, která nikdy nechybí ve studiu, za kamerou neznervózní a neudělá přeřek. Koncem 80. let, kdy se společnost začala měnit, patřila k veřejně známým osobnostem, ale politických funkcí a gest se vyvarovala. Listopad 1989 tak pro ni neznamenal náhlý pád ani nucený odchod z Československé televize a pokračovala bez přestání dál. 90. léta pro ni naopak přinesla další úspěchy. Zavedené tváře televizního vysílání se těšily respektu diváků a popularita Saskie Burešové byla zřejmá i z anket. Jenom TT získala 5x. V té době už se kolem ní také začal šířit i jakýsi milý mýtus, že nestárne. No a v roce 1993 se rozhodla přijmout i novou výzvu. Dramatik a režisér Petr Obdržálek, který byl shodou okolností jejím manželem od roku 1972, připravil pro Českou televizi vzdělávací magazín Kalendárium. Saskia Burešová se stala jeho tváří.
2: Dobrý den, milí diváci, vítám vás u dnešního kalendária. Albert Einstein kdysi prohlásil, existují dva způsoby, jak žít život. Ten první je myslet si, že nic není zázrak. Ten druhý je myslet si, že všechno je zázrak. Chaim Weizmann, izraelský prezident a vědec, zase tvrdil, že zázraky se někdy dějí, ale je třeba pro ně tvrdě pracovat.
1: Věděli jste třeba, že kromě toho, že milovala vždycky citáty, byla taky pověrčivá?
3: Já jsem opravdu strašlivě pověrčivá nejenom vůči své vlastní osobě, ale vůči celé své rodině. Takže když náhodou něco někdo zapomene nebo se musí vracet, tak říkám, musíš se posadit, podívat se do zrcadla, pak teprve můžeš odejít. A takhle prostě oblbuju celou rodinu, chudáci. No.
1: Když v roce 1998 nastoupil do České televize nový generální ředitel, začaly se hlasatelky střídat v týdenních cyklech. To bylo už Saskii Burešové přes 50 a takový režim jí nevyhovoval. Proto se později roku 2000 rozhodla i odejít. Česká televize nakonec během pár dalších let hlasatelskou službu zrušila úplně. Definitivně skončila v roce 2005. Přišli jsme tak o jednu z legendárních profesí. Mnohé z tehdejších hlasatelek natrvalo zmizely z očí veřejnosti. Saskia Burešová se vrhla do podnikání. Spolu s manželem zkusili rozjet malý kosmetický salon. V Praze na Smíchově si ho otevřeli. Nějaký čas ho provozovali vedle svých aktivit v médiích, ale nakonec, protože podnik nevynášel, konkurence byla velká a manželé neměli příliš zkušeností s biznesem, po několika letech skončili. Saskia Burešová ale nadále připravovala Kalendárium, jezdila po štacích, vyprávěla o své hlasatelské činnosti a vzpomínala na to, co měla ráda. Přidávala k dobru vždycky svoje historky právě z té zlaté éry hlasatelství. Třeba i o dárcích od fanoušků.
2: Nejenom teda květinové dary, ale jednou mě opravdu dostal jeden divák, mimo jiné pak tady mám od něj krásný dopis, možná to dám k dobrému, protože mě volali z vrátnice a říkal, máš tady dárek, tak já jsem běžela, předpokládala jsem, že bomboniera nebo něco podobného. Představte si, on ten chudák lítal asi celý den po lese a přines mi kýbl borůvek. Ale víte, to já prostě beru, protože to je od srdce. Ta představa, jak s láskou trhá ty borůvky a říká si, to bude mít koláč. A jednou taky tam byl zabitej králík a to jsem se dost lekla. Teda přiznat, máš tady něco krvavýho ve vrátnici. Ale... Tak Takže to je od toho divák, on byl z Krkonoš, to je ten, co mi přinesl ty borůvky, byl rozkošný. To jsem ještě nevěděla, že mi přinese ty dárečky, když jsem dostala první dopis. A ten začínal takto. Milá paní Saskio, děkuji vám za zaslanou fotografii. Udělala mě velkou radost. Dokonce větší, než když od nás prchla má zlá žena. Když se tak dívám na vaši fotografii, musím konstatovat, Darwin neměl pravdu. Vy přece nemůžete pocházet z opice jako většina našich spoluobčanů. Ale druhý dopis, ten bude opravdu, ten je velmi zábavný, to bylo zase od něj. Vážená a milá paní Saskio, dovolte, abych vám napsal příhodu, která se mi s vámi stala. Moji dva synové zjistili, že se mě líbíte. V létě jsem vás asi měsíc neviděl na obrazovce, asi proto, že jste měla dovolenou. Dával jsem svou nelibost, že vás nevidím najevo tím, že jsem nadával, že odhlásím televizi a tak podobně. Moji kluci si toho všimli a vymysleli lest. Když jsem se koupal a byl jsem namydlený, přiběhl můj mladší syn s křikem: tati je tam a moc jí to sluší. Nestrácel jsem ani vteřinu. Vymrštil jsem se z vany, v chodbě jsem sebou praštil na dlaždicích, v kuchyni na linoleu a v obýváku se dívám na Alexandra Hemalu. Byl jsem tak zklamaný, že jsem je ani nezmlátil.
1: A co dělalo Saskii Burešové radost mimo její obor? Byla to zahrada.
3: V podstatě od mládí, protože moje maminka milovala květiny, milovala zahrádku a tak mě k tomu vždycky nějakým způsobem měla a já jsem už od malička prostě si sázela kytičky a byla jsem šťastná, když mi z toho semínka něco vyklíčilo. Takže postupem času, když jsme měli potom chalupu a zahrádku, že jo, tak jsem tomu úplně propadla. Dokonce bylo období, kdy jsem pěstovala naprosto všechno, protože víte, jaký byl výběr, no vy jste mladá, ale opravdu velice špatný výběr v zelenině a ovoci. Já jsem pěstovala dokonce i mák, brambory, na co si vzpomenete, prostě všechno. Ale byla jsem otrok zase, to je pravda.
1: Když v roce 2025 Petr Obdržálek, její muž, zemřel, zůstala Saskia Burešová poprvé v životě na všechno sama. Ale zvládla to dobře. Tak ať se drží. Zdraví je pevné a ještě ji dlouho slýcháme na vlnách Českého rozhlasu. To si přeje Patrik Rozehnal. A jakým citátem se rozloučit?
3: Tak jeden se mi zvlášť líbí, já bych řekla, že je pro mě jako stvořený. Stáří je zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas.